proto země uvadá a každý její obyvatel je vyčerpán. Když čteme tyto verše, nemůžeme se ubránit údivu. Prorok popisuje, že zemi ovládla bezbožnost a všude jsou nadávky, podvody, krádeže, nevěry a dokonce vraždy. Opravdu to bylo tak hrozné? Náš a Boží pohled na to, co je čisté a spravedlivé, se různí. Zatímco my vidíme pouze skutky člověka, Bůh vidí i jeho záměry. To Bůh kdysi řekl proroku Samuelovi, když ten se snažil vybrat nového krále podle toho, jak vypadal. Čteme o tom v první knize Samuelovi. Hospodin ale Samuelovi řekl, nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce. Bůh pak vybral za nového krále nejmladšího a nejméně zkušeného Davida. A my víme, že vybral dobře. Proto také v zákonu o králi, který najdeme v 5. knize Mojžíšově, je podmínka, že krále bude vždy vybírat Bůh. Tam čteme, ustanov nad sebou jen takového krále, jehož si vyvolí Hospodin. Bůh vidí nejen lidské skutky, ale také jeho vnitřní záměry. Nikdo na něj klamně nezapůsobí. A Bůh tyto vnitřní záměry považuje za stejně závažné jako samotné skutky. Toto Ježíš ukázal ve svém kázání nahoře. Na různých přikázáních zákona vysvětlil, že některé záměry srdce Bůh bere, jako by se staly skutkem. Například, slýchali jste, že předkům bylo řečeno, nezabíjej a kdokoliv by někoho zabil, bude vydán soudu. Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoliv by svému bratru řekl tupče, bude vydán veleradě. A kdokoliv by mu řekl blázne, bude vydán pekelnému ohni. Křesťané mají tendenci číst toto místo dvěma způsoby. Buď se nad tímto textem pousmějí a neberou ho vážně, protože jsou tyto podmínky naprosto nedosažitelné, anebo tento text berou jako nový, tvrdší zákon pro církev. Ježíš těmito slovy jistě nevtipkoval, vždyť tu čteme o pekelném ohni. Ani ovšem neuvalil na křesťany ještě přísnější přikázání, než jsou tam Mojžíšova. Ježíš tímto vysvětlením chtěl svým posluchačům ukázat, že všichni lidé jsou vrazi. Pouze někteří, naštěstí, zabíjejí skutkem. Všichni ale zabijíme srdcem. Bůh vidí nejen lidské skutky, ale také vnitřní záměry. Představme si, že by nějaký člověk mohl být neviditelným. Dokážete si představit, co všechno by se dělo? Získal by moc jít kamkoliv a udělat komukoliv, co by si jen přál. To by byl teror. A teď pozor, představte si, že bys ty mohl nebo mohla být neviditelná. Dokážeš si představit, co by se dělo? Jak bys použil nebo použila tuto neomezenou moc? Tehdy by se zjevily všechny vnitřní správné zábrany, ale také zlé záměry. Jak dlouho by trvalo, než bychom vstoupili tam, kam bychom neměli? Vnitřní hříšnost člověka je daleko silnější a temnější síla, než se zdá. Někdy plně zahlédneme, když ve společnosti dojde k odstranění zákonnosti a ochrany. Když zmizí policie a soudy, lidé mají sklon páchat horší skutky. Mnoho vražd nebylo spácháno, protože pachatel neměl odvahu a bál se následků. Ježíš ale ve svém kázání nahoře ukázal, že ani strach z následků nedokáže změnit hříšnou přirozenost člověka. A Ježíšova vlastní smrt potvrdila, že všichni lidé jsou vrazi. Smrt Ježíše způsobil ďábel, který proto použil lidskou hříšnou přirozenost. Smrt spravedlivého veřejně zjevila zlo ďábla a hříšnou přirozenost lidstva. Svou smrtí pak spravedlivý Kristus zničil jak moc ďábla, tak i moc hříchu. A všem, kdo chtějí, hříchy odpustil. Tak toto shrnuje apoštol Pavel. Ano, i vás, mrtvé v hříších, spolu s ním obživil. Odpustil nám všechny viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibyl na kříž. V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství. Tak se z vrahů mohou stát Boží synové.

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem sboru ICF v Brně Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide ve všední dny v 8 a v 18 hodin. I v jejím zítřejším pokračování se ponoříme do knihy proroka Ozeáše, tentokrát do její 5. kapitoly. Posloucháte noční vysílání Rádia 7, které vám teď posílá písničky Jarky Fialové, skupiny Nad čarou a také Lauren Daigle.

Jsi moje bezpečné místo, můj úkryt, jsi moje kotva, moje spásná milost, jsi moje stálice, moje stálost, jsi můj úkryt, můj kyslík, nevím, kdo bych byla, kdybych tě neznala, díky Bohu tě znám, dospívala ve své písni Thank God I Do Lauren Daigle. Po písničkách Bena Drápala, Oku hurikánu a Sary Lieberman Running to You, Běžím k tobě, už nás čeká štafeta, ve které si budou Pepa Kostelecký s Čestou Tichým povídat o přírodě, nožích, vaření, dobrodružství a také o tom, jakými dovednostmi vybavit děti do života. Tak zůstaňte s námi.

0: Přestěl, co nejraději děláš se svými dětmi, tak říkají, aby se utáhl.
1: Mám tři děti, novorozence 3letý a 5letý. A každý je úplně jinačí a na každého platí něco jinačí. Ale třeba s tou holčičkou starší máme velice rádi odlívání stop. Vyrazíme do přírody, někde do lesa, ideálně po dešti a hledáme stopy zvířat, co vylejeme sádro a máme potom z toho ty odlitky. Snažím se, aby co nejvíc toho udělala sama, našla místo, kde půjdeme, aby podle knížky dokázala třeba i určit, co je to za stopu, aby namíchala tu směs a i to potom vymula citlivě a prostě udělala toho co nejvíc. A s tím mladším, kterým jsou teďka 3 roky, často třeba vaříme, najdeme na YouTube nějaký jednoduchý recept a nechám ho zase co nejvíc toho udělat, nakrájet, oškrábat, samozřejmě vždycky jako s dozorem, občas nějaká kapka krve taky se uroní, ale už je schopen nějaké jednoduchá jídla taky jako uvařit s nějakou asistencí.
0: Tohle říká a povídám si dneska s Čestou Tichým, realizátorem akcí Dorostové unie. Je to skvělý kuchař a truhlář se zlatýma českýma ručičkama. Řekl jsem to správně, Čestě?
1: Asi jo.
0: Ale všiml jsem si, že máš náplast na ruce. Co se stalo?
1: Jo, občas teče krev, nešikovné maso musí pryč. Ne, jestli je to mám nějak rozebírat, co se mi stalo.
0: Ne, nemusíš. Pojďme k tématu a téma je dovednosti, umět si poradit, čemu je dobrý učit děcka dovednosti. Co je učíme a proč je to učíme?
1: Tak mým cílem jako rodiče teďka je vypustit do světa kluka nebo holku vydovávenou schopnostmi, jak si poradit s životem. Když to řeknu velice jednoduše. Konkrétní příklad by bylo, jak si uvařit plnohodnotné jídlo, jak si opravit kolo, jak se zabalit na výlet, aby nemuseli chodit za mnou, nebo za vedoucí, nebo za kamarádem a prosím, pojď mi pomoct, to nezvládnu, ale aby měli sami chuť se posouvat dál, byli soběstační a aby i zároveň uměli pomoct někomu dalšímu kamarádu, blížnímu a aby se nebáli zeptat třeba něco, čemu nerozumí, co neví, a aby uměli kriticky vyhodnotit informace, co dostanou, jestli jsou pravdivé, nepravdivé, důležité pro ně. A aby věděli i, na koho se obrátit, co jsou nějaké jako bezpečné prostory, blízká osoba, aby prostě nechodili se ptát, já nevím, na prostě internet.
0: Jasně, tam najdeš leco.
1: Spoustu věcí, ano, v podstatě všechno. Ale často to není pravda, no. Takže to je takový nějaký můj cíl, kam se snažím dovést konkrétně svoje děti.
0: Často platí, že nemůžeš učit to, co sám neumíš, tak kde ses naučil dovednosti umět si poradit v životě?
1: Moji rodiče mě vedli tady k tomuto způsobu života už jako od dětského věku. Už jako kojenec jsem byl na letních táborech, týdenních i delších a i do dnešních dnů v podstatě každý rok aspoň ten týden se snažím někde strávit v přírodě. Takže to je obrovský zdroj inspirace, co kde dělat. A prošel jsem i akcema třeba z organizace IMKA nebo AROŠA, různé DDMka, domy a děti a mládeže. A taky jsem studoval rekreologii na Fakultě tělesné kultury na Olomouci.
0: A prosím tě, co to je rekreologie? To znamená jako skoro nekrologie?
1: To je od rekreare přetvořit a je to v podstatě to velice zjednoduším, jak využít volný čas, jak ho naplnit smysluplně zdravý životní styl, tak se dalo říct.
0: No, když tě poslouchám Čestě, úplně si říkám, tyjo, musím něco studovat, a nebo už jsem zaspal, protože už je mi 40 a tohle jsem všechno nezažil. Tak jak začít, když toho moc neumím nebo nevím?
1: Jo, tak dá se odrazit od klasika YouTube, kde když člověk dá jako do vyhledávače třeba bushcraft, prepping, DIY, D, měkké I, tvrdé I, a většinou v angličtině těch zdrojů je víc a dá si tam jako něco z těch zdrojů, tak na něho vyskočí jako miliony odkazů na zajímavé, co se dají dělat. Knížky taky ještě existují, takže například pán Václav Cílek má spoustu super knížek, teďka nově vyšla Nové ostrovy, zrovna teďka ji čtu, A nebo existuje příručka pro vedoucí a rádce křesťanských dorostů klubu oddílu, která se jmenuje Kompas, která je zdarma ke stažení na webových stránkách Dorostové unie, která je doslova nabitá s nápadama a inspirací, co se dá venku uvnitř dělat kdekoliv. To je malá reklama.
0: Dobře, takže spousta zdrojů. Načtu si, ale vlastně mi přijde, že toho je tolik, co bych měl dělat. Poradil bys mi, jako kde mám začít?
1: Já mám super zkušenost například i s prarodiči. S mým dědou, když jsem byl já malý kluk, tak jsme byli někde na výletě a děda prostě jenom uříznul nějaký klacek v lese, vytáhnul obyčejný zavírací švýcarák a začal tam vyřezávat prostě nějaké jednoduché prostě čtverečky, proužky, ornamenty, nic složitého. Sloužilo to jako vycházková hůl během výletu. Mně se to líbilo, tak jsem to samozřejmě taky zkoušel, tak jsem jako něco jsme tam společně jako vyřezávali. A třeba až do dnešní dnů mám tady tuhle tu násadu, teď už je to v dílně jako na košti. Mám už ji přes 20 let, ale je to jako krásný příklad, jak se dá úplně přirozeně, jednoduše, bez žádných znalostí, žádného vybavení začít třeba s vyřezáváním konkrétně. Nebo druhý způsob je třeba pozvat si nějakého hosta, kamaráda, co něco umí. A my jsme si takhle na družinku pozvali třeba ornitologa, tak natáhl na zahradě nebo v parku, natáhl sítě, chytnul tam nějakou sikorku, kosáka, ukázal nám, proč se kroužkujou, kam lítají, kde mají zimoviště a tak dále. A měli jsme hnedka hotový zajímavý program. Nebo sedláře, někdo, kdo mi zkůží, někdo, kdo zná kameny, kdo zná prostě nějaké svoje řemeslo zajímavého umí předat, takže člověk v podstatě to ani nemusí umět a snaží si pozvat nějakého hosta.
0: Často díky, teď už vím, co můžu dělat, nebo když to neumím, že si můžu někoho pozvat, kdo to umí. A teď si představ, že jsem jako expert, čím bys mě ještě mohl překvapit, abys mě jako motivoval.
1: Překvapit můžou například externí firmy, co dělají zážitkové kurzy, příkladem prázdninová škola Lipnice. Jsou to i víkendové, i týdenní kurzy, kde člověk může zažít opravdu jako velice zajímavé situace. Nebo třeba jenom vyrazit do nějakých hor na 3 až 5 dní, nějaký puťáček, Jeseníky, Tatry, Alpy. A tak jako život vždycky připraví nějaké jako překvápko a může být sebezkušenější. A nebo třeba můžu dát ještě tip na kurzy Dorostové unie. Pro 13-leté je kurz Draft, pro starší 15-leté je tady rácovská škola a pro ještě starší tady 20 a víc je třeba kurz vedoucák. Takže tady se taky dá jako spoustu inspirace načerpat, zažít, najít nové přátelé.
0: Říkám si, že z toho už pro ty starší experty, jako jsem já, že potřebují pořádný zážitek, adrenalin a možná nějakou sebezkušenost, sebepoznání, jak se dneska jako říká, že něco jako hlubšího, tak to, o tomhle jsou ty kurzy?
1: Jo, určitě. A jako asi, když už jsme bavíme o tom expertu, tak ještě jedno bych jako zdůraznil třeba ten jako puťák nebo až nějaká jako pouť, minimálně třeba těch 5 dní, tak vypnout ideálně jako mobil a jenom zůstat jako ve své hlavě nebo s pár kamarády a vyrazit takhle někde jako čistě do přírody, tak člověk může být jako sebezkušenější a vždycky jako objeví něco nového, zajímavého a něco jako vypluje na povrch.
2: Předáváme, co jsme se sami naučili.
0: Česťo, tak jsme probrali začátečníka, experta, tak by mě zajímalo, jaký 3 věci by si děcka měly odníst do života a můžou se naučit v rodině, v oddíle, v klubu?
1: Tak vždycky záleží, jako o jaké věkové skupině se bavíme, ale pokud budeme se třeba bavit o tom 10-letým, tak podle mě už by měl určitě umět a vědět, jak si zbalit věci. Jak si balit věci prostě na nějaký ten puťáček, na tábor, a ne, že mu to maminka poskládá do tašky a třetinu věcí po táboře ještě najde nevybalenou. Takže zbalit se, vědět, co si vzít, jak to používat, jak se třeba o to i starat. To je jedna věc.
0: Promiň, já tě zastavím. Hle, jak bys to jako vedoucí učil to dítě?
1: No tak když se třeba zde jako na ten puťák, tak v rámci třeba tábora, my jsme vždycky mývali dvoudenní puťák, tak z těch všech věcí, co se berou děcka na tábor, tak teďka vzít prázdnej baťoch a děcka, hele, jdeme tam a tam, tolik a tolik kilometrů, budeme potřebovat nějaké jídlo, zkuste se zbalit, děcka se zbalí a pak se společně podíváme na ty věci, co si zabalili. Spoustu věcí jako nebudou potřebovat, tak jim říct, hele, budeš potřebovat tady jako mobil, budeš potřebovat tolik sladkých tatranek a tak dále a společně si prostě to projít, podívat se, co je důležité a co není důležité.
0: Dobře, už vím, jak naučit dítě si balit. Mm-hmm. Co dál, co by se měl naučit?
1: Není špatná vlastnost jako vědět něco o navigaci, orientaci v mapě, v terénu, ale co bych možná vypíchnul, tak je, co dělat, když se ztratí někde. Může se to stát i v městě, i v lese, tak jak začít panikařit, jaké číslo je na třeba horskou službu, anebo ve městě prostě jako co dělat, i malý dítě prostě 7 lety, jako co má dělat, za kým jít, že nezačít třeba jako pobíhat zmateně všude kolem, ale jsou různé jako techniky, co dělat.
0: Co ještě by se mělo dítě naučit?
1: Jak už jsem párkrát zmínil, tak třeba jak si uvařit, nějaké základní jídlo, jednoduché. Využije to i na táboře, i během studia na vysoké škole, nemusí jíst jenom čínské polívky z pytlíku. Schopnost do života k nedocenění.
0: Já to můžu potvrdit ze své vlastní zkušenosti. Ale maminka mi ještě doteďka dává slušnou výbavu, když přijedu s dětskama.
1: Ale toho maminky jsou přece.
0: Ty jsi zmínil slovo nepanikař. Tak já znám aplikaci Nepanikař, která pomáhá dětskám jako v té psychické rovině se uklidnit, aby zvládali stresové věci. Tak když zabrousíme třeba do toho, co teď děcka jako prožívají, žijou, tak jak jim jako v rodině nebo v klubu oddílu můžeme pomoct zvládnout psychicky náročné věci?
1: Na tábořech máme nástroj, kterému my říkáme jako večerní dýchánky. A je to vždycky těsně před spaním, skupinka 3-5 kluků s podobně starým jako vedoucím, nebo trošku starším vedoucím, tak třeba zvečer probírají zpětně ten program, co byl na táboře. A během toho se tam vždycky vybude jako hezké přátelství, pouto, že se dá dostat i na celku citlivá témata. A párkrát takhle jako vypluli nějaký jako citlivý situace doma, který normálně by asi jako to dítě ani neřeklo. Takže to je zase jako hezký nástroj, kde se dá, asi ne potom, jako když se jde dál v té celé družince, ale navázat na to a nějak pracovat s tím dítětem, s nějakýma jako jeho problémama a nějak na to navázat. Ale vždycky jako je potřeba najít nějaký ten můstek, jak se dostat k tomu problému nebo k nějaké té citlivé otázce.
0: To mi připomíná, jako rodiče máme s dětskama před spaním takovou chvíli, kdy si už ležíme v posteli a povídáme si nebo si čteme a tam často jako děcka řeknou něco, co se stalo přes den. To normálně jako neřeknu hned, jak se máš, co bylo ve škole.
1: Ano, ano, nic.
0: To zní jako fakt prakticky, že je potřeba ty věci vlastně trénovat, ty dovednosti, že se to nenaučíme ani z videa, ani z jedné nějaké zkušenosti. Tak by mě čistě zajímalo, jestli si vzpomeneš na nějakou konkrétní příhodu, kdy se ti hodilo, že umíš dělat to či ono.
1: To je velice jednoduché první pomoc. Každý by aspoň trošku měl umět. Já už jsem ji jako několikrát v praxi použil a stalo se nám, že byli jsme na skalách, kamarád spadl 2 metrů, zlomil si loket, začal upadat do šoku, ve skalách jako žádná příjezdová cesta, žádný signál a co teďka?
0: No, co jsi udělal?
1: Tak naštěstí jsem tam nebyl sám, tak kolegyni jsem nechal jako s ním, dali jsme na něho izotermickou fólii, aby aspoň měl jako trošku tepla. Já jsem rychle vyběhl na skálu, lovil jsem tam signál a volal jsem v podstatě rovnou jako helikoptéru, která jako přiletěla. Pak už se jako přebrali profíci, ale no, zase jako začít panikařit jako nemá, nebo se děda dát mu poslední pomazání nemá smysl. Ale nemusí to být takové to extrémní situace, stačí nějaká jako řezná rána a mít lékárničku, vědět, co v ní je, na co patří, tak stačí i tady tyhle běžné úrazy, rozražená kolena, lokty, vědět, jak ošetřit.
0: Už si párkrát zmínil, že trošku krve občas a to asi při tom třeba vyřezávání nožem nebo používání nože. Jaký máš fígle poučku, jak pracovat s nožem?
1: Krvavý kruh, tomu říkáme. To je první pravidlo, že si všichni sednou do kruhu, tak, aby jako tím nástrojem ostrým, ať je to sekera, pila, nůž, nedosáhli na někoho dalšího. A všichni musí sedět. Ta lékárnička po ruce jako není špatná, protože počítáme s tím, že nějaká jako kapička krve se jako uroní, ale že mít nějaké náplasti po ruce. Mít ostré nástroje a mít stálý dohled nad dětmi, to bych zdůraznil, že vždycky aspoň jako na 3 děti jednoho vedoucího, nebo něco podobného, záleží samozřejmě jako na stáří a zkušenostech těch dětí i těch vedoucích. A naučit je předem i nějaké jako základní techniky práce s tím nožem. Zase internet, knížky, je toho spousta, tak na to nemáme čas, ale jako nehodit na ně jenom tu dovednost, ale první je dát aspoň trošku toho know-how a pak ať se jako dál jako s tím nějak popasovávají.
0: To mě fakt pobavilo, jsem rád, že krvavý kruh znamená úplně něco jiného, než se vybaví na první poslech. Česťo, jaké byly reakce nebo výsledky dětí, když se učili něco pod tvým vedením?
1: Mám jednu kratičkou příhodu, taky to byl letní tábor a zadání bylo, že děti měli si uvařit oběd nebo večeři a dostali syrové kuře. Vždycky s jednou družinkou byl vedoucí, který to nějak hlídal, aby se nějaké ty hygienické zásady dodržely. A já jsem měl výborný nápad, že jedno z těch kuřat jako nabodnu na ten klacek, na kterém se to bude opíkat s rozběhem. A jedno dítě se mi po tomto úkonu rozbrečelo, což asi chápu teďka zpětně, že to nebyl úplně jako nejlepší nápad. Ale uvědomil jsem si pak zpětně, že vlastně jako děti jsou úplně odtržení od některých jako běžných jako situací, že prostě jako maso v supermarketu je vždycky jako vykuchaný, vykrvený. A asi jako každý dítě vidělo, jak někde gepard uloví antilopu, ale to, jak vypadá jako živý kuře a že jako ho taky někdo musí zabít, vlastně jako nikdo nikdy jako neviděl, jo. Tak možná jako, říkám, tady to asi byla moje chyba, ale trošku jako přiblížit dětem to, že jako to kuře je opravdu jako bylo živé a že bychom si jako toho jídla taky mohli trošku víc vážit, možná jako nějakou formou jinou, asi než jsem zvolil já, by nebylo špatný.
0: Ty dovednosti souvisí s tím, že dělají něco praktického ze života do života.
1: Jo.
0: Často čas našeho rozhovoru se blíží ke konci, tak je mi líto, že jsme jenom o tom mluvili, že jsme si nemohli něco vyzkoušet, ale podívám se na nějaký video. Řekni mi, jaký máš teď jako plán, co se chceš novýho naučit?
1: Z nových věcí určitě by byla spousta, ale spíš se snažím jako zpátky se vracet k těm starým věcem, na které třeba už není čas. Takže třeba jako výroba nožů, výroba z kůže, nějaká forma střelby, horolezectví, vysokohorská turistika. Tady v těm věcem bych se spíš rád vrátil, než objevoval z nějaké nové dovednosti a nové oblasti.
0: Ať se ti daří najít čas na věci, které chceš oprášit a připomenout si. Od mikrofonu se loučí moderátor Pepa Kostelecký a můj dnešní host Čestě Tichý. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj a vyražte někde ven za dobrodružstvím.

Pořad vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Další vydání štafety naladíte ve čtvrtek od 11.15. Helen Mrázková si do něj pozvala aktivního hudebníka Ondru Malého a řeč bude o tom, jakou roli hraje zpěv a hudba v dětském klubu nebo oddílu a proč je dobré s dětmi zpívat. Do třetí hodiny nám zbývá něco málo přes 10 minut, které vyplní písničky kapely Grooms Friends a také Jesuse Cabea.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

V nočním vysílání Rádia 7, kterým vás provází Milan Remeš, jsme dospěli ke 3. hodině první podzimní středy s datem 23. září 2026. Za 15 minut nás čeká další díl knihy Plavčík Žán ve čtení na pokračování a ve 4 hodiny pořad o vztazích Rozmarína. Doufám, že i ty další chvíle strávíte s námi a posílám k vám písničky Miriam Kaiser, Statočná žena, Pavla Kantora v rolích Rostou bílé sedmikrásky a také Michaely Kadlecové, Kdo jsem já?

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

minulém dílu čtení z knihy Plavčík Jean jsme sledovali vyhrocený konflikt mezi veliteli lodi. Flaubert přiznává, že chtěl zabít plavčíka Jeana a argumentuje tím, že je nebezpečný Huguenot, který svým předčítáním z Bible rozvrací a ovlivňuje posádku. Na lodi se schyluje ke vzpouře.

0: Na palubě vládl obvyklý ranní ruch. Někteří dojídali v rychlosti svůj příděl jídla, jiní s dýmkou v ústech probírali úkoly nového dne a mezi nimi se proplétali ti, kteří končili nebo nastupovali hlídky a stráže. Když uviděli lodníka s kruhy pod očima a krvavými žilkami protkaným bělmem, stichli a jen sem tam po něm vrhali kradmé pohledy. No jasně, pomyslel si Mario, Jordan řečnil. Vstekle se otočil nazad, aby si došel, tak jako každý den, pro rozkazy k Bikaratovi, když v tom si povšiml Žána. Stál zády k němu, zabrán do rozhovoru s jedním z námořníků. Mario udělal několik rychlých kroků a prudce k sobě mladíka otočil. Při tom pohybu, který Žán nečekal, mu vypadla z ruky Bible a zůstala ležet na palubě. Flákáme se, co? Křikl lodník plavčíkovi do tváře, aniž by přitom věnoval jediný pohled ležící knize. Pan Etienne chtěl, abych mu něco vysvětlil. Pan Etienne, opičil se lodník. Pan Etienne má, pokud vím, svých povinností dost a ty ho nemáš co zdržovat hloupým tlacháním. Mario křičel, šermoval přitom Žánovi pěstí před obličejem a námořníci, kteří celý výjev se zájmem pozorovali, se potutelně usmívali. Byli rádi, že hromosvodem lodníkovi špatné nálady se stal někdo jiný než oni. Alou, zařval Mario. Táhni po svých a vyřiď tomu tlusťochovi v kuchyni, že jestli připálí špek tak jako včera. Žán se schýbl, aby sebral ležící knihu, ale Mario mu to nedovolil. Přišlápl jí botou a výhružně zavrčel. Nesahej na to, nebo ti přerazím pracky. Žán ruku odtáhl. Věděl, že lodník nosí těžké boty s okovanými podrážkami. Zvedl se a prohlásil tichým, ale pevným hlasem. To je moje kniha.
1: Tvoje? No jasně, že je tvoje. Komu jinýmu na téhle lodi by mohla patřit než tobě, náboženskýmu fanatikovi?
0: Mariův pohled stvrdl.
1: Nenávidím ji!
0: Drtil Bibli pod patkem.
1: Nenávidím, mumlal.
0: Náhle se nečekaně sehnul, popadl ji a vztekle jí mrštil přes palubu. Dopadla na hladinu, na malou chvíli se potopila a pak zůstala ležet otevřená, kolébána mírnými vlnami. Vzdalující se bílý bod v nekonečné zeleni. To jste neměl dělat, Mario. Sledoval ji Žán očima. To jste opravdu neměl dělat. Byla to památka na mé rodiče. Dětství. Lodník rozpačitě přešlápl z nohy na nohu. Zlost z něho vyprchala. Teď stál smírně svěšenými rameny naproti mladíkovi a sledoval, jak se jeho oči zalévají slzami. V té chvíli by Žána nejraději objal a řekl odpusť. Ale vyčkávavé pohledy přihlížejících a tvrdost vlastního srdce mu zakazovala na něco podobného i jenom pomyslet. Proto si pouze odplivl a beze slova odešel za svou prací. Žán zůstal stát a přes vlhký závoj ve svých očích se upřeně díval na mořskou hladinu. Bylo mu, jako by z jeho života zmizelo to poslední, co jej pojilo s jeho milými. Kolikrát viděl svého otce, jak drží právě tuto knihu ve svých rukou. Pevně sevřel oční víčka a pak jimi několikrát prudce zamrkal. Je na lodi, uprostřed oceánu. Ale není zde sám. Je s ním Bůh, Levasseur, a v té chvíli ucítil, jak mu kdosi položil ruku na rameno. Otočil se a setkal se s pomněnkově modrým pohledem kavelíra de la Saleho. Je to pro vás asi hodně těžká ztráta, Žáne, že? Zeptal se účastně šlechtic. Chlapec jenom mlčky přikývl. Až budete mít čas, zajděte ke mně do kajuty. Mám ve svých zavazadlech jedno krásné vydání z roku 1640. Je to památka na jezuitský seminář, v němž jsem nějakou dobu pobýval. Rád vám ho daruji. Jean se zadíval do mladíkovy svěží a poctivé tváře. Chvíli hledal vhodná slova, ale nakonec řekl prostě pouhé: děkuji.

0: Tak tady je. Zvedl se de la Salle od jednoho ze svých naditých kufrů a podal Jeanovi knihu vázanou v jemné kůži a sepnutou stříbrnými přeskami. Dostal jsem ji, začal šlechtic, ale pak se rozmyslel a mávl rukou. Vždyť je to vlastně jedno. Zadarmo jste vzali, zadarmo dejte, píše se v písmu. Nemám pravdu? Jsem vám nesmírně zavázán, pane. Dokonce mám rozpaky takový drahý dar přijmout. Prohlížel si Jean jemné tepání na sponách. Je to velmi vzácná práce, dodal obdivně. Věřte, že podobné věci dovedu ocenit. Ale prosím vás, zatvářil se odmítavě de la Salle. Těší mě, že jsem vám mohl udělat radost. Víte, pokračoval s typicky francouzskou mnohomluvností, doprovázenou živými gesty, já jsem prozatím v životě moc radosti nikomu neudělal, dokonce ani svým rodičům ne. Poslyšte, změnil náhle námět rozhovoru. Vy jste také studoval seminář, že se o tyto věci zajímáte? Ne, nikdy, usmál se Jean. I když nějakou dobu jsem žil v Anglii. A tak, pokýval hlavou chápavě de la Salle. Teď už tomu všemu začínám rozumět. Zadíval se Jeanovi do očí a pak se rozesmál. Kdyby tak můj otec představený věděl, do jakých rukou se dostal jeho dar, tak by nešetřil výrazy jako nepřítel církve, syn zatracení, potomek ďáblův, kacíř. Ale nebojte se. Jedním z důvodů, proč jsem se vzdal kariéry duchovního, je mé přesvědčení, že učení katolické církve není zdaleka jediné a už vůbec ne to pravé. Udělal jsem dost zkušeností, které mě opravňují pochybovat o tom, že tato církev je natolik čistá a svatá, aby si mohla osobovat výhradní práva, jako například patent na spásu. Já rovněž nevěřím, že by mě mohla spasit církev, souhlasil Jean, protože jediným a skutečným spasitelem je pouze Ježíš. Milí příteli, nejsem igenot a náboženské diskuze mě už přestaly bavit. Měl jsem možnost navštívit nekřesťanské země, kde lidé svoji víru vyznávali s daleko větší opravdovostí než všichni křesťané dohromady. To mě jednou provždy odnaučilo věřit v křesťanskou výlučnost. Samozřejmě, že nejsem bezvěrec a v Boha věřím, souhlasím dokonce i se skutečností, že je pouze jeden. Ovšem cesty, které nás k němu vedou, mohou být naprosto různé. V Bibli se ale píše, že je jediná cesta k Bohu, Ježíš, snažil se oponovat Jean. Vždyť já vám to přece neberu, příteli. Na druhou stranu si však uvědomte, že každé setrvávání v dogmatech vede k náboženské nesnášenlivosti a sektářství, tak jak to dnes můžeme všude okolo sebe vidět. Mám-li mluvit za sebe, namítl mladík, pak pro mne víra v Ježíše neznamená žádné dogma či náboženství a už vůbec ne filozofii. Je přirozenou součástí mého života, zrovna tak jako vzduch, který dýchám. Je vidět, že jste byl v Anglii pozorným žákem. Víra přece není otázkou učení. Koho jste tam chodil poslouchat? Který z těch velkých kazatelů pokání ovlivnil vaše přemýšlení a vzal vám svobodu vidět věci svýma očima? Moore nebo Bunyan? Možná jsem je slyšel oba. No vidíte, lidé a zase lidé, kteří se nám snaží podstrčit své myšlenky, své pravdy, máchl pohrdavě rukou šlechtic. Slyšet někoho neznamená samo o sobě vůbec nic, usmál se jeho gestu Jean. Je důležité přesvědčit se. A vy jste se přesvědčil, jak jinak, samozřejmě. Ano, pozval jsem Ježíše do svého života, do svého srdce. Vy máte Ježíše ve svém srdci? Zeptal se s despektem de la Salle. Nechtějte po mně, abych vám tyto věci vysvětloval. Těžko se to dává do slov. Tohle znám. Ušklíbl se šlechtic. Mystické vytržení po několika denním postu. Jenomže pokud vím, i genoti takovéhle věci nepraktikují. Máte snad jiné způsoby, jak dosáhnout duchovního vytržení? Setkání s živým Bohem není věcí náboženských úkonů, ale životní zkušenosti, kterou může udělat každý člověk. Jste zvláštní, Žáne, podepřel si la Salle zamyšleně bradu. Náš otec představený by řekl nebezpečný. Nebezpečný? To snad ne. Jistě. Copak o tom dostatečně nesvědčí ona naříznutá příčka? Proč by vás určité osoby nenáviděli tak, že by se snažili vás zlikvidovat? Neudělal jsem nikomu nic zlého. O tom nepochybuji. Ale zapomínáte, že jestli něco našim blížním skutečně nesmírně vadí, tak je to jitření jejich černého svědomí. Za jistých okolností přejel mladík prstem po hřbetě knihy, je důležitější povědět lidem o Boží lásce a jeho soudu, než se úzkostlivě snažit o zachování vlastního života. Řekl jsem vám, že patřím mezi ty, kteří druhým zásadně věci nerozmlouvají, a to ani v případě, když nesouhlasí. Připravte se však na to, že s postojem, který jste zaujal vy, budete mít vždy a všude problémy. Když jsem se v Paříži vypravoval na cestu, mluvilo se hodně o jakémsi hraběti de Contim. Myslím, že byste si s ním dobře rozuměl, měl podobné, ne-li stejné názory jako vy a doplatil na to. Ale, Žáne, vy o tom musíte něco vědět, vykřikl de la Salle, jemuž neušlo, jak mladík při vyslovení jména Conti náhle zbledl. Počkejte, teď mě napadá, ve Versailles se říkalo, že ten hrabě měl...
1: Loď! Loď na obzoru! Loď na levo boku!
0: Ozvalo se v té chvíli volání hlídky ze strážního koše a v zápětí na to zavířil po palubě dusot několika desítek nohou. De la Salle ještě jednou podrobil svého společníka zkoumavému pohledu, pak si přehodil přes rameno bandalír s kordem a vyběhl z kajuty, zatímco Jean zůstal stát mezi otevřenými dveřmi.

0: Loď, prozatím pouze bílá skvrna na obzoru, se rychle přibližovala, sledována napjatými pohledy posádky Jitřenky. Setkání na moři je vždy vzrušující událostí. Po mnoha dnech plavby se znovu přesvědčit, že existují ještě jiní lidé. Obchodní dvojstěžník, sklapl dalekohled Bikarat. Nejspíš Holanďan.
1: Holanďan?
0: Podivil se jednoduchý Claude. Kde by se tady vzal Holanďan?
2: Je to tak, potvrdil Bikaratovu domněnku Flaubert. Právě nechali vyvěsit vlajku.
3: Tohle mi nejde dohromady,
0: bručel si Claude.
2: Španělská galeona, to ještě. Ale pokud je mi známo, Holanďané vedou svý obchody o hezkých pár čárek na sever od místa, kam směřujeme my?
0: Není zdaleka tak důležité, co zde dělá, jako samotný fakt, že tady je, ozval se opět Flaubert.
2: Mario, obrátil se na lodníka, svolejte prosím všechny muže na palubu a postarejte se o to, aby nikdo z nich nechyběl.
4: Rozkaz, pane.
5: Také nech vytáhnout vlajku, zastavil ho ještě Bikarat. Když se potkají slušní lidé, navzájem se pozdraví.
2: Nejsem samozřejmě proti, kapitáne.
0: Nepřestával sledovat blížící se loď Flaubert.
2: Ale domnívám se, že na projevy slušnosti je dost času.
5: Ale
2: nejprve se musíme přesvědčit, s kým máme tu čest.
0: Odtušil Flaubert.
5: Je to bez pochyby holandský obchodník.
2: Slyšel jste přece Claudeho, milý kapitáne? V těchto vodách se lidé této národnosti neplaví a já Claudemu věřím. Ostatně i mne přítomnost holandské lodi v těchto končinách udivuje. Ledaže?
5: Ledaže bychom to byli my, kdo zde nemají co pohledávat.
4: Nepřichází v úvahu,
0: lhal Bikarat.
4: Pan de la Salle je velmi dobrým navigátorem.
2: O tom nepochybuji,
0: pronesl první důstojník mnohoznačně a odložil dalekohled.
2: Máte rád boj a bitevní vřavu, kapitáne?
0: Vypálil otázku.
4: Co mám rád, to je čistý mořský vzduch.
0: Snažil se zachovat klid Bikarat, který si uvědomil, co se za Flaubertovým dotazem skrývá.
4: Bez vůně střelného prachu se klidně obejdu.
2: Nechci však pochybovat o tom, že patříte mezi přející lidi, kteří svůj osobní vkus nepovyšují nad vkus ostatních.
0: Poklepal Flaubert netrpělivě dalekohledem o dlaň.
2: Kďasu, Mario, už jste sehnal ty chlapy. Mám pocit, že tahle plavba z nich udělala lenochy, a proto bude třeba dát jim příležitost se trochu rozhýbat.
0: Jak to myslíte? Zamračil se kapitán a zabloudil rukou k rukojeti kordu.
2: Tak, jak to říkám.
4: Pane, posádka nastoupila k vašemu rozkazu,
0: hlásil Mario.
2: Jsou zde všichni?
4: Kromě plavčíka, pane,
0: přiznal lodník.
2: Najít a přivést,
0: vyštěkl důstojník.
4: Není k sehnání.
0: Pokrčil bezradně rameny lodník a přelétl očima na strnule stojícího Bikarata.
2: Najít, povídám.
0: Mario hodil hlavou směrem ke dvěma námořníkům, kteří ihned odběhli. Ve vzduchu tetelícím se letním žárem viselo napětí, zatímco holandská loď nabývala stále pevnějších tvarů. Žán tuto scénu sledoval sám, nikým nepozorován, z pootevřených dveří de la Salovy kajuty. Opatrně dovřel dveře a vrhl rychlý pohled po místnosti. Zatím sice nehrozilo akutní nebezpečí, že ho budou hledat právě tady, ale potřeboval co nejrychleji nějaký spolehlivý úkryt. Flaubert se rozhodl jednat. Opět mu jde o život a nejen jemu. Horečnatě bloudil očima z místa na místo. Znovu viděl sám sebe ležet za chatrnou stěnou stodoly. Stejná situace, stejní aktéři počínajícího dramatu, pouze prostředí je jiné. Nakonec se rozhodl vtlačit se do těsného prostoru pod lůžko za Šlechticova široká zavazadla.
4: Není k nalezení, pane,
0: zaslechl opět lodníků v hlas.
4: Vypadá to, jako by ho spláchla vlna.
3: Bylo by to pro něho lepší,
0: pronesl Flaubert mrazivě.
4: Až se objeví, přivážete ho ke stěžni a dostane 50 ran. Rozuměl jste? 50 ran,
0: opakoval lodník.
4: Budu si to pamatovat, pane.
3: A teď,
0: obrátil se Flaubert k čekající posádce, ale Bicarat mu zastoupil cestu.
4: Mohl byste mi prozradit, vážený, co má tohle všechno znamenat?
0: Jeho hlas se chvěl těžko potlačovanou zlostí.
3: Nedělejte, že nevíte,
0: stáhl koutky úst do výsměšné grimasy první důstojník.
3: Ostatně vydržte mě ještě chvíli poslouchat, kapitáne. To nejdůležitější teprve přijde.
0: Flaubert po těch slovech udělal úkrok doleva, obešel skoprnělého Bicarata a znovu se postavil před nastoupenou posádku.
3: Pánové,
0: zazněl jeho hlas do napjatého ticha.
3: Nejsem zvyklý řečnit, ale jednat. Jsou chvíle, které změnily dějiny a situace, které dávají člověku možnost rozhodnout o tom, jakým směrem se bude dál ubírat jeho život. Osud nás postavil na jednu z nejrychlejších a nejlépe vyzbrojených lodí Francie. Má nabídka tedy zní svobodný život a peníze. Hodně peněz.
6: A oprátku na krk, až nás pochytaj,
0: vykřikl poďobanej.
4: Ty by si zasluhoval tak jako tak,
0: zasmál se kterýsi z mužů a většina ostatních se k němu přidala.
3: Flaubere, jestli jde o tu kocápku, co nám vlezla do rány, pak to můžem prubnout,
0: souhlasil kdosi z řady.
3: Nechci vás samozřejmě k ničemu nutit,
0: zvedl ruce Flaubert.
3: Předpokládám však, že každý z vás umí počítat alespoň natolik, aby zjistil, o kolik se může vlastní hloupostí připravit.
6: Teď je toho tak akorát,
0: vybuchl Bicarat.
6: Tomuhle já říkám otevřená výzva ke vzpouře a pirátství. Je vám, věřím, jasné, Flaubere, že takovéto případy se na moři řeší oprátkou.
3: Pokud oni, mermomoci, stojíte,
0: vy, povytáhl kapitán Kort z pochvy a de la Salle, který stál po celou tu dobu vedle něho, jej mlčky následoval.

0: Ale pánové, vyprskl posměšně Flaubert, jen žádné dramatické výstupy. Raději uděláme malý obchod, vy se mi přestanete plést do cesty a já vás na oplátku vysadím na nějakém příhodném kousku země. Ty grázle! Tasil zbraň Bikarat a ohnal se jí poklidně čekajícím Flaubertovi, který svižně uhnul a očima dal pokyn Laprému. Všechno ostatní bylo dílem několika málo okamžiků. Vidíte, pokýval vážně hlavou Flaubert směrem k Bikaratovi, který před ním stál odzbrojený s rukama spoutanýma za zády. Vždyť jste si přece jako zkušený muž mohl spočítat, že většina posádky nemá zdaleka tak vřelý vztah ke králi a Francii jako vy. Bikarat těžce oddychoval a mlčel. A co vy, pane de la Salle? Obrátil se Flaubert na šlechtice. Máte rovněž v plánu předvádět zbytečná gesta? Vem vás čert, Flaubere! Díky, uklonil se s přehnanou zdvořilostí důstojník. Máte skutečně dobré srdce. Zajistit a hodit do toho jeho kutlochu, ukázal rukou na de la Salleho kajutu. Poslyšte, Flaubere, ozvalo se v té chvíli od kormidla. Možná, že na téhle lodi je dost ničemu, kteří jsou ochotni přistoupit na vaše nestydaté návrhy. Ale byl bych rád, abyste věděl, že jsou zde rovněž slušní lidé. Myslíte sebe, Levasseure? Zeptal se Flaubert kormidelníka. Slyšel jsem kolovat nějaké pověsti o tom, že jste se plavil na korzárských brigantinách. Právě proto se mnou nepočítejte. Zajistil klidně Levasseur kormidlo a chystal se sejít ze zadní plošiny. Sotva však udělal několik kroků, ucítil, jak se mu mezi lopatky zarylo cosi tvrdého a zároveň mu do ucha zasyčel výhružný hlas. Tohle je pistole, Levasseure. A jestli nechcete, abych vám udělal díru do kabátu, vraťte se okamžitě ke kormidlu. Kormidelník se maličko zarazil, ale pak pokrčil rameny. Dělejte, jak myslíte, Lapré. Smrti se bojím zrovna tak málo jako vás. Pirátskou loď řídit nebudu. Lapré vztekle zaklel, uchopil pistoli za hlaveň a pažbou uhodil Levasseura do hlavy. Ten se zaputácel a pak se pomalu sesul na palubu, kde zůstal tiše ležet. Pitomče! Zařval na něho Flaubert. Jestli se budeme donekonečna vybavovat, ukázal Lapré bambitkou na viditelně se vzdalující obchodní loď, tak nám ta buclatá kachna uplave rovnou před nosem. Flaubert vyslal rychlý pohled přes palubní zábradlí a několikrát přeměřil očima vzdálenost mezi oběma plavidly. Claude, zavelel. Postav se ke kormidlu a ukaž, co umíš. Budu se snažit, pane, tohle bych snad měl ještě zvládnout. Chraň tě všichni svatí, jestli se ti to nepovede, zahučel Flaubert a bezuchý námořník odjistil kormidlo. Jitřenka se začala stáčet zamizejícím bílým bodem na obzoru. Teď už nepřipomínala vznešenou labuť, ale dravého ptáka, který se rozhodl stůj co stůj uchvátit svou kořist. Flaubert sledoval jednotlivé tváře mlčících mužů. Věděl, že většina z nich patří mezi ty, kdo s jeho plány víceméně souhlasí. Zastavil se pouze pohledem u lodního tesaře Jordana, dávajícího okázale najevo svou lhostejnost. Zavadil očima opoďobaného, který si v tu chvíli vyzývavě odplivl na zem, zatímco kuchař Felipe koukal upřeně kamsi přes jeho hlavu, jako by neexistoval. Není jich tolik, pomyslel si spokojeně, možná 15, 10, a vsadil by se, že ani jedinému z nich se nechce zemřít. Přeskočil očima na nehybně ležícího lva Séra. Náhle si na něco vzpomněl.
1: Mario, už jste konečně našli toho plavčíka?
2: Nenašli.
1: Co to má znamenat? Nenašli.
2: Prostě nenašli.
0: Zvedl lodník svým přidrzlým způsobem hlavu.
1: To chcete říct, že prostě jen tak zmizel?
2: Výstižně řečeno, zmizel.
1: Třeba nemá zrovna tak jako já chuť nechat se zatahovat do téhle špinavé hry?
0: Lapré sáhl k pasu, udělal krok dopředu, ale Flaubert ho zadržel.
1: Počkej, třeba jsme špatně rozuměli. Jestli chcete,
0: protáhl Mario,
1: mohu to zopakovat. Kolik, že měl dostat ten plavčík ran?
0: Obrátil se Flaubert s otázkou na Laprého.
1: 50,
0: odpověděl za něho lodník.
1: Máte výbornou paměť, Mario,
0: zvlnil Flaubertovi rty zlověstný úsměv.
1: Tak abyste věděl, až budeme oslavovat vítězství, nechám vám vysázet o 30 víc než jemu. A buďte si jistý, že moje paměť není o nic horší než ta vaše.
0: Flaubert pohnul hlavou a několik mužů stojících za lodníkem vykročilo. Mario věděl, že to je rozsudek smrti a že ten chlap ve vysokých botách myslí svá slova naprosto vážně. Jenomže on už má dost toho věčného prolévání krve. Nechce střílet, nechce bodat nožem. Ucítil, jak ho několik rukou strhlo k zemi a napadlo ho, že by se měl bránit. V dalším okamžiku však už stál pevně připoutaný ke stěžni.
1: Možná, že ještě někdo má chuť se připojit,
0: ukázal Flaubert prstem na lodníka. Nikdo se ani nehnul.
1: Přeji vám všem dobrou zábavu a bohatou kořist.
0: Flaubert přiložil opět k oku dlouhý dalekohled namířený proti pronásledované lodi. Obě plachetnice se k sobě viditelně přibližovaly a zatímco se holandští obchodníci připravovali k obraně, Flaubertovi lidé číhali u palubního zábradlí s kovovými háky v rukou jako šelmy připravené ke skoku.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka, hudební doprovod Tomáš Najbrt. Další kapitolu otevřeme dnes 16:15 popoledni. Do 16:00, po které dostane prostor Rozmarína s Libuší Pavelkovou a Pír rodinnou konzultantkou Kateřinou Okáčovou, zbývá necelá 15 minut. Posloucháte Rádio 7 a také Magdu Eliášovou s písní Tvé svaté jméno Ježíš a skupinu Heartbeat a její skladbu Verný Bůh.

0: I čtvrtá hodina ze středy 23. září je minulostí. Nočním vysíláním Rádia 7 vás provází Milan Remeš, který vás nyní zve k poslechu Rozmaríny, ve které si dnes Libuše Pavelková s Kateřinou Okáčovou povídají o tom, jak mluvit s teenagery, aby se neuzavřeli. Přeji vám dobrý poslech.
1: Rozmarína. Život jsou v

0: Ve vysílání Rádia 7 vás vítám v Rozmarině, pořadu pro rodinu a o rodině, dneska od mikrofonu Libuše Pavelková. Dnes budeme hovořit o větě, kterou zná skoro každý rodič. Co s tím dítětem je? Někdy to odložíme, řekneme si, že to je nálada, puberta, špatný den, já nevím, co všechno možné. Někdy ale tohle něco dítě opravdu zatěžuje. A čekání na situaci ještě zhorší. Naším hostem dnešním je Kateřina Okáčová z Příbora, takže my se dobře známe a po dlouhé roky spolu spolupracujeme. Je vdaná, s manželem Martinem mají 3 děti. My budeme hovořit o duševním onemocnění a Martin s duševním onemocněním má vlastní zkušenost a Katka ji neprožila osobně, ani její děti, ale prožila ji jako manželka, matka v rodině, kde se z nemocí žije. Dnes s manželem působí jako píři, on ze strany toho, kdo nemoc zná zevnitř a ona ze strany rodinného příslušníka. Katko, vítám tě v Rozmarině.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Tak, Katko, jak se k podpoře rodin dostala?
1: No, já teda zdravím, já tentokrát nevysílám z Příbora, ale jsem právě v psychiatrické nemocnici v Opavě. Dostala jsem se k tomu tak, že jsem nechala zavřít manžela do nemocnice, protože potřeboval pomoc. A byla jsem ráda, že se věnovali nejenom jemu, ale i mně, takže jsem začínala, že jsem tady hledala tu podporu já, jako manželka. A potom jsem tu docházela tak víceméně jako přítel, kamarád, kdy v rámci nějakých aktivit mě tak využívali, že jsme začali mluvit o tom po propuštění, jak se nám daří, co se nám tak jako podařilo, nepodařilo. A potom se objevil projekt, takže v roce 2019 jsem byla vyškolena na peer rodinného příslušníka. Měla jsem tu možnost, že jsem dokonce byla i na stáži v Holandsku, což mě hodně, a o tom dneska budu taky mluvit, o některých těch zkušenostech, hodně se mě to dotklo. A jsem teda zaměstnanec tady v nemocnici, jezdím tu jednou týdně a snažím se pomáhat, ale vždycky přidávám, že sice pomáhám hlavně proto, že to pomáhá mě samotné. Tím, že s Martinem žijeme, duševní nemoc je taková potvora, ona není úplně vždycky vidět, ale vystrčí rušky v době, kdy to nejvíc nečekáte. Takže tu podporu stále potřebuju i já.
0: Tak jak se teda žije v rodině s duševně nemocným? Jak jsi to prožívala ty?
1: No,
0: Mluvila
1: tak.
0: jsi o podpoře, ale teda jak jsi to prožívala?
1: Je to někdy fičák, ale zároveň to někdy je pěkné. Teď mě úplně dostala, měli jsme takový pěkný rozhovor teď o víkendu s naší nejstarší dcerou a ona tak pěkně dala zpětnou vazbu Martinovi, kdy on si tak jako říká, že to teďka přece zvládá, že teď je dobrý. A Barunka říká, já si myslím, že moc ne. Tak trošku nebyl asi rád. My jsme v období, kdy máme děti, 2 dcery vlastně dospělé a nejmladší syn má 17. Já vždycky říkám, že ty teenageři, že to je jako další výzva v životě, oni nám dávají celkem jako zabrat, i když jsou úžasní, mám je ráda všechno. Ale dávají takovou tu zpětnou vazbu, že možná, kdyby šlo jako o mě, tak bych řekla, že už se nám žije dobře. Na věci si některý člověk zvykne. Ale vždycky mě to překvapí v takových těch situacích, kdy to člověk nečeká.
0: Například?
1: Například, jo, tak je to i složitý v té, že chodíme do církve, takže měli jsme teď období, kdy Martin byl hodně aktivní v rámci i staršostva a kázání a potom se tak jako začal rozjíždět, jak on to má, on má ty mánie. A prostě natvrdo jsme to museli utnout a on teď zase půl roku prostě nekázal, že? Ani nevedl zhromáždění, protože prostě byl naprosto nekorigovatelný. Takže teď je období, kde se tak pomalu zase vrací a já tak jako se přiznám, že dost takovou jako staženou řičkou, jo? Jakože si říkám, bude to dobrý, nebude to dobrý, hodně se modlím. To je možná pozitivum, mě to teda hodně vede, že když si nevím rady, tak se modlím za ty věci, to mi hodně pomáhá.
0: Super, tak teda kdo je přesně ten peer rodinný příslušník? To zní teda jako titul, docela jako.
1: Mně se to líbí, ona ta peer je z angličtiny. Peer znamená vrstevník, proto se to používá i u nás. I když teda teď v katalogu práce to má úplně hrozný, krkolomný název, je to člověk s žitou zkušeností. Takže se to tak bere, že buď to je to s žitou zkušeností, že byl sám duševně nemocný, nebo si teda odžil to, že byl rodinný příslušník někoho nemocného. Nejznámější je to asi u anonymních alkoholiků, kdy člověk, který se vlastně vyléčil, tak potom pomáhá těm, co jsou na začátku. Znamená to, že vlastně seš takový průvodce. Někdy ten pracovní nástroj je ten můj příběh, takže to, co já jsem zažila, to, co vlastně mám já tu zkušenost, tak já potom mluvím o tom, co jsem já vyzkoušela, co mi možná i pomohlo, anebo co se mi neosvědčilo. A s tím člověk nějak jakoby v té pírovské práci pracuje. Děláme ať už jako individuální setkávání, takže se věnuješ konkrétnímu třeba člověku nebo konkrétní rodině, anebo se potom dělají i takové skupinové věci. Jsem ráda, že my to vždycky v Opavě děláme teda pod vedením terapeuta a já to bych chtěla zdůraznit. Nejsem psycholog, nejsem terapeut ani lékař a musím si to často jako uvědomovat a já nedávám řešení. Jo, je to o tom, že člověk tím, že něco prožil a už nějakou cestu ušel, tak dává naději tomu, kdo je na začátku.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jaký je rozdíl mezi lékařem, psychologem nebo třeba i pastorem, protože tam si věřící s manželem a je možná, že by měl člověk sklony jako dělat těm lidem pastora.
1: Ne, tak v nemocnici je zaměstnaný kazatel Bratrské jednoty baptistů Jirka Marek. On tady pracuje jako pastor a dochází tady i jeden katolický kněz, takže i na to je myšleno. V dnešní době už se ta duševní péče o duševní zdraví bere ze čtyř stran, jako je to vlastně ta oblast těla, duše, ducha i té spirituality, takže se k tomu nahlíží. My teda ve své práci nemůžeme vyloženě jako dělat evangelizace, jenomže prostě Pán Bůh patří do našeho života, takže my mluvíme o tom, co nám pomáhá. A já mám třeba osobně strašně ráda příběhy Nika Vujčiče, který vlastně je známý, že je bez rukou, bez nohou, on je věřící, a takže někdy pouštíme i jeho takové videjka a různě, takže člověk vlastně v tom svém příběhu může i svědčit, ale není to primárně, že bychom tady dělali evangelizační akce. I když je zajímavé, čím dál tím víc narážíme, že spousta lidí, kteří jsou různě věřící, končí v psychiatrických nemocnicích.
0: Tak je to jako tak, že mají k tomu větší sklony, nebo co tomu říkáš, jako co to.
1: Že to není výjimka, no jakože se potkáváme a proto si myslím, že je dobré, že tady i potom jsme, že když ten člověk chce, tak to můžeme brát i tak, že se s těmi lidmi můžeme i modlit a tak podobně. A chci říct, že se nám to nevyhýbá, jo? Že to není, že
0: Nevyhýbá.
1: by jako křesťané byli toho prostě ušetření.
0: Proč je důležité, Katko, že tuto práci děláte s manželem jako dvojce?
1: No, my jsme teda asi jako výjimka, já teda nemáme jiné kolegy, kde by to byl jako manželský pár. Pro nás je to důležité, protože nám to pomáhá v tom našem příběhu. Umožňuje nám to spolu být a pro mě bylo hodně důležité jako člověk, který není sám duševně nemocný. Ono to opravdu je to trošku, jak když je sytý a hladový. Prostě ten sytý tomu hladovému nemůže uvěřit, protože on neví, co to je ten hlad, když ho nezažil. A mě to pomáhá i v tom, že máme hodně kolegů. Já teda nejsem jediný pírodinný příslušník, jsme tady celkem tři pírodinní příslušníci a máme tu 10 pír konzultantů. A tam je dobré, že člověk opravdu může vlastně tím pádem vidět různé příběhy. Není to jenom o tom jednom člověku, kterého znáš, kdyby ti možná potom mohlo přerůst přes hlavu, anebo by se z toho člověky sám mohl mít pocit, že se z toho zblázní. Takže já jsem strašně ráda, že poznávám jiné píry, i nejenom z Opavy. My jsme shodou okolností v Olomouci měli minulý týden krásnou konferenci pírů a tam jsem poznala nové lidi, nové příběhy, které teda jsou trošku tak nějak blíž i tomu, co budeme řešit, kdy tam jedna pírka, Zuzka se jmenuje, měla zpívaný svůj příběh. Mně se to velmi dotklo, jako bylo to velmi silné, chceme ji pozvat do Příbora a ta holčina právě tam sdílela počátky, které měla z dětství, kdy vlastně ona v tom příběhu se otevřela, že vlastně problémy měla už od mateřské školky, Nikdo to neviděl a jak pro ní bylo těžké s tím jít ven a najít si potom tu pomoc. A teď už je to dospělá žena, která to nějak zpracovala, zvládla a uměla o tom i krásně zpívat. Takže třeba to je pro mě důležité, že potkávám i jiné lidi, kteří jsou duševně nemocní, ale mají to zvládnutý a je to pro mě vlastně pořád nějaké povzbuzení.
0: Myslím si, že v křesťanských kruzích pořád převládá to, že to je nějaký duchovní problém, že prostě ten člověk je, prostě má nějaký duchovní problém a proto se to nějak projevuje. Jak jako se na to nahlížíš?
1: No, z naší zkušenosti s Martinem víme, že to je hodně provázané, takže on sám říká z té poslední ataky, kterou jsme spolu zažili, která byla hodně silná, kterou ty si jistě taky pamatuješ, tak on tam měl hřích, který dlouho neřešil. A myslím si, že to někdy je provázané, takže se může stát, když vlastně nemá člověk ty věci v pořádku, tak je potom náchylnější. Jo, když prostě dům je sice prázdný, ale není tam pán Ježíš, tak kdo ví, který sajraj tam vleze. Ale nemusí to tak být vždycky. Jako to, když člověk zažívá něco těžkého a je to opravdu hodně těžké, já teď shodou okolností, já mám ráda verš, že pán Bůh ti nedá víc, než kolik uneseš. Ale to neznamená, že neprojdeš těžkýma věcma. A že opravdu můžou přijít momenty, mně se blíží takové smutné výročí, kdy to bude 11 let, co mi odešla mamka a 10 let, co umřel taťka, oni umřeli rok po sobě. A mě to pořád jako bolí, že jo, chybí mi. Takže jsou věci, které jsou opravdu těžké a kdyby se nad tím člověk zamýšlel, tak si řekne jako, jejda, to bylo už moc, ale on je tam s tebou. Takže jsou věci, které jsou těžké a člověk si musí přiznat, že i křesťan má někdy kas na zubu, že i křesťan si někdy zlomí ruku a pak musí k lékaři a nebo dokonce musí na operaci.
0: Já, když jsem si pročítala žalmy nedávno, tak mě velmi zaujalo, spojeno s nějakou mojí vlastní zkušeností, to, jak David popisuje, jak ho zevnitř ožírá kostižer. A úplně jsem se mohla s tím ztotožnit, jakože prostě, když je toho na člověka hodně, tak se to nějak projeví a začne se to promítat do prostě do různých věcí a může to teda nějak. A on tam popisuje opravdu, já bych řekla, těžké depresivní stavy, jo? Které samozřejmě jako on měl prostě těžký život, jo? Jako prostě ten boj nebyl jednoduchý, ale velice mě to zaujalo, protože nikdy jsem si dřív toho nevšimla, až když jsem některé věci prožívala osobně po ztrátě manžela, tak musím říct, že jsem se s tím mohla jako ztotožnit. Tak a teď může se rozlišit taková lehká, jako kdy víra pomáhá a kdy už nestačí říct jenom pomodli se a bude to dobré.
1: Já si myslím, že v Biblii je mnoho příkladů, že ono to mají vždycky ruku v ruce i s tím činem. Že to je řečeno, když jako tě někdo požádá o košili, máš mu dát i ten kabát a nejenom mu říct, modli se, ať to máš. Víra pomáhá podle mě, aspoň to je moje zkušenost, já vždycky hlavně na to člověk nesmí být sám. Já jsem to pochopila před, už to vlastně je víc jak 12 let, kdy manžel musel být hospitalizovaný. A mě v tu chvíli modlitby neskutečně držely, ale nemohla jsem být na to sama. Já jsem potřebovala lidi, kteří se modlili se mnou. Potřebovala jsem vědět, že na to myslí více lidí a že ten, kdo o tom ví, že za ním můžu přijít, když mi je těžko a on se mi věnuje. Takže v podstatě jsem měla takovou intenzivní modlitební podporu. To je jedna věc, ale zároveň jsem při tom všem chodila právě na ty rodinné komunity a hledala jsem si podporu i u odborníků. Takže to není jenom o té samotné modlitbě. Ta samotná modlitba tě možná zklidní, nebo když si čteš žalm, pochopíš, že král David mohl zažívat taky těžké věci, ale ty potom musíš dělat nějaké konkrétní kroky za to, aby se ty věci měnily.
0: O tom, co je to zotavení, když nemoc úplně nemusí zmizet, si budeme povídat po písni.

0: Vysíláme rozmarínu dnes v živém pořadu. Povídáme si s Kateřinou Okáčovou z Příbora o zkušenosti s duševním onemocněním. Pokud nás dnes posloucháte živě, budeme rádi, když se zapojíte. Napište nám, zavolejte zkušenosti, obavu nebo nějakou otázku. Můžete volat a psát na tyto kontakty.
1: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.
0: My jsme si povídali o tom, když je v té rodině nemocný dospělý. Naposled jsme vlastně položili otázku, co to je zotavení, když nemoc nemusí úplně vymizet. Jak to teda je?
2: Zotavení je zajímavý, že tady za tím výrazem stojí velmi taková úžasná osobnost Ameriky, to je takový můj trošku vzor, Patricie Deegan, kdyby si někdo chtěl dohledat potom zpětně, na YouTube má i videa, která vlastně je věřící a která v 19 letech dostala schizofrenii. Zažila to, jak tehdy ještě ta péče byla taková dehonestující. A ona v té nemoci dostala myšlenku. Ona tomu říká vlastně, že získala právě tu misi přežití, kdy se rozhodla, že vystuduje a bude doktorkou Deegan, aby vlastně nikdo další nemusel být takhle už zraněn. A ona přišla s tím výrazem recovery, což je zotavení. Ona říká, že vlastně u duševní nemoci vám nikdo nedá razítko, že už jste zdraví, i když se ta nemoc nemusí třeba projevit. Ale vlastně, když tu diagnózu máte, vy nikdy nevíte, jestli to přijde nebo nepřijde. A takže je to o tom, že člověk ví, že má nějaký problém, ví, jak to má hlavně řešit. A tak, jak to u duševních nemocí bývá, ono to není, že byste pořád jeli buď to jenom v depresi, nebo jste byli jenom v mánii. Ono to jde v takových nějakých vlnách. Takže člověk se v tom zotavení naučí vnímat to svoje tělo, umí si vlastně rozpoznat, jestli je v pohodě, anebo jestli se něco děje. A když se něco děje, tak ví, co má dělat, aby se to nerozjelo moc. Takže je to takové, že se člověk s tou nemocí naučí žít tak, aby ten život zvládal. A já to někdy ráda přirovnávám třeba, když má člověk cukrovku. Když má člověk cukrovku, tak ví, že si hlídá cukr, ví, že drží nějakou dietu a píchá si inzulin. A ono to je hodně podobné. Akorát, že ještě nevymyslel nikdo nějaký takový, tak jak máte, že si změníte, jakou máte hodnotu cukru, tak ještě nikdo nevymyslel, že by se měli nějaký papírek, který by nám řekl, jakou máme náladu. Jo? Ale je to hodně podobné. Je to v tom, že člověk s tím se naučí žít a není potom gro toho života ta nemoc. Ta nemoc je jedna z nějakých dalších částí, ale člověk může mít rodinu, může studovat, může mít zaměstnání, může žít vlastně plnohodnotný život.
0: To zní velmi pozitivně, protože ten pohled zvenku na psychiatrické onemocnění, prostě na blázny, je prostě, on je blázen a tečka a prostě blázni by měli být zavřeni někde v blázinci, aby neotravovali ostatní ty zdravé, že jo? Jako teď jsem to hodně...
2: Ale řekněme si to upřímně, můj manžel teď měl takovou legrační příhodu z Příbora, kdy přišel na rehabilitaci, dochází a tam, když se zmínil té rehabilitační sestře, že pracuje na psychiatrii, tak vlastně zjistil, že ona má v rodině několik schizofreniků a ona říká, já bych všechny ty schizofreniky zavřela a nikdy nepustila. A on říká, to bych asi tady nebyl. Tak to pro ně možná bylo taky zajímavé se setkat s někým, kdo je duševně nemocný, ale nemusí být ten blázen na první pohled, ale přitom to zvládá ten život, jo?
0: Tak nás dneska zajímá ještě další rovina a to je vlastně, mluvili jsme o nemoci těch dospělých, ale teď vlastně k dětem, puberťákům často, jo? Protože jako u těch dětí to nebývá tak často, jako když se to potom prostě projevuje. Nemusí to být taky, že by byly nemocné, ale oni často jako první nesou nějaké napětí, které vzniká doma, jako nějaké problémy mezi dospělými a tak dále. Takže jaký je rozdíl mezi tím, že má prostě svoje nějaké období, nemá svůj den a situací, kdy to už není nálada?
2: Tak teď to berte velmi tak, já nejsem právě, znovu opakuju, nejsem lékař, jsem jenom jako pracovník, který se v oboru nějak pohybuje, takže to není jako nějaké dogma, ale tím, že pracujeme s Libuškou v doprovodné organizaci a věnujeme se dětem, hlavně teda i těm puberťákům, tak ono samotné to období je náročné. Je náročné, že se dítě vyhraňuje vůči rodičům, dospívá, má změny hormonů a tak celkově to s tím souvisí. A je důležité hledat tu rovinu mezi tím, jestli jenom děcko si něco řeší a má nějaký jakoby běžný problém, který souvisí s dospíváním, anebo jestli je to něco dlouhodobějšího. Myslím si, že takový dobrý jakoby návod může být ten, že zjistíte, jestli to je věc, která je dlouhodobějšího charakteru. Ono se může stát, že člověk je třeba introvert, když dám příklad, a hodně se uzavírá a je v pohodě, že potřebuje být sám, ale je schopen vyjít mezi lidi, nakoupit si, myje se, chodí na záchod. Možná by vás překvapilo, že když má dítě deprese, tak potom se může stát, že puberťák vlastně odmítne chodit na záchod a čůrá doma do lahví a nechává je v pokoji. Jo, takže to už, když vám to takhle řeknu, to už vám asi zní, že to je trošku za hranou. A to už slyšíte, že to není jenom takový běžný problém. Mě asi nejvíc oslovilo, když jsem na jedné konferenci slyšela psychiatričku, nejsem si jistá, myslím si, že je z Opavy, která se věnuje právě vlastně dětem v dospívání a ona sama dělá studii, kdy zjišťuje, jestli zase to, když se příliš brzo dá nějaká diagnóza, jestli to tomu dítěti neublíží. Takže já za mě jsem spíš toho názoru, že to není o tom, že se hledá diagnóza, ale když je problém, tak se problém musí jakoby pojmenovat a řešit a najít tu cestu, jak to řešit. Vy, co máte puberťáky, tak víte, že teď nastává to nejtěžší. Kdo už má puberťáky z domu, jako ty Libuško, tak už se může jenom smát a dávat storky. Je to o tom, že bohužel my rodiče v tu chvíli nejsme ti, který ty děcka berou. Nejsme ti, se kterýma ty problémy chtějí řešit. A myslím si, že to je v pořádku. Já teď sama jsem v tom období, kdy si uvědomuji a že jsem vděčná, že naše děcka, ať už v rámci sboru nebo i jiných tady těch věcí, mají jiné kamarády křesťany. Vím, že to můžou řešit i s jinýma lidma. Vím, že můžou za někým přijít a že na to nejsem sama. A já bych se toho nebála. Takže možná taková moje první rada je, abyste nebyli jako rodina osamocená, abyste měli přátele napříč nějakým životním obdobím, abyste neměli jenom skupinu, kde jsou jenom lidi se stejně starýma dětskama, ale abyste měli u sebe i lidi, kteří třeba už jsou starší a nebo mají i mladší děcka, ať je to trošku namíchaný. Protože tam je fajn, že potom to dítě může mít jakoby tam někoho dalšího, s kým může o těch věcech mluvit.
0: A co teda dneska nejvíc ty mladé lidi zatěžuje, jo? Samozřejmě někdo by mohl říct všechno, jo? Ale jako prostě život přináší zátěž a stres, která je dobrá, jako by je potřeba být, ne, že tady si proplouváme, ale co je dneska nejvíc zatěžuje a jakou máš s tím zkušenost právě s mladými lidmi?
2: Jedna z věcí, co děláme v Opavě a co mě hodně baví, jsou preventivní programy pro deváťáky. Tady město Opava vlastně pravidelně nám vždycky tady lifruje všechny deváťáky a my s nima děláme takovou besedu o duševní zdraví, o té hygieně. Děcka jsou strašně fajné a hodně se i otvírají. A myslím si, že to všichni tak nějak tušíme, ale děcka mají velmi jednoduchý život, jako fyzicky, mají velmi jednoduchý život. Nemusí okopávat brambory, aby měli co jíst. Nemusí chodit pro vodu někde do studny, prostě pustí kohoutek. Ale mají velmi těžký život jako psychicky. Jsou zahlceny informacema, jsou zahlceny sítěma sociálníma. A my už to někdy tak dělíme, když vám přijde ta třída těch deváťátků, tak už vidíte, že tam prostě už té deváté třídě to jsou barbiny, které už se malujou, oni vypadají, jo, že tam jsou sportáci, tam jsou, už to tam prostě máte nějak rozdělené. Výhoda je, když to děcko má jako koníčky a má nějaké záliby. Problém bývá, když to děcko vlastně je jenom uzavřený a vy vůbec mu nevidíte do té hlavy, co se tam děje. A dnešní svět, právě proto jsem mluvila, že je dobré, ať žijeme v trochu takovým komunitním životem, jsou rodiny hodně uzavřené a ty děcka jsou uzavřené a potom v podstatě, když mají ten guláš v hlavě, tak opravdu nám tady potom končí děcka většinou po vysoké škole, kde ji nezvládnou v průběhu vysoké školy. Hodně se teďka tady setkáváme s dětskama, co vlastně sahnou po drogách, protože potřebují si nějak řešit nějaké problémy. A ty rodiče, ty vztahy jsou tak nabourané, že se to velmi těžko dává dohromady. Obě strany jsou vlastně zničené.
0: Jak bys poradila lidem, aby teda ten komunitní život jako nějakým způsobem začali rodiče? Protože třeba oni sami jako takto vyrůstali, že se jelo, já nevím, škola, kroužky, rodina, o víkendu někde na výlet. Prostě jak začít?
2: No, já vlastně mám tu výhodu, já jsem teda z rodiny, která byla velmi uzavřená a já jsem začala utíkat do kostela, jo, jako vlastně do sboru. Myslím si, že to mají možná, někdy si můžeme přiznat, že to mají těžší děcka z věřících rodin, protože možná žijou komunitně, ale ne tak, jak by chtěli. Takže to není o tom, že teď povinně děcka dotáhneme, že musí chodit na dorost, na mlády, že musí být mezi lidma, tak to asi nezabere. Jako věřící máme jednu výhodu, kterou já vnímám, že bez toho bych asi nepřežila, ale já se modlím za své děti. Já teď zrovna procházím obdobím, kdy je to takové těžší s nejstarší dcerou, kdy mám možná jinou představu o jejím životě, nebo bych chtěla, aby ty věci dělala jinak. A trošku mě zarazila ta anotace, když ty si tam psala, že bych měla jako říkat, jak mluvit s puberťáky. Nejsem ten člověk, který všechno zvládá dobře a myslím si, že jsem to párkrát naprosto zvorala, protože jsem to udělala úplně blbě, kdy ona mi jenom takovým tím svým ledovým pohledem řekla, no tak, jak jsi mi to teďka řekla, tak mě to naprosto demotivuje.
0: Neboj, Kačenko, neboj.
2: Já vím.
0: To se mluvím jako ta, která si prošla 7 pubertama.
2: Právě, ty máš taky co dodat.
0: Ono se to změní a jako oni si, jako jsou věci, které, to je dobře, že se vyhraňují, oni si hledají svoji cestu, ale i 40-letý syn se mě zeptá, říkal, včera mi říkal, kdybych já poslechl, tak by se mi to nestalo, jo. A jako svěřují se, já bych řekla, dneska více, než to bylo v tom...
2: Na to se těším, ano, to je proto, jsem ráda, že mám tebe za přátele, za přítele, protože ty jsi o ten krok dál. No ale tak já po té odpovědi jsem se teda stáhla a začala jsem se modlit. Já to nechci zakřiknout, a Bůh to má v ruce, ale oni ty věci najednou jdou. Takže možná je to někdy o tom, já teď teda, jestli máme čas, bych přinesla tu zkušenost z toho Holandska. Nevím, jestli to dobře popíšu, ale víte, jak někdy slyšíte kázání, slyšíte něco a vám to tak propluje, ale tady to byl strašně zajímavý zážitek, kdy jsme byli na takovém statku, kde se vlastně věnovali duševně nemocným lidem a i rodinným příslušníkům. A my se tam byli skupina, tam byly staniční sestry, terapeuti a píři jsme tam byli a oni nám přivedli koně, živého koně. A ten terapeut holandský nám tam říká, tak jak byste toho koně donutili, aby, a teď nám dal nějaký úsek, přešel z bodu A do bodu B. A my jsme měli zkoušet jako fyzicky, jak to fakt udělat. Takže někdo zkusil, že ho chytil prostě za to udidlo a táhlo ho. Říká, dobře, teď to zkuste jinak. Tak někdo zkusil jít, jestli ten kuň půjde za ním, on šel za ním. A měli jsme takhle několik různých možností, co jsme zkoušeli. A on nám na tom potom říká, uvědomte si, jak to šlo. V momentě, kdy jste potřebovali toho koně nasměřovat, tak jste ho chytli a ukázali mu ten směr. Ale když se ten kuň vydal, tak jste to museli pustit, ten tlak. A to je něco, co se mi zapsalo, protože uvědomuju si to, že my rodiče chceme, aby děcka něco dělali. A tlačíme moc a jsme nervózní a řveme a potom to přepískneme. A v momentě, kdy už bychom se měli stáhnout, tak vlastně my už řveme a už jsme vytočený. Takže možná to je ta situace toho, že se jako rodič bojíme přiznat, že bychom mohli selhat, že když přiznáme, že naše dítě má nějaký problém, že to je vlastně špatně, ale je v pořádku, že dítě má nějaké problémy, protože ono roste, je dobré si vzpomenout, nevím, jak jsi to měla ty, Libuško, v pubertě, ale já jsem byla v pubertě velmi uzavřené děcko a kdybych nepoznala Krista, tak nevím, kde bych skončila. Já jsem měla tu výhodu, že jsem vlastně ve 14. přišla mezi křesťany a pubertu jsem prožila prostě mezi církevníky a to mě nějak jako pomohlo a zachránilo. A to je dobré si uvědomit, že my musíme jakoby ukázat ten směr a pak se stáhnout. A proto potřebujeme tu komunitu, mít tam ty lidi, kteří vlastně to potom převezmou a je to v pořádku, že oni to převezmou a už jdou ty děcka sami. A potom právě je dobré mít takové přátelé, jako si ty, který už mají ty děcka o nějakou tu etapu dál. A já na tebe často vzpomínám, tebe často doma cituju a uvědomuju si to, je to v pořádku. A to největší, asi možná nevím, jestli někoho nesklamu, ale já si myslím, že to největší, co máme, je opravdu dar modlitby, protože my do toho nevidíme. Nevidíme do srdce dítěte, i když to dítě znáte, máte ho rádi, tak já zjišťuju, že prostě čím více někdy snažím, tak tím je to horší. Že vlastně, když povolím, tak je to vlastně lepší.
0: A na další typy praktické se ještě podíváme nebo poslechneme si po písni.

0: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.
1: My jsme zpátky v Rozmaríně s Kateřinou Okáčovou jako peer rodinným příslušníkem. To je lepší než to, co si potom říkala z katalogu prací. A mluvíme o tom, jakým způsobem rozpoznat u našich dětí, když už nejde jenom o nějakou prostě rozjetou pubertu, ale může jít o nějaký problém. Než se podíváme na ty praktické kroky, tak ještě, které věty dítěti nepomáhají od rodičů? Vzpomeň si na ty svoje.
2: Já si myslím, že každý máme dobrou zásobu a nejhorší asi je, když si uvědomíte, že používáte přesně ty věty, co jste neměli rádi, co říkali vlastně vaše rodiče. A u mě je to takové to tlačení, tak se přece víc snaž, hejdni kostrou. A v něčem jsem fakt uvědomila, že jsem dcera svého otce, protože náš taťka, on Libuška zná ty příběhy, já jsem teda ještě mimo jedné dítě, člověka s duševním onemocněním, a znám to z té strany toho dítěte, a taťka mě tak dobře vycepoval, že prostě my, když někde máme být v nějaký čas, tak já dokážu vyšponovat celou rodinu, že celá rodina je na čas tam, kde má být. A moje děti s tím mají velký problém, protože ne všichni to takhle mají a oni mají hromadu kamarádů i ve sboru, v mládeži, kteří prostě, když má být něco na půl, no, tak ty lidi přijdou prostě s klidem prostě o půl hodiny později a oni mi vyčítají, že to je moje chyba, že já jsem je naučila chodit na čas a oni teď mají problémy. A já nevím, jestli si teď vzpomenu na hlášky, co nepomáhají, protože se snažím je záměrně zapomenout. Libuško, teď jsi mě dostala. Asi nemám žádné teďka v hlavě.
1: No třeba jako, že vzpamatuj se, ano, přidej, snaž se, nebo to máš jenom v hlavě, nebo nemáš žádný důvod, dívej se, máš všechno, co máš a ještě si budeš stěžovat.
2: Jo? A jsi nevděčný vlastně, že nejsou vděční děcka, jo, to nemají, to strašně nemají rádi. Koukni ano. Se, co pro tebe dělám.
1: A potom takové ty sourozenecké, jakože vlastně třeba ten starší nebo mladší sourozenec dokáže úplně jako, u nás to bylo prostě jako označováním, kluci označovali mladší sestru jako his, jako ona se jmenovala Ester, tak oni vždycky jako his a potom řekli Ester, ale samozřejmě ona bouchla s dveřmi a řekla, já nejsem žádná hysterka. Samozřejmě to bylo jenom škádlení, ale asi takové věty existují, že jo?
2: I u nás doma bohužel někdy bývají a přesně mám pocit, že se to tak dobře míjí, že se v tom ještě jako s mým Martinem doplňujeme, že když já jsem v klidu, tak on řekne nějakou věc a já nevím, jak jeho zastavit, a nebo naopak, když on je v klidu a já jsem rozjetá, tak já to pak řeknu. A to je strašně těžké, že jako vy víte, že to říkáte úplně blbě, ale v ten moment, když se rozjedete, tak už je pozdě, to už neumíte zastavit.
1: Tak řekněme si praktické kroky, jak to teda dělat, aby jsme se my nerozjeli, tak co pomáhá?
2: No, já si myslím, že mě pomáhá, abych myslela sama na sebe. Já jsem teď v období, kdy jsem začala chodit na procházky sama se sebou a s Bohem, protože v momentě, kdy vidím, že třeba mě vadí, že zakopnu ve dveřích prostě otažku a tam Klárce odpadne kfen a tam něco odpadlo dalšímu dítěti a tak, tak děcka mi vlastně řekly, že jsem jenom furt nespokojená a naštvaná. Takže já jim jenom suše řeknu, že bych potřebovala, ať to uklidí, a vypadnu z toho bytu, abych jim dala prostor, ať si to uklidí a já kolem nesupěla. A mám pocit, že teda mi to nějak začíná jako zabírat, že to je lepší, že děcka jsou v klidu, že jim vlastně nechávám i takovej ten čas, kdy tam nejsem, kdy jim nedýchám na záda, že to nedělají v tu chvíli, kdy já chci, aby to udělali. To pomáhá mně a možná by bylo dobré, teď přemýšlím, jako zeptat se někoho z těch děcek, jak by to viděli, nevím, jestli bych měla sílu to slyšet, ale myslím si, že my to všichni víme, že je to nejtěžší si vzpomenout, že i my jsme kdysi byli na té jejich straně, mě to teda hodně pomáhá, že jsem ve věku, i když mám dospělé dcery, mám vlastně 24 a 19 mají holky, ale ještě je mám všechny doma, tak nebyla jsem o moc dál a možná mi to hodně pomohlo, že na ně tolik netlačím. Hodně mi pomáhá, že si uvědomuji, že tím, že je svěřuju do rukou Pánu Bohu, tak on to dílo dokoná, že to nemusím udělat já. A když byly situace, které byly třeba s Barunkou hodně těžké, kdy po covidu nám teda hodně zamávalo s Barčou covid, kdy vlastně jak se to všechno zavřelo, tak ona potom měla velký problém začít chodit zase zpátky mezi lidi. A my jsme to nepoznali. Byla dokonce situace, kdy jsem to asi 4 roky nepoznala, že Barunka má nějaký problém. A vyvrcholilo to nějakou hádkou a Barunka na mě řvala, že všem pomáhám a jí ani terapeuta nedám. Nevím, jestli ty si pamatuješ ten moment, to byl moment, kdy jsem ti volala, modli se, ať ti nezabiju, protože jsem musela odejít z domu, volala jsem tebe a ještě další dva takové blízký lidi, ať se modlí, protože vlastně jsem zjistila, že rok moje dítě bydlelo na privátě, naprosto v hrozných jako stavech, skoro až depresivních a nevědělo si rady a nevědělo si, jak si říct o tu pomoc a já jsem to vůbec nevěděla. Protože v momentě, kdy přijela domů, tak ona si nahodila masku a ten víkend to zvládla nějak prostě hrát a pak zase odjela pryč. A to bylo asi to nejtěžší, co je pro mě nejtěžší si uvědomit, že můžete všechno vědět. Kovářova kobyla chodí bosa. Myslela jsem si vždycky, že s Barunkou máme velmi dobrý vztah. A máme, jako jo, bavíme se, ale vlastně byla doba, kdy jsem si nevšimla některých signálů a těch, co jsem si všimla, tak jsem je špatně vyhodnotila. A to je možná to nejtěžší. My jsme to teda vyřešili díky tomu, že máme nějaké kontakty, takže jsme zašli za odborníkem. Nebylo to takové to, že by to potřebovalo hospitalizaci. A mě to uklidnilo a Parunku taky a vyřešila to nějak, jako takže je to v řešení, ale vlastně to nejtěžší na tom bylo, že člověk se za to styděl, takže bych nikdy nevytýkala tomu rodiči, že se třeba bojí před přáteli přiznat, že má problém s dítětem, že vlastně si to oceňuju ty lidi, kteří to dokážou a proto my třeba dneska v Opavě děláme svépomocnou skupinu pro rodinné příslušníky, které je takovým místem, kde vlastně můžou přijít blízcí, ať už pacientů současných nebo bývalých a je to místo, kde je nikdo nesoudí, kde oni se můžou sdílet s tím, co zažili. Vždycky tam funguje takový ten efekt, protože když máte pocit, že jste na tom špatně, vždycky můžete najít někoho, kdo je na tom hůř. A nám to na té skupině hodně funguje, že lidi prostě si tam potom sdílí ty rodiče, které buď jako zažili, že taky vyklízeli byt po děcku na vysoké škole, které vlastně ulítlo do nějakých úplně mání a bylo to fakt jako nechutný, a nebo někdo zase řeší jako poruchy příjmu potravy, někdo řeší závislost na kratomu, dluhy a jiné věci.
1: A
2: A
1: tady
2: já
1: mám
2: jsem.
1: konkrétní dotazy, Kači, prosím tě. Píšou několik dotazů, tady je, píšou nám posluchači. Jeden je možná takový hodně odborný. Děkujeme teda za všechny dotazy. Důvody vzniku schizofrenie, jestli je to odborně zmapováno?
2: Na to asi nejsem jako relevantní k odpovědi, já nejsem lékař, to by mohli v nějakých, ale co vím ze skupin, když nám říkali jakoby lékaři, my jsme takový paradox s Martinem, jo? Já mám v rodině psychiatrickou diagnózu. Můj taťka trpěl úzkostma a obsedantní kompulzivní poruchou. Mám v rodině z taťkové strany, že několik lidí má duševní problémy. Ale já jsem u nás za tu zdravou. Martin to paradoxně v rodině nemá, ale přitom on má teďka nějaký problém, že vyloženě je vlastně, mě tady něco zvoní, že se omlouvám.
1: Neslyším,
2: Ne,
1: ne,
2: to dobré.
1: v pohodě.
2: Tak jo, takže vlastně já si myslím, že tohle to jsou otázky, které nejsou podstatné. Co jsme se mi učili, když jsme přišli na skupinu, bylo to, že jsou věci, co můžu ovlivnit a co nemůžu ovlivnit. Nám psychiatr řekl, že Martin může mít děti, i když má psychiatrickou diagnózu. Takže já bych se asi nezabývala věcma, které neovlivním. Moc bych nehloubala nad tím, co může a nemůže být. Ale spíš bych se zaměřila na to, jestli něco je, takže se to potom musí vyřešit.
1: A to je odpověď na tu otázku, kterou byla ještě vlastně od stejného posluchače, jak velká provázanost je, když má babička bipolární poruchu a syn schizofrenii. Prostě hledat tam ty souvislosti a tak dále. je jako prostě něco, co jako vlastně neovlivníme.
2: Já bych použila věty naší psychoterapeutky Evy Klimešové, ona to vždycky říká, to je plýtvání energií na něco, co my stejně nezměníme. Jo?
1: Mám tady další ještě dotaz, promiň, ať se dostane na ty dotazy těch posluchačů. Existuje komunitní setkávání pro mladé křesťany s psychickým zatížením, eventuálně podpora pro jejich rodinné příslušníky?
2: Tak, my děláme ty kluby v Příboře, takže když si člověk zadá klub otevřeného srdce do internetu, tak mu vyjedou různé odkazy.
1: Není
2: Jsou
1: to jenom
2: takové
1: Příboře,
2: možnosti.
1: na několika
2: Je to
1: místech.
2: na několika místech, ale my to máme vyloženě na křesťanských základech. Na druhou stranu takové různé komunitní věci už se teďka rozšiřují všude možně. A jak jsem právě proto říkala, že hodně lidí, křesťanů, má duševní problémy, takže jakoby možná, kdyby se člověk začal ptát, tak zjistí, že taková podpora je. Já bych jenom možná potom můžeme i do rádia třeba dát nějaký seznam pro zájemce internetových stránek. Je internetová poradna, jsou stránky na rovinu, kde člověk na internetu si může najít opravdu hodně informací a kdo se chce ptát, tak ten jakoby tu odpověď si vždycky může najít.
1: Tady máme další dotaz od posluchače nebo posluchačky. Syn 22 let, omezení psychické i fyzické po úraze, nemá náplň, nedokáže se sám někam dopravit, je to na vesnici. Existuje nějaký pobyt pro tyto lidi, online setkávání či jakékoliv jiné aktivity?
2: To asi nejsem schopná teďka z ruky odpovědět, ale to bych se musela podívat případně, když by ten dotaz byl, že bych zkusila. Jsou dneska CDZ, Centra duševního zdraví, které i dojíždí různě. Jsou různé následné organizace, jako je Charita Slezská diakonie, které dělají sociální rehabilitaci, takže se věnují pacientům vlastně po propuštění. A dá se tady ta odpověď, ty seznamy mívají vždycky každá ta obec, pod kterou ta vesnice patří, tak sociální odbor vlastně mívá seznamy. Pracujeme právě v Příboře, jsme hodně tak jako známí, že jako klub otevřeného srdce, takže jsme zapojeni do komunitního plánování a sociální pracovnice s náma třeba řeší, když nějaký klient je hospitalizovaný a potřebuje po propuštění něco, tak vlastně pomáháme.
1: Je tady telefonní i číslo, tak po případě je možnost vlastně odpovědět konkrétně té osobě. Děkujeme posluchačům za dotazy. My vlastně jako jsme hledali to, jako ty už jsi to vlastně zmiňovala, jako co má člověk jako sledovat u těch dětí nebo dospívajících puberťáků, těch oblastí, které všechny ty oblasti jsou, některé jsi zmiňovala, kdyby si to mohla zopakovat.
2: Asi takový největší lakmusový papírek je spánek, který je potřeba hlídat, protože když člověk nespí, tak potom ta psychika je víc zatížená. Je tam strava. A jde taky o to, jaká je ta strava, jestli je to zdravá životospráva, jestli je tam nějaký přiměřený pohyb, to znamená, že to děcko není celý den jenom zavřený, že má nějakou náplň, koníčky, něco, čeho je schopen. A potom, že je vlastně má nějakou skupinu, kde komunikuje, kterou byste vy měli trošku mít zpětnou vazbu, že to je v pohodě, aby to nebylo, že komunikuje jenom, když hraje počítačové hry s nějakým internetovým světem, což je strašně jakoby nebezpečné. Takže jestli to má být něco takového stručného.
1: Myslím, že každý by měl vědět, jako kam sáhnout, jako jak je důležité si zmapovat tu oblast té odborné pomoci, na koho se obrátit.

0: si chce nechat pomoct. Často mám tady maminky, které mají děcka ve věku 40 a výš, které jsou na nich naprosto závislí, ne proto, že by museli být, protože si je tak vychovali. Prostě tak dlouho ty děcka byly v mama hotelu, duševní nemoc nepřijali, takže se točí, že mají za sebou, já nevím, 30 pobytů v nemocnici. Když zvládnou pobyt, tak se stejně vrátí k mamce, vrátí se ke stejně špatným návykům a prostě nechtějí nic nezměnit. Vy nemůžete pomáhat někomu, kdo si nechce nechat pomoct. To je důležité. A někdy u rodičů je nejdůležitější začít u sebe. To znamená, když má dítě problém, hoďte první do klidu sama sebe a potom můžete pomáhat. To je pravidlo první pomoci, které nám říkali, když jsem byla na školení, a než jdete někoho zachraňovat, musíte se podívat, že při té záchraně sama sebe neohrozíte na životě.
1: Tak to jsou určitě dobré rady a na ještě další rady a popřípadě posluchače si dáme čas po písni.

0: My stále si povídáme v Rozmarině s Kateřinou Okáčovou, rodinnou příslušnicí, se zkušenosti vlastně s duševním onemocněním rodinného příslušníka. Katko, co bys řekla rodiči, který má strach, že když o tom začne mluvit, o některých těch věcech, jako že s tím dítětem něco je, udělá z dítěte problém?
1: Je to těžké, nad tím přemýšlím, to nemám takovou jednoduchou, ale pokud tam problém je, tak on už tam stejně je. Dobře bych volila o tom, to, s kým o tom budu mluvit. Já bych první tomu dala čas, kdy to proberu s někým, komu důvěřu a kdo se se mnou za to bude modlit. A určitě to není o tom, když vidím, že se mi dítě třeba zavírá, vidím tam víc těch nějakých takových varovných příznaků a není to dobrý, nemůžu na něho nastoupit teďka z hurta a tak od teďka, chlape, děláme všechno jinak, protože to on se mi zavře a já nehnu vůbec s ničím. Takže proto bych ráda říkala, že vlastně je dobré, my máme takovou knížku, kterou dáváme rodinným příslušníkům. Napsala to maminka duševně nemocné dcery a jmenuje se Sebeobětování není řešení. Často na ten název myslím a je to o tom, že vlastně my jako rodinní příslušníci máme být rodinní příslušníci. Je dobré říct tomu děcku, mám tě rád, jsem tady pro tebe, pokud si chceš popovídat, přijď za mnou. Pokud nepřijde za váma, tak výborně, s kým si o tom chceš promluvit. Pomůžu ti najít někoho, s kým si o tom můžeš promluvit. A nebrat to tak, že my ten problém musíme vyřešit, protože

0: to není jakoby primárně náš problém a my máme být opravdu tou oporou a podporou. A taky je strašně dobré to, co teďka mě hodně potkává a učím se to, protože je to těžké, nepomáhat s tím, co už to dítě má zvládnout samo. Já jsem ten člověk, který s tím má největší problémy. Jo? Náš syn dojíždí do druháku na střední školu a já ho musím nechat jet 6:20 prostě autobusem samotného. Odchází z domu dřív, než já vůbec stávám. Taky se to učím. A berte to tak, že nemůžete chtít zachránit ty věci během 1 hodiny. Dejte tomu čas. Je to takový maraton. Nespěchejte ani na sebe, ani na ty blízké.
1: Já ti moc děkuji za ta slova, která jsi řekla teď na konci a děkuji ti za to, že jsi přijala pozvání do Rozmaríny. Chci ti moc za to teda poděkovat, popřát celé vaší rodině, ať se vám daří ty nahoru a dolů zvládat. A loučím se dneska s posluchači od mikrofonu Libuše Pavelková a můj host Kateřina Okáčová. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: S Rozmarínou jsme doputovali k 5. hodině prvního podzimního dne, kterým je středa 23. září 2026. Její příští vydání přinese rozhovor Lídy Pohankové s Vendulou Jaškovou o síle Feuersteinovy metody. Naladíte je premiérově ve čtvrtek v 8 hodin a 30 minut. V následující hodince pro vás na Rádiu 7 máme připravený pořad Nejen chlebem, který nabídne další z úvah kazatele Jaroslava Pokorného z cyklu Život v hojnosti a nyní dostane prostor Lubo Hlavačka a jeho glosa s názvem Singapur a modlitba. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.
1: Glosa Rádia 7. Současné dění biblickou perspektivou.

té rozlohou maličké zemi v jihovýchodní Asii mám přátele, spolupracovníky a myslím, že i kus srdce. Pokaždé, když tam jsem, uvědomuji si, jak odlišný je Singapur od většiny míst, která znám, a zároveň, jak blízky se mi stal díky lidem, které jsem tam potkal. Řeč je tedy o státu, který je stejně starý jako já. Za několik desetiletí existence se proměnil z malého přístavu v jedno z nejvýznamnějších finančních a obchodních center světa. Ale pěkně po pořádku. Tedy pár slov o Singapuru. Původně malý obchodní přístav známý ze 14. století. Po období britské správy, japonské okupace během druhé světové války a krátkém spojení s Malajzí se Singapur v roce 1965 stal samostatným státem. Dnes zde žijí více než 6 milionů obyvatel, největší skupinu tvoří Číňané, dále Malajci a Indové, ale potkáte zde lidi z celého světa. Tato rozmanitost se odráží i ve čtyřech úředních jazycích a pestré náboženské skladbě společnosti. Ke křesťanství se hlásí 20% všech obyvatel. Myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že Singapurci opravdu milují dobré jídlo. Hainanské kuře z rýží, laksa nebo chili krab nejsou jen mýtní speciality, je to součást národní identity. Zdá se, že v Singapuru se o jídle mluví skoro stejně často jako o práci. A právě to je další věc, která mě na Singapuru fascinuje. Je to město, kde se žije opravdu rychle. Efektivita tady není pojem v manažerských příručkách, je to součást každodenního života. Připomíná mi to rozhovor s mou kolegyní Audrey, singapurskou právničkou, která působila ve státní správě, vedla neziskovou organizaci a spolu s manželem se věnuje také pěstounské péči. Před 3 lety jsme vedli rozhovor o přípravě kulatého stolu, kde se měli setkat s lidé z církví a neziskových organizací. Lidé, kterým leží na srdci osud ohrožených dětí. Audrey se mě zeptala, kolik času bychom měli takovému setkání věnovat. Doporučil bych tak 2 dny, odpověděl jsem. Podívala se na mě s překvapením, téměř hrůzou v očích a řekla, proč 2 dny mluvit, když můžeme něco udělat. Její reakce tehdy nebyla nezdvořilá. Naopak, vyjadřoval způsob myšlení, který je v Singapuru častější než jinde. Nestrácet čas, posouvat věci dopředu, jednat. Když jsem podobnou situaci zažil v rozhovoru s jinými, lámal jsem si hlavu, zda existuje místo, způsob nebo dialog, kde se naše odlišná kulturní tempa můžou setkat. Učinil jsem objev. Tím místem může být společná modlitba. Když jsme se později společně s Audrey a několika dalšími singapurskými přáteli modlili, a mimochodem modlíme se pravidelně spolu dodnes, najednou nebylo důležité, kdo je z rychlejší kultury a kdo z té pomalejší. Přestalo být důležité, kdo dokáže připravit lepší strategii nebo uskutečnit projekt. V modlitbě se naše tempa sjednotila. Apoštol Pavel píše, netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě oznamujte Bohu své žádosti s děkováním. Nebo, jak nám to říkají kraličtí, ve všeliké modlitbě a prosbě s díkčiněním známi buďtež Bohu žádosti vaše. V souvislosti se Singapurem si často vzpomenu na text japonského teologa a misionáře Kosuke Koyami. Po letech strávených jako misionář v Tajsku žil Koyama 6 let v letech 1968 až 1974 také v Singapuru. Vedl zde teologickou školu a vydával časopis. Právě on napsal tato slova. Boží láska má své tempo. Je to duchovní tempo. Je odlišné od technologické rychlosti, na kterou jsme si zvykli. Působí v hlubinách našeho života, ať si to uvědomujeme nebo ne. Rychlostí 3 mil za hodinu. Je to rychlost, kterou chodíme. A proto je to i rychlost, jakou kráčí Boží láska. Singapur je rušné město, ve kterém člověk snadno pochopí, proč bývají za 3 velké nepřátelé duchovního života označovaný hluk, zhon a davy. Ale to samozřejmě platí i pro naše města. Myslím, že lékem může být čas strávený v modlitbě.
Tam už není podstatné, kdo pochází z rychlejší nebo pomalejší kultury. Jsme vedle sebe před Pánem Bohem v modlitbě jako lidé, kteří spolu mluví k Bohu a mohou říci společně Otče náš, jenž si na nebesích. Možná je právě to nenápadný dar, který modlitba také dává. Nejenže v ní přinášíme Bohu své starosti a prosby. Často v ní také potkáváme jeden druhého. Když se dnes řekne Singapur, nevybavím si Marina Bay, přístav ani Chili Kraba. Vybaví se mi moji singapurští přátelé a spolupracovníci. A také to, že díky modlitbě se i přes rozdílné kultury a tempo života potkáváme ve stejném rytmu a potkáváme se rádi.

Glosu Lubohlavačky o Singapuru a modlitbě si můžete na Rádiu 7 poslechnout ještě ve čtvrtek od 9 hodin a 30 minut. Další glosa, tentokrát Tibora Máhryka s názvem Umění brzdit, je připravena na pondělí od 16 hodin.

vždyť boží sny se skutečností staly. V mém životě se boží sny staly.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Tady na zemi je tma, chlad, strach a bolest. V nebi světlo nikdy nezhasíná. Láska je jako slunce a nejsou tam slzy ani strach. V nebi mě čeká otec. Dospívala na Rádiu 7 kapela Not an Idol v písničce Zděs i tam. Po následující písničce Agnus Dei, Beránek Boží, Michaela W. Smise a Amy Grant už dostane prostor pořad Nejen chlebem, tak pokud právě snídáte, nabízíme vám ještě jeden chod, který sice není pro žaludek, ale je to pokrm, který sytí srdce a ducha. Jsme rádi, že jste s námi.

Pohled na práci, odměnu i boží charakter nabídne následující úvaha kazatele Jaroslava Pokorného. Ať se vám dobře poslouchá.

0: Nejen chlebem živ je člověk. Bible prostě mluví.
1: Tento měsíc se v našich zamyšleních zabýváme hodně praktickými věcmi života. Mluvili jsme o penězích a majetku a dnes se posouváme k tomu, co je, nebo by aspoň měl být, základní způsob, jak se k penězům a majetku dostat, a tím je práce. Práci často nebo minimálně občas považujeme za jakési nutné zlo a přesto jí trávíme tak velkou část života. A právě to, jak k práci přistupujeme, je klíčové. Výstižně to vyjadřuje tento příběh. Jeden muž procházel velkým staveništěm a postupně se zastavoval u některých pracovníků a kladl jim stejnou otázku. Co děláš? První dotázaný naštvaně odvětil. Nevidíš? Dřu tady jako mezek. Odplivl si a pokračoval v robotě. Druhý se při otázce na chviličku zastavil a vyrovnaně odpověděl. Vydělávám si na živobytí mne a mé rodiny. Třetí dělník na dotaz reagoval tím, že se vztyčil a hrdě prohlásil. Já tady stavím katedrálu. Text z Bible, nad kterým v souvislosti s tématem práce dnes budeme přemýšlet, se nachází ve 20. kapitole Evangelia podle Matouše. Je to příběh vyprávěný Ježíšem, který navazuje na jeho setkání s bohatým mladíkem, neochotným vzdát se svého majetku, a na rozhovor s chudými učedníky, kteří všechno kvůli Ježíši opustili a ptali se, co z toho budou mít. Čteme 20. kapitolu Matouše, verše 1 až 16. Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Domluvil se s dělníky na denáru za den a poslal je na svou vinici. Když vyšel ven okolo 9. hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí, a tak jim řekl, jděte i vy na mou vinici, dám vám spravedlivou odměnu. A tak šli. V poledne a kolem 3. odpoledne vyšel znovu a udělal to též. Když pak vyšel kolem 5. odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl, proč tu stojíte a celý den zahálíte? Nikdo nás nenajal, odpověděli mu. Řekl jim tedy, jděte i vy na mou vinici. Večer řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, počínaje od posledních až po první. Přišli tedy ti najatí kolem 5. odpoledne a dostali každý po jednom denáru. Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po jednom denáru. A když ho dostali, začali reptat na hospodáře. Tihle poslední pracovali jednu hodinu a ty jsi je postavil naroveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den. On však jednomu z nich odpověděl. Příteli, já ti nekřivdím. Nedomluvil ses se mnou na denáru? Vezmi si, co ti patří a běž. Já ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci? A nebo snad kvůli mé štědrosti trpíš závistí? Tak to budou poslední první a první poslední. V tomto biblickém příběhu najímá hospodář dělníky na práci. Můžeme si připomenout, že podle Bible byla práce od počátku, od stvoření člověka, Božím záměrem pro něj. Práce je také odrazem Boží stvořitelské činnosti, jak to vidíme v příkazu, který nacházíme v desateru, 6 dní pracovat a 1 den odpočívat. Úvodní dnešní příběh o 3 dělnících vlastně vyjadřuje 3 biblické rozměry práce. Odpověď prvního dělníka odkazuje na skutečnost, že práce zahrnuje dřinu, námahu. To je následek hříchu i určitý trest za hřích. Lidská práce se i v důsledku prokletí země často stává bolestnou a neplodnou námahou a jak můžeme vidět v dějinách společenských řádů, také místem nenávisti a rozdělení mezi lidmi. Ti, co v biblickém podobenství pracovali nejdelší dobu, naříkali, že oni dřeli v tom horku celý den. Druhým rozměrem práce v Biblii je skutečnost, že prostředkem materiálního zabezpečení, ale i emocionálního či intelektuálního uspokojení. Prací si máme zabezpečit vlastní živobytí, ale také naplňovat potřeby druhých lidí, zejména slabých a potřebných. Dělníci měli v podobenství za práci slíbenou mzdu, denár za den. I tento rozměr práce však může být postižen hříchem, například tím, když se z práce stane modla, mající zajistit růst bohatství nebo seberealizaci. Třetím biblickým rozměrem práce je účast na Božím tvůrčím díle. V textu z Matoušova evangelia jde o práci na vinici. Asi není náhodou, že právě vinice bývá ve Starém i Novém zákoně obrazem Božího lidu. O tomto rozměru práce budeme více mluvit příště. Milí přátelé, co všechno můžeme zařadit pod pojem práce? Určitě práci v zaměstnání, ale i jinde, kterou se živíme, dále studium, kterým se na takovou práci připravujeme, práci v domácnosti, na zahradě či poli, péči o děti a samozřejmě i různé druhy křesťanské služby, ale i služby dobrovolnické a tak podobně. Nyní chci s vámi sdílet několik ponaučení, která vidím v dnešním biblickém textu a která se týkají našich postojů k práci v onom nejširším slova smyslu. Toto podobenství čtenáře provokuje a vyzývá ke změně smýšlení. První, k čemu nás vede, je zkoumat motivy naší práce či služby, protože Bůh se dívá do srdce. První pracovní skupinu tvořili dělníci s pracovní smlouvou. Pracovali pro stanovenou odměnu, věděli, jak dlouho pracovat a co za to dostanou. Ostatní skupiny byly jakoby bez pracovní smlouvy, jen s příslibem hospodáře, že jim dá spravedlivou odměnu. Nechali odměnu na hospodáři, důvěřovali mu a nakonec asi byli šokováni jeho velkorysostí. Druhé ponaučení je varováním před postojem dělníků v první skupině. Na základě svého pracovního výkonu projevují vůči těm, kteří pracovali jen hodinu, z jedné strany nadřazenost a pýchu a ze strany druhé závist. A proto říkají hospodáři vyčítavě, ty jsi je postavil naroveň nám. Problém těchto pracovníků je v jejich mysli a spočívá ve srovnávání s druhými. Když viděli, jak byla odměněna skupina pracující jedinou hodinu, zatímco oni pracovali celý den, tedy 12 hodin, očekávali, že dostanou 12x více a nakonec dostali jen dopředu smluvený denár. Kdyby se nesrovnávali s druhými, byli by spokojeni. Tak to byli rozhořčení a naštvaní. Třetí ponaučení nalezneme u oné poslední skupiny nejméně pracující. Většinou je vnímáme při běžném čtení příběhu jako ty, kteří byli nezaslouženě a snad i nespravedlivě odměněni. Zkusme ale vejít do kůže těchto dělníků. Jsou to lidé, kteří skoro celý den stáli na tržišti a marně čekali, že někdo najme na práci. Netěšili se, že mohou zahálet. Stáli na slunci a možná přemýšleli o tom, že dnes zase domů nepřinesou žádnou mzdu. Pravděpodobně to byli lidé, kteří byli nejméně schopní a použitelní, třeba i invalidé. Představte si, že jste součástí takové skupiny a hned celou věc uvidíte jinak. Nezapomeňme, že dnešní biblický text nemluví jen o nás a našich postojích, ale přináší úžasnou zvěst o Bohu, který je zde zobrazen v osobě hospodáře. A právě tato osoba je v podobenství vlastně tím hlavním pracujícím, který stále vychází a hledá lidi, aby je zapojil do svého díla. Další charakteristikou hospodáře, a tedy i Boha, je dobrota a štědrost. Zdá se, že Bůh má zvláštní citlivost na ty, kdo jsou považováni za poslední. Vidíme to i na Ježíši, jak se skláněl k hříšníkům, cizincům, ženám, nemocným či chudým, k těm, kteří byli považováni přinejlepším za druhořadé ve společnosti i v náboženské komunitě. Celé dnešní podobenství je o Božím království a přináší základní poselství, že Boží království je nám dáno z milosti. Vstup do Božího království, spasení, záchrana, ale i podíl na práci pro Boží království, to všechno dostáváme od štědrého Boha jako jeho dar, z jeho milosti. Závěrem dnešního zamyšlení mám pro každého z nás tuto výzvu. Nejdříve si zkusme představit, že ty, já, patříme v nějakém ohledu do určité poslední skupiny lidí v něčem neschopných, nepoužitelných. A teď přijměme to, že se i přesto na nás Bůh z láskou dívá a zve nás být součástí Božího díla. A tak se radujme z Boha a jeho dobroty k nám a nechme se pozvat do jeho díla, ať je to kdekoliv a jakýmkoliv způsobem.

Další díl pořadu Nejen chlebem naladíte na Rádiu 7 ve čtvrtek v 8 hodin a 30 minut. Jaroslav Pokorný bude pokračovat ve svém cyklu Život v hojnosti úvahou s názvem Práce v Kristu.

Pokud máš žízeň, pokud máš hlad, přijď ke královskému stolu a vem si vše zadarmo. Přijď takový, jaký jsi, zve ke stolu Pána Ježíše Krista kapela Rent Collective ve své písni Blessed are the ones. Na Rádiu 7 se pomalu blížíme k 6. hodině a to je chvíle, kdy se s vámi od mikrofonu loučí Milan Remeš. Po něm přebírá moderátorské žezlo Kuba Lofítek. Přeji vám hezký požehnaný den, zůstaňte s námi a hlavně zůstávejme s Bohem.

Bylo 6 hodin. Dobré středeční ráno vám od mikrofonu Rádia 7 přeje, jak bylo avizováno, Kuba Lofítek. 23. zářijový den roku 2026 je další příležitostí, kdy Rádio 7 může vysílat dobrou zprávu o víře, lásce a naději. Zprávu o záchraně v živém Bohu, Ježíši Kristu, který chce oslovit každého z nás. Darovat smíření, proměnu a naději. Úvodní minuty ranního vysílání budou patřit přehledu pořadu, který představí naši nabídku pro nejbližší hodiny.

Nový den zahájíme ve vysílání Rádia 7 s tichým časem, a to ve 6:45. Několikrát do služby nabízí v biblickém zamyšlení od 6:45 David Novák. Aktuální magazín bude patřit oslavě jednoho výročí a podzimnímu festivalu duchovní hudby. Nalaďte si po 7:00 raní. Ranní telefonát v 7:30 představí kurz duchovního rozvoje s názvem Esence, který se zaměřuje na základní témata křesťanské spirituality. Bůh nežádal od Izraelců dokonalost, ale věrnost. A tu žádá i od každého člověka. Další část relace Bible Guide povzbuzuje, abychom Bohu zůstávali věrní a hledali pomoc právě u něj. Nalaďte si po 8. hodině. Tunely jsou velmi důležité. Významně zkracují cesty a urychlují cestování. Ale tunely můžeme mít i ve svém myšlení a vidění světa. Zaměření na cíl si zkracujeme cestu poznání a zkušeností. Ale možná je daň za rychlost příliš vysoká. O tunelovém vidění mluví v závěrečné části série nazvané Stále hledám Petr Hůšť. Kliku poslouchejte. O 8:30. Máte raději chladnou zimu? A co slunečná léta? Slovní zásobu v angličtině na téma počasí si můžete rozšířit s rozhlasovou lekcí Life Plus. K setkání zve lektorka Elsa od 9:30. Když je někdo označen za misionáře, často v nás zarezonuje představa práce někde v zahraničí, často v chudých částech světa. Ale co naše vlastní republika? Naši sousedé? Lidé z našich měst a vesnic? Kdo jim poví o naději v Bohu? Hostem klíčového slova bude Jaro Aviv, muž, který prožil část života různě po světě, aby ho Bůh nakonec povolal zpátky domů se stejným úkolem, pro který kdysi republiku opouštěl. Jak se žije lidem v pohraničí? Co potřebujeme slyšet a možná i co opustit, aby naše svědectví bylo podnětné a inspirativní? O tom všem uslyšíme od 10 hodin. Všechny tyto pořady se vejdou do středečního ranního vysílání Rádia 7. Poslouchejte, čerpejte, buďte s námi.

0: drží strach.
1: Hledejte a naleznete. Třeba i s Rádiem 7.

Novozákonní list Římanům budeme otevírat v raním tichém čase. Ještě předtím skladba Ježíš nejkrásnější ze všech jmen, a to v podání Marty Kubišové.

Chcete-li sledovat biblický text se mnou, otevírám Nový zákon, list apoštola Pavla Římanům, 3. kapitolu. Budu číst od 21. verše.

Nyní je však mimo zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou zákon i proroci dosvědčují. Boží spravedlnost, která skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí skrze vykoupení v Kristu Ježíši. Jeho Bůh určil za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. Bůh totiž ve své zhovívavosti prominul předešlé hříchy, aby nyní prokázal svou spravedlnost, aby se ukázalo, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo věří v Ježíše.

Děkuji ti, Bože, Otče, za dar nového rána, za dar nového dne, za novou příležitost otevírat tvé slovo a dávat mu prostor promlouvat do našich životů. Děkuji za to, že tvá spravedlnost znamená, že každý člověk může být zachráněn skrze víru v Ježíše Krista. A děkuji za to, že ta tvá spravedlnost je jiná než ta lidská. Děkuji ti za to, že tvé myšlení, tvé cesty daleko převyšují to naše myšlení, naše cesty, naše plány a představy. Děkuji ti za to, že tvé srdce je jiné než to lidské, že ve tvém srdci nemá místo pýcha, hřích, samolibost. Děkuji ti za to, že skrze víru v Krista můžeme přijít k tobě. Všichni jsme zhřešili a jsme daleko od Boží slávy. A zároveň platí, že tvou milostí můžeme být zdarma učiněni spravedlivými ve tvých očích skrze vykoupení v Kristu Ježíši, skrze oběť Krista. Díky této oběti se na nás, kteří k tobě přicházíme, díváš filtrem svého syna, který dal svůj život jako oběť za hříchy lidstva. Děkuji ti, Bože, za to, že je cesta záchrany. Děkuji ti za to, že každému člověku, který upřímně hledá, dáváš tuto cestu nalézt. Děkuji ti za Pána Ježíše Krista. Za to, že skrze něj můžeme přijít k tobě do toho obnoveného vztahu s naším Stvořitelem. Amen.

Společně proplouváme středečním ranním vysíláním Rádia 7. Toto byla kapela Frendi společně s Věrkou Berkiovou-Oláhovou a před námi je skladba Coryho Asburyho Nothing More Than You. Poté nás čeká už jenom jedna další píseň a v 6.45 biblická úvaha Davida Nováka o službě. Potřebuji slova hlubší než oceán. Potřebuji hlas větší než obloha. A potřebuji píseň, která je hodná tvých

Milí přátelé, rád bych v tomto pořadu se pokusil předložit několik snad praktických rad, které se týkají služby. Chtěl bych to uvést veršem, který je zapsán v 1. Timoteově, 1. kapitole 12. verši. Děkuji našemu pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. Apoštol Pavel v duchu celého nového zákona, v duchu evangelií, vlastně vyznává, že on nemusí sloužit, ale může nebo smí. A že chce. To znamená, nějak si na svou službu nestěžuje, ale raduje se s ní. A tak pojďme se podívat na některé principy, které nám snad mohou pomoci v tom, abychom mohli sloužit Pánu Bohu dobře nebo možná ještě lépe, i když tyto principy nezbytně nevycházejí z tohoto textu, který jsem četl z 1. Timoteovi. První rada je, nauč se cenit si schopností lidí, jejich přínosu a vkladu a nebuď jimi ohrožen. Myslím si, že někdy je nebezpečí, že se snažíme, děláme svoji službu, svoji práci, najednou přijde někdo, kdo je lepší, kdo je obdarovanější, komu to jde prostě lépe, kdo se možná ani nemusí tak připravovat jako my a přesto je lepší. A tak vám chci poradit, necítíte se těmito lidmi ohroženi. Pokud to tak budete dělat, zatrpknete, ustrnete a ztratíte určitou vnitřní spontaneitu a radost. Druhá věc, ta s tím hluboce souvisí, raduj se z toho, když někdo dělá věci lépe než ty. Nejenom, že se nemáš cítit být tímto člověkem ohrožen, ale raduj se z toho. Přece jde o růst Božího království. A pokud Boží království roste skrze někoho jiného rychleji než skrze tebe nebo lépe, tak je to dobře. Přece ty si tady nestavíš svůj pomník, svůj mohylu, ale jde o to, aby tady rostla ona pomyslná mohyla, která ale patří Pánu Bohu. Takže když ji někdo dělá rychleji a lépe, raduj se z toho. Pokus se odmítnout mentalitu, že to bez tebe nejde, že u všeho musíš být. Někteří vedoucí mají pocit, že všechno musí mít pod kontrolou, že by se to bez nich neobešlo. Tak to nahlas to asi neřeknou, ale jejich skutky hovoří o opaku. Prostě druhým nedůvěřují. Zkus druhým důvěřovat. A to i tehdy, když to neudělají tak dobře, jako bys to udělal ty. Pokud nedopřeješ druhým prostor, tak v okamžiku, kdy odejdeš, tak služba, kterou jsi dělal, může padnout. Ty možná budeš mít perfektní pocit, že se to skutečně bez tebe neobejde, ale ty seš ten viník, protože jsi nedal druhým prostor. To znamená, je třeba tuto mentalitu odmítat. Mentalitu, že to bez mě nepůjde. Další bod s tím souvisí, nesnaž se mít nad lidmi kontrolu. Nehlídej je, ale sluším. To neznamená, že když máme své podřízené, takže bychom neměli dělat nějakou výstupní kontrolu, ale jedna věc je určitá kontrola kvality a druhá věc je všechno dusit, mít všechno pevně pod kontrolou, být jako hlídací pes. V takovémto prostředí se velmi špatně cokoliv dělá, takovéto prostředí přímo ubíjí kreativitu. Další, vydatně pozbuzuj a podporuj a opatrně napomínej. Lidé potřebují slyšet pozbuzení. Pozbuzením není to, když mlčíme. Pozbuzení je pozbuzení. To znamená, když dokážeme lidi pochválit za práci, kterou vykonali. Nemyslím laciné pozbuzování za něco, co není pozbuzení hodné, ale myslím, abychom si dokázali všímat věcí nebo oblastí, za které je možno lidi pozbudit, poděkovat jim nebo nějakým způsobem naznačit, že to, co dělají, dělají dobře. Další, necíť se povýšeně za to, co jsi dostal. Ano, možná, že máš více schopností než někdo jiný, možná ti to lepší mluví, možná ti to lepší píše, možná ti to lepší myslí, možná si i díky tomu dokážeš vydělat více peněz, ale věz, že to, co máš, je jenom dar. A to by tě nemělo vést k píše, ale k vděčnosti. Je škoda, že někdy dary, které nám Pán Bůh dal, ve finále se obrací proti druhým nebo proti nám, protože jsou cestou k píše. Další rada, považuješ-li se za hříšníka, nezlob se, když to o tobě řekne někdo jiný. Je velmi hezké, když vyznáváme, že jsme hříšní, ale teď si představte, že byste se pomodlili, Pane Bože, odpusť mi moji hříšnost, to se tak lehce řekne i třeba v nedělním shromáždění, a pak by za váma někdo přišel, třeba někdo o hodně mladší než jste vy, a řekl by vám, hele, ty jsi jeden z nejhříšnějších lidí tady ve shromáždění. Myslím si, že bychom možná vyletěli jak papírový čarti. Znova chci říct,
Pokud se skutečně považuješ za hříšníka, nezlob se, když to o tobě řekne někdo jiný. Nebraň se, možná to je skutečně pravda. Další, necíť se dotčeně, když tě někdo nedocenuje nebo podceňuje. Je to realita, nevždycky prostě se setkáme s díky za tu práci, kterou děláme. Zároveň by naše hodnota, identita neměla stát jenom na tom, že nás někdo pozbudí. Je to příjemné, je to určitý bonus, ale neměli bychom být i dotčení, když se tak neděje, anebo když máme pocit nedoceněnosti. Realita je taková, že sloužíme Bohu, ne lidem. A Pán Bůh o naší práci dobře ví. Další rada, nestyď se za své rodiče, za své sourozence, za své povolání, za to, že máš málo peněz. Myslím si, že někdy v naší společnosti, která je tak orientovaná na výkon, se stydíme. Stydíme se třeba za to, že nejezdíme v takovém autě jako náš soused, že nemáme tak hezky vybavený byt, že nemáme tak vzdělané děti nebo tak úspěšné děti, že sami nejsme třeba příliš vzdělaní. Já nevím, co všechno. Je třeba tuhletu mentalitu odmítat. Další, snášej pokorně, když je v tvé přítomnosti poctěn nebo uznán někdo jiný. K tomu asi není co dodat, myslím si ale, že na to taky někdy býváme citliví, že někdy lidé pochválí někoho jiného a my bychom chtěli na tom pomyslném piedestalu stát také, nebo místo toho či onoho člověka. Je potřeba to snášet pokojně a přát úspěch druhým. Další rada, neporovnávej se s ostatními, nesoupeř s nimi. Myslím si, že zvláště u mužů je taková skrytá touha být nejlepší. Do jisté míry je to normální, jsme muži, nevím přesně, jak to funguje u žen. Je dobré, že chceme být dobří či nejlepší. Na druhou stranu, služba by nikdy neměla sklouznout k jakémusi soupeření o tom, kdo má víc oveček, kdo má lepší kázání, komu to lepší mluví, píše a já nevím co jiného. Další, nikým nepohrdej ani v srdci. Myslím si, že tohleto dokážeme rozpoznat jenom my sami, jestli s někým skutečně pohrdáme a je potřeba, pokud tento pocit nebo tato emoce v našem srdci začne proskakovat, tak ji rychle vyčistit. A pak je tady poslední rada, buď vděčný za svá omezení, nedokonalosti a slabé stránky, jako za nástroj k překonání pýchy. Určitě znáte ten text, kde apoštol Pavel hovoří o ostnu v těle. Nevíme přesně, o co šlo, jestli to byla nějaká nemoc nebo něco jiného, jsou to jenom spekulace. Jisté je, že každý člověk má nějaké omezení. Někdy ta omezení jsou dobře vidět, někdy jsou vidět hůře, ale my nejlépe víme, jaká jsou naše omezení. Někdy to jsou určité fyzické indispozice, někdy to mohou být i psychické indispozice. A je lepší, než se hádat s Bohem, být za to nakonec i vděčný, protože i díky těmto indispozicím nám Pán Bůh něco sděluje a nakonec i díky těmto indispozicím nám dává si plně uvědomit, jak moc jsme závislí na jeho milosti a na jeho moci.

Úvaha Davida Nováka bude mít své vyhrazené místo ještě odpoledne v 15 hodin 15 minut. Zítra v 6.45 bude Jaroslav Pleva hovořit o tom, co je důležitější.

0: Minula 7:00. Posloucháte ranní vysílání Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. Dnes je středa 23. září, svátkový den slaví Berty. Blahopřejeme. V ranním telefonátu v 7:30 bude řeč o kurzu duchovního rozvoje s názvem Esence. Úvodní minuty této hodiny budou patřit magazínu. Aktuální vydání magazínu bude slavnostní, dostane se na jedno významné jubileum a nebude chybět ani pozvání k poslechu klasické hudby. Vítejte u poslechu. Pokud se připomíná sté výročí, ať už jde o život člověka nebo fungování organizace, je na místě oslava. Tohoto významného jubilea dosáhl v tomto roce sbor Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou. O historii sboru i slavnostní bohoslužbě hovoří kazatel a správce sboru Miloš Hejzlar.
1: V Benátkách ta práce začala ještě víc než před 100 lety. Bylo to působením pražského sboru, kde působil bratr Alois Adlov, tak to bylo na více místech. Tehdejší svobodné církev reformované, pak jednoty českobratrské po první světové válce. Kazatel tu začal působit kolem roku 1906 a postupně těch lidí, kteří se tady hlásili k víře, bylo víc a víc. A pak to vyústilo až tedy v ten rok 1926, kdy se sbor v Benátkách osamostatnil.
2: Jak dlouhou historii píšete ve sboru v Benátkách vy osobně? Čím pro vás toto společenství je?
1: My jsme tu 10 let s manželkou a s dětmi v sbor v Benátkách. Je sborem, který nám dělá domov. My jsme tady prožili už mnohé příjemné společné pobyty, práce s dětmi v dětském klubu, dorostu, mládeži, setkání se seniory. Prožili jsme tu i ne zcela příjemné věci a teďka máme mysli tu covidovou dobu, kdy jsme to všichni zažívali tak jako složitě. Ale přešli jsme a ten čas covidu také do místního sboru zapadly naše děti a cítíme se tady jako doma.
2: Jak velký váš sbor je? Jak si ho máme představit?
1: V současnosti to je střední sbor. Ten sbor patřil v historii vždycky k menším sborům církve bratrské. Dokonce za socialismu byl nejmenším sborem a jedna sestra vzpomínala, že v roce 69 měl průměrný věk člena 60 let. Takže to byl starý sbor a malý sbor. Dokonce se jednalo o sloučení s Počernicemi a s Čelákovicemi. Nakonec se teda tu samostatnost si benátečtí obhájili. Ale v současnosti to je střední sbor. Máme v Benátkách asi 80 členů a v Milovicích asi 20. Milovice je samostatná stanice našeho sboru. A máme tu všechny generace. Není to tak, že by jsme byli nějakým malým starým sborem, tak jako před těmi 50, 60 lety. A za to člověk je velmi vděčný. Je to jsou děti, mladé rodiny, dospělí, všichni seniori.
2: Předpokládám, že i ta nabídka toho společenství odpovídá těm různým generacím, že kromě bohoslužby konáte různé další aktivity. Je to tak? Můžeme nějaké zmínit?
1: Určitě. Vlastně v podstatě je tu práce s dětmi, kromě nedělní školy Vesítky, která se schází taky teda v neděli právě. Je tu v pátek setkání dětského klubu pro mladší školní děti, potom setkání dorostu pro starší školní děti a pak setkání mládeže, kteří ty už tam ten večer se setkají a už to jsou, mají samostatný program. To jsou ti středoškoláci a výš. Setkávají se skupinky, probíhá setkání seniorů několikrát do roka, takže to je i takové generační setkávání.
2: Já jsem svými otázkami už uhla do současnosti, ale přeci jen se vraťme k tomu velkému významnému výročí, stému výročí. Bude nedělní oslava vyvrcholením celoroční připomínky samostatnosti sboru? Čím dalším jste si toto jubileum letos připomínali?
1: Tak my jsme si to chtěli rozdělit na celý rok, ty oslavy, když teď v neděli bude tedy to vyvrcholení slavnostní bohoslužba. Nechtěli jsme to připomínat jenom nějaký jeden den, ale vlastně po celý rok, takže už během tohoto roku proběhla výstava tady v Městském muzeu na Benátském zámku. Měli jsme regionální kolo biblické stezky, kde jsme to také k tomu centrovali. Připojili jsme se k Noci kostelů. V červnu jsme měli takové sousedské odpoledne, kde jsme pozvali sousedy, známé, přátele, kdo se nechal pozvat, kde jsme měli takové grilování na zahradě a posezení a popovídání si, rozhovory. A teď na podzim od září až do prosince tu budou bývalí kazatelé našeho sboru v nedělích sloužit, takže se na to taky těší mnozí, že se uvidí s těmi známými milými tvářemi.
2: Co přesně chystáte na neděli 20. září?
1: V neděli tady bude tedy dopoledne slavnostní bohoslužba. Měl by tu kázat bratr David Novák, předseda Radnice Kvělatrské. Měl by tu být starosta, taky se těšíme. Měli by zaznít během té bohoslužby i modlitby vděčnosti, ale i zároveň vyznání toho, co se úplně za těch 100 let nepovedlo, protože to také vnímáme, že ne všechno to, co je za námi, jsme zvládli jako společenství a mnohé jsme možná zůstali dlužni. A na odpoledne pak se připravuje takový program, kde bychom chtěli zasadit strom, kdy mládež bude zpovídat pamětnice, připravuje si takový kvíz z historie sboru. Vydali jsme k této příležitosti publikaci, která včera zrovna přišla z tiskárny, takže velmi čerstvá k tomu stoletému výročí, tak ta bude taky představena. A připravuje se program pro děti, nějaké bubliny a malování křídou, takže bude to k dispozici i pro ty nejmenší.
2: Na pozvánce k oslavě výročí je napsána část verše z Nového zákona z listu apoštola Pavla Koloským a buďte vděční. Zmínil jste, že ne vše se podařilo, ale za mnohé je možné být vděční. Za co konkrétně jste jako sbor vděční?
1: Je toho mnoho, samozřejmě, tak jak už tady zaznělo. Vděčnost je za to, že tu můžeme být na malém městě, Benátky mají asi 7000 obyvatel. Vděčnost máme v současnosti ve sboru všechny generace. Vděčnost i za to, když se člověk ohlédne na ty, kteří tu byli před námi. Kdo byl někdy v Benátkách, tak ví, že modlitebna je zasazena do krásné zahrady a velmi příjemného prostředí. A možná si to ti zakladatelé tehdy ani neuvědomovali, jak velký poklad jsme dostali v prostředí, budově, kde je možný pracovat s dětmi a na zahradě se sejít a je to velkolepé tady, bych to řekl, nadstandardně velké. Teď probíhaly letos a vlastně i v minulých letech nějaké úpravy, tak i za to jsme vděční, že se to povedlo.
2: Na webových stránkách vašeho sboru visí vaše krátká úvaha s názvem Církev je zvláštní. V závěru píšete následující slova. Nechceme být sborem zvláštním jen pro některé, ale sloužit lidem v našem městě tím, co jsme sami od Boha dostali, plnit ten zvláštní úkol, ke kterému zde církev je. Co to pro vás znamená prakticky, když přemýšlíte nad přítomností a budoucností sboru?
1: Vnímám, že církev je tu k tomu, aby se lidé mohli setkat s Bohem. Znamená to, aby církev byla tím božím lidem, kde je možné zakusit boží dotek, ať už skrze slovo, společenství, aby to byla pro Pána Boha k jeho oslavě a zároveň pro lidi. Byla takovým určitým mostem mezi tím lidským a zároveň božím, protože myslím, že k tomu Pán Bůh opravdu tu církev dal. Prakticky, aby nedělní bohoslužby byly přístupné pro veřejnost, aby mohli děti přicházet na setkání dětského klubu a dorostu a mládeže a setkávat se tam s prostředím, které je trochu jiné a zvláštní opravdu, jako v dnešní době, kde se nehledí na to, jestli člověk je bohatý nebo chudý a vzdělaný nebo nevzdělaný. Abychom tyhle věci, které myslím, že v dnešní době chybí, tak dokázali dát i tomu našemu okolí a městu. Tak se to nějak představuji a nevím, jestli se nám to vždycky daří, ale snaha o to vždycky byla a je, a nejen z mé strany, ale ze strany lidí našeho společenství, osobně to vnímám.
0: Vyznává kazatel a správce sboru Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou Miloš Hejzlar. Slavnostní bohoslužba, kterou si toto společenství připomnělo výročí 100 let samostatnosti, proběhla v neděli 20. září. O životě sboru a jeho aktivitách se můžete dočíst na webových stránkách www.cb.cz/benátky.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Jednou z hlavních olomouckých hudebních událostí roku je bez pochyby podzimní festival duchovní hudby. Co přinese letošní už 33. ročník, prozradí Petr Daněk z organizačního týmu festivalu. V úvodu se dotýká historie a otázky změn.
1: Ten festival je ze své podstaty v dobrém slova smyslu konzervativní. Nechce být nějak zvlášť experimentální nebo překvapovat nebo šokovat, ať už dramaturgicky nebo tím, jaké interprety zve. Takže se toho nezměnilo mnoho. To, co se samozřejmě mění, tak jsou generace interpretů, nastupují noví, mladí, talentovaní, velice šikovní. To, co se také mění, je určité posouvání představy o tom, co všechno může a je být duchovní hudba. To, co se samozřejmě také mění, je obec posluchačů. Nás omlazuje teď, což vítáme, jsme s tomu rádi, ale zároveň si uvědomujeme, že ten základ našich posluchačů je také konstantní, v dobrém slova smyslu. Máme již ověřené a lety s přízněnou obec posluchačů.
2: Letošní ročník nese název Duchovní hudba v proměnách staletí. Jak se tyto proměny promítly tedy do letošního programu?
1: Název Duchovní hudba v proměnách staletí je podtitul našeho festivalu, prochází tím festivalem už několik let a odráží naši představu o tom, že bychom opravdu rádi v tom koncentrovaném měsíci na podzim představovali to, co je důležité především v evropské hudbě, ale občas uděláme i nějaký exkurs i do mimo evropské hudby, co je důležité právě z pohledu vývoje duchovní hudby a hudby třeba v souvislosti s liturgií. Takže do letošního programu se to promítlo především v tom smyslu, že jeden koncert věnujeme alternativní a jazzové improvizaci na gregoriánský chorál, což je opravdu velice svébytný hudební projev. Ujel z toho kvartet mladých, velice talentovaných hudebníků, kteří si říkají Ingrediente projekt. A myslím, že pro toho, kdo přijde, tak to bude velké překvapení, protože je to opravdu jakoby improvizace, ale v základech má něco, co stojí v základech zase evropské hudby, a to je právě ten gregoriánský chorál.
2: V programu najdeme známá jména jako Mozart, Beethoven nebo Petr Eben. Kterého autora nebo skladbu byste návštěvníkům doporučil vy, aby si to rozhodně nenechali ujít?
1: To je těžká otázka pro dramaturga, který se sestavoval celý program a ke každému koncertu přistupoval maximálně zodpovědně a snažil se každou skladbou něco naznačit, říci, dát nějakou souvislost. Takže já nemám nějaké zvláštní preference, ale přece jenom, abych poctivě odpověděl na vaši otázku, myslím si, že určitě bude za to stát navštívit tedy koncert, který děláme 30. září v Domě svatého Václava a kde soubor Ensemble Inigal bude hrát skladbu Adama Václava Michny Mis Sancti Venceslají. Ta skladba totiž vznikla v roce 1676 právě pro ten prostor, v kterém bude dnes interpretována, a to znamená pro chrám svatého Václava v Olomouci v souvislosti s určitými přestavbami. A pak je tam ještě jeden opravdu zvláštní koncert, kterým se tak hlásíme přece jenom trošku k určitým dramaturgickým změnám, které bychom i rádi dále následovali. A to je koncert 4. října v chrámu svatého Mořice, kde Karlovarský symfonický orchestr, který mimochodem poprvé bude vystupovat na našem festivalu, bude hrát autory, kteří nepatří mezi dnes příliš rané, preferované nebo sledované, ale přitom si myslím, že to jsou skladatelé mimořádní, výjimeční. Ku příkladu provedou Nocturno Jaroslava Řídkého, skladatele, který se kdysi hrával velice často a který byl i zároveň učitelem celé generace českých skladatelů druhé poloviny 20. století. Ale budou zahrát i Zdenka Lukáše, zmiňovaného Petra Ebena, kterého jste říkala, a v druhé části Onegrovu liturgickou symfonii číslo 3. Čili velice specifický program, na který já se osobně těším a určitě bych si ho nenechal ujít.
2: Kromě hudby je festival i místem setkávání. A vy jste už mluvil o tom, že jste v dobrém slova smyslu konzervativní, že máte i stálé publikum. Čím si ho podle vás získáváte, že se lidé opakovaně vracejí? To není úplně běžné.
1: Není to běžné a my si toho opravdu velice vážíme a vážíme si našich návštěvníků. S řadou z nich máme už vyloženě osobní kontakty, přátelské. Já doufám, nebo myslím si, že to je právě určitou dramaturgickou poctivostí a také samozřejmě poctivostí ve smyslu výběru interpretů. Když začnu těch interpretů, vždy se snažíme, aby byli zajímaví, aby byli opravdu mistři svého oboru, aby nesklamali posluchače a aby tu skladbu, která jim svěřena, interpretovali v maximální kvalitě. A myslím si, že se k nám lidé vracejí také proto, že ta hudba, kterou vybíráme a která se snaží být dělením v každém případě, v každém koncertě, že je také interpretována v krásných prostorách Olomouce. Olomouc disponuje neuvěřitelně nádhernými prostory, ať už kostelními i dalšími. A my se samozřejmě snažíme o to, aby koncerty se opakovaly v těch osvědčených prostorách, jako byl zmíněn chrám svatého Václava, nebo Panna Marie Sněžná, nebo svatý Mořic. Ale zároveň uvádíme koncerty i do dalších prostorů, které se nabízejí, které potřebují specifický výběr hudby, která tam sedí. Takže je to taková snad dobrá směs konzervativního přístupu a zároveň snahy o to přinášet něco nového.
2: Vy jste zmínil, že řada koncertů se odehrává přímo v olomouckých chrámech. Jak moc podle vás ovlivňuje právě toto prostředí samotný zážitek z hudby? Jak se to prolíná?
1: Naprosto zásadně. V každém případě, a to nejenom ve vztahu k našemu festivalu, domnívám se, že potřeba jakési empatie při výběru hudby a její kombinace s prostorem je zásadní, že stejně tak, jako může prostor zážitek z hudby umocnit, tak ho může naprosto i zkazit. Proto se domníváme, že vlastně každý ten program, který připravujeme, tak je zároveň něčím těžko popsatelným, téměř až metafyzickým propojen s tím prostorem, který jsme k tomu vybrali a který tedy interpret potom naplní. Takže prostor je naprosto zásadní určující fenomén, který tu hudbu může umocnit a domníváme se, že také umocňuje. A v tomto případě, to už bych se opakoval, Olomouc disponuje opravdu s architektonickými skvosty. Je zvláštní, že každý z těch kostelů, který jsem jmenoval a který bych mohl rozšířit o další, které využíváme, které najdeme v Olomouci, tak má trochu jinou akustiku, co do délky zvuku, možnosti vnímat určitou barevnost orchestru nebo toho ansámblu. Takže i to je radost pro nás, kteří připravujeme ten festival, všechno toto kombinovat a pracovat vlastně s představou, aby ten posluchač přišel a byl samozřejmě vtažen do té hudby maximálně.
2: Festival má dlouhou tradici, zároveň jste mluvil o jakýchsi vyhlížených nebo připravovaných změnách a posunech. Jaké jsou tedy nabíledni? Kam se chcete posouvat v dalších letech? Co byste možná naopak rád zachoval, ale kam byste to i rád posunul?
1: Myslím, že ten festival už, když se podíváme do programu minulých let nebo od začátku, tak přináší určitá díla, která patří k pilířům duchovní nebo liturgické hudby evropské. Jsou to většinou velká díla, která umístujeme na začátek nebo nakonec jako slavnostní závěrečný koncert, oratoria, kantáty nebo i koncertní provedení oper. To v každém případě zůstane. Chceme stále připomínat tyto velké a zásadní pilíře. To, o co rozšiřujeme hudbu, tak jsou některé žánry, které dřív na programu festivalu nebyly. Jako jsem zmiňoval třeba ten koncert z souboru Ingredienty projekt, který je vlastně hodně jazzový. Jazz se objevuje na programu festivalu v posledních letech opakovaně a i v tom chceme pokračovat. A pozornost chceme věnovat i komorní hudbě, protože i v oblasti komorní hudby a komorních žánrů lze najít řadu skladeb, které jsou skvělé, krásné, působivé a které mají duchovní rozměr. A v neposlední řadě chceme se věnovat českým autorům, kteří v tom dravém prostředí i vážné hudby zapadají do zapomnění a stel neoprávněně. Jsou to skladatelé, kteří jsou skvělí a kteří potřebují připomenout. Takže rádi bychom se do budoucna věnovali více české hudbě, především druhé poloviny 20. století.
2: A na závěr, co byste popřál letošnímu ročníku, který už tady vlastně odstartoval, a jeho publiku?
1: Samozřejmě bych mu přál přízeň všech zúčastněných, přál bych mu přízeň města, kraje, ministerstva kultury, sponzorů, protože upřímně bez těchto by ten festival nemohl proběhnout v takové šíři a v takovém konceptu, jako probíhá. A samozřejmě bych mu přál co nejlepší interprety a co nejvíce zážitků a také to, aby ti posluchači byli spokojeni. Zatím ty reakce z prvého koncertu jsou velmi pozitivní, což nás dobře naladilo.
2: A ještě úplná tečka, kde se posluchači dozví o tom, co se vlastně odehrává na podzimním festivalu duchovní hudby v Olomouci, jaké koncerty jsou připravené, kdy a kde?
1: Máme své webové stránky Podzimní festival duchovní hudby Olomouc, kde je stále aktualizovaný program a doplňovaný o další informace. Jsme i na sociálních sítích, takže tam se snažíme informace stále umísťovat a informovat naše potenciální návštěvníky.
0: Odkazuje na zdroj bližších informací Petr Daněk z organizačního týmu Podzimního festivalu duchovní hudby. Jeho 33. ročník odstartoval v Olomouci v neděli 20. září a potrvá až do soboty 17. října. Pro připomínku uvádíme webové stránky akce www.podzimni-festival.cz.

Magazín v tuto chvíli vyřídil vše, co měl, ten další a bude věnován mimo jiné zprávám o pronásledovaných křesťanech. Připojit se k poslechu můžete 16 hodin 30 minut. Naslyšenou.

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
3: Ranní telefonát Rádia 7.
4: Esence je kurz duchovního rozvoje, který se zaměřuje na základní témata křesťanské spirituality. Autorem i průvodcem kurzu, jehož další běh začíná zítra, tedy 24. září, je pastor křesťanského společenství v Plzni Karel Řežábek, kterého zdravím po telefonní lince. Dobré ráno, Karle, vítej ve vysílání.
5: Dobré ráno tobě i všem posluchačům.
4: Co tě vedlo k vytvoření tohoto kurzu a můžeš připojit, proč název Esence?
5: Jasně. No, já jsem křesťanem od roku 1985, takže to už je nějaká řádka let, vlastně přes 40, 41. A za tu dobu jsem slyšel, četl a sám kázal vlastně obrovské množství nějakých věcí, duchovních témat a podobně. A postupně ve mně nějak jako narůstala otázka, kdybych z toho všeho měl vybrat opravdu jenom to nějak nejdůležitější, nejpodstatnější věci, které v té křesťanské spiritualitě považuji za opravdu největší poklady. Něco, bez čeho se ten zdravý duchovní život fakt neobejde, co by to bylo. No a z toho právě vznikla esence. Já to slovo esence mám rád, protože esenciální znamená podstatný, základní nebo nepostradatelný. Takže to vyjadřuje přímo ten název samotný. Nejde o nějaký pokus s tím kurzem nebo obsahem toho kurzu říct o křesťanství všechno, ale spíš nějak se jako dostat k jádru, k tomu, co je podle mě opravdu zásadní, esenciální pro nějaký zdravý duchovní rozvoj a pro živý se s Bohem.
4: A když na to navážu, tak v té snaze dostat se k tomu jádru člověku může přijít na mysl mnoho témat. Jaká byla cesta výběru a zpracování jednotlivých témat?
5: No vlastně mně nešlo o to vybrat nějakých 10 zajímavých témat, o kterých bych zrovna chtěl mluvit, ale spíš vydestilovat opravdu to, co je nejdůležitější, nejzásadnější. A postupně z toho vznikla taková vlastně jednoduchá struktura. Nejdřív se věnujeme samotnému Bohu, to znamená Otci, Ježíši a Duchu Svatému, to jsou první tři lekce. Potom třem velkým skutečnostem toho křesťanského života, víře, lásce, naději. A nakonec čtyřem oblastem, ve kterých se ten duchovní život nějak rozvíjí prakticky, aby to nebylo jen nějaká teoretická záležitost, to znamená mluvit s Bohem, naslouchat Bohu, jít životem společně s druhými a objevit a dobře spravovat to, co nám bylo svěřeno. Přičemž vlastně mi hodně záleží na tom, aby to nebyla jenom teologie nebo jenom předávání nějakých duchovních poznatků, protože o tom ten duchovní rozvoj pro mě není, že by člověk jako toho, čím dál tím víc věděl a znal, nebo ani to není o nějakých povinnostech, které se člověk jako, které se naučí plnit, které si může každý den odškrtnout, ale spíš mi jde o ten proces zrání, ke kterému člověk dostává nějaké podněty, něco, co ho na té cestě provází, aby se mohl stát nějakou tou nejlepší možnou podobou sebe sama v tom smyslu toho, jak nás Pán Bůh myslel, když nás stvořil.
4: K tomu ještě doplňující otázka, jestli se ta jednotlivá témata a jejich obsah v čase proměňují, nebo tak, jak si je vydestiloval, tak, jak si je promyslel, tak od počátku toho fungování kurzu Esence jsou stejná?
5: To se pořád vyvíjí. Já to takhle mám víceméně s každým kurzem, který jsem vytvořil, že to vznikne, nějakou chvilku se tvoří vlastně ta kostra, jako co, jaká témata tam budou. A pak vlastně každý rok, nebo při každém dalším turnusu toho kurzu, tak se to vylepšuje, protože mezi tím zase čtu další knížky nebo nějak sám s Bohem dál žiju. Takže ty poznatky toho, jak prostě se sám vyvíjím, tak se promítají potom i do toho, že se vyvíjí jako konkrétní podoba těch jednotlivých lekcí.
4: Komu bys tento typ kurzu doporučil?
5: No docela vlastně širokém okruhu lidí. Už teďka proběhly zatím tři velké kurzy v tom velkém rozsahu a předtím jsme měli dva menší turnusy. Tak na ten kurz chodí lidé, kteří jsou buď křesťané už mnoho let, ale vlastně i lidé, kteří jsou na začátku nějaké své duchovní cesty a dokonce se nám tam občas objeví i nějací lidé, kteří se tak křesťany vůbec nepovažují a několika z nim už to pomohlo vlastně k tomu, aby se křesťany stali. Tak to by šlo skvěle. A mám radost, že se podařilo tuhle různorodost nějak jako zachovat, protože by nešlo o to vytvořit prostředí, které by bylo jenom jako pro jednu z těch skupin. My jsme dřív dělávali kurzy setkávání 3P mnoho let, které byly v podstatě obdobou kurzu Alfa, které byly zaměřeny na lidi nevěřící nebo hledající, zajímající se o křesťanství. A my jsme zjistili, že, nebo já jsem zjistil už s odstupem těch několika leté zkušenosti, že vlastně těm nevěřícím nebo hledajícím, když jsou na kurzu, kde nejsou oni tou cílovou skupinou, tak je to pro ně vlastně bezpečnější prostor, protože tady nejsou cílovou skupinou. Tady cílovou skupinou jsou křesťané. Je to kurz duchovního rozvoje pro ty vlastně primárně zaměřený na věřící, na křesťany, ale zároveň nízkoprahově dělaný tak, aby to bylo srozumitelné i těm lidem nevěřícím nebo hledajícím. A vlastně jsem zjistil, že jim je to tam příjemnější, protože to není o nich na prvním místě. Takže mohou být víc v roli takových jako pozorovatelů, sledovat toho, co my sami sebe o křesťanství učíme. A zároveň, jak jsem říkal, několika z nich už to i posloužilo k tomu, aby tuhle cestu objevili i sami pro sebe.
4: Už jsi krátce zmínil i o kurzech, které proběhly, tak připomeň prosím, kolik běhů má Esence za sebou a s jakými ohlasy účastníků, absolventů se setkáváš?
5: My jsme dělali dva turnusy v takovém malém formátu v naší KSKové klubovně, takže to bylo, já nevím, 12-14 lidí. A pak jsme měli tři velké kurzy, kde to bylo, já nevím, 30, takhle nějak okolo 30 účastníků. Takže dva malé turnusy, tři velké turnusy. A ty ohlasy právě mě potěšilo, že byly velmi pozitivní ze všech těch jako skupin cílových. To znamená i od těch lidí, kteří byli nevěřící, tak samozřejmě nejlepší ohlas je, když na nich člověk vidí, že je to na té cestě duchovního rozvoje samotné nějak posunulo, případně, že teda je to dovedlo až k tomu, že prostě to setkání s Bohem sami prožili. Ale zároveň právě i od těch dlouholetých křesťanů jsem měl opakovaně zpětnou vazbu, že jim to pomohlo opravdu si nějak uvědomit, co jsou ty nejdůležitější věci, co je to hlavní, co třeba jsme věděli, ale možná se to v čase nějak jako zasulo, na co jsme si zvykli a že jako kdyby ty poklady nějak znova pro ně zazářily, což takhle bylo i pro mě, když jsem si tu esenci nebo obsah toho kurzu esence připravoval. A takže jako vlastně ty ohlasy jsou v zásadě naprosto pozitivní.
4: Díky, že jsi zmínil i ten pohled sám na sebe. Na to jsem se také chtěl ptát, čím vlastně je kurz pro tebe osobně jako autora a průvodce? Jak z něho čerpáš něco čerstvého do svého života ty sám, když se i musíš soustředit na to, abys předal to, co jsi připravil?
5: No pro mě to je opravdu jako nejsrdečnější záležitost, tenhle kurz, ty esence. Všechny kurzy, které jsem vytvořil nebo přednáším, dělám rád a baví mě, ale esence je opravdu jako srdeční záležitost, protože tam se dotýkám toho, co je pro mě fakt nejzácnější. Já o tom mluvím hlavně v souvislosti, přímo na kurzu o tom mluvím v souvislosti s tím, jak číst Bibli životodárně, když mluvíme o Božím slově. A mluvím tam o tom obrazu, kdy Ježíš říká, že království nebeské jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde, skryje a pak jde, prodáš to, co má, ten to pole koupí. A mně právě připadá, že my někdy už jsme potom, může se nám stát jako křesťanům, že po všech těch letech nebo desítkách let, co už věříme, tak už jsme jako by ti legální vlastníci toho pole, který jsme kdysi koupili za všechno, co máme. A ale zapomněli jsme, že tam je poklad. Jako kdyby jsme se přestali už těšit z toho pokladu a spíš jako víme, jak je to pole velký a co tam kde roste a co kdo chytrýho o tom poli řek a občas to tam nějak okupáváme a staráme se, aby to moc nezaplevelilo. Ale vlastně to hlavní byl ten poklad. No a pro mě ta esence je právě srdeční záležitost, protože se snažím ve všech těch 10 lekcích, 10 tématech odkrýt ty poklady a znova je nechat zasvítit, znova se z nich zaradovat, znova pocítit vděčnost za to, že vlastně s tím polem jsme získali tenhle poklad, nebo spíš to pole jsme koupili právě kvůli tomuhle nádhernému pokladu.
4: Díky i za tento osobní vhled. Myslím si, že s tím by se mohli ztotožnit, nebo s tím, o čem smluvil mnozí křesťané, doufám, že všichni následovníci Krista, aby skutečně jsme nezapomínali na to, že to pole má i onen poklad. Přibliž nám prosím v závěru, kdy a kde bude kurz probíhat a kde se o něm případní zájemci mohou dozvědět více.
5: Jak jsi říkal na začátku, ten kurz začíná zítra už, 24. září ve čtvrtek. Je to přímo na náměstí v učebně na biskupství, což je pro Plze nějaký velmi dobře dostupné místo. A je potřeba teda se předem přihlásit, takže ještě furt to jde přihlásit se online. A ta online přihláška je na adrese nebo na našich KS-kových stránkách na adrese ks.plzeň.cz/esence, tak tam všechny informace, i témata, i přihlašovací formulář, všechno tam je k nalezení.
4: O kurzu duchovního rozvoje s názvem Esence, který se zaměřuje na základní témata křesťanské spirituality, jsme v ranním telefonátu hovořili s autorem, průvodcem kurzu, pastorem křesťanského společenství Plzeň Karlem Řežábkem. Děkuji, Karle, za nahlédnutí do tvého přemýšlení o tom, že ti nebylo jedno to všechno, co už jsi slyšel, ale že tě to vedlo k tomu přemýšlet a vydestilovat to podstatné, abys tím mohl obohatit další. Tak přeji, ať i ten další běh, další ročník je užitečný pro všechny, kteří budou jeho součástí.
5: Moc děkuji, díky a přeju tobě i sobě a nám všem, aby jsme dál rostli v tom poznání těch pokladů, který jsme s Kristem dostali.
4: Díky.

0: Neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

Když nám hrozí nebezpečí a místo víry je tu strach, jen Boží náruč nás udrží a dá nám naději zpívat Haleluja. Zní v písni Martina Smise.

Znělka předělila 7. a 8. hodinu. Na vlnách Rádia 7 proplouváme středečním ranním vysíláním s datem 23. září. Za mikrofonem stále Kuba Lofítek. Nechme se i v tomto čase oslovit příběhem Bible. Slovo má pastor církve ICF Brno Jiří Zdráhal.

0: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
1: Ozeáš, 5. kapitola. Ozeáš v této kapitole dál předpovídá zkázu Izraele. Boží odpovědí na hříchy bude trest, zničení jak severního, tak jižního království. Nepomůže jim žádné spojenectví s jiným královstvím. Rozhněvali totiž Boha a ten je bude právě prostřednictvím cizích armád trestat. O tom čteme. Svých skutků se nevzdají, aby se ke svému Bohu vrátili. Duch smilstva je totiž v nich. Hospodina už neznají. Pýcha Izraele svědčí proti ním. Izrael, Efraim se v hříchu potácí a Juda se potácí spolu s ním. Se svými ovcemi a kravami se za Hospodinem vydají. Budou ho hledat, ale nenajdou, neboť jim zmizel daleko. Hospodinu byli nevěrní, někomu cizímu děti splodili. Bůh nežádal od Izraelců dokonalost. Chtěl věrnost. Kniha Ozeáš proto přirovnává Mojžíšovu smlouvu k manželství mezi mužem a ženou. Smlouva, kterou spolu uzavřeli Izraelci a Bůh na hoře Sinaj, je stejnou smlouvou, jako je manželství. Nevěra ničí manželství, tak jako nevěra Izraelců zrušila smlouvu s Bohem. Smlouvu na Sinaji s Bohem uzavřel Mojžíš. On byl jednak zástupcem Izraelců před Bohem, ale také zástupcem Boha před Izraelci. O tom čteme. Hospodin Mojžíšovi řekl, hle, já k tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak s tebou mluvím, a aby i tobě věřil na věky. Mojžíš jako zástupce Izraele uzavřel smlouvu s Bohem tak, že obětoval zvířata a jejich krví pak pokropil Izraelce. O tom čteme. Mojžíš tedy vzal zbytek krve a pokropil lid se slovy, hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavírá na základě všech těchto slov, slov smlouvy. Mojžíšova smlouva zavazovala všechny Izraelce k tomu, aby plněním přikázání zákona ukazovali, že dodržují smlouvu s Bohem. Tehdy zvířecí oběti přikrývaly jejich hříchy. Neposlouchat Mojžíše a jeho zákony znamenalo odstoupit od smlouvy. Neuposlechnutím zprostředkovatele smlouvy Mojžíše smlouva přestávala platit a žádné oběti nepřikryly jejich hříchy. Tak o tom mluvil i Ježíš ve svém příběhu o boháči a chudákovi. Bezbožný boháč skončil v pekle a žádal Abrahama, ať pošle chudáka, který byl v nebi, k jeho bratrům, kteří ještě žili, aby je varoval před peklem. Abraham mu na to řekl, mají Mojžíše a proroky, řekl Abraham, ať poslouchají je. To ne, otče Abrahame, boháč na to. Kdyby k ním ale přišel někdo z mrtvých, činili by pokání. On mu ale řekl, když neposlouchají Mojžíše a proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Boháčovi bratři neposlouchali Mojžíše, stejně jako ho neposlouchal boháč. Když neposlouchali Mojžíše, odstoupili tak od smlouvy s Bohem, kterou s ním na jejich místě kdysi uzavřel Mojžíš. Přikázání plnit nechtěli a tak žádné oběti nepřikryly jejich hříchy. Stali se z nich hříšníci bez jakéhokoliv vztahu s Bohem. Nebylo pak už nic, co by je mohlo zachránit. A přesně to se stalo v době proroka Ozeáše Izraelcům. Plnit přikázání zákona nechtěli a tak žádné oběti nemohly přikrýt jejich hříchy. Neposlouchali Mojžíše a tím odstoupili od smlouvy s Bohem. Mojžíš byl ale jen stínem a předobrazem skutečného prostředníka mezi Bohem a lidmi. Byl jen obrazem toho skutečného. O tom čteme. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Ježíš jako dokonalý prostředník nejen Izraele, ale celého lidstva, uzavřel s Bohem novou smlouvu. Ježíš začal takto. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy vezměte a jeste, toto je mé tělo. Chléb představoval oběť. Tak jako Mojžíš při uzavření smlouvy obětoval zvířata, tak Ježíš obětoval sebe. Dál pak čteme, potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy pijte z něj všichni, toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. Víno představovalo jeho krev. Tak jako Mojžíš pokropil krví obětovaných zvířat lid, tak Ježíš nechal svou krví pokropit každého věřícího. Krev představuje život. Ježíšova krev jen nepokropila lidstvo zvenčí, tak jako Mojžíšova oběť, ale vložila Ježíšův život do toho, kdo je součástí této nové smlouvy. Proto Ježíš v Janově evangeliu řekl: Mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.

Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide od pondělí do pátku, vždy v 8 a v 18 hodin. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF Brno. Předchozí díly nabízíme k poslechu na našem webu www.radio7.cz v sekci Audioarchiv a nebo si je můžete poslechnout na podcastových platformách. Stačí zadat název pořadu.

Aktuální 60-minutovka nabídne kromě pořadu Bible Guide pohled do kalendáře, kalendária a v 8 hodin 30 minut relaci Klika. A závěrečný čtvrtý díl Petra Huště v seriálu Stále hledám. Jsme rádi, pokud jste s námi, a jsme také rádi za každého, kdo se rozhodl práci Rádia 7 podpořit, ať už svými modlitbami i financemi. Každý takový dárce se stává součástí této práce a služby, o které věříme, že má významný dosah i dopad. Pokud byste rádi byli mezi finančními podporovateli i vy, vyhledejte podrobnosti na našem webu www.radio7.cz, kde se také můžete dozvědět o stále probíhající kampani s názvem 500 statečných. Teď už kapela Adonai s písní Za všechno.

Z kalendáře na nás dnes vykoukne jméno Berta. Staročeská podoba zněla Berchta. Toto jméno německého původu má základ ve staroněmeckém slově berat, jež znamená zářící nebo skvělá. Na 23. září připadá také Mezinárodní den neslyšících. A pro někoho jedna podstatná, pro někoho možná obyčejná věc. Na severní polokouli začal dnes astronomický podzim. Dny se budou postupně zkracovat, noci prodlužovat.

0: Kalendárium.
1: V tuto chvíli se můžeme vydat proti proudu času a připomenout pár událostí a osobností, které jsou spojené s 23. zářijovým dnem. Psal se rok 1122. 23. září byl vydán edikt Wormský, který znamenal konec dlouhého boje o investituru, tedy spor mezi papežem a některými panovníky o právo ustanovovat biskupy. Rok 1875, 23. září, byla zprovozněna první linka koňské tramvaje v Praze. Při 23. září 1938 vyhlásila československá vláda všeobecnou mobilizaci. Český malíř a grafik František Kupka se narodil 23. září 1871. Kupka je v současné době bez diskuse nejoceňovanějším českým výtvarníkem známým v zahraničí. Když byla v pařížském Muzeu d'Orsay uspořádána výstava k pramenům abstrakce, která představovala díla známých abstraktních malířů, Kupkovi na ní byl věnován velký prostor. Jeho obraz Newtonovy kotouče byl navíc vybrán i na plakát k celé přehlídce. Český evangelický teolog, historik, profesor Rudolf Říčan se narodil 23. září 1899. Celý život působil jako kazatel Českobratrské církve evangelické a profesor církevních dějin na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. České veřejnosti představil například dílo Jana Karafiáta, Jana Amose Komenského nebo Jana Husa. Přesně 125 let dnes uplynulo od narození Jaroslava Seiferta, českého básníka, nositele Nobelovy ceny. Narodil se 23. září 1901. V roce 1984 obdržel Nobelovu cenu za literaturu. Tehdejší režim však o dané události referoval jen sporadicky. Možná i proto, že básník patřil mezi jedny z prvních signatářů Charty 77. Po jejím podepsání byl nucen odejít do ústraní a některá jeho díla vycházela v samizdatu. Pokud nemáte chuť na čtení básní, vezměte do rukou jeho vzpomínkovou knihu Všecky krásy světa. Nezapomenutelným způsobem jí rozhlasovou podobu vtisknul Rudolf Hrušínský. Šest let po Jaroslavu Seifertovi se narodil český herec František Filipovský, tedy 23. září 1907. John William Coltrane, americký jazzový saxofonista, se narodil 23. září 1926. Coltrane je považován za jednu z nejvýznamnějších a nejvlivnějších postav moderního jazzu. Společně s dalšími tenor saxofonisty od základu změnil hru na tento nástroj. Spolupracoval dlouhá léta také s Milesem Davisem. Americký teolog, pastor a spisovatel Timothy Keller se narodil 23. září 1950. Toto je evangelium. Jsme hříšnější a zkaženější, než jsme kdy byli ochotni uvěřit. Ale zároveň jsme milovaní a přijatí v Kristu víc, než jsme se kdy odvážili doufat. To byla zpráva, se kterou Timothy Keller dobil nejen New York, ale i celý svět. Cestu ke Kristu našel i díky čtení díla C.S. Lewise. Vystudoval teologii a stal se pastorem na maloměstě ve Virginii. V roce 1989 byl povolán, aby se svou ženou založil sbor na Manhattanu v New Yorku. Ve své službě se zaměřil na mladé městské profesionály, kteří bývají ke křesťanství skeptičtí. Neslevoval však z křesťanské pravdy a nevyhýbal se ani těžkým otázkám. Keller je podepsán pod 20 knih, z nichž mnohé vyšly i v češtině. Zmiňme alespoň knihy Proč Bůh, Smysl manželství, Králův kříž, Tajemství Vánoc nebo Marnotratný Bůh. Takové je kalendárium s datem 23. září.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Když jezdím na Ukrajinu, tak mě přes Slovensko po cestě čekají tři větší tunely. Když s někým přes handsfree telefonuju, tak mu předtím říkám, asi se to přeruší, vyjíždím do tunelu, zavolám ti pak hned zpátky. Před tunelem je na dálnici snížená rychlost na 100 km za hodinu. Je to užší a nebezpečnější. Také většinu před tunelem zatáhnu okýnka, protože v tunelu není dobrý vzduch. I když je tam odpad z plodin, tak to není úplně dokonalé. V tunelu vlastně vidíte jenom cestu před sebou. Nevidíte nic okolí. To je jasné, protože jste v tunelu. Mám někdy silný pocit, že můj život je také někdy v tunelu. Jsem silně zaměřen na něco, o co usiluju, nebo naopak, co očekávám, nebo čeho se obávám, a pak nevidím krásu, rozmanitost a hodnotu života okolo sebe. Někdy také prožívám něco, co mě trápí, bolí nebo dokonce traumatizuje, a to můj zrak tak nějak připoutá k té bolesti. Mám ale pocit, že v tunelovém vidění je také někdy mé pojetí víry. Vidím tak nějak zúženě a přes svůj zúžený pohled ostatní věci také interpretuju. Potřebuju ve svém životě takové to zavolám ti, až vyjedu z tunelu. Potřebuju, aby se mi otevřely oči, abych viděl znovu v širší perspektivě života. Matouš 9. kapitola 28. až 30. verš. A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl, věříte, že to mohu učinit? Odpověděli mu, ano, pane. Tu se dotkl jejich očí a řekl, podle vaší víry se vám staň. A otevřeli se jim oči. Vítejte v pořadu Kliká, dnes na téma tunelové vidění. V květnu tohoto roku jsem se díval na letenky na Krétu. Byly za 1700 korun tam i zpět, včetně malého zavazadla. Říkal jsem si, to by byl hřích je nekoupit. Zeptal jsem se přátel, širší rodiny, ale nikdo v tom termínu nemohl. Já jsem tam měl výjimečně prostor. Nakonec jsem si říkal, pojedu sám, udělám si to trošku takové low cost, levnou variantu. Pojím někde v samoobsluze, přespím, kde se bude dát. Program se bude odvíjet podle toho tak nějak přirozeně, jak to půjde. Začal jsem se na to těšit, jak na smilování. Zavolala mi moje žena, Věrka, že nějak cítí, že na ten seminář do Prahy nepojede. Říkám, OK, Věruš, ale cítím, že tam není jenom zpráva A, ale že je tam i B. Ona říká, jo, jela bych s tebou na Krétu. No, už jsem se těšil, že pojedu sám, ale když vám manželka skoro po 30 letech manželství řekne, že chce jet s vámi, tak to se neodmítá. Je to něco hezkého a vzácného. A také, že jo, zažili jsme dovolenou, jakou ještě asi nikdy. Jenom z Baťušky prošli jsme pěšky část pobřeží, od Paleochory až po horu Sfakia. Je to něco jako vysokohorská túra v Tatrách, ale zároveň jdete podél moře. První dva dny jsme si odpočinuli, jen jsme se prošli po Paleochoře, poseděli v místní kavárně u moře. Už se známe, potřebujeme nabrat sílu, nabít vnitřní paterku, sklidnit se. No a další dny jsme pak brzo ráno, než vyjde slunce, vyráželi podél pobřeží. Ubytování jsme objednávali přes Booking vždy den předem, aby nás nic nesvazovalo. Nechali jsme to tak nějak plynout. V Soogia nás pán z ubytování varoval, ať do Agia Rumeli nejdeme, že jsou tam velké útesy. Není divu, když viděl, že nejsme žádní vysokohorští turisti, viděl dva manžele po 50 spocené s malými baťušky. Dali jsme na jeho radu a další trasu jsme se plavili trajektem. Ráno jsme v místních potravinách koupili bagety, lokální ovčí sýr, olivy, fíky a posnídali jsme na trajektu. Krása. Naši děti by se divili, že rodiče umí chvíli žít. No a tady jsem si to znovu uvědomil, že mi na dovolené trvá 3 až 4 dny, než vypnu ze svého tunelového vidění.
Mám tolik věcí, o které usiluju, které mě trápí nebo bolí, že přesto všechno nevidím krásu života, nevnímám přítomnost, nejsem obohacený a neraduju se z toho všeho dobrého, co je okolo mě, protože to nevidím. Jsem jako krysa v kolečku, která stále běží vpřed. Jenže přijde mi, že tohle samé mám někdy i v prožívání víry. Zúženě vnímám některé důrazy a pak nevnímám šíři a lehkost života. Co je to vlastně to mé tunelové vidění a prožívání víry? Tak první věc je to dualistické vidění světa, které je rozdělené na my a oni. Druhá věc je, že jediný smysl života je v předávání evangelia, což se může někdy spíše změnit na agitaci nebo ideologii. A možná poslední věc je to přehnaný důraz na službu druhým. Všechny ty věci samy o sobě můžou být pravdivé a důležité, ale můžou se stát také nebezpečné, pokud máme jenom tohle zúžené vidění. Efeským 2:10. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efeským 1:5. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. My věřící jsme ti, co poznali pravdu, děláme ty skutky, co Bůh připravil, a my jsme ti, co jsou Bohem přijati. A naopak jsou tady ti druzí, kteří nepoznali pravdu, dělají skutky toho zlého a Bohem nebyli přijati. Tomu se říká dualistické pojetí, my a oni. Jako bychom byli v roli Pána Boha a viděli a posoudili, kdo žije ve světle, v pravdě, kdo dělá věci od Pána Boha a kdo Pána Boha poznal. Musím říct, že v takovém tunelovém vidění se začínám dusit s plodinami. Moje vyjetí z tunelu je vnímání Pána Boha a lidí. Pána Boha, který nějaký je, má nějakou moudrost, dává nějaké principy pro nás lidi. A není to má role dělit na my a oni. Marek, 16. kapitola, 15. verš. A řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Z některých knih, kázání a konferencí jsem měl někdy pocit, že jediný smysl křesťana je evangelizovat. Získávat druhé pro Krista a ti mají zase získat druhé. Popravdě, ve skutečnosti mi to přijde jako ztráta a promarnění života, který mi Pán Bůh daroval. A mám pocit, že to mé pojetí evangelizace se stalo spíše agitací. Jenže je to tak nějak v mém duchovní DNA. Měl bych evangelizovat a pokud to nedělám, tak v tom možná prožívám vinu. Prožívám tunelové vnímání světa. Co je to ale evangelium? Je to dobrá zpráva o Bohu v Ježíši Kristu. Dobrá zpráva o tom, že Bůh je dobrý. Možná tou největší evangelizací může být žít v dobrotě Boha. Jak řekl František z Assisi, kažte evangelium všem a pokud je to nutné, použijte i slova. Nebo údajně matka Teresa řekla, dříve jsem si myslela, že mám lidi milovat a obrátit je na víru. Dnes vím, že mám lidi milovat a Pán Bůh si přitáhne k sobě, koho chce. Znamená to, že mám rezignovat na evangelizaci? No popravdě já jsem to udělal. A víte, co se stalo? Začal jsem s lidmi mluvit daleko více o dobrotě Pána Boha, daleko více přirozeně a otevřeně. A takhle bych mohl dál pokračovat. Třeba i s přehnaným důrazem na službu, obětování se, nesení břemen druhých. To jsou všechno skvělé věci. Poznání pravdy, hledání skutku od Pána Boha, být Božím dítětem, předávání dobré zprávy, služba druhým. Ale nechci mít zúžené vidění světa bez širší perspektivy, bez vnímání pestrosti, krásy, hodnoty a lehkosti života.
Po několika dnech s manželkou na Krétě jsem se částečně uvolnil od své životní a možná i duchovní křeče. Vždy, když o něco silně usiluju, tak moje žena říká, táto, prosím tě, nesnaž se. Protože pokud se tolik nesnažím, je to pak daleko přirozenější a i výsledek mám pocit, že je možná stokrát lepší. I když třeba píšu kliku a dávám si na tom záležet, tak mám z toho tak pocit půl na půl. A někdy třeba cestuju, vrátím se až v noci, ráno stanu, jsem úplně KO, rozlámaný, mám skoro pocit, že nepřítomný a jenom sednu a píšu a si říkám, wow, to mě baví, mě samotného to oslovuje. Jsem z toho jako překvapen. Vlastně nedržet ten život a možná i ten duchovní život v takové křeči nebo v takovém jako zúženém vidění. Vlastně znovu potřebuji Krista, aby mi otevíral oči pro širší životní i duchovní perspektivu. A to je z dnešního dílu i ze série Stále hledám všechno. No, v životě jsme možná našli jsme Krista, nebo byli jsme nalezeni Kristem, ale stále jsme na cestě. Stále vlastně hledáme. A to už je opravdu úplně všechno. Petr Hůš se s vámi loučí od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit zase za týden. Mějte se krásně.

Jak to vlastně je? Tak zní název dalšího seriálu, který přineseme v relaci Klika od příštího týdne. K repríze toho aktuálního se můžete ve vysílání Rádia 7 vrátit v pátek v 19.45 nebo v sobotu půl hodinu před půlnocí. Pořad naladíte také na podcastových platformách a předchozí díly si můžete vyhledat rovněž na našem webu v audioarchivu.

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Lukášovo evangelium, 9. kapitola, 23. verš.

Ve středu 23. září krátce po 9. hodině se z brněnského studia Rádia 7 opět hlásí ranní moderátor Kuba Lofítek. Jsme rádio, které vysílá rádo a které je rádo, když může přinášet povzbuzení a potěšení do života posluchačů. V předposlední hodince ranního programu dostane prostor několik pozvánek a od 9.30 si budete moci s pořadem Live Plus rozšířit svou zásobu.

0: anglických slovíček. Teď už kapela On Fire ve spolupráci s Pavlínou Duchoslavovou a píseň Vzácný chvíle.
1: Hledíme si do tváří, celý svět se rozzáří, jenom když jsem tady s tebou. Jak dlouho tady budem stát, to bych taky věděl rád.

Oddělení hříchem, spojení synem. Tak zní téma letošního ročníku Broadfestu, který proběhne od 25. do 28. září v Havlíčkově Brodě. Tuto konferenci pro mladé křesťany a jejich přátelé pořádá odbor mládeže Církve bratrské. Více informací o této události můžete najít na sociálních sítích, zejména na instagramovém profilu Broadfestu. Ve stejném termínu, tedy od 25. do 28. září, proběhne v Hradci Králové setkání mladých z Církve Československé husitské a jejich přátel. S letošním motem Já jsem ten zvon, on je to srdce. O programu a dalších jednotlivostech, které jsou spojené s tímto setkáním, se můžete dočíst na webu www.setkani-ccsh.cz. Broadfest a setkání mladých z Církve Československé husitské, obě akce proběhnou od 25. do 28. září.

26. září od 18 hodin proběhne v Ostravě v kostele v parku koncert Gabriela Palačiho, argentinského klavíristy, který se zaměřuje na tango a latin jazz. Celou akci pořádá tedy sbor Církve bratrské v Ostravě, který můžete znát pod názvem Kostel v parku. A bližší informace nabízí právě jejich webové stránky www.kostelvparku.cz. Koncert argentinského klavíristy Gabriela Palačiho 26. září od 18 hodin.

Kristo dendrologický víkend proběhne od 2. do 4. října v Tasově u Brna. Je to setkání, takové ekumenické společenství pro maximálně 10 osob. Na programu bude práce v lese, společenství, rozhovory o symbolice rostlin v Bibli, tentokrát s biblickou knihou Rut. Přihlašování a více informací pouze na e-mailové adrese zaclonka98@gmail.com. Kristo dendrologický víkend v Tasově u Brna 2. až 4. října.

3. října od 9 hodin proběhne v Poděbradech v modlitebně místní církve bratrské 4. ročník konference křesťanských pěstounů s názvem Stopy milosti. Na programu bude prostor pro sdílení radostí, starostí a zázraků, modlitby a chvály. Více informací o této události najdete na webových stránkách Církve bratrské www.portal.cb.cz. 4. ročník konference křesťanských pěstounů Stopy milosti 3. října od 9 hodin v Poděbradech.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Možnost rozšířit si slovní zásobu o nějaké to další anglické slovíčko nabízí pořad Life Plus, který právě začíná.

Life Plus. Páteční 16. hodina bude časem reprízy tohoto dílu pořadu Life Plus. Příští vydání přinese pro změnu další z křesťanských písní, na kterou se Elsa Rendl zaměří. Bude to skladba It's Always Been You. Vždycky si to byl ty.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Jak se žije lidem v pohraničí? Co potřebujeme slyšet a možná i co opustit, aby naše svědectví i tam, kde žijeme, bylo podnětné a inspirativní? O tom všem uslyšíme od 10 hodin v repríze Klíčového slova. Hostem Kateřiny Hodecové byl Jaro Aviv. Více se do ranního programu nevejde, věříme ale, že s námi budete i v dalších hodinách. Těmi vás z moderátorského křesla bude provázet Lenka Malinová. V tuto chvíli se loučí Kuba Lofítek. Mějte dobré dny, Bůh buď s vámi.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
1: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se snažíme jít věcem na kloub. Snažíme se rozkrýt to, co je možná na povrchu, právě proto, že v kořenech a v hloubce nacházíme skutečnou podstatu věcí. A tak moc ráda vítám ve studiu Jaro Aviva. Vítej.
2: Děkuji.
1: Je to člověk, který je srdcem i duší misionář, což ostatně asi uslyšíte i během našeho dnešního pořadu. Jaro žil v několika zemích světa dlouhodobě a vždycky se věnoval šíření té dobré zprávy o odpuštění hříchů skrze Ježíše Krista. Často hudbou, někdy slovem. V jakých zemích si vlastně žil?
2: No, můj příběh vlastně toho cestování začal vlastně, když jsem ukončil vzdělání středoškolské. V Chomutově jsem vlastně vystudoval hotelnictví a turismus a moje první země, první destinaci byl Nový Zéland. Tam jsem

0: vlastně odcestoval na 2 roky. No a pak už se to se mnou táhlo. Potom jsem se vrátil zpátky na nějaký krátký čas. Zkoušel jsem podnikat a zjistil jsem, že to není cesta, kterou chci jít. Tak jsem se přesunul do Marseille ve Francii. A pak následovaly další země, byl jsem v Izraeli, v Americe, v Iráku a na různých jako místech.
1: Taky v Německu.
0: Dlouhodobě, no vlastně.
1: A pobýval jsi i v Hernhutu, což je pro protestantskou část církve docela důležité místo, protože to je centrum obnovené jednoty bratrské. Možná se blíže dostaneme i k tvým jednotlivým tady těm částem nebo místům, kde jsi žil. Ale dnes jsi misionář v České republice. A to je možná něco, co lidi trošku překvapí, protože my si máme spojenou většinou s tím zahraničím. Zbalíme si kufr a jedeme do Afriky nebo do Asie zvěstovat evangelium. Ale jaké to je zvěstovat evangelium tady u nás v České republice? Na to se tě dneska chci ptát. Jaro, proč jsi vlastně teď misionářem v Česku?
0: Asi bych začal tím, že jsem si vlastně už nedokázal představit, že se do České republiky vrátím. Já jsem vlastně, jak bylo řečeno, mnoho let působil právě v tom Německu a moje práce se opírala vlastně o sdílení vlastně Kristovy lásky mezi muslimy. No. Takže to byla prostě práce, kde bylo moje srdce jako plně. A musím říct, že jsem si i ty kluky zamiloval a mezi mnou a jimi vzniklo i takové propojení přátelství a tak dále. Ale vlastně ten příběh zajímavý v tom, že moje maminka jednou přijela na návštěvu do Německa k nám, zrovna když se nám narodil synáček, Christian David, a se sdílela o tom, co vnímá. Jo? A já vždycky dávám synům takovou radu, poslechni hlas své matky. A ona vlastně povídá, Jaro, já mám takový dojem, že Pán Bůh tě volá zpět do České republiky. Moje reakce byla okamžitě jako zamítavá. Řekl jsem, že si to vůbec nedovedu představit, právě protože jsem působil mezi těmi muslimy a neviděl jsem žádnou souvislost jako s Českou republikou, protože tahle země je perfektně chráněna před tímhle s tím vlivem, silným vlivem vlastně uprchlíků v Evropě, což je pro mě mimochodem taky takový zázrak. A my jsme vlastně společně s mojí manželkou Terezou poslouchali ten návrh mé maminky a já jsem teda okamžitě reagoval, že ne. A ona říká, synu, prosím, aspoň se za to modli. A když vás matka požádá, abyste se modlili, a je u toho i vaše manželka, tak by bylo...
1: Neodmítnete.
0: Takže jsme se modlili. Já jsem Pánu Bohu řekl vlastně, že opravdu potřebuju jasný jako potvrzení, že to je on. Jo? Takže jsem mu řekl takové 3 oblasti potvrzeních, které bych rád od něj měl. A pokud se stanou, tak budu vědět, že to je on. Já to klidně můžu už teď tady takhle veřejně říct, co to bylo.
1: No, budu moc ráda, samozřejmě ta otázka se nabízí.
0: Takže jedna z takových těch věcí, kde jsem opravdu věřil, že to bude jenom boží prst, je rodinný dům. Protože říkám, pane, já nemám čas jezdit hledat dům v České republice a chceme dům, chceme na klidném místě dům. Chceme, jo, aby jsme měli dobré sousedské vztahy, protože tehdy, když jsme byli v Německu, tak neměli jsme úplně příznivé vztahy se sousedy. A říkám, nemáme finance, nemůžeme si ho koupit a nemůžeme ho ani hledat. Takže to byl první požadavek. A vlastně týden poté mi volá jeden bratr, můj misijní pastor z Církve bez hranic a říká, Jaro, tady je jeden pán, který vlastně přijal od pána takovou výzvu, aby koupil rodinný dům pro zahraniční misionáře, kteří přijdou do České republiky. Že ten dům prostě má koupit v téhle Zruči nad Sázavou. Takže on ten dům koupil a mě tenhle ten, můj misijní pastor mi volá s tím, hele, tady je tenhle ten dotyčný pán, který koupil tenhle dům a já věřím tomu, že vy jste ty lidi, kteří tam mají žít v tom domě. Jo.
1: Už to zní neuvěřitelně, ano.
0: Ano.
1: A to jsme u prvního bodu.
0: A to jsme prvního bodu. Jako síla na tom je, že jsem to nikomu ani neřekl, že hledám dům. Tenhle ten dotyčný pastor prostě řekl, že to tak vnímá, že možná je na čase se vrátit na nějaký čas do České republiky. Takže já jsem opravdu jako s velikým úžasem držel v ruce to, ten telefon a neměl jsem slova prostě. Takže jsem prostě za několik dní se na ten dům jel podívat a když jsem ho viděl, tak jsem byl velice překvapený, ale ne pozitivně. Protože ten dům byl v nehezkém, nedobrém stavu. Takže když jsem si jej procházel a zjistil jsem, kolik by tam vlastně bylo zapotřebí práce, aby se tam dalo vůbec žít, tak a viděl jsem i naši situaci jako rodiny, že jsme měli malý miminko a tak dále. Nedovedl jsem si představit, jak by to mohlo fungovat. Takže já jsem to odmítl, ten dům. Vrátil jsem se zpátky do Edelsfeldu v Německu a moje žena se mě ptá, tak co, Jaro, jaký je ten dům? Tak jsem jí ukázal fotky a videa a tohle z toho. A ona říká, ti to není špatný. A já říkám, lásko, ono to na těch fotkách vypadá asi líp, než to ve skutečnosti je. A ona, ta moje žena, ona má dar pozbuzování. Ona říká, Jaro, pojďme se spolu za to ještě modlit. A tak jsme si vzali 14 dní a během těch 14 dní jsme jako čekali na Boha a on přišel a řekl takovou úžasnou věc a to fakt jako vím, že to pochází jedině z jeho srdce a on řekl, můj dar nepřichází bez práce. Takže když Pán Bůh vám něco dá, tak taky očekává, že přiložíte ruku k dílu. A já, když mi tohle to dal, to nutkání, tak jsem odjel z Německa do Zruče nad Sázavou na 3 měsíce a 3 měsíce jsem na tom domě pracoval. A řeknu ještě takový hodně, já mám moc rád na Pánu Bohu, že on vždycky pracuje v kontextu, jo, věcí. A já už, když jsem jako zjistil, že už jsem na kraji svých sil, že asi to nestihnu, jako do toho termínu, který jsme měli i výpověď jakoby z toho bytu v Německu, říkám, Pane Bože, prosím tě, pomož mi. No a volá mi jeden pán a říká, hele, já jsem slyšel, že rekonstruuješ dům, já bych ti mohl pomoct. A to je takový pan podnikatel, jako takový vzácný člověk, který když přijel do toho domu a představil se mi, tak mi spadla čelist. A já jsem zjistil, že tenhle ten člověk, když jsem pracoval na projektu Sons of Abraham pro Irák, tak on dal obrovský finanční dar na jeden z hudebních klipů, který jsme natáčeli pro televizní stanice na Středním východě. A on vlastně přispěl na to, aby ten hudební klip jako by vyšel. A teď se objevil v tom domě s tím, že jako mi pomůže ho dát dohromady. Takže jsme tam dělali nějaké obložení a tak dále. A vlastně za 14 dní byl schopen to dát do takového, pomohlo mi to dát do toho stavu, že to bylo, že bylo možné se tam nastěhovat. A s tímhle s tím člověkem vlastně spolupracuji až do dneška, ale k tomu se pak dostaneme dál.
1: Ani nevím, jestli se tě mám ptat ještě na ty dvě další podmínky.
0: Jo, tak klidně. Jedna z nich byla Radio 7. Já jsem totiž řekl Pánu Bohu, že bych chtěl studio v rádiu, kde můžu pracovat a kde můžu natočit album. Tohle to jsem mu řekl. A teď se to bude dít s mojí maminkou, tady asi skutečně to album natočíme. To bylo prostě takové moje přání.
1: No vidíš, to jsem ani nevěděl.
0: No.
1: A třetí?
0: Dětský pěvecký sbor. No. Já jsem totiž řekl Bohu, že když natočím to album, takže chci, aby tam děti ho chválili a uctívali. Protože jsem napsal mnoho písní s maminkou a já věřím, že když děti uctívají Hospodina, tak to má obrovskou sílu. A já jsem chtěl dětský pěvecký sbor a chtěl jsem jako početný pěvecký sbor. A to jsem říkal, Pane Bože, tak to jsem zvědavý, jak tohle to zařídíš. No a já jsem byl, no asi před rokem už to je, jsem byl na setkání pracovníků Nehemie, jo. A tam každý misionář nebo člověk se nějak představí, že jo, co dělá a tak dále. A byla tam jedna paní teď už, která nějak představovala svůj projekt v Keni A my, když jsme si pak spolu povídali, tak on říká, že vlastně pracoval v Efatě, což je jako takový dětský pěvecký jako sbor, že jo? Možná někteří jsou obeznámeni, dělali velice dobrý projekty a ona vlastně po našem rozhovoru řekla, že by tady byla možnost prostě natočit nebo spolupracovat s Efatou. Takže mi předala nějak kontakt, protože to nějak předávala to vedení a jsme teďka ve fázi, kdy dáváme dohromady songsheets, notové zápisy pro děti, aby se naučili určitý písně a budeme někdy v příštím roce natáčet něco společně. Takže i to se naplnilo. Takže všechny tyhle ty tři věci se staly a já vím, že tady mám být. A teď, ono je jako zásadní věc, když vás Pán Bůh někam vede, ať vy mu dáte jakýkoliv požadavky, pro něj on je Bůh, pro něj to není jako
1: Žádný problém.
0: žádný problém, ale dělá to vždycky tvůrčím způsobem, velice unikátním způsobem.
1: A očekává to, co jsi říkal, že na tom budeme spolupracovat.
0: Přesně tak. Nikdy to není tak, že vy si sednete a přijede prostě, nebo přiletí anděl a předávám ten dar. Jo. Vždycky je ten aktivní přístup důležitý pro Pána.
1: To, že jsi začal bydlet v České republice, to je jenom začátek vlastně celé té tvé služby tady. Čemu se věnuješ? Já vím, že ti Pán Bůh dal i vizi pro tu práci, tady velmi konkrétní vizi. Jaká je?
0: Já jsem se zamiloval do České republiky, když jsem z ní odjel. A když jsem se vrátil, tak se můj vztah k této zemi a k lidem zde úplně změnil. Já prostě vidím krásné české srdce, které umí milovat. A myslím si, že tenhle národ má obrovský dar, který žádný jiný národ, ve kterém jsem byl, nemá. Zkrátka ne. A to je taková moje tajná služba, teď už ne. Ale já se snažím vlastně těm Čechům poukázat na to, jak jsou výjimeční, krásní a vzácní. A dělám to v kontextu z historií duchovní, protože jsem sám žil v Ochranově v Hernutu, v modlitebním domě a tam jsem se více vlastně dozvěděl o tom, co Pán Bůh mezi Čechy a Němci dělal a jak to české srdce bylo velice podstatné pro Pána, aby vlastně zasáhl celý svět evangeliem. To je obrovský dědictví, který je třeba přijmout zpět. Vlastně tím výsledkem je ta láska, jo? Aby ten člověk byl opět, mohl pocítit tu hloubku ty otcovské lásky skrze pochopení své identity. A myslím si, že Češi potřebují více si připomenout nebo pochopit, kým jsou a jak úžasný a obdarovaný národ tento je. Takže moje práce teďka vlastně spočívá ve věznicích třeba. Pán Bůh dal takovou vizi, že objedeme všechny věznice v České republice. Máme zatím za sebou jednu a bylo to v Plzni na Borech a byl to úžasný čas, opravdu velice silný. A vlastně máme česko-německý tým, se kterým jezdíme po těchto vesnicích a jako Češi a Němci se snažíme vlastně tímto způsobem, bych i řekl, uzdravit kořeny společnosti. Jo? Což musíte jít do těchto z těch míst, tam jsou prostě ten odpad v vozovkách, teda musím říct, společnosti, kde potřebuje ta láska Kristova. A on to sám řekl, jestli mi chcete sloužit, běžte k těmto lidem, že jo, vězni, vdovy, sirotci a tak dále. A opravdu, když děláte přesně to, co Ježíš říká, tak on přijde. A on říká to, jako kdybyste to dělali pro mě. A já tohle si to můžu zažívat. Takže to je moje vášeň. Teď věznice je moje vášeň. Další taková věc, která je pro mě, jako bych řekl, až strategická. A to je celá otázka Sudet, jo? Protože začínáme více, nejenom já, ale myslím si, že je nás víc, kteří začínáme rozpoznávat, že jsou tady určitý záležitosti poválečný, které nejsou před Bohem vyřešeny. A že tam je jakýsi kořen, který je neuzdravený, který bych řekl, že i hníje, a je třeba ji vytrhnout a uzdravit, aby mohlo vzniknout něco nového. Takže vlastně se věnujeme tyhle ty otázce Sudet, jak na německé straně, tak na české straně a vznikly zajímavé projekty, ke kterým se možná dostaneme ještě později.
1: Říká Jaro Aviv, host dnešního pořadu. Dobrý poslech vám přeje i Kateřina Hodecová.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Jaro Aviv je hostem dnešního pořadu, ve kterém budeme mířit k lidem i věcem na okraji, na periferii našeho zájmu a vnímání, ale přesto jsou to důležitá místa a důležití lidé. V předchozím vstupu tady Jaro popisoval, k čemu ho Pán Bůh v České republice povolal. A mimo jiné tedy byla řeč o Sudetech a o nevyřešených věcech, které tam stále ještě přetrvávají a svým způsobem hníjí, abych tedy použila Jarova slova. Co je problémem Sudet? Já myslím, že my, kteří žijeme vlastně vevnitř republiky, to nevnímáme tak palčivě, možná o tom vůbec nevíme, že něco takového je.
2: No ono pro nás je asi těžký si to úplně představit, jaká ta poválečná doba byla. Jo? Já jsem to začal teďka trošku víc studovat a dostal jsem se k určitým příběhům, které jsou pro mě úplně jako šokující. A myslím si, že problémem Sudet není jako jedna specifická věc, protože Sudety jsou veliký. To není jenom česko-německé, to je vlastně i kolem České republiky, jako více míst. A v té poválečné době, když vlastně zrostla taková ta, až bych řekl, jako nenávist k těm Němcům, tak se něco jako v nás probudilo, jako takový ten pocit odplatit, vrátit něco. Jo. A děli se zde věci mimo vlastně kontrolu, nebyla na tom žádná kontrola. Jo. Tehdy prostě byl chaos veliký po válce a spoustu Němců bylo násilím odsunuto ze svých domovů, ale velice, velice nelidským způsobem. A myslím si, že stalo se to i v duchu, že my jsme jako Češi a Němci měli to dědictví společné a byli jsme násilím takhle tímhle tu vlastně poválečnou dobu oddělení a vznikly tam vlastně bolesti, se kterými se ti Němci, kteří tady tehdy žili, nebyli schopni nikdy vypořádat. A jeden je právě z těch projektů, kterým se teďka věnuje, se jmenuje Návrat domů. A to je krásný příběh, který vám rád povím, protože jsem z něho teda hodně nadšený. Já, jak jsem už zmínil, mám moc rád, jak Pán Bůh pracuje v kontextu a že on pořád tvoří. On je pořád stvořitel. A vy, když jste na té cestě s ním, tak ho takhle objevujete. Já jsem byl jednou pozvaný, abych jsem vedl chvály v jednom takovým pororozpadlým zámečku v Sudetech. A vlastně poté jsem potřeboval někde přenocovat. A tenhle ten pán, o kterém jsem vám už minule vyprávěl, co mi přišel vlastně pomoct tím opravením toho domku, tak on mi nabídl, že můžu přespat u něj na farmě, kterou koupil. A já jsem samozřejmě velice, já už byl kolem 11. a byl hodně unavený, říkám velice rád, takže jsem tam přijel někdy kolem 12. hodiny, je to ostrov u Stříbra. A když jsem tam přijel, tak jsem šel spát a měl jsem sen. A já jsem viděl, že na tom nádvoří v tom ostrově, na tom statku, tam tančili Češi a Němci společně. A vůbec mi to nedávalo smysl, nerozuměl jsem tomu. Myslel jsem si, že moje podvědomí mě vzalo na výlet. A já jsem se ráno probudil a tenhle ten pan mě vzal k sobě do kanceláře a říká, Jaro, víš, ty tady nejsi náhodou. Já jsem tě sem pozval cíleně. A teď mi začal vyprávět, co je tíží. A říká, já jsem tenhle ten statek koupil před 3 lety, dal jsem do něj veškeré svoje úspory, z půlky jsem to zrenovoval a já vůbec nevím, proč jsem to udělal a k čemu to jako má být. A když se modlím, tak Pán Bůh mi nic neříká. Takže ty se teď budeš modlit a on mi odpoví.
1: To je velký úkol.
2: To je velký úkol, přesně tak. Já říkám, Ježkovi oči. První, co mě napadlo, je, že Mojžíš musel taky dlouho čekat na to, až mu Pán Bůh jako dal nějaký směr, že jo? Nebo odpověď. A on vlastně přišel jeho syn za náma do kanceláře a provedl mě po tom statku a ukázal mi ty místnosti, co jako zrenovovali. A říkám, no, my bychom chtěli, aby to zůstalo pokud možno v tom původním stavu. Jo? Ani nevíme proč, ale prostě tak nějak to vnímáme. No a my jsme skončili na půdě a najednou jsem měl silný nutkání se modlit. Já nevím, jestli to znáte nebo ne, ale někdy prostě máte potřebu opravdu hovořit s Bohem. A tu jsem měl. Tak jsme se modlili tady s tím jeho synem a já jsem začal prorokovat, že se ožení a nějak jsme se modlili prostě za to, ať Pán Bůh projeví svou vůli v tom statku. A když jsme se domodlili, tak byl tam takový ten boží pokoj. To znáte, když se modlíte, že přijde takový ten jako šalom, takový ten klid. Tak jsme ho měli a takový jsme měli oba slzy v očích. Byl to krásný jako čas na té půdě tam. A najednou prostě mi Pán Bůh řekl, podívej se nad sebe. Tak jsem zvedl hlavu a tam byl trám. A na tom trámu je napsáno Bauer Ott. Jo? Stavitel Ott. Jo? A 1800 něco nějaký. Jo? Zajímavý. Zase jsem tomu nerozuměl, že jo? A šli jsme vám dolů na to nádvoří, kde už stál ten jeho tatínek s maminkou, čekali na nás. A když vám scházíme dolů, tak slyšíme bušení na bránu. Silné bušení. Tak jsme se udívili, kdo jako by takhle bušil. Tak jsme šli ven otevřít a tam stál pár. A na nás mluvili anglicky. Ale já vždycky poznám, že jsou to Němci, protože jsem tam dlouho žil, takže poznám ten slang. Byli to prostě Němci a říká, no dobrý den, náš pradědeček to tady postavil a my jsme od té doby neměli možnost se jít sem podívat. Mohli bychom jít dál. Tak my jsme v úžasu tam na tom nádvoří stáli a nedokázali jsme jako pochopit, jak rychle Pán Bůh odpověděl. Okamžitě. To bylo během 3 minut po naší modlitbě. Prostě ten pár se tam objevil. A oni byli jako v údivu, že na ně tak koukáme. A já jsem se jí jenom zeptal, prosím vás, můžete mi říct, jak se jmenujete? No ona řekla, Ott. Takže Pán Bůh poslal přímo tuhle rodinu Ott pár minut poté, co jsme se domodlili. A teď z toho vznikl projekt, který se jmenuje Návrat domů. My jsme se už s tou rodinou setkali v Německu u mojí manželky na farmě s těmi sourozenci a vlastně nabídli jsme jim, že se můžou vrátit zpět na tu farmu a nějak jako tak symbolicky, že jo, zase se vrátit na tu místo, odkud pocházejí. A bylo pro nás velice šokující, jak to bylo emocionální pro ně. Oni se rozblečeli, tyhle ty dospělí synové a dcery se tam rozplakali, že celý život vlastně mají pocit, že nezapadli. Jo? A že se to vlastně i nese napříč tou generací, jako teď jejich dětí a tak. Jo? Oni prostě byli Češi, jo? Německy hovořící Češi. A to, že my jsme jim umožnili teďka ten návrat zpátky domů, je pro ně velice důležitý a zásadní. Takže my teďka vlastně koncem října bereme veliký autobus a 3 generace tyhle rodiny se vrací zpět do ostrova u Stříbra na farmu, kterou postavili jejich dědeček a setkají se s tou nynější rodinou a přijde tam i starosta, který vlastně bude mít nějak možnost se s něma pobavit a vlastně je přivítat.
1: A pak se bude tancovat Češi i Němci.
2: A pak se stane ta vize skutečností, protože příští rok vlastně plánujeme veřejné setkání, kde bude výstava, vyučování, koncert, židovsko-česko-německý koncert. Vlastně budou tam i nějaký představitelé, politický starostové. Dokonce starostové ze Sudet, ty německé části, se mi teď ozývají a chtějí začít spolupracovat právě se starosty na té české straně, takže teďka vlastně spojujeme starosty různých obcí jenom pro nějaké projekty. Takže věřím, že tenhle ten příběh, abych to tak nějak jako uzavřel, že tenhle příběh jedné rodiny může otevřít dveře a srdce i lidí, kteří vlastně budou mít možnost se taky vracet zpět, protože takovou jako dlouhodobou vizí toho projektu Návrat domů je založit centrum návratu, kde můžou Češi i Němci se najít vlastně a symbolicky umožnit těm Němcům, aby se vrátili, nebo Čecho-Němcům, do těch míst, odkud byly následně vysídleny. A tím dojde k praktickému usmíření. A napadla nás ještě taková věc, že každý dům, který toto umožní, dostane zlatou plaketu na dům, a kde bude uvedeno, že zde žili Němci a bylo jim umožněn symbolický návrat. Já věřím, že to jsou kořeny, které je třeba uzdravit právě těmi praktickými kroky. A já vám řeknu, že k usmíření není třeba mnoho. Stačí opravdu setkání těch lidí, srdcí, otevřených srdcí, přiznání si vin. A možná my se hodně straníme tomu, aby jsme to dělali jako politickou věc. Jo? Takže nám jde opravdu o příběhy těchto z těch rodin. Takže takhle, no.
1: Jero, úžasně se to poslouchá a ty příběhy opravdu berou za srdce. Na druhé straně je 80 let po válce. Je opravdu potřeba to ještě řešit?
2: No, ty naše rodiny vždycky prostě fungují v rámci nějakého kontextu, generací, že jo? A jak už jsem tady zmínil předtím, teď to není jenom o nás, ale je to o té nadcházející generaci, ta, která přijde. My potřebujeme být zasazeni do historického kontextu, potřebujeme znát svoje kořeny, potřebujeme znát svoji identitu pro to, aby jsme mohli růst, pro to, aby společnost byla uzdravena. A my, naše generace, teď v tuhle chvíli, má možnost té nadcházející generaci povědět příběh, který končí tím usmířením, končí tím návratem a končí tou společnou cestou. Myslím si, že tahle práce není tak moc o tom, jak my se cítíme, jak to my vnímáme, ale co ta generace po nás, jak oni půjdou dál. Je tady krásný příklad francouzsko-německého propojení, což teďka taky jsem se setkal s jedním pánem, takovým, že mu 82 let a celý život vlastně tohle studoval a byl součástí tady tohohle z toho usmíření. A je to takový zajímavý příběh, ale to je na dlouhý povídání, ale výsledkem toho bylo, že když se tenhle ten region usmířil a našli tu společnou cestu i to odpuštění, tak je to oblast, která je velice jako prosperující a lidi jsou tam šťastní a prostě daří se. Takže to je důležitý právě z toho důvodu, aby jsme tu budoucnost naší mohli zažívat v pokoji a taky, aby to bylo příkladem pro jiné země. Protože to, co se tam teďka děje, pak v tom pohraničí vůbec, tam bude obrovská právě tahle rána. Tady vám i posluchačům chci opravdu jako zdůraznit tuhle tu věc, že tu minulost, i když je to 80 let, nevymažete. Ta se prostě, ta je v té zemi. A je verš v Biblii, jak psáno, když se můj lid pokoří, tak já uzdravím jejich zem. A to je důvod, proč se těmhle věcem věnujeme teďka. Nechceme Pánu Bohu pomoct, ale chceme mu dát prostor. A proto máme i třeba setkání teďka pastorů ze Sudet a skončíme v Ochranově, kdy bude mít společný čas, taková víkendová akce, aby jsme se společně modlili za to, aby Pán Bůh nám dal duchovní strategie a i prakticky, jak můžeme tohle posunout dál, aby jsme byli svědectvím, jako znova v 18. století moravští bratři, když šli do celého světa a ovlivnili evangelium tím spojením Čechů a Němců.

0: Sudetech a v problémech Sudet jsme se ocitli v dnešním pořadu, jehož hostem je Jaro Aviv. Od mikrofonu vás se zdraví také Kateřina Hodecová. Ty jsi, Jaro, v tom minulém vstupu mluvil nebo vzděloval některé příběhy, které mají ten šťastný konec, kde opravdu došlo k nějakému odpuštění, znova propojení a navštívení míst, která pro ty, které rodiny byla důležitá. Ale říkám si, co ty druhé příběhy? Opravdu narážíš jen na to, že lidi chtějí překonat ta traumata minulosti, anebo taky nacházíš lidi, pro které je to pořád těžké a kteří se už k tomu nechtějí vracet? A ba naopak vlastně možná tu křivdu si nesou a chtějí nést dál.
1: Z většího procenta bych řekl, že to je ta druhá varianta, že lidi právě nechtějí. Mm-hmm. Ale důvodem toho je to, že tady není ten model toho, aby chtěli. Tam je vždycky důležitý, vždycky musí člověk vidět variantu a pak si může rozhodnout. Teď těch variant moc není, jo. Prostě ta věc je daná, je jasná. Bylo nám tady něco ukradeno, byli jsme prostě okupováni a tak dále a tak dále. Prostě máme tam to zadosti učinění, jo. Ale každá mince má dvě strany a není všechno černobílé, tak jak to vypadá. Je moc důležité vidět ten kontext v rámci rodin, žijících v té oblasti. Přátelství mezi těmi lidmi. Prostě oni žili společně. To prostě byl život tak, jak ho známe teď. A já věřím tomu, že když my tomu Čechovi dáme tu šanci, ukážeme mu ten příběh, ukážeme mu postoj Němců vlastně vůbec, co to pro ně znamená, že oni to budou mít možnost pochopit. Skrze třeba tenhle ten jeden příběh, tenhle z té rodiny Ott, která se teďka bude symbolicky vracet, tak myslím si, že ten Čech může zapojit to svoje srdce, kterému věřím, českému srdci, a možná si dát i otázku, třeba to je ještě trošku jinak, než to vidím a vnímám teď.
0: Ty ale mluvíš o poválečných traumatech. Ale o krok zpátky, co ta válečná traumata? Protože na druhé straně mnoho v pohraničí žijících Němců nebo německy mluvících Čechů sympatizovala s tím hitlerovským Německem.
1: Děkuji za tuhle výbornou otázku, protože to byla moje hlavní otázka, když jsem žil 15 let v Německu. A já jsem se na to ptal všude, kde jsem mohl, protože mě to hodně zajímalo vlastně, jak to ti Němci vnímali, když probíhala ta druhá světová válka. A zjistil jsem, že dokonce církve se modlili za Adolfa Hitlera a stáli plně za vlastně politikou tehdejší. No. Víte, pán Ježíš řekl jednu věc, když šel na kříž, že teď přichází hodina temnoty. A tyhle hodiny prostě my máme taky v naší historii. Prostě hodiny temnoty. Pro mě hodina temnoty je, když nevidíš. Nevidíš, co je před tebou a nerozumíš věcem. Asi zaslepený. A já myslím si, že i my jako věřící můžeme být zaslepeni i nepravdou a brát ji jako pravdu. A věřím, že Němci, tak jak mi to vysvětlovali tam, oni o spoustě těch věcí ani nevěděli. Jo. Pro ně to byl šok tak stejně jako pro všechny ostatní. Že oni... To je právě to, co já se snažím Čechům často vysvětlit upřímně, že ty Němci, oni mají opravdu, bych řekl, i podobný srdce Čechům. Jsou trošku rezervovanější, ale prostě jsou upřímní. A moje žena je Němka, takže já fakt jako vím, o čem mluvím. A jsou přátelští a myslí to s Bohem vážně. A hrozně i doteď je mrzí, že mají pořád tu nálepku těch zlých nacistů a tak dále, jako celý národ. Což vlastně není pravda a nikdy nebyla. A taky Německo jako takový není vlastně jedna země, je to spolková země a každá část toho Německa je úplně jiná. To, oni totiž jinak jako mluví, oni si třeba i mezi sebou nerozumí, jo? Sever, západ a tak dále, to jsou jako silný slangy. který po dialekty, který používají. A je to i jiná kultura. Prostě jsou opravdu sasové, jo, jsou úplně jiný než v Bavorsku a tak dále. Takže to není zase znova, jako, já mám pocit, že my často věci jako zabalíme do jednoho balíku a uděláme si na to názor. Ale to tak prostě není. Není to tak jednoduchý. A oni sami přiznávají, jo, když už se o tom takhle teda bavíme, že to, co se dělalo, bylo špatně a mrzí je to. Mrzí je to. A snaží se tu vinu vlastně jakýmsi způsobem oplatit. Třeba velice podporuju, což mě hrozně fascinovalo v Německu, to vám musím říct, že ty církve jsou tak hrozně proizraelské. Jo? Já jsem se začátku říkal, tak asi proto, že cítí nějakou vinu. Ale ne, oni fakt se modlí za Izrael, stojí za ním, věří tomu, že Pán Bůh pracuje v kontextu, že začal s Izraelem a skončí, protože přijde nový Jeruzalém. A já jsem se spoustu věcí o židovském národu nebo té kultuře vlastně dozvěděl až v Německu skrze vyučování Němců. Jo? Takže je to hlubší otázka a vlastní zkušenost vám už více napoví, než slyšet názory jiných anebo se opírá pořád o prostě ty politický směry, které byly a jsou i doteď, že jo.
0: Takže se i na německé straně setkáváš s tím, s tou potřebou nebo touhou ty vztahy a křivdy, které jsou dohledatelné, nějak narovnat?
1: Ano, přesně, je tam veliký zájem. Právě to, že i tahle rodina ona sem nejede jako, že oni chtějí jako bys něco nárokovat nebo že cítí křivdu. Ne, oni sem jedou s tím poselstvím, že chtějí říct Čechům, téhle rodině, že je to jejich, že vlastně se na ně nezlobí. Jo? Že vlastně přijímají a že by chtěli. Oni prostě jdou jakoby naproti s tím přijetím. To je pro mě jako fascinující, jo? Že když vás někdo od někud odsune a vy prostě přijdete s pokorným srdcem, řekne, hele, to už je v pořádku, to je, jo, a vlastně to takhle jakoby předají, dá se říct, úplně oficiálně, tak to je pro mě teda hodně silný. A o tom tenhle ten příběh je.
0: Jak se vlastně žije v Sudetech?
1: Já jsem žil v Ochranově, že jo, a což je vlastně u Varnsdorfu, nad Varnsdorfem, trošku tam. Pak jsem žil v Bavorsku, což je taky v části Sudet. Takže jo, vlastně těch 15 let jsem se pohyboval v téhle oblasti. A lidi jsou hodně odměřený. Je těžký najít blízkost si, přátelství. Třeba v Ochranově mi trvalo mnoho let, než jsem jako byl rozpoznán jako něčí přítel. Takže já jsem si našel takovou strategii, že jsem se vždycky v neděli zval na obědy. Jsem k někomu přišel, říkám, dobrý den.
0: Můžu k vám na oběd?
1: Můžu k vám na oběd.
0: Opravdu?
1: Ano, ano, přesně to jsem dělal. A oni, už jsem pak měl takovou i nálepku tam v Ochranově, že pozor, Jaro, bude se zvát na oběd. Ale z toho vzniklo přátelství mezi námi a propojení. Třeba jedno s tou rodinou, se kterou jsem pak vlastně odletěl s jejich synem do Iráku a začali jsme ten Sons of Abraham projekt a tak dále. Takže někdy je třeba i naproti, že jo? Pán Ježíš taky říká, já stojím u dveří a tluču. A kdo mi otevře, budu s ním mít oběd. Nebo večeře. Ale budu s ním mít to obecenství. Já si myslím, že vztahy právě vznikají tímhle s tím, že máme spolu ten čas. A pak jsem viděl, že se vlastně jako otevírají a začali mi říkat ty svoje příběhy. A když jsem slyšel příběhy těchhle z těch rodin, když jsem byl u nich na obědě, tak jsem tam vždycky vnímal, jako že tam je to zranění a takový to jako nedořešená věc mezi těmi vztahy s těmi Čechy a tak, jo. Že pořád jsem, ale já jsem to nedokázal uchopit v té době, protože jsem si říkal, to je prostě historie, tak to je a tak už to prostě zůstane. Nikdy bych si nedokázal uvědomit, že to tak jako nemusí zůstat, že to tak nemusí být, že může přijít bod zlomu. Jo, a to je to, na čem se teďka snažíme pracovat, aby jsme dali Bohu prostor, aby přinesl ten bod zlomu, aby přišla prostě nová linie, nový čas, od který prostě ty věci zase půjdou tím přátelským směrem, tím prostě tím požehnáním, který tady těch moravských bratří prostě je velice evidentní.
0: Ta tvoje vize je nakažlivá. Já jsem měla teď 2 roky po sobě možnost taky být vlastně v těch úplně okrajových částech naší republiky. A musím říct, že je to tam vnímatelné, že je ta atmosféra mezi lidmi jiná. To prostředí je jiné. Některé věci tam asi vůbec nejdou nebo s nimi nejde prorazit. A uvědomuju si, byla jsem na prohlídce jednoho zámku a s tou poměrně mladou průvodkyní jsme se dali do řeči. Vlastně nevím, jak na to došla řeč, ale ona řekla větu. No, já jsem tady náplava, sem se po válce přistěhoval můj děda s babičkou. Takže ona je třetí generace, která žije na tom místě, na okraji naší republiky, ale pořád se cítí jako náplava. Co vlastně brání tomu, aby ti lidé tam zakořenili, aby to vzali jako své, aby se otevřeli, aby tam nebylo tak stísněno?
1: No, zapuštění kořenů. Víte, člověk si to často neuvědomuje, ale Pán Bůh vám dal domov, on vám dal zemi, místo, kam vás usadí. A vy prostě tam zapustíte kořeny a začnete se množit, plodit a množit a žít, tvořit historii rodinou, jo? Mít prostě svoji kulturu a tak dále. A když vás někdo z toho vytrhne pryč a přesadí vás někam jinam, to je jako strom, když ho přesadíte. Některý dokonce umře a už ani neusadí. A některý jenom z části přežije. Tak to prostě je v přírodě a tak je to i v lidském životě. My potřebujeme se vracet ke svým kořenům. My potřebujeme rozpoznat a my je potřebujeme prostě buď přijmout, anebo požádat o odpuštění, ale jakýmkoliv možným způsobem prostě dát prostor pro novou vláhu, nový život. A Pán Bůh sám má příběh o odpuštění. On poslal svého syna, aby co? Aby zemřel za naše hříchy, aby nás usmířil. To je, on byl usmířovatel, on byl poslem usmíření. A o tom to je. My jako církev, my jako věřící, jsme poslové usmíření. A tohle my máme hlásit. A o tom, já jsem to od Pána tak přijal, a nejenom já, ale i mnozí další, třeba i ten modlitební dům v Ochranově, se kterým spolupracuji, že když dáme Bohu prostor, aby nás uzdravil, tak on navrátí ještě mnohonásobně víc, než co známe historie těch moravských bratří. Já se tady často to zmiňuji, ty moravské bratry, ale to je proto, protože vidíme, co se stane, když se lidi usmíří. Tehdy, když ty Němci s těmi Čechy v tom Ochranově žili, pro ně to nebylo jednoduché. Mimochodem, Němci Češi v té době byli uprchlíci, že jo? Protože tady bylo pronásledování. Němci jim dali vlastně možnost, aby byli v Ochranově. A vlastně mezi nimi byly tlaky, nedorozumění, hádky, boje, silný boje. Jo? Můžete to vyčíst z těch historických záznamů. A pak přišel den, kdy se oni usmířili. Oni prostě na cestě do kostela se usmířili. A Pána Boha to tak zasáhlo, že on vyl svého Ducha Svatého na Hudberku a tyhle lidi zasáhli evangeliem celý svět. Oni se začali prodávat do otroctví, jezdili do všech koutů světa a přinášeli evangelium. Třeba moravský bratři jsou v Americe velice známí. Všude po světě je velice známý, co vlastně Češi a Němci společně dokázali. Jenom my o tom nevíme. Jenom my na tu bohatou studnu jsme zapomněli, na ten poklad, který tady vlastně máme. To je ten důvod, proč jsem v České republice. A to se snažím těm lidem předat a zvu je vlastně, aby si vzali ten kus toho bohatství i pro sebe, protože jim patří.
2: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
0: V pohraničí je docela málo církví. Proč, když vlastně nejbytostnějším posláním církve zvěstovat tohle smíření a nějak působit mezi lidmi dobro?
1: Moc dobrá otázka. Nevím, jestli na ní dokážu úplně odpovědět a řeknu jenom to, co jako si myslím já, protože jsem vlastně jako vyrůstal v Chomutově. Jo? A vlastně ten sbor, mám pocit, že má snad stejný počet lidí jako před 20 lety. Jo? A některé sbory vím, že mají i dokonce méně členů, než měli třeba na konci 90. let a podobně. Jo? Já myslím si, že dle mého názoru to je o zranění právě a strachu. Jo? Když jste zraněná, tak působí, jako máte prostě strach z určitých věcí. A strach působí co? Že se chráníte. A když se chráníte,
0: izolujete
1: se a tak dále. To si myslím, že je ten problémem, jo? Že tam je ten strach, to nevyřešení, ty lidi jsou paralyzovaní určitým způsobem, aniž by to vlastně rozpoznali. Víte, my máme strašně silný pud sebezáchovy jako lidi. My dokážeme žít v bolestech a žít s tím každý den. Třeba já jsem měl migrény, mnoho let jsem měl migrény. Já jsem s tím žil 3 roky, každý den jsem měl silný migrény. Až po operaci jsem zjistil, co to je nemít migrény. Já jsem měl problémy prostě tady s dutinama a tak, a byl jsem na velký operaci. Až poté jsem zjistil, jaký to vlastně je žít bez migrén. A to právě Pán Ježíš chce udělat. On chce vzít tu naši migrénu, ten náš strach, to, jak jsme paralyzovaný, izolovaný a tak dále. A to se děje právě v těchto oblastech obzvláště velice silně. A já vnímám, že i tam je určitá únava už těch lidí, třeba i těch věřících, jo. Myslím si, že prostě to v angličtině se říká same old, že to je stejná, pořád to stejné, jo. A já myslím, že jsme přišli do toho bodu zlomu, opravdu. Já to vnímám velice silně, že přichází úplně nová sezona právě pro tuhle oblast a Pán Bůh nezapomněl na investice těchhle z těch pastorů a lidí, co tam v té oblasti působí už mnoho let a prostě silně do toho investovali celý život a často jsou velice už vyčerpaný a já věřím, že Pán Bůh prostě odměňuje tyhle ty věrné solné sloupy, které tam takhle vidím stát a věřím prostě, že přichází nová sezona.
0: Jinými slovy, jsou potřeba noví lidé, čerství.
1: Definitivně. A to je ta nová generace, ta mladá. Já když třeba někdy teďka vidím, jaký mají nápady, nebo jak jsou silní třeba i v té modlitbě, nebo fakt hledání Pána ve chvále a tak dále, tak jsem z toho strašně pozbuzený. Opravdu mě to velice těší. Vidím, že s tou novou generací přichází nová síla. A my jim potřebujeme prostě předávat to dobré, než si nás Pán povolá, aby jsme jim tady nechali to dobré.
0: A neděje se nám v církvi něco podobného, jako když třeba tady vystudují lékaři, ale kvůli lepším podmínkám a většímu platu jdou pracovat do Německa, Rakouska nebo do jiných zemí. Není vlastně totéž problém i církve, že už se nám moc nechce poctivě dennodenně pracovat a nevidět výsledky. Chceme mít prostě ten lepší a pohodlnější život, ale nemyslím to zle, myslím to čistě jenom jako pozorování, protože komu se chce vlastně do těžkostí?
1: Jo, každý člověk, víte, Pán Bůh dal 10 přikázání a jeden z nich je a 7. den budeš odpočívat? Člověk potřebuje odpočinek a myslím si, že to je ta potřeba, co člověk má. On potřebuje, když v něčem je příliš dlouho, tak prostě potřebuje si dát pauzu, potřebuje z toho vystoupit. Takže je to přirozený, je to znova taková naše obrany schopnost, půd sebezáchovy, můžete to nazvat jakkoliv, ale máme to všichni úplně stejný. Nezáleží na tom, kde žijeme. A můžu říct zase svoji zkušenost, jo? Že třeba s tím Irákem, jo? To vlastně je země, kde já jsem tam letěl v roce 2016 a já jsem letěl do válečné zóny. Já jsem přiletal do Bagdádu, tam byla tma, všude byly ty jeepy a kontroly a prostě jestli nemáme bomby a tak dále. Vstoupil jsem do hotelu, kde byly prostříleny okna, ve zdech byly prostě známky po střelbě. Večer jsem slyšel střílení před hotelem a tak dále, a tak dále. Pro mě to byl takovej šok, to se těžko popisuje, opravdu. A já jsem vám, přátelé, já jsem se tehdy noc, tu noc jsem se modlil, kam, Pane Bože, já jsem tě špatně slyšel, prosím tě, dostaň mě odsud. Ale druhý den, když jsem se setkal s pastorem, říká, Jaro, já myslím, že Pán Bůh tě jsem vzal proto, aby si zjistil, že víra není pouze emoce. Že víra je akt. Tak stejně jako láska není jenom emoce, ale je to akt. A to je důležitý. A vy vlastně, když uděláte ten krok do toho neznáma i do toho nebezpečí, dá se říct, začnete investovat to málo, co vidíte, tak vám roste víra. Víra potřebuje praxi, potřebuje být posilována. A posiluje se právě tím, že my jdeme do těch výzev, do toho neznámého. Ale Pán Bůh je gentleman. On nikdy nikoho do ničeho nutit nebude. Vy jste spasený už tak, jak jste. I kdybyste neudělali nic, protože to je dokonalá láska. Dokonalá láska nevyžaduje nic. Takže Pán Bůh nevyžaduje od tebe, aby si něco pro něj udělal nebo ne. On to nepotřebuje. Ale je to o tvém životě tady a o růstu tvého charakteru. A pokud my začneme svoji víru používat a vidět jako charakterovou vlastnost, je víra, a když začneme tu víru posilovat tím, že jdeme do těch věcí neznámých, možná často i riskantních, tak poznáme Boha takovým způsobem, o kterým vám tady teďka vyprávím, a i mnozí další. Jsou o tom knihy, vyučování a tak dále, o tom, jak Pán Bůh pořád chce s člověkem tvořit. A do toho já se snažím lidi pozvat. Jo, ty vidíš teďka nějakou svoji situaci, máš nějaké přesvědčení, máš nějaké svoje názory, ale věř tomu, že když jdeš s Bohem dál, tak se to všechno začne měnit. Začneš se měnit ty, začnou se měnit tvoje charakterové prostě nějaké zvyky, rysy a tak dále. A když se podíváš zpět a řekneš, ten Jára před 10 lety, ten už je úplně pryč, to už je někdo úplně jiný. A pak i za váma chodí lidi a řeknou, ty jsi nějak změnil. A vy si pak až sami uvědomíte zpětně, aha, to bylo proto, že jsem tehdy udělal ten krok, tehdy jsem odpustil, nebo tehdy jsem udělal tohle, nebo tehle. A začalo to vlastně, Pán Bůh začal psát ten příběh. A vy si uvědomíte, že to byl on, ten spisovatel, a vy jste jenom sledovatel, nebo participant, ten zúčastněný. To mám na Pánu Bohu rád, že on na vás nikdy nevloží zátěž, kterou byste nebyli schopni unést. Nebo věc, kterou byste nedokázali odpustit. Já se často setkávám s názorem Čechů, že řeknou, to nikdy neodpustím. Nikdy. A když se znám proč, no to prostě nejde. To se prostě nedá. Ne, i kdybych chtěl, prostě to nejde. To je lež. Jde odpustit opravdu všechno. Jde, protože Pán Bůh udělal to největší odpuštění pro nás. A proto my dokážeme jít v jeho šlépějích, pokud mu dáme šanci.
0: Takže poznávat Boha víc a jít v duchovním životě na hloubku znamená vstupovat do nových situací.
1: Ano, do bouřlivých vod. Víte, jednou v ochranově, když jsem se modlil, tak jsem to zažil přímo to, jak Pán Ježíš řekl Petrovi, zajeď s loďkou na hlubinu. To je náš život. My potřebujeme s tou lodí zajet na hlubinu. Protože tam v těch hlubokých vodách jsou ty ryby, po kterých my toužíme. Tam je ten život, pro který nás Pán Bůh stvořil. On řekl Petrovi, já na tobě já postavím svoji církev. A on chodil po vodě, že jo, Petr. A takže my potřebujeme prostě rozpoznat, jestli náhodou neparkujeme v přístavu, a ne, jestli náhodou Ježíš neříká, hele ne, nechceš mě vzít trošku na hlubinu, do těch rozbouřených vod. Tam.
0: Ale jak se chodí na hlubinu třeba v případě, že jsi vozíčkář, nebo máma uvázaná doma s 4 dětmi, nebo prostě jinak životně omezený člověk?
1: Taky velice dobrá otázka, taky jsem nad tím hodně přemýšlel. Nedávno jsem tady slyšel krásný rozhovor s jednou paní, která byla u vás taky v rádiu. Já myslím takhle, můj názor je, že my jsme tvoření tělem, duší a duchem. A když jedna ta část strádá, tak strádají všechny jako ostatní. Jo? Proto třeba muslimové se mě často ptali, jak mi vysvětlíš Trojici Boží. Tak já jsem to často přirovnával tady k tomu, že jsme... Jo? A já myslím, že Pán Bůh dává milost tam v těch oblastech, kde my jsme slabí, anebo nemocní. Nemohoucí, tak on posiluje tu druhou část mnohem víc, takže my dokážeme žít velice

0: kde už se nebudu trápit a budu do nekonečna šťastný a radostný. My máme ten život žít s tou perspektivou té věčnosti a pracovat na tom, aby si ten Pán Bůh nás, ty naše životy mohl použít pro to poselství té lásky, kterou prostě, to je ten výsledek toho, proč ta církev tady je.
1: Takže nezáleží na limitech, záleží na tom, jak jsme odvážní.
0: Ano, přesně tak. Je to o odvaze. Je to.
1: Jaro, my se musíme loučit. Náš čas se naplnil. Chceš to naše dnešní vyprávění ještě nějak uzavřít, dát mu tečku?
0: Jo, já si myslím, jak jsem tady na začátku pořadu říkal, že věřím v to české srdce a v to milující české srdce, že je důležitý, aby taky to české srdce investovalo ve své domovině a aby předávalo tu dobrou zprávu i v místech, kde je potřeba, co je, že i v rámci naší země. Jo, máme tady právě tu oblast Sudet, máme tady ty dětské domovy a tak dále. Nemusíme vyloženě všichni odlétat, odjíždět do zahraničí za nějakou službou misí nebo tak, ale můžeme začít doma na domácím pole, protože tak, jak jsme tady se bavili, to dědictví je obrovské a myslím si, že potřebujeme pracovníky, potřebujeme lidi, kteří se tomuhle tématu budou více věnovat a kteří budou investovat svoje životy pro seznamování, vlastně připomenutí veřejnosti lidem v České republice, kým vlastně jsme. Je to otázka ty identity. Takže jo, chtěl bych pozbudit, kdokoliv má nějaké povolání ke službě, k misi, aby se zeptal Boha a zeptal se ho na to, Otče, nechceš mě mít tady? Náhodou. A věřte tomu, že on vám to potvrdí třeba těmi třemi potvrzeními, které dal mě, tak i vám je dá.
1: Říká Jaro Aviv, host dnešního pořadu. Moc ti děkuji za tvůj čas a za děkuji. To, co jsi s námi sdílel. Pod mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová, samozřejmě pozvánkou k poslechu zase za týden. Mějte se hezky a naslyšenou.

Skončila repríza klíčového slova, to další si můžete poslechnout zase v sobotu v 8 hodin. Hostem Kateřiny Hodecové bude Petr Raus.

Je krátce po 11. hodině, posloucháte Rádio 7, kde pokračuje stále ještě dopolední vysílání, které vstoupilo do poslední hodinky, teď už s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Mám tady pro vás přehled pořadů, abyste mohli vybírat, co vás zaujme, co vás zajímá, co chcete poslouchat. Daniel Vyhlídka si vzal Ježíšovo velké poslání k srdci. O hledání cest k jeho naplnění bude hovořit v pořadu Hláska ve 11:45. Ve čtení na pokračování čte Pavel Hromádka z knihy Manželů dolejších Plavčík Žán. Minule došlo na lodi Jitřenka ke vzpouře. Plavčíkovi Žánovi jde o život. O dalších jeho osudech uslyšíme 15 minut popolední. Jistota boží blízkosti každý den, i když přijde něco nečekaného a těžkého k unesení. To je zkušenost Danuty Pokorné, ženy, která se díky víře, kterou jí dal Bůh, nevzdává. Ve 13 hodin nabídneme rozhovor s ní v pořadu Fortepiano. 14. hodina, to je jako vždy v každý všední den v týdnu začátek písniček na přání. Můžete si přát, můžete volat, můžete nám už teď napsat na naši adresu studio@radio7.cz písničku, kterou byste rádi slyšeli, ať už pro sebe nebo pro někoho jiného. Několik rad do služby nabízí v biblickém zamyšlení 15 minut po třetí David Novák. A ve 15:45 nás čeká čtení z Bible pro 21. století, ve kterém otevřeme 11. kapitolu Markova evangelia. V dnešním dílu pořadu a podcastu Překročit hranice se podíváme

podíváme na to, proč je víra spíše skokem do neznáma než logickou přednáškou. Probereme proces dekonstrukce, který není známkou selhání, ale často prací ducha, který z našeho života odstraňuje vše otřesitelné, aby zůstal jen pevný základ. Poslouchat můžete po 16. hodině. 16.30, to je čas pro pravidelný magazín a v 17 hodin nás čeká jako obvykle hudební pořad Pohovka, ve kterém zazní písně americké zpěvačky Terien. Tolik tedy rychlý přehled pořadů, mezitím samozřejmě písničky a ještě další informace, třeba k dnešnímu datu 23. září. Svátek má Berta.

chci chodit ve tvém světle, zpívala polská skupina Ovca. Dnes je 23. září, svátek má Berta. Berta. Ano. Berta je zvláštní jméno, nevím, jestli někoho znáte s tímto jménem, já tedy ne, ale můžeme si říct, že... No, nemůžeme si říct, protože jsem si to tady nenašla. Takže za chvilku. Tak, už to tady mám. Samozřejmě Berta. Berta je staročeské jméno Perchta. Toto jméno německého původu má základ ve staroněmeckém slově Berat, jež znamená zářící nebo skvělá. A chcete-li vědět více o tajemné postavě Perchty z Rožmberka, kterou už Bohuslav Balbín spojoval s legendární Bílou paní, poslouží vám k tomu historický román Edy Kriseové o české šlechtičně Perchtě z Rožmberka, která žila v 15. století. Tolik tedy slíbená informace o dnešním jménu v kalendáři a za chvilku hláska.

okolí, nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může načerpat.

Ať k vám Boží dobro proudí bez překážek. I tato slova byste našli na jednom z transparentů, se kterými vyráží do ulic Českých Budějovic Daniel Vyhlídka. O svém způsobu sdílení evangelia s druhými bude hovořit v následujícím pořadu.

0: Opět po týdnu se o slovo hlásí Hláska, pořad a podcast Rádia 7, který dává prostor životním příběhům lidí, kteří se setkali s živým Bohem Ježíšem Kristem, přijali jeho lásku i odpuštění a předávají dál tu dobrou zprávu, že Ježíš je nadějí pro každého člověka. Vítejte u poslechu. Mým dnešním hostem, který se podělí o svůj příběh i své životní zkušenosti, je Daniel Vyhlídka. I tebe vítám.
1: Děkuju.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Daniel je následovník Krista, manžel, táta, několikanásobný dědeček. Našel jsem i další pozoruhodné charakteristiky. Vyučený dřevorubec, lesní inženýr, zálesák, táborník, praktik, aktivní parašutista, zastydlý scout. Je to všechno aktuální, Dane?
1: Tak naposled jsem skočil před 3 rokama. Takže nevím, jak aktuální to je. Chtěl bych se k tomu vrátit ještě. Ale...
0: Teda. Často se v úvodu hostů ptám na to, jak se setkali s Evangeliem, Biblií, Ježíšem samotným. Jak to bylo u tebe?
1: No, já jsem se narodil do křesťanské rodiny. Můj tatínek i maminka byli věřící, nadšení křesťané, milovali Pána Boha. A s mojí o rok mladší sestrou nás vedli do církve. Maminka vyučovala nedělní školu, besídku. Vyučovala i mě, dokud jsme pubertálním věku tam tolik nezlobili, že bratr kazatel Pfeiffer musel založit dorost, aby nás vyloučil z besídky. A tatínek byl laický kazatel za komunistů, takže tím bylo i poznamenaný kádrový hodnocení. Ale rodiče měli velikánskou úctu. Pamatuju si, že třeba den odpočinku nás vedli k tomu, aby jsme měli, maminka vždycky říkala, musíte mít úkoly napsaný před nedělí, připravenou aktovku a naučený. A den odpočinku byl jako den odpočinku opravdu takhle vážně. Takže jsem vyrost v křesťanské rodině, o to víc nějak potřebuju setkávat se s lidmi, kteří uvěří až jako dospěláci. A jsem vždycky vděčný a nechávám si vyprávět, jak se dostali k Pánu Bohu lidé, kteří neměli ty informace. Říkám lidem, já jsem měl informace o Bohu, který vy třeba nemáte, ale rozhodnout pro to, jestli si nechám odpustit svoje hříchy a jestli se připojím k Bohu, jsem musel udělat sám.
0: A bral jsi tu skutečnost, že vyrůstáš v křesťanské rodině vždy jako výsadu, nebo to někdy bylo nějakým omezením?
1: Jako omezení jsem to asi nevnímal, i když omezení jsem cítil ve škole, jako už byla šikana i na základní škole, i od učitelů na učilišti, prostě se zkoušeli posmívat, ale jako nějaký handicap nebo to jsem to nebral. Já na jedné straně jsem si byl vědom výsady, já si toho do dneška nesmírně cením, že patřím k malinkému procentu lidí, kteří jsou Bohem spasení. A na druhou stranu jsem věděl, že to bude něco stát, takže jsem to zaplatil. No.
0: Co tě nejvíce formovalo v počátcích tvého osobního vztahu s Ježíšem?
1: Určitě to byla církev. Chodili jsme do křesťanské církve, do besídky, dorost, mládež, ale i takový ten věrný křesťanský život našich rodičů. Rodiče brali Pána Boha nesmírně vážně, s láskou. Věděl jsem, že Pán Bůh je milující, ale že jsou to věci velice vážné a důležité. Takže církev a rodina.
0: Jeden z odkazů Pána Ježíše, který nám před svým odchodem z této země k Otci zanechal, je velké poslání, aby jeho učedníci, následovníci pokračovali v tom, co on sám započal. Jak jsi nacházel cestu k této Ježíšově výzvě? Co jsi z toho přijal pro sebe?
1: No, já jsem asi poměrně si myslím od mládí to bral hodně vážně. Teď jsem si vzpomněl, to jsem ani neměl připravený, ale že k nám do církve bratrský v Budějovicích přijel kdysi misionář Karlík, do dneška si to pamatuju, někde z Afriky a vyprávěl o tom, jak tam křesťané nesou evangelium. A potom jsme v besídce, jsme nosívali v neděli korunu do sbírky, jsme dávali. To je zajímavé, to jsem si dřív neuvědomil. A vybíralo se na nějaký deky pro nemocnici Lambaréne, pak jsme sledovali tu Tatru, že jo, jak tam jela a tak. Takže jako z misí jsem se setkal a nějakou takovou touhu jsem měl asi hodně brzo. Takový usměvný, já jsem toužil být misionář mezi Eskimákama, takže jsem prospal spoustu nocí v iglu, v záhrabech sněžných. Měl jsem připravený postroje pro psí spřežení, cvičil jsem psa na tahání a jezdil jsem na běžkách, přejezdy přes Šumavu s přespáváním prostě pod širákem nebo v iglu v záhrabu. Chtěl jsem být lékař, ale komunisti mě teda na školu nepustili, takže jsem se nakonec téměř z protekce mohl vyučit dřevorubcem, takže tohle nějak mě změnilo. A potom třeba tady v Brně, když jsem studoval na vysoké škole, tak jsem chodil baptistům a tam byli bratři Smilek a řada křesťanů. Jsem viděl, jak i za komunismu, jak intenzivně vlastně se snaží přivést lidi k Pánu Bohu, a to mě velice taky formovalo, zaujalo. Takže jsem do toho tak nějak vplouval. Když jsem přišel na učiliště, já jsem v 15 letech odešel na internáty, už jsem se nikdy domů pořádně nevrátil. To byl internát učiliště, střední škola, pak teda koleje vysoké školy tady, pak vojna. No a pak jsem se krátce na to oženil, takže už jsem se domů pořádně nevrátil. Ale na internát dřevorubec, který jsem přišel, tak jsem večer položil na noční stolek Bibli. Takhle nám to někdo řekl, že takhle můžeme jaksi navázat nebo nabídnout se. Takže poměrně brzo jsem cítil, že si to Pán Ježíš přeje, a chtěl jsem mu v tom vyhovět.
0: Věřím, že to je nějaký proces, nějaká cesta, kde jsi na té cestě dnes, co je tím tvým způsobem, jak naplňuješ to velké poslání.
1: No, dneska mám konečně po mnoha letech, jak já říkám lidem, já jsem vlastně od skoro celý život jsem hledal způsob, jak naplnit tohle Ježíšovo přání, být mu rybářem, být mu učedníkem. A tak jsem zkoušel ledacos. Od bratra Smilka si pamatuju, jsem se naučil, lidi říkávali zásadně neberu stopaře. Tenkrát, dneska už to je vymřelej druh, ale tenkrát bylo stopařů spoustu. Já jsem najezdil spoustu kilometrů stopem. Tak on stopaře bral a říkal, že to má tři výhody, že ten člověk nemůže utéct, když mu začneme, jak si chceme mu říct něco taky o té cestě do Božího království, nejenom o té silnici. Že nemůže utéct, že je vděčný, že se veze, a za komunistů bylo důležité, že tam byl vysoký předpoklad, že to není odposlouchávaný v tom autě. Takže já jsem bral zásadně stopaře a vždycky jsem se snažil, abych ho přiblížil nejenom teda k tomu cíli jeho pozemskému, ale aby až bude vystupovat, aby byl o kousíček blíž taky Božímu království, no, něco mu tak nějak říct. Takže takhle jsem začínal v různý způsoby svědectví, navazování. Spoustu jsem toho pokazil, z mnoha rozhovorů jsem odcházel jako spráskaný pes, vysmátej, jo. Mám řadu takových příkladů. A já jsem neskutečně nadšený způsobem, který dneska mám, do kterého jsem i nějak vplouval postupně už před mnoha lety, práce s transparenty na ulici. No a potom mi třeba možná popíšu víc. Já mám dneska, můžu říct, za týden mám víc rozhovorů, než jsem dřív měl za celý rok. Jo? Takže neskutečně úžasný způsob, který já jsem jim úplně nadšený. No. Tisíc lidí za hodinu třeba. Jo?
0: Pod takovou službou s transparentem si můžou lidi představit ledacos. Mě oslovil tvůj v uvozovkách projekt 100 hodin, 100 kilometrů, ten nějak s transparentem souvisí?
1: No, to souvisí, to ani nebyl tak jako projekt, ale tak nějak to vyplynulo. Je mi 70 roků a před 4 rokama jsem si uvědomil, že neslavím Vánoce o moc jinak, než, nebo neprožíváme s rodinou Vánoce o moc jinak, než lidi nevěřící. Samozřejmě četli jsme Bibli a v církvi jsme prožívali tu radost, ale když má člověk poměrně velkou rodinu, těch 10 vnuček, jo, ve všech vývojových stádiích, to je neskutečný záběr na vymýšlení dárků a tak, A já jsem si uvědomoval po Vánocích, že jsem si taky jakoby oddychnul, že ty svátky jsou za námi, že jsme jakž tak splnili ty povinnosti rodičovský a prarodičovský, že jsme úplně nesklamali, ale že jako advent vlastně očekávání nějak v klidu, že jsem neprožíval. A já jsem před 3 rokama poprosil Pána Boha, řekl jsem, Pane Bože, já tě prosím, já bych tenhle advent chtěl prožít jinak, skutečně s tebou. A Pán Bůh mi dal vlastně tu myšlenku vyjít s transparentem. V Budějovicích, kde žiju, tak tam jsou ty adventní trhy vyhlášeny jako údajně jedny z 10 nejhezčích v Evropě. Takže tam chodí spousty lidí, i cizinců, a lidi tam jezdí z velké části republiky. Takže tam jsou 100 000 lidí za ten advent, tam přijdou. A já jsem začal chodit tam s transparentem. Nejdřív jsem měl jeden, to jsem měl takový kříž, Vánoce, Velikonoce. Ne, nejdřív jsem měl Bible Kniha proti strachu, to byl první takovej, tak s tím je druhý den vyhodili, že to není příliš jaksi adventní, a já jsem ho nemohl držet sám, to je transparent 2 metry x 80, ten visí 6 roků na balkóně u nás na sídlišti, takže půlka sídliště, když jim dám záložku do Bible s nápisem Bible Kniha proti strachu, tak říkají, jo, já vím, kde bydlíš. Takže jsem měl tenhle transparent. Pak už jsem předtím lidem psával někdy do faktur okolo adventu Vánoce pro Velikonoce. Takový spojení vlastně těch dvou svátků úžasných. Lidi prožívají Vánoce často jako takový folklor, ale to spojení s Velikonocema mi přijde, že je strašně důležitý. A ten večer, kdy mě vyhnali s tím prvním, tak jsem si vyrobil takový kříž velký 2-metrovej a ten byl Vánoce, Velikonoce. Ty N se tam protínaly. A to bylo takový provokativní, a s tím, když jsem tam stál třeba 2, 2,5 hodiny, tak jsem viděl, jak se lidi zarazí, jak si to čtou. A někdy to bylo i úsměvný, tam šla parta nějakých možná učitelek, 2 grogy měli v sobě, nebo punče se pijou. A ta jedna najednou křičí, já myslela, že už mám dost. Tady je 22. prosince a tady čtu Velikonoce. Jo? Takže, no a pak mě napadlo, mám takový transparent s velký písmen, tam je napsáno Ježíš a aby, a mezi tím je napsáno Ježíš se narodil, aby zachránil hříšníky. A ty adventní trhy v Budějovicích jsou nádherný, ale v podstatě tam není vůbec nic křesťanského. Kromě toho půlmetrového kousku lípy, který je vyřezaný do tvaru nemluvňátka, jo, v jesličkách, a nějaký teda je tam krásný vyřezaný betlém, ale to lidi berou jako folklor, zazní tam občas nějaká koleda, to lidi taky berou jako folklor, ale nic křesťanského tam není. Jo. Bursty, čepice, ponožky, všechny klobásy, punče, trdelníky, všechno tam je a nic křesťanského. A já jsem loni vlastně jsem začal chodit už, s tím křížem jsem stál, s tím se nedal chodit, ale s tímhle transparentem, ten je široký asi jako moje ramena, takže nikdo mě nemohl vyhnat, že bych tam překážel. A začal jsem chodit a zjistil jsem, že spousta lidí mě zastavilo a jednak si to fotili třeba, jo, je to zaujalo, a zastavili mě, aby se zeptali, co to jako znamená. Jak...
0: Takže se zastavují a ptají, není to o tom, že ty bys něco vykřikoval nebo vyvolával?
1: Ne, děkuju, to je... Já lidem nic nenavízím, nic jim nedávám, jenom teda po rozhovoru, když mají zájem, tak jim dám záložku nebo nový zákon gedeonský. Nic nevykřikuju. S tím křížem jsem stál a mlčel jsem. Jenom jsem stál. A ty lidi sami přišli. Jo. Dokonce jsem zažil takový, 2x jsem zažil, to bylo takový usměvný, že jsem viděl třeba 2 lidí stála přes tu uličku, kudy proudilo, tam chodilo i 50 až 100 lidí za minutu. Jo, taková frekvence obrovská tam byla. A že tam stáli, vykouřili cigaretu, sbírali odvahu přijít a zeptat se, pak přišli a zeptali se. Ale 2x jsem zažil, že se přede mě postavil člověk a teď tak na to koukal, Vánoce, Velikonoce, prohlížel si to. Já jsem čekal, že něco řekne, a on nic neříkal, tak po chvilce jsem mu řekl dobrý den. A on... Ty vole, ty jsi živej, já myslím, že jsi figurína nějaká. Se leknul. Takže nic nenabízím lidem, nic nevykřikuju, nic, stojím, mlčím. Já jsem, jako jsem si říkal, z druhého konce vesmíru, vy tu máte kilometry kabelů a všelijaký elektronky a to. Já nemám ani metr kabelu, nic nepotřebuju, jenom kus kartonu a kratičkej nápis.
0: A těch 100 hodin a 100 kilometrů nějak souviselo tedy s časem a nějakou vzdáleností?
1: To bylo, ano, poslední advent vlastně loňského roku. Jsem chodil, tam byly ty trhy, trvaly 51 dnů, tak já jsem tam vlastně, protože jsme nějakou návštěvu měli, tak jsem tam byl asi 40 dnů. A když jsem to spočítal, tak jsem tam vlastně strávil 100 hodin a protože jsem obcházel, to je pro lidi přijatelnější, než když člověk stojí. Jo. Oni jdou pomalu a já jsem chodil jakoby proti tomu proudu trochu, nebo oni chodí oběma směrama. Ale pomalu jsem chodil, to si myslím, že pro ty lidi psychicky jaksi takový přijatelnější, že dělám to, co oni, že nějak se neodlišuju. Takže když jsem to spočítal, tak jsem nachodil tam 100 kilometrů za 100 hodin asi, no. Býval jsem tam tak 2, 3, 4, 4,5 hodiny, když jsem chodil. Tam jsem cítil v tom chození, že víc se blížím tomu, co pán Ježíš řekl, jděte, že když jsem stál s křížem, ale co jsem neposlech, tak tam to měli jinak. Pán Ježíš říkal, neberte si dvojí oblečení, já jsem teda jaksi na ty 4 hodiny tam si to dvojí oblečení bral.
0: Už jsi zmínil některé z reakcí lidí, ty můžou být určitě různorodé od velmi pozitivních po velmi negativní. Jak často se třeba setkáváš s lidmi, kteří jsou hladoví po duchovních věcech a otevření pro evangelium?
1: Já mám za to, že kdyby lidé byli hladoví po evangeliu, tak máme plné církve těchto hladových lidí. Jo, že u nás lidi nejsou hladoví po evangeliu. Občas je pán Bůh přiměje nějakým způsobem, že se začnou o něj zajímat, ale moje zkušenost je, že lidi nejsou, hladoví nejsou. Jo? Mají zájem někdy, já to tak vnímám z těch stovek rozhovorů za rok, že mají zájem to ochutnat třeba, jo? Nebo mají zájem se něco dozvědět, ale slovo hlad si myslím, že ne. Moje zkušenost je taková, že nevystihuje to, co v našem národě existuje. Jo? Že já jsem večer přemýšlel o tom hladu. Kdyby lidi měli opravdu hlad, tak máme církve nabitý těma lidma. Lidi ví, kam mají přijít. Že jo? Nebo Bibli by četli lidi. Jo? To je takový trošku z jiného soudku, ale já zjišťuju, že strašně málo lidí přečetlo Bibli. I členů církve, jo, i členů protestantských církví, že je tam spousta lidí, kteří nikdy nepřečetli celou Bibli. Jo? Takže já hlad nevidím, necítím. Ty reakce jsou skvělý, úžasný, neskutečný. Jo? Za ty stovky hodin, co jsem jaksi odstál a nabízel jsem se lidem, tak mám úžasný prostě zkušenosti, ale hlad nevnímám, že by u nás byl, ne.
0: Tak zmínil si to slovo zájem, tam to teda ve většině případů končí, když dobře. U toho zájmu, že si něco vyslechnou a řeknou, jdem dál, děkuji.
1: Ano. Takhle, když jsi zmínil ty negativní reakce a pozitivní, já jsem vyrost vlastně v církvi a polovina mýho života jsem byl vyučovaný, že se nám lidi budou smát, že budeme mít nepřátelství, jo, že být křesťanem to je cesta slzavým údolím stínu smrti a prostě v mládí my jsme byli tak děšený reakcí světa, tou negativní, že já, když jsem začínal, tak jsem si připadal jako strašný hrdina, jo, s něčím takovým přijít. Ale dneska lidi v církvi nebo tak občas mi lidi řeknou, já obdivuju tvoji odvahu. Já říkám, jakou odvahu v České republice? Odvahu přijít na ulici a nabídnout se lidem k rozhovoru o Bohu, o Ježíši. To kdybych v Číně nebo v Severní Koreji, to by vyžadovalo odvahu, ale u nás naprosto není třeba žádná odvaha. Vůbec žádná odvaha. Já jsem nedávno měl program v jedné církvi a já jsem jim potom říkal, no já vám nemůžu říct žádnou negativní zkušenost z těch roků, protože abych zachoval poměr negativní a pozitivní, abych vám musel říct 100 pozitivních a tolik času nemáme. Jo? Já mám opravdu ten poměr takovej, jedna negativní reakce na 100 pozitivních. Taková je u nás situace v České republice, to je prostě nádhera, jo.
0: To je dobré povzbuzení pro všechny, kteří přemýšlí o tom, jestli si doma také něco nenapsat na karton. U toho se můžeme zastavit, jak ty transparenty tvoříš, jak vymýšlíš, co na ně napíšeš.
1: Psal jsem je rukou na začátku, takže to bylo amatérský, ale mělo to svoje kouzlo a prostě fungovalo to taky. Dneska máme bratra Pavla Chrášťanského v Budějovicích, má tiskárnu velkou, takže ty transparenty tiskne on. Takhle vlastně jsem začínal rukou, tohle to vozím na autě. Ať zazní tvůj hlas, tak to můžeš přečíst třeba, jestli to jde.
0: Kam jedeš? Žiješ?
1: Kam jedeš a kam žiješ.
0: Kam žiješ.
1: Aha. Kam jedeš je malým písmem, to lidi většinou ví, ale kam žijou, lidi neví. Tak to je taková provokativní otázka. A tohle to je potom takový profesionální od toho tiskaře. Tady je Dobrý Bože, přijď království tvé. To je takový pozitivní přání lidem. Mm-hmm. S tím vítám, když přijíždí lidi v pátek a v neděli na nádraží v Budějovicích a tam přijede vlak a vystoupí tam 200-300 lidí z Prahy, z Brna, z Plzně, z Vídně, tak je tam chodím vítat na 2-3 hodiny. Na druhé straně mám třeba Dobrý Bože, přijď království tvé. Rád zmiňuji dobrého Boha, protože v naší republice je spousta lidí, kteří slyšeli, Bůh tě za to potrestá, Bůh tě vidí, Bůh tě tohle. Takže ten dojem takového zlýho Boha je. A tohle to je Dobrý Bože, přijď království. Jo, přijď království, to je, ano. A ten druhý mám, ať k vám Boží dobro proudí bez překážek. Mm-hmm. To je přeložený slovo požehnání. Miluju, jeden bratr, jsem ho slyšel od něj. Ať k vám Boží dobro proudí bez překážek. Tam je zmíněný Bůh, je tam zmíněný dobro Boží, mm-hmm. a přitom jsou tam zmíněny ty překážky. Jo? Takže lidi, když si to... A já miluju, tohle to je moje nejkratší evangelizace, 6 písmen, někdy se ptám lidí, co by napsali, kdyby měli možnost, jenom 6 písmen. Můžeš to přečíst?
0: Ale Bůh.
1: Ano, 6 písmen. To je text, který nosím na politický akce, všelijaký, připomenutí, anebo zase je to připomenutí, když jsou lidi třeba v trápení, jo, prožívají všelijaký nemoci, všelijaký trápení, starosti, tak připomenutí, ale Bůh. Takže v takovémhle provedení chci je mít vždycky tak, aby něco se dalo přečíst z dálky, to základní, a to ostatní se lidi dočtou, když je to zaujme. A vlastně o tom adventu jsem měl, tam jsem měl, jak jsem už asi říkal, Ježíš se narodil, aby zachránil hříšníky. Mm-hmm. A jeden večer jsem šel, na začátku jsem to nosil na prsou jenom, a potom tam měl být velikánský dav, tam je přílet anděla z Černý věže, tam přes náměstí natáhnou hasiči lano dlouhatánský a přes celý hektarový náměstí přejede anděl na laně, mm-hmm. a tam se spustí, takže na tuhle událost tam chodí prostě stovky, to jsou tisíce lidí na tom náměstí. Jsem říkal, tak když to budu na prsou, to nikdo nepřečte, tak jsem si to dal na tyčku, ten transparent. A pak jsem u té tyčky zůstal asi za 2-3 dny. Já jsem na obou stranách. Ježíš se narodil, aby zachránil hříšníky. A pak jsem za sebou jednou zaslech, nějaký pán povídá, no čekal jsem pokračování vtipu na druhé straně. Tak jsem říkal, no to je škoda, lidi si to čtou ze předu i ze zadu. A pán Bůh mi dal, za 2 dny mi dal nápad a mám na druhé straně, mám Ježíš přijde znovu jako král. A lidi, když se chtějí třeba vyfotit, jo, nebo tak se ptají, tak říkám, tohleto, Ježíš se narodil, aby zachránil hříšníky, to je ta minulost, kterou tady teď slavíme, takhle, že jo, krásně zeměkoule je vyzdobená, já se raduju z toho, že nám pohani pomáhají vyzdobit zeměkouli, my křesťané bychom ji tak krásně nevyzdobili. A tak říkám, tohleto je minulost, kterou slavíme, Ježíš se narodil, aby zachránil hříšníky. A tohle je budoucnost. Ježíš přijde znovu jako král. Jo, tak odchází s takovým připomenutím, třeba oni něco z toho ví, a připomenutí, anebo i po nějakém rozhovoru. Zažil jsem prostě i při tom adventu, že jsem s někým mluvil a viděl jsem, že další 2-3 lidi stojí ve frontě, že vlastně stáli frontu na to se zeptat, anebo si poslechnout a říci. Jo, to je, já jsem celý život hledal, kde úspěšně způsob, jak lidem nabídnout evangelium, a prostě tohle to takhle funguje. No.
0: To jsou úžasné zprávy. Blížíme se k závěru. Mám pro tebe poslední otázku. Když jsme spolu domlouvali toto natáčení, v závěru jednoho e-mailu si napsal: těším se na setkání a spolupráci na droždění, tedy vnášení kvasu Království nebes do mouky České republiky. Co by bylo tvé poselství českým křesťanům, české církvi, pokud jde o naplňování Ježíšova velkého poslání?
1: Jo, to je krásná otázka, děkuju. Já jsem vyženil skvělou kuchařku, takže jsem nebyl nucený téměř nic se učit vařit, než nějaký takový to základní. Takže podobenství o kvasu a mouce jsem věděl, že je v Bibli samozřejmě, ale nikdy mě jaksi tak nějak úplně neoslňovalo. Ale teďko to je veliký zdroj mojí jaksi síly a naděje a motivace dělat to, co dělám, protože já jsem se naučil to podobenství z paměti, to je 18 slov. Jo. Království nebes je podobné kvasu, který žena vzala a skryla do 3 měřic mouky, dokud to všecko neskvasilo. Já se setkávám pořád s tím, že lidi říkají, jako, že lidi nemají zájem, že se nedají pozvat do církve. A při tom přemýšlení jsem si uvědomil, že my v církvi máme kvas Božího království. Ten tam evidentně je, že jo, tam je radost z Boha, tam jsou lidi znovu zrození, zpívají se nádherné písně, čte se evangelium, tam prostě ten kvas je, ale za 30, 40, 50 let jako pamětník, skoro můžu říct 60 let, se mouka nenahrnula do církevních díží za tuhle tím kvasem, aby se tam smíchala a vzniklo z toho těsto, ze kterého se upeče životodárný chleba. To se nestalo. A v tom podobenství je řečeno, který žena vzala a skryla do 3 měřic mouky. A já to prožívám, že vlastně já nesu to droždí z té církevní díže a z toho Božího království, nesu tam, kde ta mouka je. Ta mouka nepřišla za námi do církví a nezdá se, že by se to změnilo. Takže aby k tomu došlo, k tomu smíchání droždí Božího království a té mouky, tak musíme my s tím droždím vyjít za tou moukou do těch ulic. A tam já to prožívám, že prostě když na té křižovatce, já mám křižovatku, kde mám spočítáno, změřeno 1000 lidí za hodinu, i přes 1000 lidí za hodinu si to přečte. A když jich 5, 10, 20 za ten den přijde za mnou a můžu jim něco říct, takže po těch několika letech, kdy tohle v Budějovicích děláme a je nás teda taková malinká skupinka, ještě dvě stateční sestry jsou takový, muži moc nejsou a jeden muž taky, takže Budějovice mají 100 000 občanů, to se krásně počítají ty procenta tam, jo. A já mám takovou naději, že my vlastně minimálně 100 000 lidí za rok v Budějovicích oslovíme. A když to děláme několik roků, a ještě takhle, to droždí Božího království, ty kvasnice, ten kvas Božího slova a Božího království, to nejsou chcíplý mrtvý kvasnice, to je živý droždí, který když někam přineseme, tak to tam prostě tu práci vykoná. Už za mnou lidi přichází, říkají, já jsem vás viděl už dvakrát, můžu se zeptat. Nedávno přišel někdo, říká, já jsem vás viděl asi 8krát, můžu se zeptat. Těm lidem to trvá, než dostanou odvahu. A řeknou si, no ten člověk, on tam byl předloni, on tam je loni, on tam je zase, zatím asi něco je. Takže přijdou a zeptají se a můžeme jim něco říct potom. No. Takže to je, já říkám, že chodíme droždit České Budějovice, neseme živý kvasnice a ty prostě v té mouce něco udělají.
0: Díky moc za tento závěr. Hostem tohoto pořadu byl Daniel Vyhlídka. Moc děkuji za čas, který si mi věnoval, i za zkušenosti, za to tvé srdce, které hoří pro tu zvěst Božího evangelia. Od mikrofonu se loučí Kuba Lofítek.
2: Hláska. Dobrá zpráva tady a teď.
0: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz.
3: Všechny pořady, které posloucháte, vznikají jen díky vám, kteří nás podporujete. Žijeme pouze z darů, a takže děkujeme za každý dar finanční, za každou modlitbu a zveme další. Staňte se součástí vysílání Rádia 7, pokud věříte, že má význam, pokud se vás dotýká naše vysílání a máte z něho užitek, tak se přidejte a napište nám

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Všichni jsme boží děti stvořené k jeho obrazu, dokonale milované, hodné svobody. Zpíval Thurn Wells, který je nejen zpěvák a skladatel, ale také pastor současného sboru, křesťanského sboru v Houstonu v Texasu.

Je poledne, posloucháte Rádio 7, společně vstupujeme do druhé poloviny dnešního dne. U mikrofonu v brněnské redakci Rádia 7 je Lenka Malinová. A tak jako obvykle touto dobou zvu vás ke společné modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že se můžeme modlit kdykoliv, kdekoliv, pozvednout k tobě svůj hlas, svoje srdce. Děkujeme ti za to, že cesta k tobě je volná. Děkujeme ti za to, že může přijít každý a může k tobě mluvit nahlas nebo jenom ve svém nitru. A tak tě prosím za všechny, kteří potřebují dnes naději, kteří ji nemají, kteří se ztrácejí v beznaději, v úzkostech, v obavách z budoucnosti, v problémech. Děkujeme ti za to, že jsi byl na téhle zemi a zažil jsi hodně trápení, zažil jsi všechno, co prožíváme my. Takže rozumíš všemu, co přichází do našich životů. Nic ti není neznámého, není nic, čím bys neprošel, co bys neznal. Tak tě prosím za všechny, kteří potřebují tvůj dotek a tvoji naději, aby mohli tobě otevřít svoje srdce a zavolat k tobě, abys jim tu naději dal, protože ty jsi ten, kdo dává naději. Amen.

První Janova 1:5. Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. První Janova 1. I v těžkých časech

V minulém dílu čtení na pokračování z knihy Manželů Dolejších Plavčík Žán jsme sledovali, jak na lodi Jitřenka vypukla otevřená vzpoura. První důstojník Flaubert nabídl mužům svobodný život a peníze, pokud se k němu přidají v pirátském řemesle. Většina posádky se přidala, ostatní byli odzbrojeni a uvězněni. Flaubert marně pátrá po zmizelém Žánovi.

0: Osmá kapitola, červenec, léta páně, 1676, kořist. Kapitán Bicarat, který ležel spoutaný na podlaze, polohlasně klel. Už hodnou chvíli si bez viditelného úspěchu snažil osvobodit ruce a nohy stažené konopným provazem. Jediným výsledkem byly odřené klouby na prstech a zápěstí. Jak se cítíte, kavalíre? Obrátil se nakonec s otázkou na šlechtice, který na rozdíl od něho snášel svůj stav s klidnou odevzdaností. Není to nejlepší, ale přiznám se, že na jezuitské koleji jsem byl nucen snášet dost často ještě větší nepohodlí. Jednou z lekcí, v níž nás naši představení důsledně vyučovali, bylo umrtvování těla. Zkoušel jste například ležet 3 dny bez pohnutí na studené podlaze a k tomu bez jídla a pití? Nikdy jsem netoužil stát se jezuitou. Zavrčel Bicarat a znovu zacloumal pouty. Dostat tak toho chlapa do rukou. Zatím je tomu žel právě naopak. Zasmušil se de la Salle. Nikdy bych si býval nepomyslil, že se to semele tak rychle. Poslyšte, co myslíte, že s námi Flaubert udělá?
1: Přijde na to. Pokud mu budeme dělat problémy, tak nás pověsí. Když se budeme snažit nedávat o sobě příliš vědět, vysadí nás na místě, kde lišky dávají dobrou noc.
0: Opravdu skvělé vyhlídky.
1: Jestli si vzpomínáte, varoval jsem vás.
0: Po chvíli ticha se opět ozval Bicaratův netrpělivý povzdech.
1: Mít tak alespoň volné ruce a nohy.
0: Tohle přání se vám může docela lehce splnit, kapitáne. Uslyšeli náhle spod lasalého lůžka tlumený hlas. Oba muži otočili bleskově své hlavy k místu, odkud se neslo tiché šramocení, a pak už jen nevěřícně sledovali plavčíka, který si protahoval stuhlé údy. Musel jsem vás nechat chvíli čekat, omlouval se Jean. Někdo z těch venku se mohl docela klidně vrátit, vysvětloval, zatímco oběma zajatcům rozvazoval pevně utažená pouta. Byl to od vás znamenitý nápad schovat se v mé kajutě, Žáne, pochvaloval si de la Salle a masíroval si přitom zdřevěnělé nohy. Zatraceně šťastná náhoda. Takže naše končetiny jsou pohyblivé, mumlal tiše Bicarat. Ale co dál? Řekl bych, že nám nezbývá než čekat, posadil se na židli šlechtic. Na našem postavení se moc nezměnilo, kromě toho, že se nám zlepšil krevní oběh.
1: Kde pak čekat?
0: Odsekl podrážděně kapitán a sňal ze stěny kajuty 2 dlouhé kordy a 3 těžké jezdecké pistole s křesadlovým zámkem.
1: Čekání mám už plné zuby,
0: máchl zkusmo kordem. Moc šancí nemáme, krotil jeho výbojnost de la Salle.
1: Každý, kdo sem strčí hlavu, dostane kulku nebo bodnutí.
0: Možná, že se nám jich podaří několik zabít, připustil bez zjevného nadšení druhý důstojník, ale pak počítejte s tím, že s námi zatočí. Počkat, jak se věci vyvinou, se mi zdá, řekněme, taktičtější.
1: Aha, podle vás se tedy věci nevyvinuly ještě dost?
0: Zvedl oči ke stropu Bicarat.

Mladý šlechtic chápal kapitánův vztek a chtěl ho nechat poněkud vychladnout. Seděl se skloněnou hlavou, jakoby zaposloucháno do dusotu nohou a úsečných rozkazů. Občas bylo slyšet, jak přede dveřmi kajuty přešlápl námořník, jehož úkolem bylo je hlídat. Zatracená práce, nadával Bikarat tiše. Zatracená práce! Rozčiloval se, zatímco hluk na palubě zjevně utichal. Za chvíli se do sebe pustí, odhadoval de la Salle situaci. A my budeme trpně čekat, jestli nás ten Holanďan nepošle náhodou ke dnu, skřípal zuby Bikarat. Vy nemáte strach, mladý muži? Obrátil se s otázkou na Žána, který stál u malého okénka a sledoval volnou hladinu za lodní zádí. Žán se zamyslel a pak potřásl hlavou. Není to tak dávno, pane, co jsem ležel ve stodole plné proschlého sena. Kousek dál ode mne vraždili muži v uniformách bezbrané lidi a já byl nucen poslouchat jejich křik a sténání bez toho, že bych jim mohl nějak pomoci. Nakonec podpálili stodolu, v níž jsem se skrýval. Byla to beznadějná situace a pouze hrůza z toho, že padnu do rukou těch surovců, mi dodávala sílu se nehnout. Prosím, pokračujte. Vybídl Bikarat plavčíka s neskrývaným zájmem, když viděl, že se mladík odmlčel. Už toho moc nezbývá, pousmál se Žán. Žiji, a to díky pomoci, které se mi tenkrát dostalo a v níž se odvažuji doufat i nyní. Pomoc? Kroutil hlavou Bikarat. Neživte v sobě plané naděje, mladý muži. Možná, že tehdy jste měl z pekla štěstí, ale dnes ujišťuji vás, že široko daleko není nic jiného než slaná voda a pochybuji, že ta holandská posádka vydrží vzdorovat déle než půl hodiny. Já také nespoléhám na pouhou náhodu, pane, ale na Boha. No, samozřejmě, rozhodil Bikarat rukama. Mohlo mě to napadnout hned, i když v jednom vám dávám za pravdu. Pokud nám nepomůže Bůh, pak už nikdo. Co vy na to, příteli? Popíchl bývalého jezuitu, který zaraženě mlčel a nespouštěl z plavčíka upřený pohled. Teď už vím, kdo jste, Žáne, prohlásil s určitostí de la Salle, aniž by zaznamenal Bikaratův sarkazmus. Před několika minutami jsem to pouze tušil, ale... V té chvíli zahřměly salvy a po nich se rozlehl vítězný pokřik. Už je to tady, vyskočil Bikarat. Tohle byly muškety Holanďanů, ale na jejich místě bych se příliš neradoval. V zápětí se loď prudce zakymácela a pak zůstala stát, jako by narazila na nějakou nepřekonatelnou překážku. Levasseur by k ní zakormidloval určitě líp, ale i tak to nebylo nejhorší. Hodnotil Bikarat výkon bezuchého námořníka, zatímco oba mladíci zaraženě mlčeli. Bitvu na moři prožívali oba na rozdíl od kapitána poprvé v životě a navíc v uzavřeném prostoru těsné kajuty, což jim nepřidalo. Ozvala se nová salva, doprovázena tentokrát kletbami, sténáním raněných a třeskem zbraní. Muži v kajutě zmlkli a zaposlouchali se do postupně narůstající bitevní vřavy. Za chvíli vypukne na lodi pořádný zmatek, prorokoval Bikarat. Možná by nebylo na škodu zkusit štěstí a dostat se z téhle myší díry do nějakého pořádného úkrytu. Jako v odpověď se prudce rozletěly dveře a dovnitř nakoukla rozježená hlava. Patřila starému Baskovi Bertránovi, držícímu v ruce skrvavený hák na tuňáky.

0: Lapré zuřil. Už dlouhou dobu v sobě dusil vztek a zlost, o nichž nevěděl, z čeho vlastně pramení. Dráždila ho Flaubertova nadutost, vadila mu dlouhodobá nečinnost a štvala ho celá tahle plavba, kterou od samého začátku považoval, kdo ví proč, za pochybný podnik. Teď se nemohl dočkat chvíle, až si bude moci konečně vybít svou špatnou náladu. Mlčky svíral rukojeť meče, zatínal zuby a netrpělivě sledoval záď holandského dvojstěžníku, který se začal k jitřence zvolna natáčet bokem. Zřejmě se chystají vypálit zděl, sledoval těžkopádný manévr. Mýlil se. Namísto hřmění děl se ozvaly muškety a v zápětí následoval nadšený pokřik holandské posádky. Výsledek střelby byl totiž překvapivě účinný. Lapré zahlédl koutkem oka, jak několik mužů nalevo od něho rozhodilo doširoka ruce a zůstalo tiše ležet na palubě.
1: Kryjte se! Ke všem čertům! Kryjte se!
0: Zaburácel Flaubertův hlas.
1: Ti ďáblové budou střílet znovu!
0: Měl pravdu. Kapitán dvojstěžníku byl pravděpodobně zkušený muž a tak druhou salvu naplánoval přesně na okamžik, kdy jitřenka přirazila nepříliš šetrně k boku lodi a námořníci měli plné ruce práce se zahákováním.
1: Hněďte sebou, chlapi, řval Flaubert s rudlí námahou. Nebo chcete, aby nás postříleli jako veverky?
0: Háky se skřípotem zaryly do palubního zábradlí. Lapré si všiml, že Holanďané odhodili vystřílené zbraně a ve slunci se zaleskly ostré čepele.
1: Za mnou!
0: Křikl Flaubert a první přeskočil z paluby na palubu. Je to přece jenom odvážný chlap, pomyslel si s jistým uspokojením Lapré a skočil za ním. Ještě se nestačil ani pořádně rozkoukat, když se mu postavil do cesty zarostlý chlap se široučinou v ruce. Konečně je to tady. Sevřel zuby a zuřivě ťal mečem. Námořník zaječel, pustil sekeru a pak se ještě chvíli svíjel v tratolišti krve. To už ale tady byli další dva. Sáhl k pasu a jednomu z nich vystřelil z těsné blízkosti do obličeje. Druhého divoce bodl dvakrát do prsou a zároveň se otočil. Právě včas, těsně kolem hlavy mu zasvištělo ostří. Uskočil do strany a než útočník stačil zvednout zbraň podruhé, máchl prudce proti jeho břichu. Muž se zlomil v kolenou a s tichým zaúpěním padl na obličej. Na chvíli měl kolem sebe místo. Rychle se rozhlédl. Všude okolo zuřil boj muže proti muži. Holanďané, i když v početní menšině, bránili své životy i majetek se zarputilou houževnatostí. Zahlédl Flaubera, který se právě zbavil svého protivníka tím, že mu košem těžkého kordu rozbil hlavu. Bezuchý Claude, s tváří s černalou střelným prachem, se kolem sebe oháněl vystřelenou hákovnicí jako kyjem. Nepříčetně přitom ječel a chrčivě se rozesmál pokaždé, když se mu podařilo srazit některého z protivníků na zem. Po palubě se začala rozlévat krev, kterou nestačila vsakovat ani poměrně silná vrstva rozhozeného písku. Prkna se stávala nepříjemně kluskými. Výkřiky, kletby, nadávky, dupot nohou, ojedinělé výstřely i řinčení sečných zbraní, to vše začalo splývat v jeden jediný zvuk. Lapré měl pocit, že se kousek od něho zablesklo. Zvedl oči a spozoroval ústí hlavně dlouhé ručnice, od něhož se odrazil slunečný paprsek. Než však stačil cokoliv udělat, dopadlo křesadlo na ocílku a šlehl výstřel. O levou tvář se mu otřel závan horkého vzduchu a v zápětí na to ucítil nepříjemné pálení. Když neznámý střelec viděl, že minul, uchopil ručnici za hlaveň, rozmáchl se a vší silou ji proti Laprému mrštil. Pak sáhl k pasu po dlouhém kordu a čekal.
1: Tak jen pojď si to rozdat s anglickým šlechticem, Lotře, vyzýval muž banditu dobrou francouzštinou, poznamenanou anglickým přízvukem.
0: Lapré, jemuž se po tváři poraněné výstřelem řinula krev, divoce zaklel a vrhl se vpřed. Angličan však jeho útok s pozoruhodnou lehkostí odrazil.
1: Bývalý královský poručík zvedl meč znovu a zasypal protivníka sérií krátkých, tvrdých úderů. Angličan na malou chvíli zakolísal, ale v příštím okamžiku přešel do rychlého protiútoku. Prudký výpad a Lapré ucítil, jak mu špička mužova kordu projela ramenem. Tiše sykl a stiskl zuby bolestí. Zoufale se rozhlédl kolem sebe, ale v blízkosti nebyl nikdo, od koho by mohl očekávat pomoc. Ten chlap mě snad nakonec zabije, blesklo mu hlavou. Takhle hloupě a zbytečně skončit svůj život. Stále ještě stál ve střehu, těžce oddychoval a snažil se sebrat zbývající síly. Angličan ho pozoroval klidným, trochu výsměšným pohledem. Dobrá, chcípnu, zaskřípal Lapré zuby. Ale ty to máš spočítaný taky, i když o něco později. Sevřel rukojeť meče a vyrazil. Prudký náraz čepelí vyvolal v jeho rameni tak prudkou bolest, že se mu zvedl žaludek. Tak bodni! Zařval nepříčetně. Jako v mlze uviděl ruku s napřaženou zbraní, ale rána již nedopadla. V posledním zlomku vteřiny byl totiž uštědřen Angličanově hlavě prudký úder Claudeho hákovnicí a někde za jeho zády se ozvala Flaubertova slova: Všechny je zažeňte napříč!

Lapré stál se skloněnou hlavou a čekal, až přejde nejhorší nápor bolesti. Měl sucho v krku, chvěl se vyčerpáním, ale zároveň si s divokou radostí uvědomoval, že žije. Pomalu se mu vracel dech do plic. Urval od pasu kus košile a stáhl si krvácející ránu. Nejlepší by bylo jít za tím tlustým kuchařem a nechat si zranění pořádně ošetřit, uvědomoval si. Rozhlédl se. Několik kroků od něho se černal vchod do podpalubí. Tichý, tmavý jícen neznáma jej začínal přitahovat a lákat čím dál tím víc. Napadlo ho, že ten Angličan nebránil tohle místo jen tak pro nic za nic. Překročil mužovo nehybně ležící tělo a začal vrávoravě sestupovat po malých schůdkách. Pod nimi uviděl se válet blikající olejovou lampu. S mečem v jedné a svítilnou v druhé ruce tápal pomalu kupředu. Zranění se mu občas připomnělo výstřelem bolesti, ale jeho zvědavost byla silnější. Vládlo zde ticho, až na slábnoucí dupot, kdesi nad jeho hlavou. Konečně se dostal do nákladního prostoru, kde bylo vyrovnáno množství velkých žoků. Nedočkavě jeden z nich rozpáral a protáhl zklamaně obličej tabák. No ovšem, s čím jiným by mohli Holanďané obchodovat. V druhé polovině skladiště však zahlédl něco, co mu rázem spravilo náladu. Do výšky tam byly naskládány stohy kožešin. Žádný zlatý poklad, ale pár tisícovek to určitě hodí, odhadoval v duchu a přejížděl přitom dlaní po hebké srsti jemu naprosto neznámých zvířat. Právě ve chvíli, kdy se rozhodoval vrátit zpět na palubu, zachytil jeho jemný sluch jakýsi nepatrný pohyb. Otočil se k místu, odkud se šelest ozval, a zvedl lampu. Její světlo odhalilo dvě vyděšené ženské tváře, skrývající se za vysoko narovnanou hromadou zboží. Ale, podivil se Lapré a s přehnanou galantností se uklonil. Tohle není nejvhodnější místo pro dámy, řekl a pak špičkou kordu zvedl obličej té mladší. No vida, taková krasavice, a ona by se přede mnou chtěla schovávat. Kdo jste, pane? Našla konečně odvahu ta starší. Madam? Uklonil se znovu Lapré, na jehož obličeji plný zasychající krve, byl ošklivý pohled. Věřila byste tomu, že každá žena, která se ocitne v podobné situaci jako vy, pokládá většinou stejnou otázku? Proč vás tolik zajímá, kdo jsem? Přepadli jste naši loď. Pak je tedy odpověď na bílé dni. Co s námi chcete udělat? Nevím, ale nejspíš to, co se sezajatci, ve vašem případě sezajatkyně, mi dělá. Chcete nás zabít? O nikoli, ujistil Lapré ženu mnohoznačně. Ve vašem případě by to byla přinejmenším škoda. Co se stalo s mužem, který hlídal vchod do podpalubí? Máte příliš mnoho otázek, madam. Je to můj manžel. Lapré ji přejel pobaveným pohledem, zaklonil hlavu a rozesmál se nepříjemným řezavým smíchem. Chcete to opravdu vědět? Zeptal se a nasadil prosebný tón. Nenuďte mě k tomu, prosím. Žena sklopila hlavu a objala svou mladší společnici kolem ramen. Bůh se o nás postará, Patricie. Musíme věřit, zašeptala jí anglicky. Už žádné další otázky? Chystal se k odchodu Lapré. Žena potřásla mlčky hlavou. Jdeme, pokynul jim raněný pirát a sám vykročil jako poslední.

knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo ji nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka, hudební doprovod Tomáš Najbrt.

toužím sedět a doufat, že chytím tvůj zrak. Jeden pohled, když zachytím tvé oko v nebi.

Kalendárium. Dnes je 23. září, to už jsme říkali a určitě už jste si toho všimli v kalendáři, ale pojďme se teď podívat, jaké události se udály 23. září, vybereme alespoň některé a jaká jména se pojí s dnešním datem. První datum, které si můžeme připomenout, je rok 1122, kdy byl 23. září vydán edikt Wormský, který znamenal konec dlouhé boje o investituru, tedy spor mezi papežem a některými panovníky o právo ustanovovat biskupy. A jedna zajímavost z roku 1875, kdy 23. září byla zprovozněna první linka koňské tramvaje v Praze. Narozeniny by slavil například český malíř a grafik František Kupka. Má datum narození 23. září 1871. V současné době je bez diskuse nejoceňovanějším českým výtvarníkem známým v zahraničí. Když byla v pařížském Musée d'Orsay uspořádána výstava k pramenům abstrakce, která představovala díla známých abstraktních malířů, Kupkovi na ní byl věnován velký prostor. Jeho obraz Newtonovy kotouče byl navíc vybrán i na plakát k celé přehlídce. Při 23. září se také narodil profesor Rudolf Říčan, český evangelický teolog a historik. Narodil se v roce 1899 a celý život působil jako kazatel Českobratrské církve evangelické a profesor církevních dějin na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. České veřejnosti představil například dílo Jana Karafiáta, Jana Amose Komenského nebo Jana Husa. A dnes je to 125 let, kdy se narodil v roce 1901 Jaroslav Seifert, český básník, nositel Nobelovy ceny, kterou dostal v roce 1984. Tehdejší režim však o dané události referoval jen sporadicky, možná i proto, že básník patřil mezi jedny z prvních signatářů Charty 77. Po jejím podepsání byl nucen odejít do ústraní a některá jeho díla vycházela v samizdatu. Ještě připomeňme jméno dvou jazzmenů, a to Johna Williama Coltrana, amerického jazzového saxofonisty. Je to 100 let, co se narodil v roce 1926 a je považován za jednu z nejvýraznějších a nejvlivnějších postav moderního jazzu. No a Ray Charles, americký klavírista, zpěvák a skladatel, také se narodil 23. září v roce 1930. Tolik nahlédnutí do kalendáře, posloucháte Rádio 7.

0: Dozněla píseň Hillsong Worship o hrnčířské ruce Boží. Jsem uchvácen tvým svatým voláním, odděl mě, vím, že mě přitahuješ k sobě. Vydávám ti svůj život, ty jsi hrnčíř a já jsem hlína ve tvých rukou, zpívali.
1: Rádio 7, každý den jsme s vámi.

Jiřina Gina Čunková připomněla čas, ve kterém žijeme a ještě žít asi budeme. A to je totiž doba, kdy se dějí kolem nás věci těžké, slyšíme o válkách, vidíme válku v přímém přenosu, nahání to strach a hrůzu, co bude dál. A Bible nám píše o těchto časech a vybízí nás, abychom, když to uvidíme a uslyšíme, pozvedli svou hlavu, protože Pánův příchod je blízko.

We Are Messengers. Ty jsi můj domov. Název písničky, která doznívá krátce před 13. hodinou na Rádiu 7. A ve 13 hodin si můžete poslechnout reprízu pořadu Fortepiano, kde u mikrofonu jako host usedla Danuta Pokorná.

0: Pán Bůh nám zaslíbil, že s námi bude. Konkrétně v Novém zákoně čteme, že Pán Ježíš Kristus říká, že s námi bude až do konce. Neslíbil nám snadný život, někdo ho má snadnější, někdo ho má těžší, ale to, co máme společné, že můžeme všichni přijmout to zaslíbení, že s námi Pán Bůh bude. A dnešní povídání v pořadu Fortepiano bychom mohli nazvat jenom takovým jednoduchým motem. Nevzdávej se, nevzdávej to. Mým dnešním hostem je Danuta Pokorná. To jméno Danuta je polské, o tom také za chvilku uslyšíme a budeme si povídat jak jinak, než o jejím životě. Pořad Fortepiano rozehrává vyprávění do těch tónů smutných i veselých, do období lidského života, kdy se musíme stišit a v pokoře čekat, až do těch tónů, kdy musíme pořádně zabrat. A i to zazní určitě v našem dnešním povídání, u kterého vítám Danutu. Danko, vítej.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Tak nejdříve bychom mohli říct, kde se vzalo to jméno Danuta a odkud pocházíš.
1: Tak jméno Danuta mi dal můj bratranec z Polska, protože já pocházím sice z České republiky, ale narodila jsem se v Bystřici, což je u polských hranic a můj tatínek měl polský původ. Maminka navíc i polskou národnost, takže když jsem se narodila, tak se zeptali bratranců v Polsku, jak chcete, aby se jmenovala vaše sestřenice, a oni řekli Danuta. Jinak je to obdoba českého jména Danka nebo Dana. Pocházím z krásné věřící rodiny. Moji rodiče vlastně mě vedli od malička k víře a za dětství a mládí jsem Panu Bohu moc vděčná.
0: Kde jsi tedy vyrůstala? Ty jsi nevyrůstala v Polsku, i když většinu rodiny máš v Polsku?
1: Vyrůstala jsem v Bystřici, teda v České republice, ale mám polskou základní školu i polské gymnázium. Teprve vysokou školu jsem pak studovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové a Vysokou školu ekonomickou na Slovensku.
0: A kde jsi v současné době?
1: V současné době bydlíme spolu s manželem v Opavě a je to docela čerstvá zkušenost. Jsme tam druhým rokem, protože můj manžel tam působí jako kazatel církve bratrské. Tak jsme se tam přestěhovali.
0: A ještě dodej, jaká je tvoje profese, abychom měli ucelené informace a také, kolik dětí máš.
1: Takže po vysoké škole jsem začala pracovat jako programátorka a přiznám se, že to byla moje srdcovka, tu práci jsem milovala, ale po mateřské jsem zjistila, že mi skoro ujel vlak a teď

0: Když jsem dodělala pedagogickou fakultu v Hradci Králové, to už bylo dálkově. A od té doby, to je od roku 2000, působím ve školství. Delší dobu jako učitelka matematiky, fyziky, informatiky. A taky jsem dělala na školách správce sítě. A takovým zvláštním božím řízením před 8 lety jsem dostala nabídku a pozvání do gymnázia. Je to Gymnázium Beskydy Mountain Academy a to je moje pracoviště. Já to tak nemoc ráda prozrazuju, protože to je dlouhá historie, jak jsem k tomu dospěla, ale jsem ředitelkou školy, která má nádhernou atmosféru, věřící učitele anglického jazyka a takovou křesťanskou profilaci. Nejsme vysloveně křesťanská škola, ale máme křesťanskou profilaci.
1: Děláš práci, která tě naplňuje, která tě baví, jsi technicky nadaná, už ten úvod zní tak krásně, vyrůstala jsi v pěkné rodině, kde jste měli krásné vztahy od malička, tam byla víra v Boha. Co vede takovou dívku z toho prostředí k něčemu jinému, než aby věřila taky? Ale i když musel určitě nastat okamžik, kdy jsi musela dojít do toho bodu, kdy se sama potřebovala rozhodnout, jestli budeš věřit v Pána Ježíše Krista, jestli půjdeš tou cestou svých rodičů a své rodiny, nebo jestli to zůstane jenom ta tradice, kterou vidíš kolem sebe a kterou žijí druzí, ale tebe se netýká.
0: Určitě bylo v mém životě pár okamžiků, kde jsem uvažovala o víře. A takové první dětské rozhodnutí bylo na evangelizaci právě v Polsku, kde jsem takovou tou dětskou vírou přijala Pana Ježíše do svého srdce a věřím, že od té doby jsem jeho dítětem. Ale v pubertě, v období dospívání, začaly otázky. Má to cenu? Je to takhle v pořádku? Měla jsem chuť se podívat do světa? A i když v rodině jsem měla přijetí, zázemí, tak mě to lákalo. A tehdy si pamatuju velmi dobře v období toho hledání otázek. Pán Bůh ke mně promluvil zvláštním způsobem. V noci mi dal takové vidění. Bylo to vidění o druhém příchodu Pana Ježíše a moji blízcí odešli za Pánem a já jsem zůstala tady a to byl moment, kdy jsem si klekla k posteli a věřím, že to bylo takové rozhodnutí už dospívající holky. Pane, opravdu chci jít za tebou a vím, že tam u té postele jsem klečela, činila pokání, vyznavala své hříchy a bylo zvláštní, že od té doby už jsem nikdy neměla nějaké pochybnosti o tom, že Pán Ježíš je můj pán a že já patřím jemu.
1: Nebylo to jenom ze strachu?
0: Já myslím, že ne, protože těch 15 let života v rodině věřící jsem viděla ty úžasné zázraky. Moji rodiče se často modlili i za nemocné, sloužili lidem, že jsem věděla, že Pán Bůh je živý a že on dělá jako spoustu věcí, které mají smysl, že to všechno není jenom pohádka, ale že je to opravdu skutečné, že Pán Ježíš žije.
1: To, co člověk zažívá ve své rodině jako dítě, v dětství, v dospívání, si nese potom dál do toho svého života, aniž by si to uvědomoval. Možná až později, když má svoji rodinu nebo když je opravdu dospělý, tak si uvědomí, co vlastně z té rodiny si nese a co chce předávat dál. Máš něco takového, co jsi uvědomila, že chceš z té své rodiny předávat dál?
0: Určitě moji rodiče byli pro mě vzorem. I jejich manželství, ale i jejich služba. Tatínek působil jako laický kazatel v naší vesnici při evangelické církvi a často se modlili s lidma, za lidi, zvali na návštěvy, pomáhali různým způsobem, zvlášť mladé generaci. A to bylo asi něco, co jsem si říkala, chci taky takhle sloužit a předávat dál.
1: Takže se to naplnilo v tvém životě, k tomu se určitě také dostaneme, do jakých míst ses dostala a do jaké pozice a co si začala dělat a co děláš dodnes. Ale pojďme ještě trošičku po pořádku, protože tenhle až trošku idylický tvůj život narušila jedna velmi těžká událost, která se stala a to ti bylo kolem 30 let.
0: Ano, ty, kdy mi bylo 33, taková ta idylka po vysoké škole, že jsem se vdala za krásného, šikovného, věřícího mladého muže a to, že jsme měli spolu 3 dcery, pokračovalo ještě 10 let. Opravdu můžu říct, že jsem měla krásné, šťastné manželství, ale v době, kdy mi bylo 33 let, jsem 10. srpna v den zatmění slunce v roce 1999, to je datum, které asi nezapomenu, se dozvěděla od lékaře úplně zdrcující zprávu, že můj manžel je opravdu nevyličitelně nemocný, že metastáze jsou v celém těle a že už v podstatě není pomoci. Tak to byl den, kde jsem si říkala, to nemůže být pravda. Ale jsem se vrátila z té nemocnice a svým dcerám, holčičkám, kterým tehdy bylo 8, 5 a 3 roky, jsem řekla, tatínek je vážně nemocný a je možné, že si ho Pán Ježíš veme k sobě, ale my se budeme modlit za něho, za uzdravení a možná, že se potkáme někdy v nebi.
1: Když si člověk vyslechne takovouhle informaci, tak je to něco, na co se předem nedá připravit. A ta první reakce je nějaká, ale potom, když se to začne dít, tak je možná ještě mnohem těžší.
0: Opravdu nebylo to jednoduché, nedá se na to připravit, ale můžu říct, že ty 2 měsíce, které jsme ještě byli spolu, protože manžel pak 10.10. zemřel, takže přesně 2 měsíce, jsme se snažili být spolu, modlit se, vyjadřovat si vděčnost, děkovat za to, co jeden druhému dal. A manžel byl velmi statečný a se snažil ještě co nejvíc dát mě a zároveň nedávat moc najevo, že odchází a stejně se mnou se starala, hrál si s dětma venku a nebo jak to bylo možné, opravdu ty poslední dny už to moc nešlo. Ale naše holčičky se od začátku modlili, Pane Ježíši, uzdrav tatínka a hlavně až nemusí být v nemocnici, jo, taková ta dětská víra. A vzhledem k té diagnoze opravdu nebyl v nemocnici, ale byl ty 2 měsíce s námi doma.
1: Co to udělalo s tvou vírou? Protože takové těžké situace s člověkem zamávají a člověk si myslí, že věří, že má věci vyřešené ve svém životě, ale přesto si byla postavená určitě před různé otázky. Proč se to stalo? Co budu dělat? A tak dál.
0: Do momentu, kdy můj manžel ještě žil, tak to jste v takovém víru a stále věříte, že možná přijde uzdravení, přijde zázrak, tak to si ani nespomínám, že bych to nějak řešila. Ale přišel ten den, kdy jsem přišla do nemocnice a lékař mi řekl, že v noci manžel zemřel na zástavu srdce, takže to byl velice rychlý konec. Tam byl opravdu jeden den v té nemocnici, po té, co se mu přitížilo, já jsem ho musela odvést do nemocnice a pak přijde. Proč se to stalo mně? Proč já, když máme tak krásné manželství, krásné malé 3 holky, je mi 33 a tam jsem musela opravdu s Panem Bohem mluvit, zápasit a přiznám se, nebylo to hned jednoduché. Ale Pan Bůh o mně věděl a on mi hodněkrát řekl vlastně od toho momentu, kdy jsem ovdověla, byla sama. Neboj se, jsem s tebou. Já jsem tě neopustil, jsem tě nenechal. Já ti pomůžu, já tě povedu. A bylo hodně takových impulzů a okamžiků, kde opravdu se tak dělo.
1: Když mluvíme o takových těžkých věcech, tak je potřeba říct si, že si to nemusíme idealizovat. Že i když jsme věřící lidé, kteří mají naději v Pánu Ježíši Kristu, tak jsme lidé a opravdu si ty těžké věci prožijeme se vším všudy, že? S těmi všemi pocity, s tou bolestí, s tím směřováním se vlastně té nové situace. Jak dlouho ti to trvalo, než se z toho trošku dostala?
0: Tak opravdu bylo těžké si říct, jsem v pohodě. Myslím, že 2-3 roky bylo také to období, kdy jsem si mohla uvědomit, jsem už tu sama, jsem tu jenom s dětmi, ale jako nebyla to vůbec žádná idylka, musím se přiznat, že jsem hodně plakala, z první měsíce jsem neměla chuť ani vyjít na ulici, protože ve mně bylo takové, každý řekne, tak to je ta vdova mladá, co má 3 děti. Jako to všechno tak nějak probojovat a smířit se s tím nebylo jednoduché. A co bylo pro mě docela těžké, můj manžel pracoval v Třineckých železárnách, občas jezdil domů i na kole a on přišel domů, otevřel dveře, řekl ahoj, pozdravil, dal mi pusu, byl to ten jeho široký vřelý úsměv, občas i kytička, já jsem stala u teplotny, měla nachystaný oběd a docela dlouho mi trvalo, že jsem čekala, že znova se ty dveře otevřou a že on do těch dveří vejde. Tak jo, je to období truchlení, bolesti, otázek a zároveň moje děvčata říkali, maminko, nepláč, však tatínek je v nebi a jednou se tam potkáme. A musím přiznat, že mít děti a mít takovou tu vnitřní sílu, musím se o ně postarat a nechci ještě, aby i oni trpěli, mi dávalo hodně síl.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano. U mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová. Mým hostem Danuta Pokorná, které všichni říkají Danka, protože Danuta v našich končinách není zvyklé říkat. Neměla jsi někdy problém s tím jménem?
1: Myslím, že ani ne, a zvlášť teď, když pracuji v mezinárodním gymnázium, tak to jméno Danuta, Danutka je takové, skoro bych řekla, jako populární.
0: Bavíme se o těžkých věcech, které jsi prožila. Je to už dlouho let, ty řekneš třeba kolik přesně, a přesto i teď samozřejmě se tě to dotýká, když o tom mluvíš, protože byla to etapa 10 let tvého života, kdy jsi žila se svým manželem a 3 dětmi a potom najednou střih a najednou prázdno, a určitě si musela řešit otázku, co dál.
1: Pokud bych měla trošku čísel do toho vnést, tak my jsme se vzali v roce 1989, revoluční rok, a byli jsme spolu 10 let a můj manžel zemřel v roce 1999 po 10letém vztahu manželství. A pak jsem byla vdovou 9 let. Pak se ještě moje situace změnila. Možná přijde otázka.
0: Co jsi tehdy řešila bezprostředně potom? Už jsi říkala, že to trvalo minimálně 2 roky, než se s tím dokázala trošku smířit. Říkám trošku, protože asi smířit se s tím 100% nevím, jestli vůbec jde, že pořád ten otisk v člověku asi zůstane. Ale musela jsi určitě řešit takové ty praktické věci. Co dál, co s dětmi, co s tebou, co s prací a tak dále.
1: Tak v době, kdy jsem ovdověla, bylo mi 33, jsem byla na mateřské dovolené a v té době jsem si právě studovala dálkově pedagogickou fakultu s myšlenkou, že místo zpátky do firmy jako programátorka půjdu učit do školy. A v té době právě přišla ten velký šok a ta změna. Tak co jsem řešila jako první, bylo, že tu fakultu přeruším, že to studium nedokončím. Přesto jsem ještě jednou do toho Hradce jela, už jako vdova. A tehdy jsem chtěla vlastně říct své vedoucí práce, to byla šéfka katedry matematiky, fyziky, že studium přerušuju, že končím, protože nechtěla jsem prozradit, co se stalo, ale mám těžkou životní situaci. A ona se zeptala takovou laskovou otázkou, prosím vás, co se stalo? A ta otázka vyprovokala to, že já jsem jí řekla, že jsem ovdověla, že jsem sama, mám 3 děti. A ona na to řekla, ale vy tu školu budete potřebovat, vy budete muset pracovat, zabezpečit děti a já udělám všechno pro to, aby vy jste to zvládla. To bylo tak silné povzbuzení a k tomu ještě přišla druhá otázka. Můžu se něco zeptat? Vy jste věřící? A říkám ano. A ona na to řekla, já se budu za vás modlit. Takže uprostě těch těžkých zkoušek jsem zažívala, že Pán Bůh má lidi a povzbuzení všude, třeba i na fakultě v Hradci Králové. A samozřejmě nejmladší dcera měla tehdy 3,5 a už to další léto mi končila mateřská. A tak byla otázka, jakým způsobem budu dál vydělávat. A to bylo zvláštní, že moje kamarádka, sestřička, mnohem mladší, kterou jsem ještě někdy vedla v dorostu v mládeži, přišla k nám domů a řekla, paní ředitelka z Polské základní školy chce, aby si za ní přišla. Ona hledá vlastně informatika a správce sítě a slyšela, že ty děláš fakultu. Tak jsem tam zašla a než jsem vůbec hledala práci a ještě v době na mateřské už jsem vlastně věděla, že od září nastoupím do základní školy. Samozřejmě úvod nebyl vůbec jednoduchý, přípravy. Podle ŠVUP jsem vlastně pro celé Slezsko dělala informatiku, protože to tehdy začínalo, ale to bylo něco, co mě bavilo, naplňovalo. Učila jsem programovat děti a věřím, že i v téhle oblasti se Pan Bůh postaral.
0: Když člověk prožije tragédii, i když je věřící, tak se s tím musí nějak vyrovnat dál do života, ale může upadnout také do apatie a takové uzavřenosti do sebe, do izolace a do takových věcí. To nebezpečí tady je, protože ta bolest je veliká, když člověk ztratí toho nejbližšího. Ovšem, ty se vyznačuješ tím, že jsi bojovnice, aspoň to, co jsem slyšela od tebe mluvit, tak máš jako kdyby v sobě zakódováno, že je potřeba nevzdávat se a jít dál. To se také stalo v tom tvém životě, kdy jsi mohla truchlit, mohla se slitovat. Měla jsi na to právo zcela legitimně se uzavřít do sebe a žít v tom smutku a nevycházet z něj, ale ty ses rozhodla jít jinou cestou.
1: Tak nevím, jestli jsem se já rozhodla, anebo pán Bůh rozhodl, že mě takým jedným zvláštním způsobem vycvičí. V době, kdy jsem opravdu plakala, nespala po nocích, usínala jsem někdy jen nad ránem a nemůžu říct, že v té době jsem byla bojovnice, ono to tak jenom vypadá, ale tehdy jedno ráno jsem dostala takové zvláštní vidění od pana Boha. Viděla jsem obraz útesu, skály, na které byl kříž a lano a já jsem si vzpomněla na ten obraz, protože jsem ho moc dobře znala. Já jsem totiž v biblických studiích, které jsem vyučovala sestry, tu teorii útesu, to obraz vysvětlovala takhle. Každé manželství má své těžkosti, problémy. Žádný vztah není ideální. A těm ženám jsem říkala, vaše potřeby naplní jenom Pan Ježíš. A proto je tu ten kříž, na něm lano, a vy se uvažte a můžete vskákat do toho vztahu, protože Pán Ježíš bude s vámi. A to ráno, když jsem viděla ten obraz, tak to bylo opravdu velmi silné, protože za mnou přišel Pán Ježíš a řekl mi, ty jsi o tom povídala, ty jsi to teoreticky výborně znala, ty jsi to radila ostatním sestram, ale nikdy jsi to nepotřebovala, protože měla krásný vztah, hodného manžela, ale teď jsi tu sama. Tak se uvaž a skoč. A já jsem se to ráno probudila a nebylo to, že já jsem teď hrdinka, ale to bylo zvláštní zlom, kde Pán Bůh mě tímhle viděním takhle, kdybych řekla, nakopnul. Ostatní si možná mysleli, je, ona je silná, ona to zvládá. Ne, to bylo tak silné, že já jsem si tehdy uvědomila, i když ta situace je pro mě hodně těžká a zdá se, že už dál nemůžu, tak je tu Pán Ježíš. A já jsem tehdy pochopila a hodně silně prožila, že i když všechno vám zmizne, zklame vás člověk, nebo stane se taková těžká situace, jak mě, že mi zemřel manžel, tak mi zůstal Pán Ježíš. A v tom je ta síla. Ne v tom, jak já jsem silná, ale v tom, že Pán Bůh je mocný a silný.
0: Pro takové situace zní mnoho rad. Jsou mnohé knihy napsané, co má člověk dělat, jsou mnohé principy, možná seznam toho všeho, co by člověk měl udělat, kde vyhledat pomoc, jakým způsobem vyhledat pomoc, aby překonal to těžké. Ty už si tady řekla o tom, že si hledala vždycky u Pána Ježíše ty odpovědi, kdy si před něj přednášela všechno a učila se to od mládí. Měla jsi přesto někoho, komu ses mohla svěřit, protože asi je to taky hodně důležité mít někoho i z lidí, komu člověk se může takzvaně vypovídat.
1: Tak měla jsem vícero sester, protože já jsem v té době vedla dvě biblické skupinky, tak minimálně 17 sester ke mně chodilo na biblická studia, ale v té době některé řekly, promiň Danko, my jsme nepřišli za tebou, že jsme nevěděli, co bychom ti řekli, ale mezi něma se našly takové, které přišly posedět, poplakat spolu se mnou. Některá mi přišla pomoc s nějakou práci. A už jsem vzpomínala tu mladou ženu, která mi vlastně domluvila nebo pozvala mě do té bystrické školy za tou paní ředitelkou. Tak ona spolu i s manželem chodili občas pohlídat děti nebo pomoc na zahradě. A ještě si vzpomínám na jednu věc, že dvě sestry z té skupinky asi tak 3-4 měsíce po té celé události přišli a řekli, Danko, nám chybí ta biblická studia, my čekáme jenom, kdy znova začneš. A to bylo povzbuzení, já jsem znova byla jako ve společenství věřících žen. Přiznám se, že spíš jsem měla více do těch, kterým jsem sloužila. Nebylo moc těch, které sloužily mě, ale určitě byly sestry, které to těžké nesly se mnou.
0: Byla by tohle tvoje rada, pokud je možné vůbec dávat radu do takových situací, byla by tohle tvoje rada zapojit se, být aktivní, odhlédnout od sebe, jak je to jen možné, a věnovat se druhým lidem?
1: Já věřím, že ano, že když se podívám zpátky, tak už vůbec to rozhodnutí, že dodělám vysokou školu, že budu dělat státnice, že budu psát závěrečnou práci z matematiky, že to Pan Bůh připravil, abych neseděla v koutě a nebrečela, ale abych něco dělala. Včetně toho, že jsem znovu začala intenzivně studovat Boží slovo a nejen pro sebe, ale připravovat biblická studia pro ženy. A věřím, že to je způsob, jakým nemusíme zahořknout, nemusíme žít v pláči a utápět se v žalu, ale vykročit znova. A já jsem vykročila tím směrem, že jsem se rozhodla, že budu sloužit ženám na konferencích, různé workshopy, semináře a biblická studia. A věřím, že to je způsob, jak nezůstat stát na místě, ale jít dál.

0: Ano, jediné miesto, kde môžeme nájsť spokoj, je tam, kde si ty, Ježiš. Ty si to najlepšie, čo máme. A chceme s tebou kráčať stále. Chceme ti vraviť, že ťa milujeme. Ty si ten dôvod, prečo chceme žiť. Haleluja.
1: V pořadu Fortepiano se dostáváme do druhé poloviny. U mikrofonu mám Danu tu Pokornou. Povídáme si o jejím životě tak jako obvykle v této hodince a nahlížíme do jejího života z pohledu ženy, která ve mladém věku přišla o svého manžela, zůstala sama s dětmi a mluvíme hodně o důvěře v Pána Boha, o tom, jak člověk může prakticky uplatnit své znalosti Bible nebo to, co se naučil. Ono se říká, že těžko na cvičišti a lehko v bojišti. Takže to, co se naučíme a třeba někdy i tvrdým způsobem, potom, když je potřeba, můžeme využít. Když se teď ohlédneš zpátky, potvrdila bys to v tom svém životě, že to, co ses do té doby naučila, že potom si mohla díky Boží milosti využít?
2: Určitě to potvrdím, protože v té době, myslím, Pán Bůh mnohem citlivěji a jasněji ke mně hovořil a věřím, že výjimečně mluví přes nějaká proroctví anebo vidění, ale velmi často mi připomínal biblické texty. Neboj se, já jsem s tebou, já mám pro tebe krásnou budoucnost. A když jsem se ptala, proč, tak on pověděl, já jsem tě nenechal, já se o tebe postarám. A asi nejvíc pro mě znamenalo, když se mě někdo zeptal, Danko, já to nechápu a já nerozumím, proč Pán Bůh udělal takovou věc, kde on byl, když ty jsi trpěla, že ti vzal manžela, to nejhezčí, co jsi měla. A já jsem citovala Izajáše, když nám je nejhůř, tak Pán Bůh ne, že je daleko, je nám nejblíž. A to jsem zažila hodněkrát, že to Boží slovo, on mi sám připomínal a pomáhal mi v tom. A taky ještě byla zvláštní věc, já jsem přišla do práce, do školy, kde jsem sama chodila jako ještě žákyně základní školy a teď jsem tam potkávala své bývalé učitelky a velmi často, když jsme byli sami v kabinetu, tak jedna, druhá, třetí řekla, Danko, já tě obdivuji, já bych to nedala, jak to zvládáš. A to byla krásná příležitost ke svědectví. Sama bych to nezvládla, ale s Pánem Bohem můžu. A mně se zdá, že ty těžké situace jsou takový megafon pro nevěřící lidi. Co teď ti věřící s tím udělají? Zhroutí se, budou nadávat na Pana Boha, co jim to udělal, anebo řeknou, ne, Pan Bůh je se mnou a pomáhá mi dál.
1: Zůstala jsi sama, zůstala jsi dlouho sama a mě by zajímalo, jestli jsi už byla smířená s tím, že zůstaneš sama, nebo jestli jsi tak trošku doufala, vyhlížela, toužila, modlila se, abys nebyla sama.
2: Takže zůstala jsem sama 9 let, takže už teď prozradím trošku, že ta situace se pak změnila. A přiznám se, že po té, co jsem už pracovala, byla docela úspěšná, holky odrůstaly, staly se z nás takové víc kamarádky, podnikali jsme různá dobrodružství i zahraniční výlety. Už potom, tak jsem si říkala, však nám je dobře a nevždy jsem uvažovala, že to ještě chci změnit. My jsme měli rodinný domek po mých rodičích, kde jsem se naučila všechno obhospodařovat s financemi. A spíš bych řekla, že malička touha tam byla, ale velmi často jsem si říkala, však nám je dobře, to je tak dobře, v pohodě.
1: Co to změnilo? Kdy se to změnilo?
2: Asi po 9 letech, já jsem jinak byla hodně zaangažovaná, jsem vlastně dělala pořady, natáčela jsem reportáže pro polskou televizi v Bystřici, jezdila jsem po konferencích, sloužila a navíc jsem byla v rádě univerzitního křesťanského hnutí a to by se zdánlivě zdalo, že nesouvisí, ale když jsme měli jeden úkol hledat nového ředitele univerzitního křesťanského hnutí, tak úplně náhodou jsem přišla na stránky, nebudu to už konkretizovat, seznámky Noemka. A tehdy jsem si říkala, no já nikdy Já nesouhlasím s nějakým seznamováním se přes seznámky. Někdy jsem to radila i mladým holkám, že to nikdy nedělejte. Přesto jsem tam koukla, vepsala jsem tam své jméno, svůj věk a ukazali se jenom 3 profily, protože v té době můj život byl opravdu už takový v práci a ve službě a říkala jsem, nic nepotřebuju, tak ten jeden profil mě opravdu zasáhl. Byl tam muž, který se jmenoval Jaroslav Pokorný a měl napsáno: dlouho jsem byl sám, ale teď se má situace změnila a já hledám ženu od Hospodina pro společný život a službu. Řekla bych, že jsem tam skoro nic z toho neslyšela, kromě to poslední slovo, a říkám, to je muž, který hledá ženu pro společnou službu, tak tomu napíšu. A napsala jsem jenom 2 věty. Jsem vdova, můj život je službou a mám 3 děti.
1: Tak je to zajímavé, jak Pán Bůh někdy vede člověka a dostane se tam, kde by vůbec netušil, že někdy bude. Taky si nedovedu představit, že bych napsala nějakému cizímu muži přes seznamku. A to bylo asi něco i pro tebe nepředstavitelného, ale stalo se to. A až později možná ti to zaklaplo do toho životního příběhu, který Pán Bůh pro tebe připravoval i dál, protože z toho vzniklo něco, co trvá až dodnes.
2: Ano, je to tak. My jsme začali si s Jarkem psát a vlastně on navrhnul po nějaké době mailové korespondence schůzku, protože my jsme si nepsali, nevím, běžnou korespondenci, ale kde jedu sloužit, za koho se jdu modlit, co teď budu dělat. A tak jsme se vlastně mailovou korespondenci podporovali a viděli jsme, že opravdu to není jenom, že hledáme nějaký vztah. Tak se vrátím k tomu, že Jarek navrhnul schůzku. My jsme se potkali na půli cesty v Českém Těšíně 14. prosince roku 2007. A to setkání trvalo skoro 8 hodin, kde jsme si povídali, sdíleli. A bylo zvláštní, že uprostřed těch 8 hodin, o něčem se bavit třeba, jsme sdíleli to nejtěžší ze svého života a zjistili jsme, že oba dva máme jedno, co nás přesto Pán Bůh naučil. Nejenom nevzdávej to, ale že nám zůstal jen Pán Ježíš v té těžké situaci. A pak už to takhle pokračovalo, že jsme se setkali znova a ještě znova a dneska to vnímáme, že to nebyla náhoda, že to byl Boží zázrak, že my dva jsme se setkali, protože teď už jsme 18 let manželi a jsem Panu Bohu za to moc vděčná.
1: Je zajímavé, jak se říká, že Pán Bůh má smysl pro humor, tak i v tom vašem případě to docela sedí, protože ty seš matematička, tvůj muž je také matematicky zaměřený, aspoň původní profesí určitě. Zajímavé je, že tvůj muž je vystudovaný katolický kněz, který tedy opustil tuto dráhu. U toho bychom se možná mohli chviličku zastavit, protože je to něco velmi netypického, co se nestává tak zase často, aby muži, kteří se rozhodnou pro kněžskou dráhu, z toho vystoupili a navíc ještě, aby se potom oženili a navíc ještě, aby dělali to, co dělá Jarek. Jak to na tebe zapůsobilo, když ses dozvěděla tady tuhle jeho životní dráhu?
2: Tak na první dobrou, když jsem to uslyšela, že bývalý katolický kněz, tak jsem říkala, kdo ví. Ale když to bylo na té první schůzce takové otevřené a já jsem se otevřeně zeptala, ty jsi byl katolický kněz a proč jsi odešel? A Jarek mi to s láskou trpělivě vysvětlil a řekl, jak to bylo, tak už jsem pak vůbec neměla s tím problém. Takže já bych řekla, že první schůzka úplně všechny nějaké otázky, pochybnosti vzali za své a už pak jsem spíš začala se modlit a prosit Pána, ať mi ukáže, jestli je to jeho vůle, jestli to, aby jsme my dva byli spolu a k tomu ještě 3 moje dcery, jestli je ta cesta, která je Boží.
1: A jaké vysvětlení ti řekl, že to na tebe tak zapůsobilo?
2: On mi řekl, že on neodešel kvůli ženě, ani že se tam s někým pohádal, ale že Pán Bůh mu ukázal, že jeho místo není v katolické církvi, že nesouhlasí se vším, co tam je, ale to by bylo raději na povídání s Jarkem. Takže mě to stačilo a vím, že Jarek je upřímně věřící člověk a my máme nejen krásný manželský vztah, ale i duchovní blízkost.
1: Z toho, co povídáš, vypadá, že hned na první schůzce jste se zblížili, že jste si takzvaně sedli, že jste si rozuměli, protože 8 hodin, tedy řekněme si to na rovinu, 8 hodin, když se potkají dva neznámí lidé, kteří se znají jenom z dopisování, to je docela dlouhá doba.
2: Asi je to tak a dneska to můžu potvrdit, že to nebylo, že jsme si povídali jenom na první schůzce, že oba máme asi ten jazyk lásky pozornost. Asi hodně spolu povídáme. I přesto, že Jarek je introvert, tak vždycky říká, s tebou si můžu povídat o čemkoliv. A věřím, že tohle bylo, asi to nebyla láska na první pohled, jak jsme si pak řekli, ale byla ta blízkost duchovní, to, čím jsme si spolu prošli a zároveň to, že máme si o čem povídat. A samozřejmě musím prozradit, že první hodinka byla o matematice a fyzice a o naší práci ve školství. A pak už jsme řekli pomoc a zastavme to a pojďme na jiné téma. Ale i potom, kdy Jarek učil matematiku, fyziku na střední škole v Bohumíně a já jsem učila matematiku, fyziku, informatiku ve škole, tak někdy ty odpolední setkání při kávě byly taky o matematice. I naše holky byly toho součástí a oni řekli, pojďte se bavit o něčem jiném. Ale my to máme moc rádi, i tohle téma.
1: Dodnes se bavíte o matematice a fyzice někdy?
2: Teď už jenom někdy. Tím, že já jsem teď už změnila vlastně takovou tu svoji profesní dráhu, tak musím říct, že teď jsem víc manažer než učitel a zase v Jarkovi mám oporu a když něco sdílím, tak sdílím proto, aby jsme se za to mohli modlit. A naopak, my máme i společnou službu, manželské večery a předmanželské kurzy, takže opravdu těch témat a důvodů, proč spolu mluvit a řešit věci je hodně. A co si děláme každý den, že si spolu čteme a modlíme se spolu.
1: Je obdivuhodné, jak Pán Bůh někdy poskládá ten život. A když se ohlédneme, tak vidíme, jak to všechno na sebe nějak navazovalo. Máte někdy takovou chvilku, kdy si tohle uvědomujete, že si tak třeba rekapitulujete, jak to Pán Bůh skládal v těch vašich životech?
2: Určitě vzpomínáme, rekapitulujeme a z vděčnosti za to Panu Bohu děkujeme, že to nebyla náhoda, ale že to, že jsme spolu a to vše, co nám skrze náš vztah a manželství dál je jeho skvělý plán v našem životě.
1: Možná, když se vezmou dva lidé už zralí, po 40 jste měli oba dva, že? Takže má trošku jiné hodnoty než v nějakých 20 nebo po 20, když se berou dva mladí lidé plní ideálů, očekávání a ještě ne tolik zralí třeba pro ten život. Vstupovala jsi do tohoto druhého manželství s nějakým očekáváním?
2: Tak opravdu zralost má docela pozitivní vliv na to, že už přemýšlím o věcech jinak. Určitá očekávání byla, modlila jsem se, ale já za těch 9 let života vlastně v samotě, no nemůžu říct úplně sama, ale v podstatě byla jsem single, tak jsem občas si říkala, jaké by to bylo, kdybych ještě někoho měla. A když přišel ten okamžik a tady byl ten muž, tak jsem prožila takovou vděčnost, že jsem si říkala, nemá smysl bazírovat na nějakých drobnostech nebo se hádat o nějaké věci. Jsem vděčná, že už teď nejsem sama. A z mé strany, když porovnám, jaká očekávání jsem měla v prvním manželství, co se všechno dá změnit a co se dá vylepšit a o čem se můžeme hádat, tak můžu říct, že Jarek je zvlášť úžasný člověk, víc neprozradím, ale už jsem neměla očekávání, ale všechna takové ty očekávání, které žena asi v manželství má, naplňoval a naplňuje.
1: 9 let si byla sama s dětmi, předtím 10 let v manželství. To už je dost dlouhá doba, aby člověk si ten svůj život nějak uspořádal, měl nějaké ty svoje priority. A nemyslím teď na ten duchovní život samozřejmě, ale na takový ten praktický. Potom tam vstoupí muž, který nikdy v manželství nebyl, má po 40 a už má taky nějaký zaběhnutý způsob života. Řekla bys nějakou úsměvnou historku, jak se tyhle dva světy potkaly?
2: Tak je to přesně tak, jak říkáš, jo? Jirkovi bylo přes 40 a on bydlel poté, co se vrátil z misie na Filipinách u svých rodičů. A pokud by to měla být nějaká veselá historka, tak on na první rande přišel ve flanelové košili a v pletené vestě a on to byly věci, které neřešil. Ale teď se někdy nad tím usmějeme a řekneme, že to byla zkouška, jestli šlo o vyšší hodnoty, anebo jenom co má na sobě. Takže třeba co se týče oblékání a takových praktických věcí, tak to jsem byla na tom asi trošku jináč a pomaličku jsme některé věci měnili, třeba šatník.
1: Dal si říct?
2: Jo, určitě si dal říct, on tohle neřešil a neřeší. A tak pak mu třeba učitelky ve škole říkali, to je vidět, že ses oženil, teď chodíš tak hezky oblečený.
1: Tak i toto je role ženy, která nám tak trošku náleží určitě víc než mužům, starat se tady o tyhle ty věci. Jsme v závěru našeho dnešního povídání, určitě by se dalo mluvit o mnoha věcech a tématem, kolem kterého se točíme, je nevzdávat to a věřit Pánu Bohu i za okolností, kdy nevidíme ani na krok. Možná na závěr bych tě poprosila o takové nějaké shrnutí, o čem třeba hovoříš s těmi ženami, které procházejí podobnými věcmi, v čem je povzbuzuješ, protože máš ty zkušenosti, že jsi tím taky prošla.
2: Určitě nezačnu tím, to bude dobré, nebo čas rány vylečí, nebo nevzdávej to. Mám to tak, že když zjistím, že nějaké ženě zemřel manžel, nebo je to ještě možno jiná tragédie v rodině, se za to modlím a mám tu odvahu tu ženu oslovit, jít k ní, anebo ji zavolat. A takovou zkušenost mám, že když jsem zavolala ženě, které zemřel manžel, a řekla se mi, moc na tebe myslím, modlím se, vím, že to není jednoduché, čím jsi prošla. Tak ona na to mě řekla, ty mě chápeš, na tvůj telefonát jsem čekala. A to mě dodává takovou odvahu s těma ženami sednout, popovídat, vyslechnout, plakat spolu, ale potom jim pomáhat v tom, že tady život nekončí. Že opravdu máme Ježíše a já to vždycky uvedu těmi svými zkušenostmi, kterých bylo nespočet. Jo. Já jsem tady možno vzpomněla 2, 3, které byly takové silné a každý to má zase jináč. A většinou se modlíme, aby to zranění, taková ta zahořklost nebo i vzdor vůči Panu Bohu mohli odejít. Já vím, že to chce čas, ale nemá smysl v tom zůstávat a utopit se v žalu, ale pomaličku, krok po kroku, jít zpátky k Ježíši s takovou tu důvěrou a nadějí, že on o nás ví a že nás nenechá. A já jsem živým důkazem toho, že z těžkých věcí přišly nádherné. A moje taková hláška, to jsem měla i takové semináře, po krizi silnější. A já věřím, že ta krize, to těžké, co v mém životě bylo, mě hodně posílilo. A hlavně duchovně.
1: Tak to je asi tečka za naším dnešním povídáním a já doufám, že to, co tady zaznělo, může povzbudit mnohé z vás, kteří jste prošli nebo procházíte těžkými věcmi, abyste i vy to nevzdávali, abyste i vy věřili v Pána Ježíše Krista a v to, co čtete v Bibli, to, co plní váš život. A Pán Bůh je na blízku skutečně každému. A možná ještě takový malý dovětek, povzbuzení k tomu, abychom byli pozorní jeden k druhému a všímali si, čím kdo prochází a uměli se povzbudit a posloužit si navzájem tím, čím už my jsme prošli. povzbudit ty, kteří v tom teď jsou, aby si tím nemuseli procházet sami. To je také důležité, že?
2: To je velmi důležité vidět ty lidi a nenechat je samé, ale přijít za nimi. Já jsem opravdu zažila to, že za mnou lidi přišli a povzbudili mě taky.
1: Hostem v dnešním pořadu byla Danuta Pokorná. Já ti moc děkuju za to, že jsi byla ochotná sdílet se o svém životě a doufám, že někdy uvítám u mikrofonu vás oba i s Jarkem, aby doplnil ten tvůj příběh tím svým, aby to bylo takové ucelené. Děkuju ti.
2: Děkuji za pozvání a hezký den všem.

0: Uniklo vám něco z našeho vysílání? Vybrané pořady hledejte v archivu na webu radio7.cz.
1: m.radio7.cz Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Až do 15 hodin přijímám objednávky písní. Můžete psát, můžete volat a zvolit píseň, kterou máte rádi, nebo poslat někomu přání formou písničky, to už záleží na vás.

Na Rádiu 7 odstartovaly písničky na přání, budu stále sledovat kontakty sem k nám do studia a opakovat je, aby mi něco neuteklo. Můžete si přát písničku až do 15 hodin. Jirka nám napsal o písničku skupiny Trabant, která už neexistuje, ale máme tady od nich hodně písní. Jirko, snad se nebudeš zlobit, že pustím jinou, protože tu, o kterou jsi napsal, jsem nenašla. Trabant.

Písničky na přání jsou velmi různorodé. Skládáme mozaiku z vašich přání a někdy saháme opravdu do různých žánrů, různých rytmů, provedení a interpretací. Následující písnička bude úplně z jiného soudku. Vracíme se s ní do 16. století. Považte 16. století. Píseň dodnes živá. Pán Bůh je síla má. Vybrala ji Iva pro Milenko, Radku, dědečka Mílu a pro nás všechny. Já doufám, že stejně jako vy i jako já jste i vy nadšeni z této písně, která je tak stará a tak silná v té výpovědi, kterou obsahuje. Zpívá Oboroch.

Tak to byl Oboroch, krásná stará píseň Pán Bůh je síla má na přání jedné z vás. A jak budou vypadat písničky na přání dál, to záleží na vás. Můžete psát, můžete volat a sdělit, jakou písničku mám hrát jako tu další podle vašeho výběru.

Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Na Rádiu 7 probíhají písničky na přání. Jsem připravena splnit i to vaše přání. Pokud je sdělíte, můžete napsat, můžete zavolat. Kontakty budu ještě opakovat. A vy, kteří nás pravidelně posloucháte, tak víte, jak na to. Máme na to prostor až do 15 hodin, takže pište, volejte.

Na Rádiu 7 pokračují písničky na přání, o tu další si napsal Luděk. Zalovila jsem hluboko v našem hudebním archivu.

Na Rádiu 7 probíhají písničky na přání a ta další je zase archivní. Výběr z archivu Transworld Rádia. Plavčík Žán. To je titul stejnojmenné knihy manželů Dolejších. Ve čtení na pokračování můžete poslouchat tento obdivuhodný příběh, historický román. A o Plavčíku Žánovi vznikla také píseň. Samuel Kaleta ji svého času naspíval. Tak si ji pojďme připomenout, přál si ji Pavel.

slunce, dovést bukanýrům zbraně a podpořit tak válku proti Španělsku. Mezi posádkou, kterou tvořili ke všemu odhodlaní muži, byl i plavčík Žán, o kterém

u pobřeží Peru v Jižní Americe, kde pod vedením Jeana de Fondé založili misionářskou stanici a šířili s úspěchem

0: Tak to byla jedna archivní nahrávka přímo tady z našeho studia před mnoha a mnoha lety. Plavčík Jean, název stejnojmenné knihy, kterou můžete poslouchat ve čtení na pokračování na Rádiu 7.
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
0: Ještě stále můžete psát nebo volat.
2: Štítem z každé strany. Mně se nezřekneš, jsi stejný teď a tady, žasnu nad tím, co děláš.

Na Rádiu 7 probíhá hodinka písniček na přání. Máme na to čas vždy, každý všední den mezi 14. a 15. Pokud chcete, aby zazněla vaše píseň, tak můžete ještě napsat nebo zavolat. Máme ještě 15 minut.

Tak to byla zase jedna stará, krásná píseň na Rádiu 7. Písničky na přání ale ještě neskončily, volala Maruška a pro Věrku vybrala píseň. Já jsem tedy sáhla do tvorby Karla Řežábka a vybrala jsem tady tuto písničku, která už je také staršího data, ale myslím si, že mnozí z vás si ji teď zaspívají spolu s Karlem a kapelou Filia.

I tato písnička byla na přání a dnešní písničky na přání spějí pomalu do cílové rovinky. Pokud ještě teď napíšete nebo zavoláte, tak vaše píseň zazní.

Tak v závěru ještě jedna píseň na přání Martiny a ta bude závěrečná v rámci dnešních písniček na přání. Ty další můžete poslouchat nebo posílat zase zítra mezi 14. a 15. Píseň se jmenuje Wonderful, nádherný.

podivuhodný, rádce rek udatný. Bůh je s námi, Immanuel. A ještě last minute, píseň, kterou překročíme 15. hodinu.

písni Lauren Daigle jsme překročili 15. hodinu. Posloucháte odpolední program na Rádiu 7. U mikrofonu je Lenka Malinová. A dříve, než vás pozvu k dalšímu vysílání, tak vás zvu ke společné modlitbě. Už když začala válka na Ukrajině, tak jsme se rozhodli, že se budeme modlit za Ukrajinu, dokud válka neskončí. A chceme v tom vytrvat. Buďte v tom s námi. Děkujeme ti, Hospodine Bože náš, že ty máš pod kontrolou dění celého světa a že víš o utrpení na Ukrajině, které tam trvá už tak dlouho. Pozvedáme k tobě svůj hlas a znova k tobě voláme o pomoc. Prosíme tě, Pane, abys zasáhl do té těžké situace, která je na Ukrajině. Prosíme tě, aby zasvítilo to světlo naděje do té beznaděje, která tam je. Prosíme tě za lidi, kteří tam přežívají. Prosíme za ty, kteří bojují, prosíme za ty, kteří se snaží pomáhat, za ty, kteří odešli ze země. Smiluj se nad touto zemí a dej milost, ať tam může zavládnout zase klid, mír zbraní, ať může Ukrajina zase začít žít. Prosíme tě, Pane, aby do té temnoty zasvítilo tvoje světlo. Amen.

Ve čtvrt na čtyři bude David Novák ve svém zamyšlení hovořit o službě a ve tři čtvrtě na čtyři otevřeme Bibli a budeme naslouchat textu čtení z Bible pro 21. století z Markova Evangelia. Mezitím si také povíme něco k dnešnímu datu, je 23. září 2026.

Milí přátelé, rád bych v tomto pořadu se pokusil předložit několik snad praktických rad, které se týkají služby. Chtěl bych to uvést veršem, který je zapsán v 1. Timoteově, 1. kapitole 12. verši. Děkuji našemu pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. Apoštol Pavel v duchu celého nového zákona, v duchu evangelií, vlastně vyznává, že on nemusí sloužit, ale může nebo smí. A že chce. To znamená, nějak si na svou službu nestěžuje, ale raduje se s ní. A tak pojďme se podívat na některé principy, které nám snad mohou pomoci v tom, abychom mohli sloužit Pánu Bohu dobře nebo možná ještě lépe, i když tyto principy nezbytně nevycházejí z tohoto textu, který jsem četl z 1. Timoteovi. První rada je, nauč se cenit si schopností lidí, jejich přínosu a vkladu a nebuď jimi ohrožen. Myslím si, že někdy je nebezpečí, že se snažíme, děláme svoji službu, svoji práci, najednou přijde někdo, kdo je lepší, kdo je obdarovanější, komu to jde prostě lépe, kdo se možná ani nemusí tak připravovat jako my a přesto je lepší. A tak vám chci poradit, necítíte se těmito lidmi ohroženi. Pokud to tak budete dělat, zatrpknete, ustrnete a ztratíte určitou vnitřní spontaneitu a radost. Druhá věc, ta s tím hluboce souvisí, raduj se z toho, když někdo dělá věci lépe než ty. Nejenom, že se nemáš cítit být tímto člověkem ohrožen, ale raduj se z toho. Přece jde o růst Božího království. A pokud Boží království roste skrze někoho jiného rychleji než skrze tebe nebo lépe, tak je to dobře. Přece ty si tady nestavíš svůj pomník, svůj mohylu, ale jde o to, aby tady rostla ona pomyslná mohyla, která ale patří Pánu Bohu. Takže když ji někdo dělá rychleji a lépe, raduj se z toho. Pokus se odmítnout mentalitu, že to bez tebe nejde, že u všeho musíš být. Někteří vedoucí mají pocit, že všechno musí mít pod kontrolou, že by se to bez nich neobešlo. Tak to nahlas to asi neřeknou, ale jejich skutky hovoří o opaku. Prostě druhým nedůvěřují. Zkus druhým důvěřovat. A to i tehdy, když to neudělají tak dobře, jako bys to udělal ty. Pokud nedopřeješ druhým prostor, tak v okamžiku, kdy odejdeš, tak služba, kterou jsi dělal, může padnout. Ty možná budeš mít perfektní pocit, že se to skutečně bez tebe neobejde, ale ty seš ten viník, protože jsi nedal druhým prostor. To znamená, je třeba tuto mentalitu odmítat. Mentalitu, že to bez mě nepůjde. Další bod s tím souvisí, nesnaž se mít nad lidmi kontrolu. Nehlídej je, ale sluším. To neznamená, že když máme své podřízené, takže bychom neměli dělat nějakou výstupní kontrolu, ale jedna věc je určitá kontrola kvality a druhá věc je všechno dusit, mít všechno pevně pod kontrolou, být jako hlídací pes. V takovémto prostředí se velmi špatně cokoliv dělá, takovéto prostředí přímo ubíjí kreativitu. Další, vydatně pozbuzuj a podporuj a opatrně napomínej. Lidé potřebují slyšet pozbuzení. Pozbuzením není to, když mlčíme. Pozbuzení je pozbuzení. To znamená, když dokážeme lidi pochválit za práci, kterou vykonali. Nemyslím laciné pozbuzování za něco, co není pozbuzení hodné, ale myslím, abychom si dokázali všímat věcí nebo oblastí, za které je možno lidi pozbudit, poděkovat jim nebo nějakým způsobem naznačit, že to, co dělají, dělají dobře. Další, necíť se povýšeně za to, co jsi dostal. Ano, možná, že máš více schopností než někdo jiný, možná ti to lepší mluví, možná ti to lepší píše, možná ti to lepší myslí, možná si i díky tomu dokážeš vydělat více peněz, ale věz, že to, co máš, je jenom dar. A to by tě nemělo vést k píše, ale k vděčnosti. Je škoda, že někdy dary, které nám Pán Bůh dal, ve finále se obrací proti druhým nebo proti nám, protože jsou cestou k píše. Další rada, považuješ-li se za hříšníka, nezlob se, když to o tobě řekne někdo jiný. Je velmi hezké, když vyznáváme, že jsme hříšní, ale teď si představte, že byste se pomodlili, Pane Bože, odpusť mi moji hříšnost, to se tak lehce řekne i třeba v nedělním shromáždění, a pak by za váma někdo přišel, třeba někdo o hodně mladší než jste vy, a řekl by vám, hele, ty jsi jeden z nejhříšnějších lidí tady ve shromáždění. Myslím si, že bychom možná vyletěli jak papíroví čarti. Znova chci říct,
pokud se skutečně považuješ za hříšníka, nezlob se, když to o tobě řekne někdo jiný. Nebraň se, možná to je skutečně pravda. Další, necíť se dotčeně, když tě někdo nedocenuje nebo podceňuje. Je to realita, ne vždycky prostě se setkáme s díky za tu práci, kterou děláme. Zároveň by naše hodnota, identita neměla stát jenom na tom, že nás někdo pozbudí. Je to příjemné, je to určitý bonus, ale neměli bychom být dotčení, když se tak neděje, anebo když máme pocit nedoceněnosti. Realita je taková, že sloužíme Bohu, ne lidem. A Pán Bůh o naší práci dobře ví. Další rada, nestyď se za své rodiče, za své sourozence, za své povolání, za to, že máš málo peněz. Myslím si, že někdy v naší společnosti, která je tak orientovaná na výkon, se stydíme. Stydíme se třeba za to, že nejezdíme v takovém autě jako náš soused, že nemáme tak hezky vybavený byt, že nemáme tak vzdělané děti nebo tak úspěšné děti, že sami nejsme třeba příliš vzdělaní. Já nevím, co všechno. Je třeba tuhletu mentalitu odmítat. Další, snášej pokorně, když je v tvé přítomnosti poctěn nebo uznán někdo jiný. K tomu asi není co dodat. Myslím si ale, že na to taky někdy býváme citliví, že někdy lidé pochválí někoho jiného a my bychom chtěli na tom pomyslném piedestalu stát také, nebo místo toho či onoho člověka. Je potřeba to snášet pokojně a přát úspěch druhým. Další rada, neporovnávej se s ostatními, nesoupeř s nimi. Myslím si, že zvláště u mužů je taková skrytá touha být nejlepší. Do jisté míry je to normální, jsme muži, nevím přesně, jak to funguje u žen. Je dobré, že chceme být dobří či nejlepší. Na druhou stranu, služba by nikdy neměla sklouznout k jakémusi soupeření o tom, kdo má víc oveček, kdo má lepší kázání, komu to lepší mluví, píše a já nevím co jiného. Další, nikým nepohrdej ani v srdci. Myslím si, že tohleto dokážeme rozpoznat jenom my sami, jestli s někým skutečně pohrdáme. A je potřeba, pokud tento pocit nebo tato emoce v našem srdci začne proskakovat, tak ji rychle vyčistit. A pak je tady poslední rada, buď věčný za svá omezení, nedokonalosti a slabé stránky, jako za nástroj k překonání pýchy. Určitě znáte ten text, kde apoštol Pavel hovoří o ostnu v těle. Nevíme přesně, o co šlo, jestli to byla nějaká nemoc nebo něco jiného, jsou to jenom spekulace. Jisté je, že každý člověk má nějaké omezení. Někdy ta omezení jsou dobře vidět, někdy jsou vidět hůře, ale my nejlépe víme, jaká jsou naše omezení. Někdy to jsou určité fyzické indispozice, někdy to mohou být i psychické indispozice. A je lepší, než se hádat s Bohem, být za to nakonec i vděčný, protože i díky těmto indispozicím nám Pán Bůh něco sděluje a nakonec i díky těmto indispozicím nám dává si plně uvědomit, jak moc jsme závislí na jeho milosti a na jeho moci.

To byl David Novák a jeho zamyšlení. Další si můžete poslechnout zase zítra ráno v 6 hodin a 45. Hovořit bude Jaroslav Pleva.

0: kalendáři dnes najdeme jméno Berta, je 23. září. Staročeská podoba zněla Perchta. Toto jméno německého původu má základ ve staroněmeckém slově berát, jež znamená zářící nebo skvělá. Chcete-li vědět více o tajemné postavě Perchty z Rožmberka, kterou už Bohuslav Balbín spojoval s legendární Bílou paní, poslouží vám k tomu historický román Edy Kryseové o české šlechtičně Perchtě z Rožmberka, která žila v 15. století.
1: Kalendárium.
0: 23. září roku 1122 byl vydán edikt Wormský, který znamenal konec dlouhého boje o investituru, tedy spor mezi papežem a některými panovníky o právo ustanovit biskupy. A jedna zajímavost, 23. září 1875 byla zprovozněna první linka koňské tramvaje v Praze. Dnešní den je dnem narození například českého malíře a grafika Františka Kupky, který se narodil v roce 1871. Je to tedy 155 let, kdy se narodil. V současné době bez diskuse je nejoceňovanějším českým výtvarníkem známým v zahraničí. Když byla v pařížském Musée d'Orsay uspořádaná výstava k pramenům abstrakce, která představovala díla známých abstraktních malířů, Kupkovi na ní byl věnován velký prostor. Jeho obraz Newtonovy kotouče byl navíc vybrán i na plakát k celé přehlídce. Také český básník, nositel Nobelovy ceny Jaroslav Seifert se narodil 23. září. Bylo to v roce 1901, před 125 lety. A Nobelovu cenu za literaturu obdržel v roce 1984. Tehdejší režim však o dané události referoval velmi sporadicky. Možná i proto, že básník patřil mezi jedny z prvních signatářů Charty 77. Po jejím podepsání byl nucen odejít do ústraní a některá jeho díla vycházela v samizdatu. U dnešního data si také připomínáme dva jazzmeny. Johna Williama Coltrana, amerického jazzového saxofonisty, od jehož narození uplynulo letos 100 let, a Raye Charlese, amerického klavíristu, zpěváka a skladatele. Ten se narodil v roce 1930. A ještě přidejme jméno amerického teologa, pastora a spisovatele Timothy Kellera, který se narodil 23. září 1950. Toto je evangelium. Jsme hříšnější a zkaženější, než jsme kdy byli ochotni uvěřit, ale zároveň jsme milovaní a přijatí v Kristu víc, než jsme se kdy odvážili doufat. To byla zpráva, se kterou Timothy Keller dobil nejen New York, ale i celý svět. Cestu ke Kristu našel i díky čtení díla C.S. Lewise, vystudoval teologii a stal se pastorem na malom městě ve Virginii. V roce 1989 byl povolán, aby se svou ženou založil sbor na Manhattanu v New Yorku. Ve své službě se zaměřil na mladé městské profesionály, kteří bývají ke křesťanství skeptičtí. Neslevoval však z křesťanské pravdy a nevyhýbal se ani těžkým otázkám. Ve sboru Redeemer Presbyterian Church se dnes schází kolem 2000 lidí na každém z pěti míst, kde působí. Keller je podepsán pod 20 knih, z nichž mnohé vyšly i v češtině, jako například Proč Bůh, Smysl manželství, Králův kříž, Tajemství Vánoc a Marnotratný syn. Tolik tedy z dnešního kalendáře s datem 23. září. Posloucháte Radio 7.

Graham Kendrick a Judy Alexander Fraye a píseň Věřím v Ježíše. Důvěřuji Ježíši. On je jméno nad každé jméno, jediná naděje, útočiště a pevný základ pro můj život.

0: Kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Lukášovo evangelium, 12. kapitola, 34. verš.
1: A za chvilku čtení z Bible pro 21. století z Markova evangelia.

0: Když se přiblížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivetské hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte do vesnice před vámi. Hned jak do ní vejdete, najdete přivázané oslátko, na kterém ještě nikdo nikdy neseděl. Odvažte ho a přiveďte. Kdyby se vás někdo ptal, co to děláte, řekněte: pán ho potřebuje. A hned ho sem pošle. Odešli tedy a když našli oslátko přivázané u dveří venku na ulici, odvázali je. Někteří z kolem stojících jim řekli: co to děláte? Jak to, že odvazujete oslátko? Když jim však odpověděli, jak jim Ježíš přikázal, nechali je. Potom to oslátko přivedli k Ježíšovi. Přikryli je svými plášti a on si na ně sedl. Mnozí prostírali své pláště na cestě a jiní sekali ratolesti ze stromů a stlali je na cestu. Ti, kdo šli napřed a ti, kdo šli za ním, volali: Hosana, požehnaný jenž přichází v Hospodinově jménu. Požehnané království našeho otce Davida. Hosana na výsostech. Tak tedy Ježíš vstoupil do Jeruzaléma i do chrámu. Když si všechno prohlédl, byl už večer. A tak vyšel z 12 do Betanie. Když druhého dne vycházeli z Betanie, Ježíš dostal hlad. Z dálky uviděl fíkovník s listím a tak šel k němu, zda by snad na něm něco nenalezl. Když přišel, nenašel na něm nic než listí, protože nebyl čas fíků. Ježíš mu řekl: ať už z tebe nikdy nikdo nejí ovoce. A jeho učedníci to slyšeli. Tak přišli do Jeruzaléma. Když Ježíš vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo v chrámě prodávali i kupovali. Zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic a nikomu nedovoloval ani přenášet zboží přes chrámové nádvoří. Potom je vyučoval: není snad psáno, že můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy? Vy jste z něj ale udělali doupě lupičů. Když to uslyšeli znalci písma a vrchní kněží, začali hledat způsob, jak ho zničit, protože se ho báli. Všechen zástup totiž žasl nad jeho učením. Večer pak odešel pryč z města. Když potom šli za svítání znovu kolem toho fíkovníku, uviděli, že od kořenů uschl. Petr se tehdy rozpomněl a zvolal: mistře, podívej se, ten fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim na to řekl: mějte boží víru. Amen, říkám vám, že kdokoliv by řekl této hoře: zvedni se a vrhni se do moře, a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, bude mít cokoliv řekl. Proto vám říkám, věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali a budete to mít. Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám. Nebudete-li odpouštět, pak ani váš Otec v nebesích neodpustí vaše prohřešky vám. Tak znovu přišli do Jeruzaléma. Když se procházel v chrámu, přistoupili k němu vrchní kněží, znalci písma a starší lidu se slovy: jakým právem to všechno děláš? Kdo tě k tomu zmocnil? Ježíš jim odpověděl: já se vás také na něco zeptám. Odpovězte mi a já vám pak řeknu, jakým právem to dělám. Byl Janův křest z nebe nebo z lidí? Odpovězte mi. Začali se mezi sebou dohadovat. Když řekneme, že z nebe, řekne nám: tak proč jste mu nevěřili? Když ale řekneme, že z lidí... Báli se totiž lidu, protože všichni měli Jana za opravdového proroka. Nakonec mu řekli: nevíme. Ježíš jim odpověděl: ani já vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám.
1: Z Markova evangelia 11. kapitoly z překladu Bible pro 21. století četl David Vávra.

A takhle svoji víru v Boha vyjadřují v písni polsky kapela Ovca, která nás dovede k 16. hodině k pořadu Překročit hranice.

Posloucháte Rádio 7, je minuta po 16. hodině a před námi další hodina odpoledního vysílání, ke které zve Lenka Malinová.

Protože mají o něčem pochyby, že něco jim nedává smysl, že zkrátka si nejsou úplně jistí s nějakou otázkou a mají pochybnosti. Bible, která je takovou docela důležitou knihou pro křesťany, je plná příběhů ve starém i novém zákoně v židovské i křesťanské části Bible o lidech, kteří pochybují. Bible je plná příběhu pochybujících lidí, protože pochybnosti nejsou opakem víry, ale průvodním jevem víry a málo kdo z nás může mít jistotu o všem, co se v našem životě děje, protože všichni díky tomu pochybujeme a je nemožné dosáhnout jistoty, všichni pochybujeme, všichni hledáme a právě proto jsme věřící. Věřit znamená počítat s nejistotou. My někdy si myslíme, že být věřícím se rovná být si jistý. Ale věřící nejsou jistotníci. Ty nejsi křesťanský jistotník, ty jsi křesťanský věřící, protože nevíš úplně všechno, nemůžeš vědět úplně všechno a nemůžeš si být jistý ovšem. Je to neustále hledání. A apoštol Pavel ve svém dopise do Efezu napsal té církvi takovou větu, kde mluví o tom, že to je vždycky záležitost srdce. To zjevení je vždycky záležitost srdce. On říká, kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích. On mluví o tom, že je to srdeční záležitost, že to není ani pocit na jedné straně, ale není to ani empirický důkaz, že to je jednání, které je založeno na tom, co je zjeveno našemu srdci. Nikdo nemůže přicházet ke Kristu jenom proto, že ho někdo přesvědčí. Pokud někdo se stane křesťanem, protože ho někdo tomu jenom přesvědčí, tak ta víra není nikdy dlouhodobá, trvanlivá, protože přesvědčení se mění a mění se naše poznání a najednou máme pocit. A některý lidi takhle vyrostli. Vyrostli třeba v církvi, někdo jim tu víru jakoby vtiskl do života a oni mají teď najednou pochybuje, ale bojí se je říct, protože to znamená konec jejich identity. Ale přitom víra není absence pochyb. Je to přítomnost Boží lásky, to přítomnost toho, že mu důvěřujeme. Jsme se rozhodli do toho skočit, nebo že jsme se rozhodli Krista následovat a dělat to, co říká, i když nám úplně všechno není jasné. My jsme měli byt s Ditou, který jsme rekonstruovali a začali jsme ho rekonstruovat kvůli jedné banální věci. A to, že se nám pokazil záchod. To zní jako malá věc. Řeknete si, tak pozvete snad instalatera, vám to opraví. To jsme taky udělali, protože nejsem hloupý. Pozval jsem instalatera, ať to opraví. A byl to takový ten zabudovaný záchod ve zdi. On říká, já vám to nemůžu opravit. A já říkám, proč ne? On říká, protože když to tady borci stavili ten dům, tak tam použili nějaký no-name firmu, která má nestandardní rozměry toho, těch součástek vevnitř a na to ta, už se to nedá sehnat, už to zkrachovalo a já vám to nemůžu opravit. A říká, co mám teda dělat? Jako nemám splachovat po zbytek života? Nebo co mám teda dělat? A on říká, no musíte to vybourat a dát tam standardní geberit. A říká, takže já mám bourat, jedné součástce za 50 korun mám bourat celou stěnu. A on říká, je to tak? A takhle začala rekonstrukce našeho bytu. Jednou součástkou a nakonec to skončilo tak, že jsme rekonstruovali celou koupelnu, nakonec jsme rekonstruovali celý obývák, chodbu i ložnici. Rekonstruovali jsme celý byt kvůli jedné součástce, protože jednou začnete rekonstrukci. Nespokojíte se, dokud neskončíte. Je to tak. A přesně takhle to fungovalo v mém teologickém domě. Já jsem začal rekonstruovat ty věci a najednou jsem zjistil, že jak se do toho jednou pustím, jak do toho jednou říznu, nemůžu přestat, dokud to neudělám. A začal jsem rekonstruovat další a další a další pokoje. Je to jako by v tom mém velkém teologickém domě byly různé teologické pokoje. Některé byly takové, že stačilo vymalovat a trošku refreshnout a možná vyměnit nábytek už trošku jako obouchaný, ale některé místnosti potřebovaly být do důsledku, jako ta naše koupelna stržena na dřeň, až na ty sloupy, které to že fakt to bylo sadrokarton, všechno šlo pryč, bojalo se kladivem, všechno šlo pryč, protože některé věci prostě opravdu musí být zničeny. A některé věci musí být zničeny i v našem teologickém domě. Aby vám dal konkrétní příklad. Já jsem před lety, když jsem byl ještě mladý, napsal několik knih a jedna z nich se jmenovala Základy křesťanství. Byla to učebnice o základech křesťanství, byl takový cyklus, jak jsme byla Poznej sužveď a já jsem ji napsal, abych pomohl naší církvi tenkrát v Chomutově, kde jsem bydoval, aby lidé mohli procházet základy, co je to křesťanská víra.
Použil jsem všechny materiál, který jsem měl do té doby a mnoho z toho materiálu bylo prostě, že mi někdo něco poskytnul, různé prostě kusy trámu. Dal jsem to dohromady, ale když jsem to napsal,

0: A začalo se to používat, stalo se docela populární, používali to desítky, možná stovky církví v Česku i na Slovensku, stalo se docela populární. A já jsem ale začal se cítit ohledně té knihy nejistý, protože jsem najednou byl v procesu té rekonstrukce. Pustil jsem se do různých rekonstrukčních záležitostí a vždycky jsme vydali jenom pár set kusů a pak jsme vydávali nové vydání. Takže já jsem u každého dalšího vydání to upravoval. Něco jsem vypustil, něco jsem přidal, něco jsem přepsal, něco jsem rekonstruoval. Ale furt jsem byl nespokojený. Těch vydání, myslím, bylo 5 nebo 6 nebo 7. A na konci, v tom posledním vydání, tu knihu jsem napsal někdy okolo roku 1999, a poslední vydání bylo, myslím, rok 2004, ta knižka byla z půlky úplně jiná. A já jsem s tím stejně nebyl spokojený, protože spoustu věcí se změnilo, protože jsem v té době rekonstruoval svůj teologický dům. Takže jsem se rozhodl v té době, to je konec. Vyprodali jsme poslední vydání a já jsem to přestal vydávat. Do té doby, když o to někdo žádal, jsem říkal, musím to napsat znovu, protože už těm věcem úplně nevěřím stejně, nebo mám teď jiný pohled na některé věci. A asi před rokem mi volala jedna paní a říká, prosím vás, máte ještě pořád ty základy z toho poznej služ, veď my to u nás círky používáme do dnešního dne, to jsem jako kdyby katolik, jak se křižu, jsem říká, toho je, to doufám, ne, a ona říká, máte to ještě, my to fakt jako zoufale chceme, jako potřebujeme, a říkám, no víte co, tak jsem to vysvětlil, že to je fakt složitý, protože jsem se rozhodl, že budu některé věci přepisovat, že to vlastně nemá cenu rekonstruovat, že to musím napsat nově a že to zatím nemáme. A ona říká, to je taková škoda, víte? Vytržení bude blízko, ale kde by potřeba být o tom vyučení. Vytržení je učení, které vzniklo před asi 150 lety, že Bůh vytrhne církev pryč z tohohle světa a pak bude tady nějaká doba soužení. Je to víra, která vůbec není historická, nemá opodstatnění vůbec v historii křesťanství. Je to jako dost podivné učení, ale mnozí křesťané tomu věří. Já jsem tomu tehdy věřil, když jsem to psal. A ta paní mi říká, vytržení bude blízko, lidé by to potřebovali být o tom vyučení. Já říkám, víte, a právě to vytržení je jedna z těch věcí, která už tam není. Tak byla velice hluboce zklamaná. Protože některé věci musí být zničeny. Přesně to je dekonstrukce víry. Dekonstrukce víry je dobrovolná nebo nedobrovolná demontáž některých věcí, kterým věříme, nebo osob, nebo kultury, nebo něco, co nás ovlivňuje. A některé věci musí být fakt zničeny.
1: Tady dnes ukončíme vyučování Lukáše Targoše na téma Lepší pochyby, to je série, uprostřed které právě jsme. A máme ještě čas si chvilinku povídat. Lukáši, pokud jsou naše představy o Bohu v troskách, znamená to, že bylo špatně úplně všechno?
2: Ne, a byla špatně konkrétní třeba představa. My všichni samozřejmě máme představy o světě, o sobě, o Bohu, které jsou formované našimi zkušenostmi, různými jinými lidmi, tím, co jsme kdy četli, viděli, zažili, všechno formuje naši představivost a mnoho našich představ, které jsme podědili, jsou představy, které nejsou dobré představy. A aby jsme mohli získat lepší představy, musíme se někdy zbavit těch horších představ. Myslím si, že kdybychom měli čas, mohli bychom jít do historie doktrín a církve, jak se různé představy vyvíjejí, kde třeba vznikla součást naša představa pekla. Vděčíme za to hodně Dantemu, ale lidé mají nějaké obrazy v hlavě, které léta získávají a jsou formováni a pak, když zažijí něco jiného, nebo se jim některé věci rozleží, nebo si uvědomí, že některé věci jim nedávají smysl, tak se jim zdá, že ta představa konkrétně je v troskách, ale jenom proto, že nějaká představa je v troskách, neznamená to, že všechno je v troskách. Jenom proto, že jsme přišli k poznání, že něco chápeme špatně, neznamená to, že všechno chápeme špatně. Je to prostě cesta postupného poznávání, upřesňování, zaměřování, hledání a podobně jako umělec, který dokončuje svůj obraz a neustále ho upřesňuje, i my vidíme jasněji a jasněji, ale to znamená, že ten začátek byl špatný.
1: A je tedy něco neotřesitelného, něco, o čem se prostě fakt nepochybuje, třeba, že Bůh je?
2: Tak o tom se dá pochybovat velice dobře. Myslím si, že i hodně žalmů je na to téma, jak, jestli vůbec Bůh je, protože v tváři tvář zlu a utrpení a bolestem života, tak to někdy vypadá, že Bůh není. A myslím si, že na to by se taky dala udělat krásný rozhovor, ale z křesťanského pohledu naše chápání Krista je určitě něco pro nás silného a mně se líbí na jednom místě v Novém zákoně, tam psáno, že Bůh otřásá vším, aby zůstalo jenom jeho neotřesitelné království. A já si myslím, že ten proces takové té dekonstrukce je někdy proces, který Bůh řídí, aby otřesl z naší víry vším, co tam je naneseno navíc, a zůstalo jenom to neotřesitelné jeho království, jeho identita, což pro křesťana určitě je pochopení, kdo je Ježíš. Ježíš je základem a jediným prvkem naší víry a myslím si, že všechno ostatní může a mělo by být otřeseno, aby zůstal skutečně jenom Kristus, podobně jako Ježíšovi dva učedníci, kteří s ním byli nahoře proměnění, viděli tam Eliáše a Mojžíše a viděli tu slávu, která s tím přicházela, pak je zastíní ten oblak. A pak najednou evangelisté se shodují, že když ten oblak opadl, tak viděli Ježíše samotného a uslyšeli vlastně hlas z nebe, který jim říká, toto je můj syn, toho jediného poslouchejte. A myslím si, že to je věc, kterou křesťan bude vždycky zažívat znovu a znovu, že když si vystaví ten svůj teologický dům a vůbec představí o Bohu příliš rigidně a krásně, Bůh mu s tím někdy fakt zatřese, udělá zemětřesení v jeho životě, aby mu zničil všechno, co tam je navíc a zůstal jenom to neotřesitelné Boží království, kterým je Ježíš sám.
1: To jsou ale v nebezpečí všechny křesťanské rodiny a taky církve, protože každá se vytváří svoje tradice, svoji kulturu a vlastně ty při nejlepším úsilí stejně můžou zakrývat Krista těm dalším.
2: Lidé, kteří bydlí na tektonických zlomech na světě, kde jsou zemětřesení častá, staví jinak než lidi, kteří bydlí v prostředí, kde žádné zemětřesení nebývají. A myslím si, že to je pro nás poučení, že bychom měli naši víru, naši teologii, naše představy o Bohu stavět tak, jak stavějí lidé stavby v tektonických zlomech, to znamená nižší, robustnější a pružnější.
1: Je moudré vlastně doširoka mluvit s dalšími lidmi o svých pochybnostech?
2: Asi záleží s kým a jak. Myslím si, že je v pořádku mluvit o svých pochybnostech, ale určitě člověk si vybírá, s kým mluví, o čem. A některé vnitřní pochyby jsou pro úzkou skupinu lidí. Napadá mě Ježíšův příklad, který na konci své pozemské služby, když byl v Getsemanské zahradě, než byl zatčený, tak prožívá úzkost, prožívá pochyby, prožívá jako hodně takovou temnou noc duše, jak by řekli naši bratři katolíci. A myslím si, že to bylo opravdu velice silné. A to byl moment, ve kterém je Ježíš nejvíc zranitelný v evangeliích a přichází k těm svým nejbližším přátelům, kteří tam s ním jsou, a říká jim, moje duše je smutná až ke smrti. Ale toho Ježíš nikdy neříká davům. Myslím si, že jsou momenty, které mají zůstat v menší skupině. To znamená, že člověk nemůže nikdy veřejně říct, že o něčem pochybuje. Třeba Ježíš řekl veřejně, že neví, kdy přijde konec světa, že to ví jenom jeho Otec v nebesích, takže nebojí se použít slovo nevím. Ale některé typy pochybností, takové ty vnitřnější, niternější, patří jenom užšímu kruhu těch nejbližších přátel a myslím, že to takové je v pořádku.
1: Já jsem se ptala s ohledem na ty druhé lidi, jestli vlastně nemůžou naše pochybnosti způsobit pochybnosti jiných.
2: To s tím trochu souvisí, protože naši blízcí přátelé s námi jako kráčí v životě trochu jinak a naše pochybnosti s nimi nezacvičí stejně, jako kdyby Ježíš řekl davu svých následovníků, že jeho duše je smutná ke smrti. Takže určitě to s tím souvisí. Ježíš chápe, že to říká nikomu a neříká to právě proto, že nechce ty ostatní vystaví zbytečnému procesu zpochybňování. Takže podle mě někdy lidé, když procházejí takovou dekonstrukci víry, dělají tu chybu, že to říkají úplně všem úplně stejně a nakonec vlastně to nepomůže ani jim, ani těm ostatním lidem. Myslím si, že být trochu jakoby střízivě moudrý v tom, komu co říct, taky dává smysl.
1: Potkal jsi ve svém životě lidi, kteří svoji pochybnost povýšili na argument proti Bohu? Prostě se neposouvají v tom hledání?
2: To se stává v celku běžně a myslím si, že to dělají věřící i nevěřící lidé, že když s něčím zápasí a nemají na to odpověď a na některé věci odpověď prostě nemají, tak to použijí jako argument ve zlosti. A je to přirozená asi emoce, když třeba člověk trpí a nedaří se mu dlouhodobě a zdá se, že nemá žádnou odpověď a Bůh neodpovídá, tak to, že je nazlobený, že cítí jakoby určitou hořkost, je přirozená emoce.
1: Doufáme, že nic takového teď vy neprožíváte. Každopádně další debata bude pokračovat zase za týden u čtvrté části série Lepší pochyby. Od mikrofonu se loučí Lukáš Targoš a Kateřina Hodecová. Naslyšenou.

O půl páté si vyslechneme pravidelný magazín, který bude obsahovat jako obvykle vždy ve středu zprávy o pronásledovaných křesťanech.

To byla skupina Spotlight a píseň Vrať mě zpět. Se slovy, která možná letěla z hlouby duše z mnohých lidských životů. Možná to známe všichni, že jsme se ocitli v situaci, kdy jsme potřebovali změnu, kdy jsme si uvědomovali, že takhle to nechceme, že už bylo líp a že známe tu cestu, protože Pán Bůh nás tak stvořil, abychom s ním měli vztah. A když ho nemáme, tak nám něco chybí. Za chvilku magazín.

0: Pozvání na kurz duchovního rozvoje i nové zprávy o pronásledovaných křesťanech. To vše uslyšíte v následujících minutách. Začíná magazín. Vítejte u jeho poslechu. Esence je kurz duchovního rozvoje zaměřený na základní témata křesťanské spirituality. Jeho další běh začíná už zítra, 24. září. Autorem kurzu je pastor Karel Řežábek, který mimo jiné prozradí, co ho k jeho vytvoření vedlo.
1: Já jsem křesťanem od roku 1985, takže to už je nějaká řádka let. Prostě přes 40 a za tu dobu jsem slyšel, četl a sám kázal obrovské množství jakých věcí, duchovních témat a podobně. A postupně ve mně nějak jako narůstala otázka, kdybych z toho všeho měl vybrat opravdu jenom to nejdůležitější, nejpodstatnější věci, které v té křesťanské spiritualitě považuji za opravdu největší poklady. Něco, bez čeho se ten zdravý duchovní život fakt neobejde, co by to bylo. A z toho právě vznikla esence. Já to slovo esence mám rád, protože esenciální znamená podstatný, základní nebo nepostradatelný. Takže to vyjadřuje přímo ten název samotný. Nejde o nějaký pokus s tím kurzem nebo obsahem toho kurzu říct o křesťanství všechno, ale spíš nějak se jako dostat k jádru, k tomu, co je podle mě opravdu zásadní, esenciální pro nějaký zdravý duchovní rozvoj a prožití se s Bohem.
2: Když na to navážu, tak v té snaze dostat se k tomu jádru, člověku může přijít na mysl mnoho témat. Jaká byla cesta výběru a zpracování jednotlivých témat?
1: Mně nešlo o to vybrat nějakých 10 zajímavých témat, o kterých bych zrovna chtěl mluvit, ale spíš vydestilovat opravdu to, co je nejdůležitější, nejzásadnější. A postupně z toho vznikla taková vlastně jednoduchá struktura. Nejdřív se věnujeme samotnému Bohu, to znamená Otci, Ježíši a Duchu Svatému, to jsou první tři lekce. Potom třem velkým skutečnostem toho křesťanského života, víře, lásce, naději. A nakonec čtyřem oblastem, ve kterých se ten duchovní život nějak rozvíjí prakticky, aby to nebylo jen nějaká teoretická záležitost, to znamená mluvit s Bohem, naslouchat Bohu, jít životem společně s druhými a objevit a dobře spravovat to, co nám bylo svěřeno. Přičemž vlastně mi hodně záleží na tom, aby to nebyla jenom teologie nebo jenom předávání nějakých duchovních poznatků, protože o tom ten duchovní rozvoj pro mě není, že by člověk jako toho, čím dál tím víc věděl a znal. Ani to není o nějakých povinnostech, které se naučí plnit, které si může každý den odškrtnout, ale spíš mi jde o ten proces zrání, ke kterému člověk dostává nějaké podněty, něco, co ho na té cestě provází, aby se mohl stát nějakou tou nejlepší možnou podobou sebe sama v tom smyslu toho, jak nás Pán Bůh myslel, když nás stvořil.
2: K tomu ještě doplňující otázka, jestli se ta jednotlivá témata a jejich obsah v čase proměňují, nebo tak, jak si je vydestiloval, tak, jak si je promyslel, tak od počátku toho fungování kurzu esence jsou stejná?
1: To se pořád vyvíjí, já to takhle mám víceméně s každým kurzem, který jsem vytvořil, že to vznikne, nějakou chvilku se tvoří vlastně ta kostra, jaká témata tam budou, a pak vlastně každý rok nebo při každém dalším turnusu toho kurzu, tak se to vylepšuje, protože mezi tím zase čtu další knížky nebo nějak sám s Bohem dál žiju. Takže ty poznatky toho, jak prostě se sám vyvíjím, tak se promítají potom i do toho, že se vyvíjí konkrétní podoba těch jednotlivých lekcí.
2: Komu bys tento typ kurzu doporučil?
1: No docela vlastně širokém okruhu lidí. Už teďka proběhly zatím tři velké kurzy a předtím jsme měli dva menší turnusy. Tak na ten kurz chodí lidé, kteří jsou buď křesťané už mnoho let, ale vlastně i lidé, kteří jsou na začátku nějaké své duchovní cesty a dokonce se nám tam občas objeví i nějací lidé, kteří se za křesťany vůbec nepovažují a několika z nim už to pomohlo vlastně k tomu, aby se křesťany stali. Tak to by šlo skvěle. A mám radost, že se podařilo tuhle různorodost nějak jako zachovat, protože by nešlo o to vytvořit prostředí, které by bylo jenom jako pro jednu z těch skupin. My jsme dřív dělávali kurzy setkávání 3P mnoho let, které byly v podstatě obdobou kurzu Alfa, které byly zaměřeny na lidi nevěřící nebo hledající, zajímající se o křesťanství. A my jsme zjistili, že, nebo já jsem zjistil už s odstupem několika let té zkušenosti, že vlastně těm nevěřícím nebo hledajícím, když jsou na kurzu, kde nejsou oni tou cílovou skupinou, tak je to pro ně vlastně bezpečnější prostor, protože tady nejsou cílovou skupinou. Tady cílovou skupinou jsou křesťané, je to kurz duchovního rozvoje primárně zaměřený na věřící, na křesťany, ale zároveň nízkoprahově dělaný tak, aby to bylo srozumitelné i těm lidem nevěřícím nebo hledajícím. A vlastně jsem zjistil, že jim je to tam příjemnější, protože to není o nich na prvním místě. Takže mohou být víc v roli takových jako pozorovatelů, sledovat toho, co my sami sebe o křesťanství učíme. A zároveň, jak jsem říkal, několika z nich už to i posloužilo k tomu, aby tuhle cestu objevili i sami pro sebe.
2: Už jsi krátce zmínil i o kurzech, které proběhly. Připomeň prosím, kolik běhů má Esence za sebou a s jakými ohlasy účastníků, absolventů se setkáváš?
1: My jsme dělali dva turnusy v takovém malém formátu v naší KSKové klubovně, takže to bylo, já nevím, 12-14 lidí. A pak jsme měli tři velké kurzy, kde to bylo 30, takhle nějak okolo 30 účastníků. Takže dva malé turnusy, tři velké turnusy. A ty ohlasy právě mě potěšilo, že byly velmi pozitivní ze všech těch skupin cílových. To znamená i od těch lidí, kteří byli nevěřící, tak samozřejmě nejlepší ohlas je, když na nich člověk vidí, že je to na té cestě duchovního rozvoje samotné nějak posunulo, případně, že teda je to dovedlo až k tomu, že prostě to setkání s Bohem sami prožili. Ale zároveň právě i od těch dlouholetých křesťanů jsem měl opakovaně zpětnou vazbu, že jim to pomohlo si nějak uvědomit, co jsou ty nejdůležitější věci, co je to hlavní, co třeba jsme věděli, ale možná se to v čase nějak jako zasulo, na co jsme si zvykli a jako kdyby ty poklady nějak znovu pro ně zazářily, což takhle bylo i pro mě, když jsem si tu esenci nebo obsah toho kurzu esence připravoval. Takže ty ohlasy jsou v zásadě naprosto pozitivní.
2: Díky, že jsi zmínil i ten pohled sám na sebe. Na to jsem se také chtěl ptát, čím vlastně je kurz pro tebe osobně jako autora a průvodce? Jak z něho čerpáš něco čerstvého do svého života ty sám, když se i musíš soustředit na to, abys předal to, co jsi připravil?
1: No pro mě to je opravdu jako nejsrdečnější záležitost, tenhle kurz, ty esence. Všechny kurzy, které jsem vytvořil nebo přednáším, dělám rád a baví mě, ale esence je opravdu jako srdeční záležitost, protože tam se dotýkám toho, co je pro mě fakt nejzácnější. Já o tom mluvím hlavně v souvislosti, přímo na kurzu o tom mluvím v souvislosti s tím, jak číst Bibli životodárně, když mluvíme o Božím slově. A mluvím tam o tom obrazu, kdy Ježíš říká, že království nebeské jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde, kryje a pak jde, prodáš to, co má, to pole koupí. A mně právě připadá, že může se nám stát jako křesťanům, že po všech těch letech nebo desítkách let, co už věříme, tak už jsme jako by ti legální vlastníci toho pole, který jsme kdysi koupili za všechno, co máme, ale zapomněli jsme, že tam je poklad. Jako kdyby jsme se přestali už těšit z toho pokladu a spíš jako víme, jak je to pole velký a co tam kde roste a co kdo chytrýho o tom poli řek a občas to tam nějak okupáváme a staráme se, aby to moc nezaplevelilo, ale vlastně to hlavní byl ten poklad. No a pro mě ta esence je právě srdeční záležitost, protože se snažím ve všech těch 10 lekcích, 10 tématech odkrýt ty poklady a znova je nechat zasvítit, znova se z nich zaradovat, znova pocítit vděčnost za to, že vlastně s tím polem jsme získali tenhle poklad, nebo spíš to pole jsme koupili právě kvůli tomuhle nádhernému pokladu.
2: Díky i za tento osobní vhled. Přibliž nám prosím v závěru, kdy a kde bude kurz probíhat a kde se o něm případní zájemci mohou dozvědět více.
1: Jak jsi říkal na začátku, ten kurz začíná zítra už, 24. září ve čtvrtek. Je to přímo na náměstí v učebně na biskupství, což je pro Plzeň nějaký velmi dobře dostupné místo. A je potřeba teda se předem přihlásit, takže ještě furt to jde přihlásit se online. A online přihláška je na našich KSKových stránkách na adrese ks.plzeň.cz/esence, tak tam všechny informace, i témata, i přihlašovací formulář, všechno tam je k nalezení.
0: Doplňuje pastor Plzeňského křesťanského společenství Karel Řižábek, tvůrce kurzu Esence, který startuje už tento čtvrtek 24. září. Podrobnější informace, včetně možnosti přihlášení, najdete na zmíněných webových stránkách.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Zprávy o pronásledovaných křesťanech ze servisu Hlasu mučedníků připravila a zhrnuje spolupracovnice této organizace Gloria Grace.
1: Nikaragua. Režim zakazuje dovoz Biblií a pokračuje v tvrdých represích. Nikaragujské úřady před časem umístily na hraničních přechodech a v dopravních uzlech cedule zakazující dovoz Biblií do země. Po vlně mezinárodního pobouření byly tyto cedule údajně odstraněny, avšak jeden misijní pracovník působící přímo v terénu uvedl, že vláda zákaz ve skutečnosti nahradila tím, že na dovoz Biblií uvalila daň. Toto nejnovější omezení je součástí stále ostřejší kampaně proti misijnímu působení křesťanů v zemi. V jejímž čele stojí sandinistická fronta národního obrození, která se hlásí k marxistické, ateistické, komunistické ideologii. Podle odhadu zmíněného pracovníka z terénu se 60 až 80% protestantských církví v zemi podařilo autoritě vládou ovládané Federace nikaragujských evangelikálních církví. Tato organizace monitoruje a cenzuruje církevní učení, přísně kontroluje církevní finance a řídí přísun křesťanských materiálů, především Biblií, do jednotlivých sborů. Pastoři a další křesťanští představitelé, kteří se snaží zůstat na této církevní federaci nezávislí, čelí stále silnějším represím, včetně invazivního sledování, fyzických napadení, zatýkání, věznění i vynuceného odchodu do exilu. V červenci 2025 byli zatčeni pastor Rudy Palacois a 6 jeho spolupracovníků. Tito křesťané následně strávili 6 měsíců ve vazební izolaci bez jakéhokoliv soudního řízení. 3 z nich byli sice později propuštěni, avšak za velmi přísných podmínek a s povinností pravidelně se hlásit policii. Pastor Palacois a 2 další zatčení byli posléze propuštěni do domácího vězení. Jeden z uvězněných křesťanů ve vazbě zemřel, ale úřady o příčině smrti neposkytly informace ani jeho rodině. V roce 2018 vypukly v zemi sociální a politické nepokoje v reakci na autoritářskou vládu prezidenta Daniela Ortegy a jeho sandinistické politické strany. Na tyto nepokoje režim zareagoval tvrdými represemi. V otázce náboženství vládní restrikce zpočátku směřovaly hlavně proti katolické církvi. Avšak od roku 2023 různá omezení doléhala na veškeré náboženské organizace a uzavřely se stovky církví a křesťanských organizací. Mozambik. Věrná služba v nebezpečné oblasti. Jeden křesťan i přestože žije v nebezpečné oblasti, věrně svědčí o Kristu. Na severu Mozambiku, v převážně muslimské zemi, která je od roku 2017 epicentrem islamistického povstání, může být člověk kvůli tomu, že je identifikován jako křesťan, připraven o své blízké vztahy, obživu a dokonce i o život. 29letý Armando žije se svou ženou, malým synem a 4 příbuznými, o které pečuje v komunitě, kde je přibližně 99% obyvatel muslimů. Ačkoliv je v tomto prostředí sdílení víry náročné, Armando slouží jako misionář a podporu získává prostřednictvím malého potravinářského podniku, na který přispěli křesťané z různých částí světa. Armando má vizi vybudovat trvalou církevní budovu pro místní sbor a požádal o modlitby za to, aby byly k dispozici Bible. Modlete se, aby Armando měl vytrvalost a radost při své službě v této oblasti, aby přinášel slávu Bohu a napomáhal růstu církve. Mozambik se nachází na jihovýchodním pobřeží Afriky. V roce 1500 jej kolonizovali Portugalci a portugalština je zde úředním jazykem. Po získání nezávislosti v roce 1975 se Mozambik stal komunistickým státem jedné strany podporovaným Sovětským svazem. V letech 1977 až 1992 zde probíhala vleklá a ničivá občanská válka, která vyústila v prezidentskou demokracii. Válka však zdecimovala hospodářství a infrastrukturu země. Dnes patří Mozambik mezi nejchudší a nejnebezpečnější země světa. Země je sice většinově křesťanská, přibližně 25% vyznává tradiční etnická náboženství a 17% jsou muslimové, kteří tvoří většinu v severních provinciích. V jedné z těchto provincií, Cabo Delgado, probíhá islámské povstání, které začalo před 5 lety útoky na policejní stanice a vládní budovy. V roce 2019, kdy povstalci slíbili věrnost samozvanému islámskému státu ISIS v Africe, útoky zesílily. Islamisté se zaměřili na vesnice a obsadili celá města a nakonec ovládli většinu území provincie Cabo Delgado. V roce 2021 Rwanda a další země Jižní Afriky vyslali do provincie tisíce vojáků. Znovu dobili mnoho velkých měst, ale k útokům menšího rozsahu stále dochází. V provincii Cabo Delgado je stále více než 700 tisíc lidí vyhnáno ze svých domovů. Islámští extremisté pronásledují křesťany převážně na severu země. Věřící však čelí společenskému a komunitnímu pronásledování i v jiných oblastech s muslimskou většinou. Křesťané v severní části Cabo Delgado, zejména pastoři, velmi trpěli a povstání zasáhlo také mnoho nominálních muslimů. Při menších útocích na venkovské vesnice extremisté často oddělují křesťany od ostatních vesničanů a pronásledují křesťany i jejich děti pomocí extrémně nelidských a násilných metod. Kostely a domy křesťanů jsou obvykle ničeny. Věřící, kteří před těmito útoky prchají, jsou rozptýleny po celém Mozambiku a mnozí z nich nemají žádné zprávy o tom, jak se daří jejich rodinným příslušníkům. Křesťané muslimského původu v jiných oblastech s muslimskou většinou čelí intenzivnímu pronásledování ze strany komunity a po své konverzi ke křesťanství jsou vyloučeni ze svých rodin. Kyrgyzstán. Křesťané ve venkovských oblastech čelí rostoucímu tlaku. Církevní představitelé v Kyrgyzstánu uvádějí, že křesťané žijící ve venkovských oblastech čelí rostoucímu pronásledování. Jedna rodina byla nahlášena sociálním službám s tím, že je příliš chudá na to, aby se postarala o své děti. Nyní jim vládní úředníci vyhrožují, že jim děti odeberou, uvedl pracovník Hlasu mučedníků. Z ekonomického hlediska se však tato rodina nijak neliší od všech ostatních rodin v této oblasti, které také čelí těžkostem. Věříme, že křesťané jsou terčem pro následování pouze kvůli své víře. Požádal o modlitbu za to, aby si tato rodina mohla ponechat své dvě děti. V jiném případě pro následování zemřel křesťan z venkovské oblasti a místní komunita mu odepřela pohřební obřady. Jeho rodina ho pak musela pohřbít asi 322 kilometrů daleko, což pro ní znamenalo značné obtíže a dodatečné výdaje. Pracovník Hlasu mučedníků požádal o modlitby za to, aby kyrgyzští křesťané zůstali věrní i pod takovým tlakem. Kyrgyzstán je odlehlá horská země s kočovnou kmenovou kulturou. Je také jedním z nejchudších bývalých sovětských států ve střední Asii. Značná část obyvatelstva odešla za prací jinam a život v Kyrgyzstánu je těžký. Po desetiletích komunistické vlády se většina Kyrgyzů vrátila k předkomunistické islámské kulturní identitě své země. 93% Kyrgyzů jsou sunničtí muslimové. 4% populace jsou křesťané. Křesťané jsou pronásledováni hlavně členy svých rodin a komunit, včetně muslimských náboženských vůdců. Tajná policie je také známá tím, že zastrašuje a vyslýchá věřící podezřelé z evangelizace. Některé církve se modlí otevřeně, dokonce i v malých městech, ale být křesťanem je kvůli islámské kontrole obtížné. Křesťané muslimského původu jsou často biti a malá křesťanská menšina je obecně utlačována společností. Například autobusy nezastavují pro ty, kteří jsou v malých komunitách známí jako křesťané a věřící mají potíže se získáním práce a dokonce i s nákupem zboží. V některých komunitách muslimští vůdci odmítají pohřbít zemřelé křesťany. Hlas mučedníků poskytuje lékařskou péči křesťanům zraněným při útocích a pomáhá věřícím stát se soběstačnými. Modlíme se za naše bratry a sestry, kteří jsou vězněni i za jejich rodiny. Prosíme, dávej jim sílu, pokoj a veškerou potřebnou pomoc. Prosíme, aby Bible a další křesťanské materiály mohly být dostupné všem a aby lidé mohli slyšet tvé živé Boží slovo, navzdory omezením a cenzuře ze strany státu. Děkujeme ti za všechny věrné křesťany, kteří zůstávají v Kristu navzdory veškerým represím. Dávej jim odvahu a kéž jejich svědectví přináší ovoce. Otče, posilni Armanda, jeho rodinu a všechny jeho příbuzné. Ty jsi, Pane, zdrojem všeho, co potřebujeme k životu, a proto tě prosíme, abys jim dal veškeré potřebné zaopatření. Vyprošujeme pro Armanda vytrvalost a radost do jeho služby. Pomoz mu, aby nestrácel naději ani svou vizi vybudovat církevní budovu. Posílej mu správné lidi a poskytuj mu potřebné prostředky k uskutečnění tohoto díla pro tvou slávu. Modlíme se za rodinu, které hrozí odebrání dvou dětí. Prosíme, nasměřuj srdce úředníků tak, aby děti mohly zůstat u svých rodičů. Ochraňuj tuto rodinu a pomoz jim v této velmi těžké a bezvýchodné situaci. Dej jim moudrost, pokoj a lidi, kteří jim budou ochotni pomoci. Amen.
0: Více informací o pronásledovaných křesťanech a možnostech, jak je podpořit, naleznete na webových stránkách Hlasu mučedníků www.hlas-mučedníků.cz. Magazín uzavírá své brány. Zítra nabídneme záznam rozhovoru z Altánu Rádia 7 na festivalu United 2026. Za chvilku bude 17 hodin, další hodina odpoledního vysílání je v samém závěru a já se v tuto chvíli loučím. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová s přáním boží blízkosti. Předávám slovo hudebnímu pořadu Pohovka s Kristýnou Exnerovou, která představí nové album americké worshipové zpěvačky Terrien. Příjemný poslech i dalšího vysílání přeji.

Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.

Ty jsi Bůh ve všech mých dnech. Ty jsi beránek, který byl zabit. Každý hřích a každá skvrna je smazána. Tvojí krví jsem ožila. Stojím zde a musím říct, že ty jsi oheň. Má hořící touha, vzduch, který dýchám. Píseň Forever Holy, na které se podílel i Joshua Aaron, snad jsem vás naladila na dnešní pořad. Krásný den od mikrofonu Rádia 7 přeje Kristýna Exnerová. Dnes se společně ponoříme do hudby americké zpěvačky Terrien a jejího alba Give It More Time. Někdy stačí pár tónů a člověk má pocit, že mu někdo rozumí, že dokáže pojmenovat věci, které sám neuměl říct nahlas. A přesně takhle na mě působí hudba Terrien. Americká zpěvačka s obrovskou energií, silným hlasem a zároveň s lidskostí a obyčejností. Celé album jsem si nesmírně užila, pouštím si ho v autě a vám přeji stejně podobně příjemný poslech. Začneme rovnou písní Honestly We Need You Jesus. A je to tak, opravdu potřebujeme Ježíše.

Therien celým jménem Therien Bass Woods vyrůstala v Memphisu, v Tennessee, obklopená kulturou, hudbou, rodinou a církví, kterou vedl její dědeček. Právě v této církvi zpívala své první solo. Bylo jí kolem 6 let a velmi dobře si prý pamatuje, že v tu chvíli věděla, že chce zpívat po zbytek svého života. V jednu chvíli prosila Boha, aby jí dal příležitost zpívat a v další okamžik si uvědomila, jak veliká je její tréma, třesoucí se hlas i kolena. Účastnila se všelijakých konkurzů, zpívala v kostele a šla na hudební vysokou školu, kde se učila psaní písní a vedení chval. Přihlásila se dokonce i do světově známé soutěže American Idol. Mimochodem dostala se do TOP 48. Později se stala členkou kapely Diversity v čele s Tobym Mackem a nyní se věnuje sólové scéně. Sama říká, náš Bůh je velký. Může vzít tuhle holku z centra města a poslat ji přes všechny státy, aby šířila jeho evangelium. Ano, Bůh je velký a píseň Big God právě pouštím.

Když si poslechnete pár rozhovorů s Terjen, je z ní cítit radost, energie, ale zároveň obyčejnost a pokora. Často mluví o tom, že nechce ukazovat sebe, ale Boha uprostřed úplně normálního života. Pořad Pohovka, Kristýna Exnerová a píseň Give It Time. Když člověk prochází těžkým obdobím, nevidí výsledky modliteb a má pocit, že se nic nehýbe. Neznamená to ale, že Bůh nepracuje. Některé věci jen potřebují čas.

Další píseň, kterou pustím, se jmenuje It's All Good. A nemyslím si, že by tím Terian říkala, že je život vždycky jednoduchý nebo bez bolesti. Spíš připomíná, že i uprostřed chaosu může člověk vědět, že není sám. Že Bůh pořád drží věci ve svých rukách, i když jim mnohokrát nerozumíme.

Píseň He Sees You, která říká: přines svá břemena, svůj stud, polož to u jeho nohou, všechny starosti, strach i selhání. On tě vidí. Tahle píseň je na albu dokonce třikrát, pokaždé trochu jinak. Ta, která právě dohrála, byla v akustické verzi. Další singl vychází z Matoušova evangelia a Ježíšova kázání nahoře. Člověk nechce jen věřit, ale opravdu žít způsobem, o kterém Ježíš mluvil. Být světlem, milovat lidi, odpouštět, být milosrdný, čistého srdce a přinášet pokoj. Za mikrofonem Kristýna Exnerová, zpěvačka Terien a její skladba Matthew 5 právě teď.

0: do.
1: Já bych tohle album doporučila klidně i na dlouhé cesty autem. Nedávno jsem ho poslouchala cestou do České Lípy a přesně tohle jsou písně, u kterých za prvý neusnete a za druhý vedou k přemýšlení. Terian kombinuje gospel, rap a soul. Další píseň Hope Road, vše staré odkládám pryč. Už to není moje, mám novou identitu. Zpívá s ní Toby Mac a je to skvělá pecka. Uznejte sami.

Každý z nás někdy prožívá nepříjemné, bolavé, strašidelné okamžiky. A důležité je, zda máme, o koho se opřít, ke komu se schoulit. A v písni Stay, jako by Terian prosila hlavně zůstaň. Je to hrozná situace, ale buď v ní se mnou. Na konci písně zpívá, pokud nic jiného, tak všechno, co potřebuju vědět, ať se děje cokoliv, je to, že mě neopustíš. Milí posluchači, je to daná pravda. Ježíš nám to zaslíbil, řekl, nikdy tě neopustím. A přesto se někdy musíme stále znovu ptát a mít ujištění. Zůstaneš? Tak tedy píseň Stay.

Pane, nechci být netrpělivý, jen to čekání je někdy těžké. Prosím, pomoz mojí nevíře. To byla slova, která Terian zpívala v předchozí písni s názvem Hold Me Up. Celkem dost písní o čekání, o chvílích, kdybychom chtěli odpovědi hned. A já vám všem přeju, ať ve svých čekáních nestrácíte naději. Ať objevíte, že některé věci opravdu stojí za to čekání. Loučím se s vámi písní Word Wait. Mám se dobře. Naučil si mě trpělivosti. Jsem v pohodě, protože ty jsi základ. Pamatuju si, kdy jsem to chtěla uspěchat, přeskočit všechny lekce a jenom získat požehnání. Ty jsi mě ale naučil trpělivosti. Konečně jsem nechala za sebou ty své dětské způsoby. Pane, spoléhám na tvůj čas. Píseň Word Wait. Přeji i vám boží trpělivost, milí posluchači. Za Rádio 7 se s vámi loučí Kristýna Exnerová.

nezahrnuje mezi darebáky a mezi pachatele zla, mezi ty, kdo s bližním mluví o pokoji, srdci však mají záž.

0: Pěkný pohodový večer vám ve středu 23. září přeje Aneta Lofítková. Máme krátce po 18. hodině a vyladíte Křesťanské rádio 7, které je tady od toho, aby přinášelo lidem naději a pozbuzení na každý den. Věříme tomu, že Pán Ježíš se může stát osobním spasitelem každého člověka. Věříme tomu, že jeho syn Bůh je stvořitelem celého vesmíru, nebe, země, všech lidí, zkrátka úplně všeho. Tady ty pravdy se můžeme dozvídat v Bibli, která je takovou naší příručkou a takovou pomůckou, ale takovou důležitou součástí křesťanského života. A taky budeme otevírat i teď v prvním pořadu dnešního večerního vysílání. Začíná Bible Guide.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 5. kapitola. Ozeáš v této kapitole dál předpovídá zkázu Izraele. Boží odpovědí na hříchy bude trest, zničení jak severního, tak jižního království. Nepomůže jim žádné spojenectví s jiným královstvím, rozhněvali totiž Boha a ten je bude právě prostřednictvím cizích armád trestat. O tom čteme. Svých skutků se nevzdají, aby se ke svému Bohu vrátili. Duch smilstva je totiž v nich. Hospodina už neznají. Pýcha Izraele svědčí proti ním. Izrael, Efraim se v hříchu potácí a Juda se potácí spolu s ním. Se svými ovcemi a kravami se za Hospodinem vydají. Budou ho hledat, ale nenajdou, neboť jim zmizel daleko. Hospodinu byli nevěrní, někomu cizímu děti splodili. Bůh nežádal od Izraelců dokonalost. Chtěl věrnost. Kniha Ozeáš proto přirovnává Mojžíšovu smlouvu k manželství mezi mužem a ženou. Smlouva, kterou spolu uzavřeli Izraelci a Bůh na hoře Sinaj, je stejnou smlouvou, jako je manželství. Nevěra ničí manželství, tak jako nevěra Izraelců zrušila smlouvu s Bohem. Smlouvu na Sinaji s Bohem uzavřel Mojžíš. On byl jednak zástupcem Izraelců před Bohem, ale také zástupcem Boha před Izraelci. O tom čteme.

ti přikrývali jejich hříchy. Neposlouchat Mojžíše a jeho zákony znamenalo odstoupit od smlouvy. Neuposlechnutím zprostředkovatele smlouvy Mojžíše smlouva přestávala platit a žádné oběti nepřikryly jejich hříchy. Tak o tom mluvil i Ježíš ve svém příběhu o boháči a chudákovi. Bezbožný boháč skončil v pekle a žádal Abrahama, ať pošle chudáka, který byl v nebi, k jeho bratrům, kteří ještě žili, aby je varoval před peklem. Abraham mu na to řekl: mají Mojžíše a proroky, řekl Abraham, ať poslouchají je. To ne, otče Abrahame, boháč na to. Kdyby k ním ale přišel někdo z mrtvých, činili by pokání. On mu ale řekl: když neposlouchají Mojžíše a proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Boháčovi bratři neposlouchali Mojžíše, stejně jako ho neposlouchal boháč. Když neposlouchali Mojžíše, odstoupili tak od smlouvy s Bohem, kterou s ním na jejich místě kdysi uzavřel Mojžíš. Přikázání plnit nechtěli, a tak žádné oběti nepřikryly jejich hříchy. Stali se z nich hříšníci, bez jakéhokoliv vztahu s Bohem. Nebylo pak už nic, co by je mohlo zachránit. A přesně to se stalo v době proroka Ozeáše Izraelcům. Plnit přikázání zákona nechtěli, a tak žádné oběti nemohly přikrýt jejich hříchy. Neposlouchali Mojžíše a tím odstoupili od smlouvy s Bohem. Mojžíš byl ale jen stínem a předobrazem skutečného prostředníka mezi Bohem a lidmi. Byl jen obrazem toho skutečného. O tom čteme. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Ježíš jako dokonalý prostředník nejen Izraele, ale celého lidstva, uzavřel s Bohem novou smlouvu. Ježíš začal takto. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: vezměte a jeste, toto je mé tělo. Chléb představoval oběť. Tak jako Mojžíš při uzavření smlouvy obětoval zvířata, tak Ježíš obětoval sebe. Dál pak čteme: potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: pijte z něj všichni, toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. Víno představovalo jeho krev. Tak jako Mojžíš pokropil krví obětovaných zvířat lid, tak Ježíš nechal svou krví pokropit každého věřícího. Krev představuje život. Ježíšova krev jen nepokropila lidstvo zvenčí, tak jako Mojžíšova oběť, ale vložila Ježíšův život do toho, kdo je součástí této nové smlouvy. Proto Ježíš v Janově evangeliu řekl: mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.

S Bible Guidem se můžete potkat také zítra, a to buď v 8, anebo v 18 hodin. Pojďme se teď společně podívat na to, jaké další pořady jsou před námi. Je jeden Bůh, nebo si bohy děláme ze všeho možného okolo nás? První zastavení v procházení desatera nabídne pořad No Filter. Připojte se po 6:30. Zvídavost a touha po velkém dobrodružství dokážou malé objevitele pořádně potrápit. I nevelké sluně by se rádo vydalo do neznámého světa pod vysokými palmami. Jak jeho výprava dopadne, uslyšíme v Kanafásku od 7:45. Čteme z knihy Povídání o zvířátkách, kterou napsala Magda Mečkovská. Žít s Kristem je nádherný, říká dnešní host Lucie Pohanková. Co v jejím životě způsobil jeden článek v časopise a jak Bůh právě jí otevřel srdce pro lidi na okraji společnosti.

pozornosti. Dozvíte se v pořadu Stopy v 19 hodin 45 minut. Dnes začíná nový šestiletý cyklus pořadu Světem Bible. Teolog John Vernon McGee nás postupně provede celým písmem. Má smysl věnovat čtení a studiu Bible svůj čas? Právě tuto zásadní otázku zodpovídá první úvodní díl. Poslechněte si jej v podání Pavla Vopaleckého 15 minut po 8 hodině. Vesmír je jemně vyladěný pro život a nová série pořadu Kudy kam sleduje podobnou stopu i v člověku, v tom, jak se to, co o něm říká Bible, znovu a znovu potkává s tím, jak lidé žili a věřili napříč úplně odlišnými kulturami a historickými obdobími. V prvním díle se podíváme na jeden z nejstarších lidských instinktů, tušení, že za světem někdo stojí. Staří Athéňané mu postavili oltář a napsali na něj neznámému bohu. A když se tam zastaví apoštol Pavel, neřekne jim, že se mýlí, řekne jim, koho vlastně hledali. Poslouchejte ve 21 hodin. Ve čtení na pokračování čte Pavel Hromádka z knihy manželů Dolejších plavčík Žán. Minule došlo na lodi Jitřenka ke vzpouře. Plavčíkovi Žánovi jde o život. O dalších jeho osudech uslyšíme od 10:45. Na 6 neděl se ponořili do atmosféry italských městeček v provincii Řím, Tivoli a Ostie a u místních obdivovali klid a nestresování a taky lahodnou chuť jejich kuchyně. I když na kávu prý raději tady u nás v Čechách. Hosty cestovatelského týdeníku Za obzor jsou manželé Lucka a Filip Messárosovi. Naladíte po 11. večerní. Tolik z pořadů, které jsou před námi, a teď už kapela BCC Worship.

Narodili jsme se pro veliké věci, narodili jsme se pro sny. Pane, přijď a probuď nás svatým ohněm. Odvracíme se od hříchu a modlíme se opět. Probuď nás, zapal ohněm naše srdce.

0: Žij vírou, ne tím, co vidím. V Kristu jsem nové stvoření, to staré pominulo. Je psáno nové jméno ve slávě a to je to moje jméno. Potkal jsem Ježíše a on je autorem mého příběhu. Takhle zní překlad písničky od skupiny Charity Gale. Točí se svět okolo nás, kterým lžím rádi a snadno podleháme? V následujících minutách nabídneme první zastavení v seriálu o biblickém desateru. Pěkný poslech.
1: Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: V jednoho Boha věřit ti budeš.
3: Nazdar.
2: Čau. Tak to je téma.
3: No a ono to je vlastně ještě v jednoho Boha věřit ti budeš, anebo je jeden Bůh a ty to nejsi.
2: Ano, to je možná lepší varianta.
3: Je jeden Bůh a ty to nejsi, no. Mm-hmm. Tak začínáme takovou sérii, že jo?
2: Ano. Budeme se bavit o desateru. Mm-hmm. Kde začít v Biblii, že? Než u desatera. No. A vybrali jsme první tři, které rozeberem. Dneska teda jenom jedno z nich. Jo. To je, že máš jenom jednoho Boha mít. No. A co to znamená, jak to vlastně vypadá a tak.
3: A já si myslím, že i ten dodatek jako je jeden Bůh a ty to nejsi. Je vlastně strašně aktuální, protože my se chceme bavit jako o potížích normálních běžných lidí, hříšníků. A co to vlastně vyvolává.
2: Ano, protože člověk má tendenci to automaticky vztáhnout na to, že nejsme univerzalisti a že to není takové to, jako všechno tě dovede k jedné víře nebo k jedné spáse, k jednomu Bohu, což je taky téma, které můžeme otevřít a myslím, že by to bylo fajn, ale není to jenom vymezení se tady vůči tomu, té větě, v jednoho Boha věřit budeš, ale spíš právě ten podtitul, co jsi řekl, tak vystihuje to, že ty nejsi Bůh. No. To je vlastně to.
3: A to je vlastně úleva.
2: S čím bojujem a jo, a vlastně o tom je to křesťanství, že si uvědomíš, že ty nejsi Bůh a že je tu někdo jiný, kdo to vymyslel.
3: Jo. No, tam je zajímavý kontext, ještě když se bavíme o desateru, zase prostě takové historické okénko, jo. Kdy to vlastně bylo napsáno, jo? To znamená, myslím, že to je přelom doby bronzové, ještě doba bronzová a teďka Izrael odchází z Egypta z dlouholetého otroctví, jo? A teďka přichází vlastně na tu poušť a teďka tam přijde a Moží donese to desatero, jo? Tam je zajímavý ten kontext, který si myslím, že je důležitý pro to pochopení, že vlastně ten formát toho desatera je tehdejší běžný formát vazalské smlouvy. Jo? Což dneska, když slyšíme, tak si říkáme, tak jako to je strašné, že? Takže oni byli vazalové Boha.
2: Jo.
3: Ale musíme si uvědomit, že oni celý život, celé prostě generace žili v otrocké smlouvě.
2: Jo.
3: Takže pro ně to vlastně byla obrovská úleva, krok do svobody. A vlastně teďka tam čteme ty konkrétní věci, vlastně jak na to ten Mojžíš reagoval. Prostě v Egyptě faraon byl Bůh a bylo mnoho dalších bohů, které byly stělesněné v nějaké soše obrazu. A tady se vlastně jasné vymezení. Prostě je jeden Bůh, který je vlastně nehmotný a proto ho taky nebudeš zobrazovat, aby si nemyslel, že budeš mít Pána Boha v nějaké postavičce třeba, nebo v nějaké kresbičce. Jo? Jo, tak to je jenom kontext tomu, že vlastně je to vlastně vazalská smlouva, která v té době byla obrovským přínosem jako svobody.
2: Tak ono to pro ně dávalo, třeba tady tohleto přikázání dávalo smysl, že to vlastně sjednotilo nějaké hodnoty tak. Na jeden set hodnot, na kterých se mohli shodnout a tím pádem mohli na tom stavět nějaké zákony a tak dále, což se potom děje a děje se to až do té míry, že jich je asi 600 dalších, které rozvádějí to desatero dál. Ale tady z tohle to vychází a do dneška z toho částečně vycházíme v našem právním řádu.
3: Mm-hmm. A je to základ etiky vlastně, jo, že jo, prostě jo, jakési lidský hodnot a, no. A myslím, že to vlastně má obrovský význam, jako mm-hmm. to je neuvěřitelné. Je zajímavé ještě ten dnešní pohled, když se díváme na dnešní teologii, nebo jak se na to dívají, tak třeba Greg Rochelle říká, že vlastně desatero je takovým zábradlím před propastí.
2: Mm-hmm.
3: Což je super, vlastně hrozně pozitivní přístup.
2: Jo, že to je pro tvoje dobro.
3: Že to je pro tvoje dobro, tak jako jo. Jako že
2: není to jako klec, ale je to zábradlí.
3: Je to zábradlí, jo, mm-hmm. které když překročíš, je pravděpodobné, že jo, někde zvučíš. Jako, mm-hmm. no. Takže to je, jako když uvádíme tuhletu sérii, tak si myslím, že je dobré tohleto říct, že i my to takhle budeme mm-hmm. brát, jako je to zábradlí před propastí. Jako, no.
2: Jo, tak proč je tam zrovna tohleto přikázání, proč tam není nějak formulované, jako, že mi to přijde skoro jako úvod do těch dalších přikázání, jako, mm-hmm. že ne tyhle ty přikázání dodržovat ti budeš, ale v jednoho Boha věřit ti budeš.
3: Jo, jo.
2: Že to je
3: takový... Což je tvoje oblíbené téma, taky ty už párkrát o tom mluvil, jaké je pořadí, že jo, těch
2: jo, což těch si myslím, věcí. Že asi nemá úplně jako jo. význam, ale je zajímavé.
3: Je to zajímavé, no.
2: Je to zajímavé,
3: jo.
2: Že tam je ten Bůh jako první nebo hned na začátku.
3: Jo. No rozhodně, jako, že tam je i vlastně milování nebo láska, jo, zmíněná, což je vlastně zajímavý prvek při přikázání, které dneska bychom asi, většina lidí by to definovala, to je soubor nějakých příkazů, zákazů,
2: jo.
3: ale začíná to vlastně láskou. Jo. A to si myslím, že je vlastně úplně klíčové. Ten postoj jako pro mě je to proto, že vlastně základní zvěstí, která nám má pomoct v životě, je to, že někdo nás má rád. Jo? A že taky očekává nějakou reakci na svoji lásku. A pro ně to vlastně znamenalo tehda, Bůh vás má rád, proto vás vytáhl z otroctví Egypta. Jo? A vlastně ta message, kterou dneska vnímáme, je vlastně, Bůh tě má rád. A proto taky přišel jeho syn, aby prostě zachránil, dal možnost ke spáse. Čili Bůh tě má rád, to je první věc, kterou podle mě musíme přistupovat k tomu desateru. Jo. Jo? A vlastně je to ten mindset, ten začátek. Prostě Bůh tě má rád a taky chce nějakou reakci na to. Jo?
2: Jasně. To určitě, protože ono do toho desatera, tím, že desatero je vlastně položeno na té lásce, je to tady je to zábradlí pro tvůj život a je to pro tvoje dobro, tak podle mě je, nebo z toho, jak se na to dívám, vlastně revoluční věc, že ta smlouva je založena na lásce, protože to tam do té doby moc neobjevovalo. Ono je pro mě zajímavé, že ona ta láska, kde si myslíš, že něco o lásce v Biblii, v nějaká první zmínka?
3: No, donečky, takhle snad nepřemýšlel.
2: No, jako člověk by si řekl, no, tak to bude někde v ráji, ne?
3: No,
2: ale tam nic o lásce není a první nějaká reálná zmínka o lásce, o milování, nebo no, jo, v podstatě o lásce je až, o vztahu je až u Abrahama. Ještě v tom šíleném kontextu, kdy má obětovat svého syna, svého milovaného syna, kde je poprvé zmíněna láska.
3: No, vidíš to.
2: A vlastně si říká, jo. Tak počkej, takže tam asi se to nějak propisovalo, tahle ta emoce, tahle ta motivace až jako později, nebo respektive, ne, že by Bůh nebyl láska od začátku, ale vlastně ten koncept toho, že vůbec stvořitel miluje svoje stvoření a je tam jakási emoce spjatá s tím, tak je vlastně až trošku později.
3: No, ono ten příběh lásky jako zamilovanosti Boha do člověka je delší.
2: Je,
3: jako,
2: tak jo, protože jasně, protože ono to je o vztahu, že on si stvořil někoho, aby nebyl
3: jako
2: sám.
3: Miláčka, ano, jako miláčka, podle jasně, svého obrazu. Jasně, jo, jasně. Čili je tam ta linka té lásky nebo něčeho, ale není to explicitně řečeno, já tě mám rád.
2: Tak. A najednou tady máš set přikázání, které jsou z lásky a které... Jo, které ti dávají prostě bariéru a bezpečné prostředí pro tvůj život.
3: A já si myslím, že vlastně to téma, které dneska máme, že je jeden Bůh a ty to nejsi, je vlastně záchrana. A je to obrovská pomoc si to uvědomit právě v dnešním světě, kdy veškeré očekávání je to, že my jsme těmi bohy do značné míry, což vypadá strašně pozitivně, ale do značné míry nám to nakládá na ramena obrovské zodpovědnosti,
2: no,
3: z kterých potom máme obrovský nárůst depresí, úzkostí u mladé generace. Jo. To jsou vlastně ty konsekvence toho, že děláme bohy sami ze sebe.
2: Jo, a nemyslím si, že úplně u mladé generace, jako právě naopak, možná, že ta mladší generace začíná poznávat to, že jako nemusí být ve všem dokonalý a nemusí všechno zvládnout, že si o tu pomoc jsou schopni říct. A právě to vidím spíš u té aktuální střední generace, která jako třeba furt je skeptická vůči, já nevím, terapiím a tady těm věcem, protože říkají, jeva, zvládli jsme to, jo, jsme ti tvrdáci. Prošli jsme 90, tak zvládneme všechno. A zase vychází to z té generace předtím, jo, z těch boomers, úplných takových těch jako, nebo to nejsou boomers, boomers jsou vlastně generace
3: X-ko,
2: no. Tak z těch poválečných dětí tvých rodičů, tam zase ti si prošli takovýma věcma, že jako tam nebyl vůbec koncept nad tím, jako jestli budeš řešit svoje deprese nebo ne.
3: No vlastně, tam jako prostě dřeš a máš plán. Jako no.
2: Dřít, potřeš a vlastně děláš základy pro tu svobodnou generaci potom a tak. No. Takže v tom je to zajímavé, že možná až teďka právě ty mladší generace to začínají řešit, že vlastně to nemusí všechno zvládnout. Že v pohodě jako si říct, no tak to nedám, ale může se z toho taky stát to, že pak nezvládáme nic a vymlouváme se jenom na to, že jsme prostě...
3: Jo, ale v každém případě ten koncept v podstatě ty nejsi Bůh, je vlastně vysvobození.
2: No jasně, jako. Určitě.
3: Ale je tam ještě taky zajímavá věc, jediný Bůh, ty věříš v jediného Boha?
2: Jo, pro mě to byl asi proces, protože nemám rád se vymezovat vůči čemukoliv. Je pro mě těžké se vymezit vůči nějakým východním náboženstvím a tak dále, ale vlastně v tom pro mě je důležité osoba Ježíše. Pro mě to je Bůh, to je to, s kým já mám vztah. Je pro mě těžké pojmenovat vztah se Stvořitelem nebo s vlastně i s Duchem Svatým, protože to je taky jakási osoba, která se projevuje nějak specificky a vlastně je to zajímavý vztah, je to vlastně něčem překvapující, protože se to objevuje v různých chvílích, ale osoba Ježíš je pro mě něco, co je neoddělitelné tady z tohohle. Proto mám problém s tím věřit, že všechny náboženství vedou k jedné věci, protože tam toho Ježíše v těch ostatních nevidí. Jo, takže long story short, věřím v jednoho Boha, protože to vidím jako jednu osobu, se kterou můžu mít vztah, která mi dává smysl a konec konců asi nic z těch ostatních náboženství nebyl špatný úmysl, ale je to pro mě těžké to přijmout, že by to vedlo k té stejné věci, když v těch ostatních, a nejsem žádný, jako, že bych dlouho hloubal ve všech náboženstvích, ale v takových těch základních principech tam nikde nevidím tu výměnu života za smrt, že Bůh byl ochotný vyměnit svoje místo za tvoje. Všude to vidím, jako tady máš set těch pravidel, těch přikázání, které nejsou vlastně daleko od toho, co my respektujeme, ale je to, tady dělej toto, abys. A to já nejsem schopný akceptovat, protože vím, kdo jsem a vím, že nejsem schopný dělat toto, abych.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
3: No tam je zajímavý ještě ten koncept, jako ten pohled na to. Já si nemyslím, že by to první přikázání říkalo, že nejsou...
2: Všichni ostatní máte smůlu.
3: Nebo že nejsou další bohové. Protože v určitém slova smyslu v podstatě jsou další bohové, ale tady je napsáno, v něho věřití budeš. Protože já si myslím, že bohové jsou dneska třeba jako společenská očekávání. Jo?
2: Jo.
3: Jo, že vlastně, když se podíváš, Tehda to byly nějaké postavičky, kresbičky, prostě modly, které oni uctívali a věřili, že mi pomůžou. Dneska to takhle není a my to máme prostě společenský status, kariéra, rodina to může být, svoboda to může být, jo. Je spoustu vlastně dalších bohů, kteří vlastně se snaží nahradit toho jediného, jo. Takže já bych řekl, z tohoto pohledu věřím na více bohů. Ale věřím jenom jednomu.
2: No to je právě to, že zase zpátky, to není jako vymezování se, pojďme tady prostě všem ostatním ukázat, že to je blbě, ale právě naopak, hele, ty se ale soustředí na jednu věc. Jo? Možná je možností mnohem víc, ale vlastně uleví se ti, když budeš věřit tady a když spadne ta tíha z tebe a předáží někomu jinému.
3: A já si právě myslím ještě k tomu vymezování, jo? Jakože jedna věc, já věřím milujícího Boha, to je první věc. A pak mám kaslík, box, kterému říkám nevím.
2: Jo,
3: protože samozřejmě, když si položíme otázky, dobře, ale tak jak ty věří v Ježíše Krista, no ale jsou miliardy lidí, kteří v životě o Ježíši Kristu neslyšeli.
2: No,
3: a samozřejmě tyhle ty logické úvahy, a to není jenom jako v minulosti, historicky, to je dneska. A pak se dostaneš jako do toho konfliktu, jo, vyhraněnosti, takže dobře, takže když tam ten, no, já nevím, nějaký černoušek, to není rasistické, že jo, ale prostě někde v nějakém pralese, tak co s ním, jako jo, když neslyšel o Ježíši Kristu. A já bych řekl, že je legální mít v životě boxy s nápisem nevím, jako ano, jo, a pořádku. Je to boží věc, já nejsem ten Bůh.
2: Jo, právě. To ta úleva, že ty to nemusíš vědět, to nemusíš vyřešit a ne ve smyslu jako být hloupý a stupě následovat, aha, protože to tady je napsané, tak smůla, už nemůžu přemýšlet, nemusím a tím bádem mít takové to alibi, jako no, však nemusím přemýšlet, tak jsem hloupý, no, nerozvíjím svůj intelekt nebo něco. Ne, to pojď klidně tím přemýšlet, ale na tom to nestojí. Jo, že deleguješ autoritu někam dál.
3: Takže v jednoho Boha věří ti budeš. Jo?
2: No.
3: Co s tím dneska, nevím, kterého je září, jo? Jako, co to znamená, jako, když se bavíme o tom, že vlastně ty duchovní věci mají mít dopad, praktický pozitivní dopad, jako dneska. Takže co s tím? Jo?
2: No, já myslím, že ta že ti to má přinést úlevu dneska. Že ti to má přinést nějaký pokoj. Nemělo by ti to přinést další úkol, který musíš plnit. Ale co s tím vloženě dělat, to je otázka.
3: No, pro mě ještě asi jsou zajímavé jako slogany. Snažím se jako dávat jako do jednoduchých jako přísloví nebo něco. Jakože tvá hodnota není v tom, co máš, ale v tom, čí jsi. Což je podle mě zajímavé. Já si myslím, že vlastně celé to první přikázání o tom, čí jsi. Jo?
2: No, jasně.
3: A neexistuje neutrální zóna. O tom jsem přesvědčen, že prostě nejsme tady ve váku jako vlivů duchovní, ale že myslím, že ta úleva v tom je, že nezáleží na tom, co máš, ale čí jsi v první řadě. Jo? A to si myslím, že proto to přikázání začíná vlastně vztahem k Bohu.
2: Tak i to, že vlastně to křesťanství nebo následování Ježíše, i to, že ty dáváš svůj život někomu. Že to není, já už nepatřím sám sobě. A tím pádem to dává mnohem větší smysl, že záleží na tom, čí jsi, ne kým jsi, nebo co jsi a co děláš. Takže
3: a to je vlastně, já si myslím totiž, že nepatřím sociálnímu statusu, nebo nepatřím společenskému očekávání, jo? Nepatřím mojí hypotéce, jo? A to si myslím, že je důležité si říct, jako nepatřím, jo? Jakože čí si nepatřím tady těmhle těm věcem, že to vlastně dává jako svobodu, protože jsou takové ty slogany, jako ve 40 máš mít vyřešeno svoje bydlení. A vlastně to je nějaké společenské očekávání, že do 40 máš zbohatnout, mít prostě 5 až 10 milionů na byt nebo dům.
2: Ano.
3: A když to máš ve 40, tak vlastně si v pořádku. Jako.
2: Ano, zapadáš do toho. Ideálně během toho jsi měl stihnout rodinu.
3: Tak.
2: A Jo, a máš mít oktávku.
3: Ono to vlastně není špatně, jako oktávku, no, třeba.
2: Nebo něco statusového, nebo oktávka není statusová, ale je to takový ten typický jako milník, že si koupil první nové auto a nešel si do bazaru.
3: Ale že vlastně je to vlastně čísi, ty tomu vlastně začínáš jako patřit, jo? To znamená do 40 musím tohleto, ale pak je spoustu jako jiných věcí, jo. Jsou lidé, kteří nemají vůbec nic, jsou mnohem šťastnější, žijou v pronajatém bytě, ale jsou jako šťastní, nebo prostě dvakrát ročně na dovolenou. Jako nepatříš tomu náhodou? Jako, že se tak na to fixneš? To jsou ty konkrétní dopady, které podle mě potom, hele, nebyl jsem po druhé na dovolené, jako to znamená, že prostě se tím strašně blbě. Jako cítím se blbě v práci, protože všichni byli v Thajsku a potom v Alpách, ale já jsem nebyl. Cítím se blbě, prostě deprese, jo.
2: A to je o tom, komu patříš, no. To je... Nepatří svoji dovolené, ani svému zaměstnání nebo povolání. Ani svoji církvi.
3: Ale třeba teďka se mě dotkl, my jsme dneska ráno o tom se bavili, ten příběh. Jo, vem si, že zháníme 90 tisíc na dodávku pro vojáka ukrajinského. Prostě potřebuji dopravovat nějaké věci na frontě. On je křesťan, náš kamarád. A domluvili si se svými čtyřmi kamarády, že si tu dodávku koupí.
2: Měli až na to peníze.
3: A měli na to peníze?
2: Společně.
3: Až do včerejška, nebo do kdy?
2: Do minulého týdne.
3: Do minulého týdne.
2: Kdy tři z nich
3: zemřeli.
2: No. Jakože nevíš nikc, nepatříš ani svému plánu, a i svému dobrému plánu, když si chceš dobrovolně svoje peníze utratit za to, abys měl čím jezdit na frontě.
3: A je to, víš co, že potom, když to dáš do toho srovnání, takže to jsou 90 tisíc, jsou dvě splátky hypotéky třeba. Takže možná potkáš člověka, který nemá svůj byt ve 40, ale třeba dal 40 tisíc na dodávku pro člověka, který vlastně...
2: Přišel o kamarády a zároveň o možnost si koupit něco, čím může vlastně pomoct.
3: Prostě udělal něco dobrého, jo. A teďka to je konkrétní příklad, ale jako když se bavíme o tom, kým jsi, nebo čím jsi, čí jsi, jo, že vlastně nepatřím tady těm věcem. Myslím, že toto je důležité odmítnout vlastně, nebo uvolnit se v tom, jestliže ve 40 nemám svůj vlastní byt, to není, musí být prohra, jako, i když si to všichni moji spolupracovníci třeba myslí a koukají na mě blbě.
2: Ale vlastně si myslím, že když ten člověk je opravdu s tím v pohodě, že nemá ty věci, tak je to nakažlivé a je to vlastně osvobozující pro ty ostatní. Že oni někdy, ti lidi v tom statusu jsou jenom proto, že se to tak dělá, ale nepotkají člověka, který je v pohodě bez toho statusu. Že... Já nevím, tak to může být už jenom to, že tím, že se pohybuju trošku v tom marketingovém světě, tak málo kdo z lidí, co se pohybují v marketingovém světě, mají 5 let starý telefon. Jo, většinou používají čím novější, tím lepší.
3: Teďka vyšly nové, že?
2: Tak, no. A samozřejmě už máš předobjednaný a tohle.
3: Jasné.
2: A vlastně... Ono zase takový rozdíl za těch 5 let není. Už je to trošku pomalejší a samozřejmě stejně upgradeuju s časem, ale už jenom to, co vytáhneš na ten stůl, záleží na tom, ale je osvobozující, když tobě na tom nezáleží a je to inspirující pro ostatní. Protože ty s tím děláš ty stejné věci, ty maily napíšeš stejně rychle a ty nepříjemné telefonáty ignoruješ úplně stejně. Na tomhle jako na tom novější.
3: To je pravda.
2: Takže ono to zase nemá takový význam a právě to většinou je jako, jo, ty máš tady, to je úplně v pohodě. Jako, vlastně je to osvobozující. A to je to. Nepatříš ani tomu pitomému Apple.
3: Tam zajímavá myšlenka, si myslím, ještě k tomu, čí si a komu patříš, nebo vlastně jediného Boha míti budeš, je jako v té denní rutině něco jako rituál vděčnosti. Že děkuješ za ty věci, které máš, tomu Bohu, který tě má rád, jo. A myslím, že ten rituál vděčnosti je vlastně strašně zajímavá věc, takže třeba sedni si, každé ráno si napíš 3 věci, za které jsi vděčný. Ne za to, že máš rodinu, ale třeba za to, že sedím s manželkou a dávám si ranní kafe, jo. Nebo, já nevím, to, že mám doma teplo, ne, to je zase moc obecné.
2: Jo, něco, jo. No, ne, tak něco, co je tvoje rutina a je to každodenní věc, právě ta káva nebo procházka se psem, je vlastně vzácná věc.
3: Jo, takže ta rutina vděčnosti nebo ten, jak jsem to říkal, rituál.
2: Rituál
3: vděčnosti.
2: Ale zase nesmí se to přepnout do takového toho, jako já nevím, dneska jsem jezdil tady ráno po centru a snažil jsem se zaparkovat. Jo? A člověk by řekl, no tak máš být vděčný za to, že máš vůbec auto.
3: Jo.
2: Ano, ale prostě já můžu zaparkovat a v tu chvíli to fakt necítím, protože prší a protože prostě potřebuji být na schůzce.
3: No.
2: A prostě těžko je v tu chvíli člověk vděčný za ranní rituál toho, že nemůže zaparkovat. No.
3: Jo, no, tak já nevím, kde je ta hranice, taky nemám úplně rád takové ty přesladké věci, jakože teď prostě tě obchlícne auto a ty za to poděkuješ Pánu Bohu, že? I když vlastně by to tak mělo být.
2: No, to je potom asi taky v té lásce k bližnímu svému, jako, protože tito lidé to mají tendence potom prezentovat, až tvou tím ostatní. Tak by v rámci toho miluji bližního svého to aspoň neprezentuj potom dál.
3: No, takže rituál vděčnosti je praktická věc, kterou si myslím, že se dá odbřemenit od takové té tíhy, OK, tak jako nemám ve 40 10 milionů na byt nebo na dům, ale mám spoustu dalších věcí. A třeba děkuju, že jsem mohl třeba posloužit někomu nebo pomoct někomu dneska i za ty příležitosti. To si myslím, že je vlastně úplně praktická věc, která se dá říct, prostě tohle to pomáhá.
2: Určitě.
3: Dobrý.
2: Nemyslím si, že z toho mám úplně ten pocit toho, že teď jsem na to ready, ale přijde mi, že furt je to pro mě dost daleko od té mojí reality. Mm-hmm. Že ano, jasně, v jednoho Boha věřit ti budeš samozřejmě, ale teď ten můj to-do list řve tolik věcí, že se mi v tom těžko hledá ten Pán Bůh.
3: Mm-hmm.
2: A to je otázka, jako co řeším furt dokola.
3: Mm-hmm.
2: Tak jak tady v těchto těch situacích se máš najít, jo? Jak se máš najít v tom, když víš, že tě čeká pár týdnů intenzivní práce, kde řešíš jako neustále problémy, pak tě čeká měsíc, kdy jsi v podstatě 6 dní doma z celého měsíce. Jak v tomhle tom máš najít toho jednoho Boha věřit ti budeš a ne jenom svému to-do listu a meetingům, které jsou nasekané po půl hodinách? No, to je otázka.
3: Ale já si stejně myslím, že my se máme pohybovat mezi to-do listem a tou velkou myšlenkou, že v tom je vlastně ta záchrana. Jo, že nemyslím si, že máme lítat v oblacích a pořád se ujišťovat o tom, že Bůh mě má rád a nemáme být trvale v to-do listu a dívat se přímo. Myslím si, že ta krása toho je vlastně procházet mezi tím. Jako, a když obojí chybí, tak vlastně je to špatně, protože to-do list taky jsou část Božího plánu prostě, jo, nebo že prostě to tak je, jakože musíš dělat konkrétní kroky a to není proti Bohu, jo, ale že pohybovat se vlastně v těch rovinách, jako jo, různě přepínat mezi nima, procházet, to si myslím, že je to vítězství.
2: To je dobrý. No. No,
3: tak jo, hele, tak mezi námi hříšníky zkoušíme desateru uplatňovat, no tak... No. Tak jo, a příště nás čeká taky zajímavé, a to je spíše generace, generační kletba, by se to dalo říct, protože jedno z těch přikázání je, budeš milovat své rodiče, tak to povedeš ty, protože já jsem tvůj rodič.
2: Jo, jo, dobře.
3: Tak si rád poslechnu.
2: Dobré.
3: Tak ještě něco dneska?
2: Já myslím, že ne. Určitě je co rozvíjet dál, ale nedotkli jsme se úplně toho univerzalismu, nebo jak se to říká v češtině, ale to nevadí, tak to můžeme otevřít někdy jindy. To vůbec nevadí. Tak jo,
3: tak
2: takže
3: mějte se
2: krásně.
3: Tak čau.
1: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět naschledanou u No Filteru.

0: Vidět věci v širších souvislostech. Rádio 7.
1: Máme za sebou 19. hodinu a ve středu 23. září posloucháte Křesťanské rádio 7. Od mikrofonu se vám hlásí Aneta Lofítková. Následující hodinka přinese dva pořady, jedním z nich bude Kanafásek a také Stopy, neboli svědectví o božím jednání. Teď je před námi chvála, která už podle názvu Autumn Gold znázorňuje, že se nám hezky hodí do tady toho podzimního období, které právě začalo, a hlavním poselstvím téhle písně spočívá o naději, o tom, že těžké chvíle a proměny nás učí vnímat hodnotu okamžiku, nespěchat a věřit, že v každém obtížném období se skrývá něco cenného a něco lepšího. I těžká období života mohou mít svou krásu.

píseň o důvěře a odevzdání se Bohu a také touha po hlubším poznání. Autor v ní vyjádřil připravenost nechat se vést do hlubších rovin víry a poznat další tváře Boží lásky. Před námi je ještě jedna dětská písnička a po ní už je tady Kanafásek.

0: Ahoj děti, posloucháte rády? Nemyslím teď poslech pohádek, ale myslím to, jestli poslechnete radu, kterou vám dávají dospěláci. A přesně to, jestli poslechnout či nikoliv, bude řešit i jedno malé slůně z dnešního kanafásku. Tak pěkně poslouchejte příběh, který napsala Magda Mečkovská a který čte Petra Eliášová.
1: Hroch si pochvaloval dobrý oběd a spokojeně pomlaskával. Ležel u svého jezera a lenošil, občas se převalil ze strany na stranu a přemýšlel, co by tak mohl dělat. Bylo pěkné, slunné odpoledne a tak ho napadlo, že by mohl jít za žirafou.
2: Ještě chvilinku si zdřímnu a půjdu,
1: pomyslel si v polospánku. Potom si vzpomněl, že chtěl tento týden opravit malý můstek, který vedl přes potok blízko jeho jezera. Ale pak si řekl, že je vlastně teprve úterý a odložil opravu můstku na jindy. Přibližně ve stejnou dobu se malé slůně vypravilo na výlet. Vzalo si sebou balón, svačinu a provázek. Balón byl na hraní, svačina na jídlo, no a provázek jen tak, kdyby se náhodou hodil. Vítr probíhal trávou a hladil listí stromů. Když slůně snědlo svačinu, kde se vzal, tu se vzal, byl tu vítr a odnesl i malý ubrousek a uháněl s ním kdo ví kam. Slůně se za ubrouskem rozběhlo, protože táta i máma mu vždycky říkali, že si má po sobě uklízet. Ale dohonit ubrousek nebylo jen tak. Vítr je samozřejmě rychlejší a hbitější. Jenže slůně se nechtělo dát zahambit a tak běželo, co mu síly stačily. Konečně se mu to podařilo a celé šťastné a udýchané si na chvilku sedlo do trávy.
3: Uf, ty jsi mi dal,
1: řeklo slůně a myslelo tím malý ubrousek. Pak ho napadlo, že si uváže ubrousek na provázek a provázek s ubrouskem třeba kolem pravé přední nohy. Aspoň neuteče. A pak se slůně natáhlo do trávy a dívalo se do mraků.
3: Jú, tady je ale pěkně,
1: libovalo si. A tenhle mrak vypadá úplně jako hlava strejdy lva a tam ten trochu jako strom a tamhle ten vzadu třeba jako balón. A v tom se zarazilo.
2: No jo, balón.
3: Kde zůstal můj balón?
1: Vzpomnělo si slůně. Rychle se postavilo v trávě a rozhlíželo se. Balón nikde, ale za to slůně vidělo krásně zelené vysoké palmy. A jak tak kouká, zjistí, že tady vlastně ještě nikdy nebylo.
3: To mám dneska ale pěkný výlet,
1: řeklo si spokojeně a zamířilo k palmám. Balón, nebalón, teď je to jedno. Ale kus před palmami byl široký potok. Tekl korytem s příkrými břehy. A slůně se bálo, že když tudy půjde, spadne a skutálí se dolů do potoka. Kdo ví, jak je hluboký. Ale nic není ztraceno. Hurá, skákalo slůně kolem dokola, protože kousek dál uvidělo můstek. Byl ze dřeva a měl také něco jako zábradlí. Hroch tu totiž natáhl pro vás, aby se mohl přidržet ten, kdo se trochu bojí. Řeklo by, že jen trošinku, ale bálo se dost. Můstek má totiž uprostřed díru, některé trámy už vypadly a sem tam se můstek vyklá, skřípe, vrže, praská a taky se třese. Ale přejít ho a dostat se tam, kde ještě nikdy nebylo, to by bylo něco. Ale nakonec se slůně přece jen obrátí zpátky a jde najít ztracený balón a pak rychle uhání domů. Táta s mámou už byli celý nedočkaví a trochu se i báli, kde je slůně tak dlouho. Ale když ho viděli, jak přichází, na pravé noze uvázaný ubrousek od svačiny a před sebou si kope balón, oddychli si. Pak poslouchali, jak jim slůně nadšeně vyprávělo své zážitky z výletu. Všechno se jim líbilo, ale když slůně mluvilo o můstku přes potok, máma slonice se zamračila a táta slon řekl:
4: No to je dobře, že jsi tam nešlo, to je nebezpečné.
3: Nebezpečné?
4: No ano, mohlo si spadnout dolů,
1: vysvětlil táta.
2: Ale když já bych chtělo být statečné sluně,
1: řeklo sluně. Zatvářilo se zamyšleně, protože si vzpomnělo, jak strejda lev bojoval s cizím lvem. Bylo to tenkrát, když hledali listí z citroníků. Pak všichni říkali, že strejda lev byl statečný.
4: Na ten můstek prostě chodit nemůžeš, řekl táta slon.
1: Ale malému slůněti se to nelíbilo. Úplně zapomnělo, jak se bálo na můstek vkročit.
2: Nemůžu.
1: Blesklo mu znovu hlavou, ale neřeklo nic a odešlo. Slonici se to vůbec nelíbilo a řekla tátovi slonovi, že s tím musí ještě něco udělat.
4: Vždyť já vím, řekl táta slon,
1: a taky už věděl, co. Druhý den, časně z rána, sluně řeklo, že si zase udělá výlet. Vzalo si stejnou výbavu jako den předtím, svačinu, balon a provázek. A jakmile bylo z dohledu rodičů, hned si to namířilo k potoku. Něco ho tam přitahovalo. Ani si neudělalo čas na svačinu, ani si nehrálo s balónem, odložilo všechno kousek od stromu. Srdíčko mu tlouklo nedočkavostí. Už aby tam bylo. Ještě kousek, ještě kousíček, už jen kousilínek. Hurá, už jsem tady, radovalo se.
2: Ale co to? Přes vchod na můstek je natažený provaz a uprostřed visí papír a na něm je nakreslené malé sluně, které je dvěma červenými čarami přeškrtnuté.
1: Žádný nápis tu není. Bylo by to taky zbytečné, sluně ještě neumí číst. Ale dobře ví, co to znamená a taky kdo to sem dal.
4: Táta slon mu tímto vzkazuje. Sluně, tudy ne.
2: Ach jo, už klíbne se sluně. A proč ne? Proč tam nemůžu? Ještě jsem tam nikdy nebylo. Proč mi to táta nedovolí? A kdo ví, jestli...
1: Zamyslelo se...
2: Jestli mě má vůbec rád, když nemůžu na druhou stranu,
1: posmrkávalo sluně. Obrátilo se a s hlavou skloněnou šlo, aniž vědělo kam. A najednou bylo u Hrochova jezera a najednou slyší strejdu Hrocha a papouška, jak si povídají. Všimli si sluněte až na poslední chvíli, ale hned viděli, že není ve své sluní kůži. Snad i plakalo.
2: Když táta, můj táta,
1: zajíkalo se sluně,
2: mě asi nemá, protože mi zakazuje se jít podívat na ty palmy,
1: vzlikalo sluně.
3: Ale to snad ne, namítl papoušek.
1: Ale Hroch mu hned vysvětlil, že k palmám se musí přes potok a přes můstek, který je teď nebezpečný, protože potřebuje opravit. Ty poslouchej, sluně, povídá Hroch. Zítra je čtvrtek a zítra se do toho pustím. Opravím most a pak můžete k palmám všichni.
2: Jenže já chci teď,
1: duplo si sluně. Ale to nemůžeš, vrtí hlavou Hroch. Ale to už je na sluně moc. Nikdo mu nerozumí, nikdo ho nemá rád, pořád jen samé nemůžeš a nesmíš. Jde pryč od Hrochova jezera a rovnou k potoku a dál k můstku.
2: Jsem přece statečné sluně a nějaký provaz a obrázek a táta a Hroch a papoušek a nikdo mi vůbec nebude říkat, co nemůžu. Kdyby mě měli rádi, tak by mi to dovolili.
1: Bručí si pro sebe. A už sundává provaz, mačká papír, nadechuje se a už je na mostě.
2: No, vždyť to nic není,
1: říká si trošku nejistě po prvních krocích. A skutečně to nic není, protože ze začátku je několik trámů pevných.
2: Nic to není,
1: křičí hlasitěji sluně a hrdě jde dál. Pak to trochu zaskřípe a zapraská.
3: Pozor na tento starý trám, ten se musí překročit.
2: Uf, jejda, a teď se můstek docela třese,
1: ale už je polovina za ním.
3: A ještě ta velká díra, jen tam nespadnout.
1: Srdíčko mu buší o 106.
3: Lepší by bylo díru přeskočit, trošku se rozhýbat a hop a bum a prásk a skříp a plác a velké žbluňk.
2: Pomoc, pomoc,
4: křičí sluně.
1: Plácá se ve vodě a cáká na všechny strany. Naštěstí mu další trámy nespadly na hlavu a jednoho se dokonce mohlo zachytit. Ale to už kolem krouží papoušek. Hned přivolal hrocha a snaží se slůněti pomoct. Ještě, že jeho volání zaslechli. Když byli z vody venku, hned šli všichni tři za slonem a slonicí. A ti už z dálky poznali, co se stalo, protože slůně kulhalo a vůbec bylo celé uplakané a nejisté. Ale přesto se táta slon zeptal.
5: Ty se skoupalo, že jsi celé mokré?
2: Já jsem, táto, víš, spadlo jsem do potoka.
1: Řeklo slůně s hlavou skloněnou, slzy na krajíčku.
5: Ale na můstek bylo zakázáno chodit.
1: A to už se slůně rozplakalo doopravdy.
2: Ale já jsem chtělo, víš, jít se tam podívat na ty palmy a být statečné.
1: Zajíkalo se slůně.
5: Poslouchej, ty slůně moje,
1: přitáhl si ho táta chobotem.
5: Celý příští týden žádný výlet a už nic takového nedělej. Já to s tebou myslím dobře, i když říkám, že na můstek nemůžeš.
2: Jakože, táto, jakože mě máš rád?
5: Ale to víš, že mám,
1: řekl táta a začal svoje slůně ofukovat chobotem, aby se brzy osušilo a nenachladilo se. Máma slonice mu ošetřila odřenou nohu a pak se s hrochem i papouškem domluvili, že až slůně ti vyprší zákaz výletů, půjdou se podívat společně k palmám.

Naše malé sluně mělo ale štěstí, že ho papoušek s hrochem zachránili. Teď už ví, že pravidla a zákazy od těch, kteří nás mají rádi, nejsou pro zlost, ale mají nás chránit. Víte to také? Kniha Povídání o zvířátkách, kterou napsala Magda Mečkovská, byla původně určena pro časopis Kroky. Načetla ji Petra Eliášová.

S Kanafáskem se děti můžete potkat taky zítra v 19.15. Budeme opět číst z knížky Povídání o zvířátkách. A ještě než se s váma rozloučím, tak posílám písničku od kapely Brouci.

Tohle byla zpěvačka Ann Wilson s písní My Jesus, která je, troufám si říct, takovým dobrým nástrojem nebo pomůckou k tomu, jak evangelizovat, a takovým pozbuzením pro ty, kteří se chtějí setkat s Ježíšem. Zpěvačka v ní zpívala, jeho láska je mocná a jeho milost je zdarma. A dobrou zprávou je, že vím, že pro tebe může udělat to, co udělal pro mě. Dovol mi, abych ti řekla o svém Ježíši. A dovol mému Ježíši, aby změnil tvůj život. A skutečně Pán Ježíš chce změnit život každého člověka. Pokud nás teď třeba poslouchá někdo, kdo ho ještě nezná, kdo se s ním nesetkal, tak věřím tomu, že i tahle píseň mohla být takovým pozbuzením k tomu začít více nad Ježíšem přemýšlet a udělat ten první krok.

Nás čeká ještě jedna písnička s názvem Vyznávám a po ní už jsou tady stopy, tedy svědectví o božím jednání, kdy hostem byla Lucie Pohanková.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, i když jsem se dokázal radovat z každého dne.
5: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Pořad se snaží zachytit v životech hostů okamžiky, které změnily jejich směřování směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Dnes nám dá na takové zásadní chvíle ve svém životě nahlédnout Lucie Pohanková. Dobrý poslech vám za tým Rádia 7 přeje Milan Remeš.
9: Dobrý den, já jsem Lucie Pohanková, pocházím z Pardubic a vyrůstala jsem v nevěřící rodině. Ještě za komunismu jsem trošičku začala nějak přemýšlet o Bohu, ale nebylo tenkrát nikde moc kde čerpat nějaké informace o křesťanství. Ale jednou se mi dostal do rukou časopis Mladý svět, kde jsem si všimla, že byl takový malinkatý článeček o kapele, kterou jsem tenkrát poslouchala. Ta kapela se jmenovala All About Eve. V tom krátkém článečku tam bylo vlastně napsáno, že dlouho nemohli nějak prorazit, dlouho se jim nedařilo získat nějakou nahrávací smlouvu. A tak jednou ta zpěvačka došla do kostela, tam zapálila velkou zelenou svíčku a pomodlila se. A druhý den dostali fantastický kontrakt, který je vynesl úplně prostě do výšin hudebního nebe. A tenkrát mě to strašně zaujalo a říkala jsem si, wow, když takhle skvělá zpěvačka, takováhle skvělá hudebnice věří v Boha, tak to na tom Bohu něco musí být. A měla jsem pocit, jako kdyby v tu chvíli někdo odzátkoval láhev šampaňskýho. Prostě to stříkalo, to šampaňský. A už to nešlo vzít zpátky. Začalo mě strašně zajímat všechno, co se prostě Boha týkalo. Do té doby jsem vedla úplně běžný život. Chodila jsem na gymnázium, neměla jsem žádný problémy ani doma, ani ve svým vlastním životě. Ale přesto, jakmile jsem se začala zajímat víc o Boha, tak jsem cítila, že mi uvnitř vlastně do té doby něco hrozně moc scházelo, že tam vlastně chyběl nějaký vyšší význam toho, proč tady vlastně jsem a kdo jsem. Chyběla mi tam nějaká hlubší láska, aby někdo mě měl rád prostě takovou, jaká jsem, aniž bych já se o to neustále vlastně musela snažit. A všechny tyhle ty věci jsem pak začala nacházet v Bohu. A protože tenkrát, říkám, nebylo moc zdrojů, kde Boha poznávat, tak jsem se přihlásila, to bylo v 90. roce, krátce po revoluci, na studia teologie na Karlovu univerzitu. A tam jsem začala opravdu Boha poznávat, ale trošku jinak, než jsem čekala, protože teologie je spíš věda o Bohu, ale nepomůže vám setkat se s Bohem. Ale s Bohem jsem se setkala díky ostatním křesťanům, díky ostatním kamarádům a díky studentské organizaci Hlas pro Krista, která tenkrát hodně evangelizačně působila na kolejích a mezi studentama a dávali nám naprosto skvělý vyučování, vedli nás i k tomu, že je naprosto normální sloužit a že je naprosto nenormální nedělní křesťanství. To mě hodně pomohlo se i nasměrovat potom v tom dalším křesťanském životě, protože když jsem dokončila ty studia, tak zároveň v té době začal být v Čechách strašně velký problém s drogově závislými lidmi, protože jak se prostě otevřely hranice, tak ty hranice najednou byly propustné i těm negativním jevům, takže se Čechy prostě zaplavily drogama ze zahraničí a najednou všude na náměstí Republiky, na Václavském náměstí v Praze byla spousta narkomanů a nikdo moc nevěděl, co s nima. Tenkrát prostě mi pán úplně zlomil srdce pro ty lidi, protože jsem viděla, v jakým jako žijou naprostým zoufalství a prázdnotě. A protože zrovna začalo tenkrát Teen Challenge, bylo zakládaný Teen Challenge v Čechách, tak jsem se k ním připojila, to je křesťanská organizace, která právě slouží narkomanům. A začala jsem s nima chodit na street work, pak jsme založili středisko pro ženy, potom středisko pro muže, takže jsem začala takhle sloužit těmhletěm lidem. Začala jsem pracovat na těch ulicích, chodit za těma lidma do skvotů, což byla zkušenost velmi zajímavá, někdy dost drsná, někdy úžasná. Začala jsem sloužit těm ženám i v tom rehabilitačním středisku, což mimo jiné taky znamenalo naučit se čelit řadě výzev, mimo jiné třeba manipulaci, která tam byla na denním pořádku, ale člověka to posílilo a zocelilo, takže jsem byla ráda. Pak postupem času pán zase zlomil moje srdce a tentokrát to bylo pro děti na ulicích, protože jsem četla článek o službě Otčího domu, což je křesťanská organizace, která pracuje na Ukrajině. A četla jsem tam právě o dětech 6-letých, 7-letých, kteří žijou v kanálech. A pamatuju si, jak mě tenkrát úplně začaly tít slzy a říkala jsem si, to prostě není možný, aby takhle malí děti žili v kanálech, to přece není možný. Takže jsem dvakrát na Ukrajinu jela, tu práci jsem tam viděla, zažila, lehce jsem tam pomáhala. A když jsem se pak vrátila domů, tak jsem si říkala, já chci něco podobného začít tady. A takže v rámci Teen Challenge pořád jsem tam zůstávala, ale přišla jsem prostě na novou práci, založili jsme službu dětem z ulice, službu dětem, které vyrůstají v sociálně vyloučených lokalitách a mají třeba rodiče narkomany, alkoholiky, rodiče byly často ve vězeních a ty děti tím všem byly velmi jako postižený. A díky pánu se nám podařilo opravdu vybudovat krásný dětský centrum, který do dneška funguje na Žižkově a za tu dobu už tam prošly stovky, možná i přes 1000 dětí a je to opravdu krásná křesťanská služba těmto dětem. Po čase, jak jsem se vdala a otěhotněla, takže jsem šla na mateřskou a po mateřský jsem přemýšlela, co dál. A rozhodla jsem se, že tu službu v Praze předám našim dobrovolníkům, kteří tam v té době pracovali a dělají to dneška naprosto skvěle tu službu. A začala jsem sloužit na tom místě, kde jsem tenkrát žila, což bylo Slaný, Středočeský kraj, protože tam všude okolo byly zase sociálně vyloučené lokality a nikdo tam nesloužil, nikdo tam nedělal nic pro ty děti ani pro ty dospělí. A tak jsem začala tam zase zakládat tyhle ty svoje křesťanské kluby a pracovat s dětmi, doučovat je a schánět jim oblečení a být prostě s nima a sloužit jim Božím slovem. A díky pánu to šlo moc dobře, podařilo se mi dostat se víc i do těch rodin, spolupracovat víc s rodiči, ale pak najednou po čase se stalo, že mnoho z těch rodin, většina těch rodin, se během několika měsíců odstěhovali do Ústeckého kraje, protože ve Středočeském kraji je dost drahé bydlení a v tom Ústeckém kraji je pořád nejlevnější z celé republiky. A tak jsem čelila výzvě, co dál, jestli teda budu v prázdném Slaném, nebo jestli se odstěhuju za nima. A rozhodla jsem se i se třema dětma, že se prostě přestěhujeme do Ústeckého kraje. Zapíchli jsme prst do mapy, zjistili jsme, že uprostřed jsou Teplice, tak jsme se přestěhovali do Teplic, čehož nelitujem, protože je to krásné město. A začala jsem zase tady sloužit dětem, spolupracovat s romskými sbory a byl to krásný čas. Ale počas se mě prostě pán zastavil a řekl mi, že chce, abych tu službu dětem předala těm lidem, kteří tam pracují a začala sloužit všem lidem. Takže jsem začala sloužit evangeliem, čistě evangeliem i dospělým lidem, což pro mě byla nová výzva, protože do této doby já jsem vždycky měla buď nějaký sociální program pro narkomany připravený, nebo jsem měla nějaký program biblický pro ty děti, ale najednou jsem neměla v ruce nic. Byla jsem na to sama, jenom já a Duch Svatý, tak jsem řekla, pane, tak je to na tobě. A začala jsem objíždět sociálně vyloučené lokality, kterých je zhruba 30 v Ústeckém kraji. A začala jsem tam přímo na těch ulicích prostě mluvit s lidma o Bohu a neměla jsem opravdu nic v ruce. Říkám jenom prostě Duch Svatý byl se mnou. A díky pánu dneska je to asi kolem 1300 lidí, kteří opravdu si vyslechli evangelium a dovolili mi, abych se za ně modlila. A někteří z nich odevzdali život pánu přímo na ulici, někteří z nich pak začali chodit do církve nebo do nějaké křesťanské skupiny, která tam vznikla, za což jsem ráda. U ostatních se vnímám tak, že jsem prostě zasela Boží slovo. Mnozí ti lidé zažili Boží dotek nebo přímo zázrak uzdravení, nebo jsem pro ně měla slovo poznání nebo nějaké prorocké slovo. A oni se tak mohli skrze to vlastně setkat s Bohem. Takže to je to, kde pracuju a působím teď. Že jsem prostě naplno, žiju vírou, to znamená, nemám žádný zaměstnání, žiju jenom z daru, ale pán je věrný a stará se o mě i moje tři děti naprosto fantasticky věrně a skvěle, je to štědrý otec. A díky tomu já můžu být uvolněná k tomu, že můžu opravdu objíždět ty lokality a sloužit tam naplno pánu. A je to nádherný život, který bych nikdy neměnila, to, že jsem uvěřila v Boha. Přestože jsem předtím neměla žádný problémy, tak to přesto naprosto změnilo můj život a dalo to do toho života úplně novou kvalitu, úplně nový rozměr. Dalo mi to lásku, kterou jsem do té doby poznávala jen velmi omezeně. Dalo mi to smysl života, který bych tady v tom světě prostě nikdy nezískala. Dalo mi to nejbližšího přítele, který je se mnou v každý bolest. bolesti, v každé starosti, který o mě pečuje a chrání mě, a to je prostě nádherno. Žít s Kristem je prostě nádherno.
8: Žít s Kristem je prostě nádherný. Zakončila své povídání Lucie Pohanková a my jsme rádi, že jste její příběh cesty k Bohu a životě s ním poslouchali společně s námi. V Ježíši nalezla hlubokou, bezpodmínečnou lásku, smysl i nejbližšího přítele, který o ní pečuje, chrání a který je s ní v každé bolesti a starosti. Lásku a poselství o záchraně v Ježíši Kristu nese všem lidem kolem sebe, i těm nejopuštěnějším a nejposlednějším na okraji lidské společnosti, protože Bůh se ve své milosti sklání ke každému člověku, k nám všem. Přemýšlejme o něm a o tom, co nám říká a nabízí. Pokud byste měli nějaké dotazy o křesťanské víře, o Bohu, Ježíši Kristu, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. K dnešnímu příběhu se můžete vrátit v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Nalézt tam můžete i předešlé díly. Od mikrofonu Rádia 7 se loučí Milan Remeš a těší se zase brzy naslyšenou.

0: Posloucháte Rádio 7.
1: Máme 20 hodin středu 23. září a vy posloucháte Rádio 7. Aktuálně vás provází vysíláním Aneta Lofítková. Za 15 minut nabídnu pořad Světem Bible a jeho úvodní díl, takže určitě si ho nenechte ujít a připojte se k poslechu, ale ještě předtím vám pošlu několik písní. Ta první je od kapely For King and Country a zpívá se v ní, že jsme tu pro sebe navzájem. Můžeme podpírat jeden druhého. Je to inspirováno biblickým textem, tak věřím tomu, že i pro nás všechny to může být pozbuzení, ať jsme tady pro druhé, ať podpíráme, budujeme jeden druhého. I wouldn't deny you if you ask me. I'd rather die than to blaspheme. But if I need a ride in your backseat, will you be there for me?

Další písnička v podání kapely Souznění poputuje ke všem Bertám, které si dneska připomínají svůj svátek. Toto jméno německého původu má základ ve staroněmeckém slově berat, jež znamená zářící nebo skvělá. Dnes si mimo jiné také připomínáme Mezinárodní den neslyšících.

0: Začíná nový cyklus pořadu Světem Bible, ve kterém nás teolog John Vernon McGee provede celým písmem. Autorita Bible, která proměňuje lidské životy a dokazuje svůj božský původ skrze naplněná proroctví i historická fakta, nám nabídne spolehlivou životní moudrost. První díl o nadčasové knize, jež zůstává trvalým základem pro každou generaci, čte Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, tímto okamžikem spolu otevíráme další cyklus pořadů pod názvem Světem Bible. Není to nějak z brusu nový cyklus, ale znovu budeme vysílat pořady zabývající se biblickými knihami, které se probíraly někdy před lety. Několik následujících pořadů chceme věnovat zamyšlení vůbec nad smyslem těchto pořadů a především zamyšlení nad přístupem k Bibli jako takové. Náš učitel a průvodce v těchto pořadech vytvořil takový úvod, který nás má nejen povzbudit k poslechu pořadů, ale především ve vlastním osobním čtení a pilném studiu Bible. Je Bible tak moc důležitá? Zeptá se někdo. Bible je asi nejvíce osočovaná kniha, která kdy byla napsána. Byla napadána jako žádná jiná a přesto sloužila a slouží doslova milionům lidí po celém světě. A to už téměř 2000 let jako kompletní kánon, a pokud bychom zvažovali dobu působení jednotlivých částí, pak by to byla doba mnohem, mnohem delší. Kniha tohoto druhu, čili Bible, která po staletí měla obrovský účinek na lidstvo, si určitě zaslouží poctivé posouzení a zvážení osobního vztahu každého člověka, který se s ní dostane do styku. Sir Walter Scott prý na smrtelné posteli někoho požádal, aby mu četl. Ten, kdo byl požádán, celý zmatený, přehlížel polici s knihami napsanými samotným Walterem Scottem a ptal se, kterou z nich vám mám číst? Scott prý odpověděl, tady je pouze jedna kniha pro umírajícího člověka, ale je také knihou pro kohokoliv, kdo žije. Mnoho lidí se vůbec o Bibli nezajímá. Mnozí skutečně až do konce svého života. Někteří s ní začnou snad, když se dostanou do velkých nesnází. My, kdo ji docela pravidelně a s láskou a s pozorností čteme, dobře víme, že to není jen krásná kniha, která může být útěchou v krušných chvílích nebo třeba na samém sklonku života, ale je to současně kniha, podle které se dá žít i v plné svěžesti. Je to kniha, která může poskytnout radu a pomoc člověku, i když stojí tváří v tvář každodenním starostem. Je to kniha, která nám umožňuje řešit nepředvídané události a zmírnit otřesy, které nás v životě potkávají. Bible se prostě liší od každé jiné knihy. Vždyť ona ovlivnila velké muže na této zemi. A když se jí dali ovlivnit, pak v mnohém také oni sami velmi významně a velmi dobře ovlivnili tento svět. Dovolte, abych se s vámi podělil o některé citace různých lidí, kteří měli z Biblí své zkušenosti. Žádá nás o pozornost náš biblický učitel. Jeden africký princ, který při nějaké příležitosti přijel do Anglie, byl představován královně Viktorii. Při rozpravě pak královně položil zvláštní otázku odpovídající té době. V čem spočívá tajemství velikosti Anglie? Královna princi podala překrásně svázanou Bibli s prohlášením toto je tajemství velikosti Anglie. Pochopitelně můžeme diskutovat o širších souvislostech, jak to ve skutečnosti bylo. Náš historik a biblista dr. McGee přímo dodává, zajímalo by mne, zdali pozdější úpadek Anglie do průměru či dokonce podprůměru může být spojen s faktem odvrácení této v posledních staletích slavné země od Božího slova. Ministr Gladstone, jeden z velkých intelektuálů v Británii, řekl: mluvme o důležitých otázkách dneška. Je pouze jediná, a to je evangelium. Ono napraví všechno, když mu lidé otevřou svá srdce. Tento muž měl mimochodem touhu, aby vedoucí místa ve vládě obsazovali především upřímní křesťané, tedy především opravdu zbožní lidé. Michael Faraday, jeden z největších vědců na počátku 18. století, řekl: proč lidé schází z cesty, když mají tuto požehnanou boží knihu, aby je vedla? Možná, že by stálo za povšimnutí, co řekli o Bibli také někteří z dřívějších amerických prezidentů. John Adams, druhý prezident, řekl: prozkoumal jsem všechno, tedy všechno z pozice Bible, i svoje působiště, i svoje úmysly, i svůj zaneprázdněný život. A dovolím si říci, že Bible je nejlepší knihou na světě. Obsahuje více moudrosti i prozíravé filozofie než všechny knihovny, které jsem kdy navštívil. Prezident John Quincy Adams řekl: chci-li promluvit jako světský člověk k lidem světa, musím říci: zkoumejte písmo. Bible je knihou nad všechny ostatní. Je vhodná k četbě v každém věku a v každých lidských podmínkách. Nelze ji přečíst jednou či dvakrát a pak ji odložit. Ale je třeba ji číst po malých částech každý den. Tolik citát. Nejen Anglie a Spojené státy se odklonily od Božího slova. Jak je to s našimi národy? Nejen v minulosti, ale také dnes, právě v těchto dobách, kdy máme pocit, že je tu svoboda. A jak je tomu v našich vlastních životech? Jaké místo zaujímá písmo, Boží slovo? Čteme pro svou vlastní potřebu? Hledáme v něm Boží hlas, Boží řeč? Nebo si jen občas někde v kostele či ve shromáždění vyslechneme pár citátů? McGee se vrací k těm velkým postavám historie a dodává, že právě nyní někteří lidé ve vysokých státních funkcích říkají, že neexistuje řešení pro naše problémy. Náš učitel k tomu docela prostě dodává: to je důvod, proč vyučuji Boží slovo v jeho celistvosti. A věřím, že to je jediné řešení nejhlubších problémů jednotlivých lidí i lidstva jako celku. Jiný americký prezident, Thomas Jefferson, prý pravil: říkám a vždycky říkat budu, že upřímné studium svatého svazku udělá z lidí lepší občany, lepší manžely a lepší rodiče. Je to k zamýšlení možná právě dnes, kdy lidé jsou mnohdy ve vlastních rodinách spalováni žárlivostí a nenávistí. Rozvod se pro naprostou většinu lidí stal úplně běžnou záležitostí. Daniel Webster prohlásil: jestliže je vůbec něco v mém zázemí či v mých myšlenkách, co by mohlo být pochváleno, pak všechna čest patří mým laskavým rodičům, kteří do mé mysli vložili lásku k písmu. Pročítal jsem Bibli mnohokrát a vytvořil jsem si obyčej každý rok ji aspoň jednou projít. Je to kniha nad všechny jiné. Je užitečná pro právníky a inženýry stejně jako pro kněze. Lituji člověka, který ji nezhledal jako bohatou zásobu myšlenek a spolehlivých měřítek pro jakýkoliv čin. Narozena na východě, poněkud zahalena orientální formou a představivostí, Bible kráčí všemi cestami světa a vstupuje od jedné země do druhé. Dnes promlouvá k srdcím lidí ve stovkách jazyků. přichází do paláce, aby řekla panovníkovi, že je božím služebníkem. Vchází však i do chatrče ujistit posledního rolníka, že je božím synem. Děti naslouchají jejím příběhům s bázní i s potěšením. Moudří muži hloubají nad jejími podobenstvími. Pro dobu nebezpečí má slovo klidu. Přináší útěchu v době neštěstí. Je jasným světlem v hodině tmy. Ke zraněným a kajícím promlouvá něžným hlasem, zatímco zlí a pyšní se mohou třást před jejím varováním. Vetkala se do našich nejkrásnějších snů, kde je láska, přátelství, porozumění a oddanost. Vzpomínky či naděje se oblečou do jejich šatů okrášlených vzácnou řečí, vydechující nádhernou vůni. Tolik, milí přátelé, velmi volný překlad části básně autora jménem Henry Van Dyke. Bible je prostě unikátní knihou. Jakým způsobem? Mimo mnohé jiné věci je zajímavé to, že má obecně řečeno dva autory. Ze samotného textu a struktury a především návaznosti celé Bible je vidět, že autorem Bible je Bůh, i když ji psali lidé. Zároveň je tedy autorem svým způsobem člověk. Možná víte, že Bible byla psána asi 40 pisateli v rozmezí přibližně 16 století. Je proto pochopitelné, že někteří z pisatelů neznali své předchůdce a někteří dokonce nikdy neslyšeli o těch druhých. Nemohlo zde být tedy nějaké dorozumívání mezi těmito jednotlivými 40 pisateli. Někteří se prokazatelně potkali, ale ti druzí se prostě nemohli znát. A přesto tento zvláštní tým vytvořil knihu s tou nejobdivuhodnější vnitřní spojitostí, která předčí jakoukoliv jinou knihu. Každý autor do jisté míry vyjádřil vlastní pocity a prožitky ve své generaci. Každý psal stylem, který mu byl vlastní. Nutno říci, že každý z těch pisatelů měl svoje omezení a taky svoje chyby. I chudák starý Mojžíš udělal chyby, povídáme Gý. Ale když psali Bohem inspirované texty, jaksi se zde neobjevila žádná chyba. A Bůh si tuto knihu chránil a ochránil po celá staletí v procesu všech transformací lidské společnosti. Na jedné straně je to kniha velice lidská. Byla psána lidmi ze všech vrstev, princem i chudákem, vysoce vzdělanými i úplně prostými. Tak například doktor Lukáš píše téměř klasickou řečtinou v období, kdy řečtina kojné, čili řečtina novozákonní doby, byla už všude rozšířena a byla velmi populární. Lukášův jazyk je nádherný. Ale Šimon Petr, rybář, psal také řecky. Jeho řečtina není stylově tak vytříbená, ale Bůh skrze svatého ducha použil oba tyto muže, aby zapsali Boží slovo. Boží duch byl schopen je v jejich životě vést takovým způsobem, aby přesně vyjádřili to, co chtěl říci. Na druhé straně je to nepochybně Boží kniha. V Bibli se asi 2500krát objevují různé výroky v podobě Bůh řekl, nebo Hospodin praví, nebo slovo Hospodinovo zní takto, nebo stalo se ke mně slovo Hospodinovo. A podobné uvozovací věty k následujícím výrokům. Bůh jasně ukázal, že promlouvá skrze tuto knihu. Je to kniha, která vysvětluje život. Bible je Božím slovem, skrze které se může každý člověk stát Božím dítětem. přijetím Božího slova, které žije a přetrvává navždy, se člověk může setkat se živým Bohem. Je to cesta Božího kontaktu s člověkem. Kdyby Bůh právě nyní promluvil z nebe slyšitelným hlasem, jen by se opakoval, protože všechno už řekl, co říci chtěl tomuto pokolení. Bible je tedy božská i lidská. Svým způsobem je to, jako když Pán zde kráčel po zemi. Unavil se a sedl si u studny. Přestože je Bůh, je také člověkem. Tady na zemi Pán Ježíš mluvil s lidmi, komunikoval. A Bible je kniha, která komunikuje. Mluví k dnešnímu lidstvu. Může oslovit lidi takové, jací jsou. Obrazně se dá říci, že Bible je chodbou mezi dvěma věčnostmi. Je chodbou, kterou prochází Bůh Kristus. Jeho neviditelné kroky se zřetelně ozývají už skrze Starý zákon. Tváří v tvář jej potkáváme až v Novém zákoně, kde se nám nakonec ukazuje jako svrchovaný král nade vším. A je to jedině skrze Krista samotného, že na těchto úžasných věcech můžeme mít účast. V něm jsme mohli získat spolehlivé a trvalé odpuštění hříchů a věčný život. Starý zákon se dá shrnout do jednoho slova. Kristus, čili Mesiáš, nebo jinak pomazaný. Naproti tomu nový zákon je možno shrnout do slova, či spíš jména, Ježíš. Tady jej vidíme jako člověka se vším všudy, kromě hříchu. Souhrn celé Bible je zjištění, které mnohým dělalo a dodnes dělá velké potíže, že totiž Ježíš je Kristus.

0: Jak můžeš vědět, že Bible je kniha inspirovaná Bohem? Zeptá se někdo docela přirozeně. Dříve než přistoupíme k argumentům, které nám v odpověď na tyto otázky předkládá náš učitel a průvodce v těchto pořadech, doktor teologie John Vernon McGee, chci tak nějak trochu stranou poznamenat, že boží autorství, pokud jde o Bibli, stejně jako vůbec boží existenci, nelze vědecky dokázat. Je pouze možné tyto skutečnosti, tato tvrzení, doložit určitými argumenty, na nichž pak mohou stát naše další úvahy. Některé z pozoruhodných argumentů zde už zazněly, ale základní postoj, který potřebujeme mít, když přistupujeme k božímu slovu, je stejně víra. První argument, který náš doktor McGee předkládá, je dochování. Jedním z objektivních dokladů mimořádnosti Bible, který ukazuje, že za touto knihou stojí svrchovaná božská autorita, je skutečnost, že tato kniha je vůbec zde. Jako názornou ilustraci nám doktor McGee připomíná biblický příběh, kdy jeden z králů, který odmítal Boha, dostal od proroka v psané formě boží poselství. Dočteme se o tom v Jeremiášově proroctví. Král vzal nůž a psané poselství rozřezal na kousky. Tím ovšem ten příběh nekončí. Poselství bylo znovu přepsáno a my je máme do dnešní doby k dispozici, abychom si je mohli přečíst. Jak známo, během celých staletí bylo několik doslova posedlých období, kdy se pálily Bible a najednou také ti, kdo se k pravdivému poselství Bible hlásili. I v dnešní době je mnoho nepřátelství vůči Bibli. Dnes se v naší zemi snad Bible nepálí. Myslíme si, že jsme příliš vzdělaní pro takovéto chování. Ale způsob, jakým se nepřátelé Božího slova snaží zbavit jadrné zvěsti této Boží knihy, je třeba v tom, že v některých zemích se znovu objevuje zákaz, aby se z ní vyučovalo ve školách, a mnohé aktivity, které souvisejí se šířením Božího slova, jsou dnes po všech národních, demokratických, středoevropských revolucích leckde už zase cenzurovány. A tak bychom mohli v popisu odporu proti Bibli pokračovat. Přes všechny útoky na Bibli nebo na její přímou zvěst, tu tahle kniha stále existuje a stále je jednou z nejčtenějších. I když nutno říci, že trh s Biblemi a s biblickou literaturou se pomalu nasytil, přece jsou tu stále lidé, kteří její zvěst přijímají a poznávají ji jako jedinou cestu k jedinému živému Bohu. Pokud jde o společnost jako celek, je zjevné, že Bible už dávno nezaujímá žádné důležité místo v životě našich národů, jak tomu snad bylo v některých obdobích minulosti. Přesto si myslím, že vůbec to neuvěřitelné zachování kompletního božího slova stojí za povšimnutí. Druhým argumentem je archeologie. Je to jiný prostředek, který svým způsobem potvrzuje, že za Biblí stojí mocná autorita, boží autorita. Lopatka a metlička archeologů dříve i docela nedávno odhalila mnoho věcí, které dokázaly, že tato kniha je božím slovem. Kritikové například po mnoho let popírali Mojžíšovo autorství Pentateuchu, čili prvních pěti knih Bible. Činili tak na základě domněnky, že za dob Mojžíše nebylo známo písmo. Archeologie v dalších letech však znovu a znovu potvrzovala důkazy o pravdivosti toho, co je psáno v Bibli. Město Jericho a jeho hradby, které spadly, jsou jiným příkladem. Různí učenci se podnes hádají, kdy to bylo a jakým způsobem, ale v tomto i v mnoha jiných případech archeologie prostě demonstrovala přesnost Bible. Mnohé z dalších nalezených rukopisů ukazují to stejné. Třetí argument. Vyplněná proroctví. To je další směr úvah, který bych navrhl. Vyplnění biblických proroctví je jedním z velkých důkazů, před kterými nelze uniknout, nelze je obejít. Bible je totiž plná splněných proroctví. Snad 1/4 písma byla napsána prorocky ve smyslu předpovědi budoucích událostí. Ať už šlo jen o varování před nějakými soudy a tresty, nebo přímo o proroctví toho, co se má stát. To znamená, že byly prohlášeny události, které se měly v budoucnu stát. Velká část těchto závažných biblických výroků byla už naplněna. Mohli bychom se obrátit na mnoho míst, kde se proroctví přesně uskutečnilo. Zjistíme, že existovalo mnoho místních proroctví, která byla vyplněna přímo za života příslušného proroka, který to slovo pronesl. Například Mikajáš byl prorok, který řekl králi Achabovi, že jestliže vyrazí do bitvy, jak si to plánoval, prohraje a bude zabit. K tomu Mikajáš přidal ještě celou řadu dalších podrobností, které tu událost měly doprovázet. Achabovi falešní proroci naopak prohlašovali, že jejich král vyhraje a vrátí se jako vítěz. Jelikož se Achabovi nelíbilo, co Mikajáš řekl, přikázal, aby ho zavřeli do vězení a nechali jej pouze o vodě a chlebu, dokud se král vítězně nevrátí. Mikajáš za ním zvolal poslední slovo. Jestliže se vrátíš, králi, Hospodin skrze mne nepromluvil. A král Achab se nevrátil. Byl zabit v bitvě a jeho armáda byla poražena. Tu je pozoruhodné, že Achab se pro svou ochranu dokonce přestrojil, když šel do války. Chtěl tak snížit riziko svého ohrožení na minimum. Ale nepřátelský voják, jak je v Bibli napsáno, už téměř po bitvě náhodou natáhl luk a střelil, aniž vlastně věděl, kam střílí. V tolci mu zbyl možná poslední šíp, vložil jej do luku a vystřelil. A ten šíp našel Achaba. Proč? Protože Hospodinův prorok Mikajáš vyřkl přesné proroctví, k němuž jej vedl Hospodin, Bůh. Celý ten příběh je zapsán ve 2. královské 22. Milí posluchači, v tuto chvíli se musíme rozloučit, příště se k těmto argumentům a myšlenkám ještě znovu vrátíme. Bůh vám žehnej.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. My budeme pokračovat opět zítra ve 20 hodin 15 minut.

Tohle byla zpěvačka Taya a její píseň Worship, ve které zpívala: Bůh, který koná divy, přináší nový život. Bůh, který dává cestu, zachraňuje hříšníky, vyprázdňuje hroby. Uctívej Pána za to, kým je, a za to, co učinil. Tuhle zpěvačku teď vystřídá ještě jedna slovenská, Lídia Ryšová.

0: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
1: Vítejte u pořadu Kudy kam na Rádiu 7. Od mikrofonu vás po prázdninové odmlce znovu zdraví Kateřina Fridrichová. A vítejte také úplně u nového dílu série, tedy nové série, které jsem dala jméno Otisky v nás. Můj děda vypráví příběh. Jeho táta, můj pradědeček, uviděl poprvé televizi. Chvíli na ní koukal, pak popadl hůl a začal do ní bouchat. Se sloví je v tom čert, čert. Teď se tomu doma samozřejmě smějeme. Ale on udělal to nejličtější, co mohl udělat. Když se před vámi něco hýbe a mluví a vy netušíte, jak, tak první otázka není, jak to funguje. První otázka je, kdo to dělá, kdo je tam uvnitř. A pradědeček se v tom hlavním nespletl. Za tou obrazovkou opravdu někdo byl. Lidé ve studiu a vysílač o pár set kilometrů dál. Nebyl to čert. Měl správný instinkt, ale prostě identifikoval špatného aktéra. A teď si představte jinou situaci. Člověk, který v životě nikdy neviděl auto a vůbec neví, co to je. Kolem ní poprvé prosviští kus lesklého plechu, hýbe se samo, je rychlejší než koňský povoz nebo pár volů a dělá to hrozný randál. Možná ho napadnou třeba otázky hned tři. Co to je? Nebo kdo zatím vězí? A možná potom, jak to, že se to tak hýbe rychle. A představte si, že dostane tři různé odpovědi. Každou od někoho jiného. A každá je jinak vedle. Ten první člověk mu ukáže na okno a říká, podívej se, za tím oknem přece vidíš člověka. Ten za to může. A nějakým způsobem má vlastně pravdu. Někdo v tom autě sedí a řídí ho. Jenže všimněte si, ten řidič auto nepostavil. A ten odpovídající odpověděl na otázku, kdo ho řídí, ne na otázku, kdo ho udělal. Druhý pozorovatel je možná pozornější. Přejede prstem po kapotě, tedy pokud auto zastaví, nebo vidí nápis Škoda. Tak už to máme. Tohle vyrobil nějaký pan Škoda. To je přece logické, ne? Jméno je přímo na tom autě. Jenže ani to první auto, které kdy, nebo jedno z těch prvních aut, které Českem nebo českými zeměmi projeli, nepostavil žádný pan Škoda. Auto se strojili dva Václavové, Václav Laurin a Václav Klement, v Mladé Boleslavi, a to v roce 1905. A Emil Škoda, když koncern, který nesl jeho jméno, tu firmu z automobily v roce 1925 koupil, byl už 25 let po smrti. Jméno na kapotě nepatří tomu, kdo auto postavil. A pak do 30 je tu ještě do třetice. Je tu ten nejchytřejší. Zvedne kapotu a rozebere motor. Ukáže píst, svíčky, řídel. Vidíte? Uvnitř žádný člověk není. Všechno se dá vysvětlit mechanikou, fyzikou a chemií. Nepotřebují člověka na vysvětlení auta. Stačí znát princip zážehových motorů a máte vyřešeno. Takže zatím nikdo nestojí. V mechanice má naprostou pravdu. Vysvětlení fungování je vysvětlení, ale k tomu se ještě vrátíme. Všimněte si, co se stalo. Máme tři odpovědi, ale ani jedna se netrefila do toho, kdo auto doopravdy postavil. Nebo se strojil. A přesto, a to je důležité, ten úplně první instinkt byl naprosto správný. Za tím autem skutečně někdo stojí. Někdo ho vymyslel, nakreslil se.

vysvětlit fyzickými zákony a chemickými principy. Takže je chybné se domnívat, že zatím někdo stojí. A ano, on má pravdu v té první části. Opravdu tam uvnitř nikdo malý nesedí, žádní malí skřítkové, co by tam jako poháněli ta kolečka a nešlapou do pedálů. Motor funguje sám podle jasných zákonů. To všechno sedí. Chyba je v tom posledním krůčku. Z toho, že našel mechanismus, usoudil, že žádný konstruktér není. Jenže mechanismus a konstruktér si jako vysvětlení nekonkurují. Právě naopak, motor je přesně to, co nějaký konstruktér vymyslel. Čím lépe rozumíte, jak důmyslně je postavený, tím spíš byste čekali, že za ním je nějaká mysl. Vysvětlit, jak něco funguje a pak dodat, že to nikdo neudělal, to je jako byste rozebrali motor a prohlásili, že žádní Laurin a Clement nikdy nebyli. Ale vysvětlit, jak něco funguje, není to též, co odpovědět na otázku, kdo za tou věcí stojí. Otázka, jestli zatím totiž někdo je. A jak vysvětlit, co vidím, se netýká jen aut, televizí nebo jiných lidských vynálezů. Ve 20. století si fyzici na podobný problém narazili u té největší mašiny, kterou známe, u celého vesmíru. Ukázalo se, že vesmír je nastavený neuvěřitelně přesně. Síla gravitace, poměry mezi základními silami, jako je silná a slabá gravitační síla, náboj elektronu. A kdyby byly některá z nich jen o kousíček jinak, na setiny a desetitisíciny prostě té konstanty, tak by jinak, tak by nevznikly hvězdy, nevznikla by chemie, nevznikl by život. Fyzici tomu říkají jemné vyladění, nebo anglicky se používá fine tuning. A tohle není něco, o čem si šuškají věřící. Ve skutečnosti toto je závěr hlavního proudu fyziky. Přiznávají to i vědci, kteří s žádným bohem nepočítají. O čem se vede spor, není ta přesnost. Spor je o to, co to znamená. Jsou v zásadě tři možnosti. Náhoda, prostě jsme měli štěstí. Nebo bezpočet jiných vesmírů, tak v jednom se to přece podařit muselo. A nebo někdo to vymyslel a zatím stojí. A tady budeme poctiví. Nebudu vám tvrdit, že to třetí je prokázané. Není. Ale zároveň vědec, který se na tu přesnost podívá a řekne, to nic neznamená. A vy, kdo se na tu též přesnost podíváte a řeknete, zatím někdo stojí, jste na tom se svojí interpretací podobně. Ani jeden nemáte důkaz o opaku nebo o své pravdě. To znamená, vaše čtení té situace, že za tím vším někdo stojí, není naivnější než to jeho. A to je přesně ten člověk u auta. Slyšel motor a zeptal se, kdo je za to zodpovědný. To není hloupá otázka. To je ta nejpřirozenější otázka na světě. Možná si řeknete, proč to vlastně všechno řeším. Protože ten instinkt je hluboce zakořeněný ve všech lidech, nebo v nás lidech. Jak můj pradědeček, který bouchá do televize, tak člověk, který se dívá na projíždějící auto, tak fyzik, a který se dívá na vesmír, mají ten samý instinkt. A o tom univerzálním chování lidí, o těch instinktech se dá mluvit dvojím způsobem. Buď jsou to pouhé důsledky evoluce, atavismy, které jsme zdědili po předcích, které jsou vlastně přirozený důsledek společného vývoje v těch milionech let předtím. A někdy jsou dokonce chápané jako přežitek uplynulých dob a nevzdělanosti kultury. A nebo se na to můžeme dívat jako na stopu. Otisk, který v sobě všichni nosíme a který nám něco ukazuje. Protože
jsme takto od stvoření nastavení naším stvořitelem.

přítelem. Jistě tušíte, že já se kloním k tomu druhému řešení. Nová série Otisky v nás vznikla jako prostor sledovat, co jsou ty společné lidské vlastnosti, často popsané velmi sofistikovaně v sociálních a humanitních vědách, ale co zároveň poznáme každý z nás. A také chci sledovat, jak se to, co o člověku říká Bible, znovu a znovu potkává s tím, co lidé v sobě nosí, ať žijí kdekoliv. A tím prvním otiskem začneme dnes, tím nejzákladnějším ze všech. Tušením, že za tím vším někdo je. Nejdřív se ale musíme vypořádat s jednou námitkou. Co když to není žádný otisk společný celému lidstvu, ale jen zvyk pár kultur? Nebo něco, co si jako věřící namlouváme? Proto se v příští části trošku podíváme na to, jak hluboko tento instinkt sahá. No ale než se do toho pustíme, by mě zajímala i vaše zkušenost. Vzpomenete si na chvíli, kdy vás to napadlo, že to tušení, že za tím vším někdo stojí. Třeba úplně nečekaně. Klidně se můžete ozvat během písničky.

je vůbec nějaká naděje, let už se pode mnou hluboko prolomil. Podívej, kolik je proti mně nepřátel a svoje nejbližší jsem já sem zahubil. Dlouho jsem myslel, že dobře jsem bojoval, dlouho jsem běžel a víru zachoval. A přitom jsem svoji čistotu pochoval, když jsem tu jednu noc po tobě nevolal.

0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.
1: Vítejte zpátky u pořadu Kudy kam, který posloucháte na Rádiu 7 a ve kterém vám dnes večer dělá společnost Kateřina Fridrichová. Začnu obrázkem, nebo spíše takovým krátkým filmem. Pochází z roku 1944 a od té doby ho psychologové pouštili tisícům lidí. Klidně zavřete oči a představujte si se mnou. Jeden velký obdélník, kterému budeme říkat domeček. A v něm se pohybují tři tvary. Velký trouhelník, malý trouhelník a kolečko. Není tu víc nic jiného. Žádné tváře a dokonce ani žádný komentář. A teď to zajímavé. Když se lidi zeptáte, co v tom filmu viděli, nikdo neřekne, tři tvary se pohybovaly v obdélníku. Začnou vám vyprávět příběh. Ten velký trouhelník je násilník. Honí ty menší tvary, ty se schovávají, mají strach a drží při sobě. Nakonec spolu utečou a ten trouhelník zůstane vzteky zavřený v tom domečku. Lidé, když převypráví ten příběh, tak vidí agresi, strach a statečnost u tří geometrických tvarů. Toto chování se u lidí prostě nedá vypojit, vypnout. Vy sami to nejspíše nějak děláte, i když víte, že to jsou jen tři geometrické tvary. A tato tendence vyprávět příběh a přičítat motivy se objevuje i u velmi malých dětí dávno předtím, než je někdo cokoliv naučí o Bohu nebo jim vypráví příběhy. A co nám to říká? Že ten instinkt hledat za pohybem někoho, nějaký záměr, vůli je v nás daleko dřív, než nás to kdokoliv naučí. My se s tím rodíme. A teď mě možná můžete zarazit a říct, no jasně, právě proto se na to nedá spoléhat. Evoluce, kvůli ní jsme takový přecitlivělí. Za každým šustnutím nějakého keře hledáme nějakého aktéra. Protože je samozřejmě lepší, když a se vyděsíme zbytečně, než aby nás sežral nějaký vlk nebo lev. Radši 10x zbytečně uskočit před tím šustnutím, než lva přehlédnout. A tento dotyčný namítající řekne, to je chyba v našem signálním systému, to není žádná stopa, která nás vede k Bohu. Je to férová námitka a takto o tom věda dlouho mluvila. Zajímavé ovšem je, že v posledních letech sami badatelé couvají. Pro takový vrozený poplašný modul se vlastně nikdy nenašel dobrý důkaz. Co nám zůstává, je něco střízlivějšího a možná i zajímavějšího. Nesaháme po tom, kdo je zatím ze strachu. Sáhneme po tom, když narazíme na něco, co přesahuje naše běžné vysvětlení. Vychází to z naší potřeby porozumět. Není to poplach, ale touha po významu. A to se nedá odbít tím, že řekneme, že vymizí, když lidem dáme to správné vzdělání. Mám tu ještě jeden takový příklad. Vezmu vás na druhý konec světa, skoro 100 let zpátky. Na malý ostrov Tana v Tichomoří, dnes je součástí souostroví Vanuatu. Žijí tam lidé, kteří po staletí obdělávají zahrady, chovají prasata a řídí se tím, čemu v místním jazyce se říká custom, tedy zvyky předků. Do tohoto života nejprve přibyli misionáři a nějakou dobu poté také vpadla druhá světová válka a s ní Američané. A ne jeden Američan. Tisíce amerických vojáků. Přes noc vyrostly na okolních ostrovech obrovské základny, přistávací dráhy, nemocnice, sklady. Z nebe a z moře, co se žene, z moře a z nebe se žene něco, co místní v životě neviděli. Konzervy, léky, džípy, čokoládu, Coca-Colu. Neustávající proud věcí, které nikdo na ostrově nevyrobil. Zkuste se vžít do někoho, kdo nemá ponětí o továrnách na druhé straně planety, ani o válečných lodích. Vidíte jen výsledek. Z ničeho nic se objeví závratné bohatství. Jaká otázka vám vytane na mysli první? Přesně ta naše. Kdo za tím stojí? Kdo to posílá? A obyvatelé Tany měli odpověď. Totiž vypráví se, že ještě před válkou se starším ostrova zjevil ve snech muž v bílém a mluvil jejich řečí a slíbil, že když se vrátí ke zvykům předků, odmítnou křesťanství a přestanou pracovat, přijde hojnost. Muži říkali John Frum. Takže když přišla válka, proroctví se naplnilo, protože přišla hojnost. Když válka skončila, Američané odjeli, armáda naházela přebytečnou techniku a celé nákladáky a buldezery do moře. Hory bohatství zmizely stejně náhle, jako přišly. A lidé na Taně si řekli, John odešel, ale vrátí se. A bohatství přiveze zpátky. A tak zahájili období čekání. A to čekání bylo aktivní. Začali se připravovat. Kdo chce, aby přiletělo letadlo, musí mu připravit dráhu. Vyčistili tedy pruh buše. Postavili z bambusu maketu řídící věže a nasadili si sluchátka z klacíků. Ušili americkou vlajku a každé ráno ji styčovali. Muži si na hruď namalovali písmena USA a s bambusovými puškami pochodovali jako vojáci, které kdysi viděli. Všechno přesně tak, jak to dělali Američané, protože tehdy zboží teklo proudem. Píše se rok 2026 a na Taně čekají pořád. Teď samozřejmě už se to stalo spíše kulturním zvykem, ale každého 15. února slaví den Johna Fruma. Víc než 80 let a žádné kargo, tedy zboží, se neobjevilo. To, co jsem popsala, je příběh takzvaného kargo kultu. A mohli bychom se pousmát nad naivními ostrovany, jenže jeden z jejich náčelníků, muž jménem Isaac, dostal přesně tuto otázku od novináře. 80 let čekáte a nic nepřišlo. Nevzdáte to? Náčelník odpověděl, vy křesťané čekáte na návrat Ježíše 2000 let a taky jste to nevzdali. To je ten moment, kdy člověku stuhne úsměv, protože ten člověk nedělá nic jiného než my. Postavený před něco ohromujícího a nepochopitelného sáhl po tom nejličtějším. Za tím vším někdo stojí. Má jméno John Frum a jednou přijde. Oni se spletli, stejně jako můj pradědeček u televize, nebo ten člověk, který se snaží vybádat, kde se vzalo auto. Ale ten instinkt, ten základní instinkt, který říká, že zatím něco je, je stejný jako u každého z nás. A nemysleme si, že to dělají jen lidé na vzdálených ostrovech s minimálním množstvím vzdělání. Děláme to i my, moderní lidé. Když se stane něco velkého a nepochopitelného, krize, neštěstí, pandemie, každý z nás sáhne k otázce, kdo zatím opravdu stojí. Konspirační teorie jsou tento instinkt v moderním sekulárním hávu. A ze vzděláním taky nevymizí, jen se převlékají. Týká se to lidí skutečně s velkým vzděláním. Jak jinak si vysvětlit, že známý biolog a nositel Nobelovy ceny Francis Crick při neschopnosti vysvětlit vznik života na Zemi tvrdí, že to museli být mimozemšťané. Tudíž hledání aktéra za viditelnými událostmi, tedy neviditelného aktéra, za viditelnými událostmi je prostě lidská vlastnost. Univerzálně. A tím se vrací naše dnešní otázka. Je to chyba, ze které jako lidstvo musíme vyrůst, nebo je to stopa, kterou stojí za to sledovat? Bible se v této otázce jednoznačně nepřidává na stranu skeptika, ale naopak dává za pravdu tomuto lidskému instinktu a tento může být i nápomocný, když hlásáme evangelium, protože se můžeme spolehnout, že se ten instinkt u lidí projeví. Možná ne stejným způsobem, ale rozhodně nám to nabízí odrazový můstek. A tady bych se možná zeptala vás na otázku, než půjdeme dál. Stalo se vám někdy, že jste na podobnou otázku narazili u jiných lidí? A můžete se klidně zamyslet během písničky.
0: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.

Stále ladíte Rádio 7 a na něm posloucháte dnešní díl pořadu Kudy kam. Z brněnského studia Rádia 7 vás zdraví Kateřina Fridrichová. Už před písničkou jsme se zastavili u otázky, kterou si lidé přirozeně kladou. Protože vychází z tušení, že za vším, co se děje, někdo stojí. Někdo je za to zodpovědný. A tento instinkt se ve službě apoštola Pavla projevil na různých místech. Společně dnes navštívíme dvě a začneme tím místem zapadlejším, daleko venkovštějším. U cesty sedí muž, chromý od narození. Nikdy v životě neudělal krok. Pavel na něj pohlédne, uvidí, že uvěří a nahlas mu přikáže, ať se postaví. Ten člověk vyskočí a chodí. Kolem se najednou seběhne dav lidí. Ale ne tak, jak byste čekali. Lidé začnou křičet ve své vlastní řeči, lykaonsky, jednu jedinou větu. Bohové sestoupili k nám v lidské podobě. Během chvilky je rozhodnuto. Ten starší a důstojnější, to bude Barnabáš. To musí být Zeus, nejvyšší řecký bůh. A Pavel, protože mluví, tak to bude Hermes, posel bohu. A než se ti dva vzpamatují, přichází od městské brány kněz Diova chrámu a vede sebou bíky ověnčené k oběti. Chystají se Pavlovi a Barnabášovi obětovat. Proč tak rychle a bez váhání? Protože v tom místním okolí se tradoval jeden příběh. A ty lidé ho velmi dobře znali. Kdysi Prízeus a Hermes šli právě tady tím krajem, sestoupili na zem v přestrojení za obyčejné pocestné a chodili dům od domu. A všude je odmítli. Všude, kromě jednoho starého páru, který je přijal pod svoji střechu. Ten pár byl poté bohy odměněn. A všichni ostatní, celý ten kraj, který bohy nepoznal a nepřivítal, byl zničen potopou. Místní si tento příběh vyprávěli. A když se před nimi stal zázrak, mají jasno a nechtějí udělat stejnou chybu. Ti lidé poznali, že se jich dotklo něco božského a reagovali tak, jak byli připraveni svou kulturou. A když Pavel pochopil, co se děje, zděsil se. On i Barnabáš si roztrhli šat ve výrazu nejvyšší hrůzy a rozčarování a vběhli mezi lidi. Lidi, co to děláte? Vždyť my jsme jen lidé, stejně jako vy. Tohle nebyli Židé, takže Pavel nemůže otevřít písmo. Odvolat se na Abrahama, na zaslíbení, které Bůh dal židovskému národu. Ti lidé o ničem takovém nikdy neslyšeli. Takže začne od jediného, co mají společné. Od nebe nad hlavou. Obraťte se, říká, od těchto marností, od mrtvých model, k Bohu živému, který učinil nebe a zemi. Moře i všechno, co je v nich. K Bohu, který sice v minulých pokoleních nechal národy jít po jejich vlastních cestách, ale nikdy sám sebe nenechal bez svědectví. Prokazoval dobro. Dával z nebe déšť a úrodné časy. A tady možná bychom se mohli zastavit. Protože jim Pavel právě řekl něco o tom, jaký Bůh skutečně je. Vzpomeňte si, koho oni čekali? Čekali Dia, který přišel v přestrojení, a ty, kdo ho nepoznali a neprojevili mu patřičnou úctu, srovnal se zemí. Úctu. Takového Boha se báli. A takovému Bohu chtěli obětovat. Nebo vlastně měli pocit, že musí obětovat, protože jinak by je čekala podobná zkáza. A Pavel jim zde říká pravý opak. Ten skutečný Bůh je nezničil. Dával jim déšť na pole, úrodu, jídlo a radost ze života. Lidem, kteří ho neznali, neděkovali mu, obětovali komukoli jinému. On je celou dobu tiše obdarovával. To není Bůh, který ničí ty, kdo ho přehlíží. Je to dárce, ne vymahač dluhů. Ale jejich instinkt měl pravdu v tom nejdůležitějším. Někdo za tím deštěm, za tou úrodou opravdu stojí.
ale je blíž a je blaskavější, než si odváží troufat. A přece tento příběh nekončí úplně hezky. O pár dní později přijdou do Listry Pavlovi odpůrci z Židů a obrátí proti němu ten samý dav, který mu předtím chtěl obětovat. A titiž lidé, kteří ho předtím uctívali jako boha, ho teď kamenují. Vyvlečou za město a nechají ležet jako mrtvého. Od božství k vraždě je dělí vlastně jen několik málo dní. A Pavel samozřejmě se vrátí, posiluje, nebo prostě ti, kteří jsou věřící, tak vzniká tam sbor a pokračuje se v cestě. A na té cestě potkáme ještě jedno město, tentokrát město, které se dá označit za nejintelektuálnější srdce tehdejšího světa. A pokud hádáte, že jsou to Atény, tak budete mít rozhodně pravdu. A protože má Pavel chvíli čas, jak v Aténách čeká na své společníky, tak chodí po městě. A to, co vidí, se ho hluboce dotýká. Řecký text říká, že se v něm všechno bouří. Atény jsou totiž plné model. Sochy, oltáře, chrámy jsou na každém kroku. A město, které bere bohy tak vážně, že jich má pro jistotu víc, než je potřeba. A jak to víme? No, protože to Bible říká. Pavel tam našel něco o oltáři, který byl nadepsaný neznámému bohu. A tak Pavel dělá, co umí. Jde na tržiště a mluví s každým, kdo se s ním zastaví. A brzy narazí na profesionály, tehdejší filozofy. A Bible dokonce říká, které ty filozofické školy se v tomto dialogu účastní. Jsou tam stoikové, kteří věřili, že božský princip prostupuje celý svět. A také jsou tu epikurejci. Ti jsou pro nás nesmírně zajímaví, protože je to jedna z mála skutečně ateistických škol, o kterých ve starověku víme. Samozřejmě víme, že tu a tam se objevily takové kapsy lidí, kteří tvrdili, že nejsou žádní bohové, ale epikurejci jsou v tomhle velmi slavní. Bohové pro ně možná existují, ale jsou tak daleko, že je nezajímá náš svět. Svět si běží sám, protože je postavený z atomů a náhod. A pro ně tehdy řešením bylo nestarej se o bohy, začni si užívat života. Že? Od toho slovo epikurejci. Zní vám to povědomně? Neznáte spoustu moderních epikurejců? A právě tito lidé, tito profesionální filozofové, kteří tráví svůj čas prostě přemýšlením nad tím, jak svět funguje a přesvědčováním lidí, že mají pravdu, tak ho vezmou stranou na místo tomu určené, na pahorek zvaný Aeropág, místo, kde se v Aténách vedly všechny závažné diskuze. A tak si ho pozvou na kobereček a napůl zvědavě, napůl posměšně říkají, co nám to tu vlastně vykládáš za novou nauku. A Pavel začne. A znovu bych chtěla upozornit na to, jak Pavel začíná. Rozhodně jeho poselství není modláři, obraťte se a kajte se. Řekne, Aténané, vidím, že jste v každém ohledu velmi zbožní. A pak ukáže na něco, co sám cestou městem viděl. Říká, vy tu máte konkrétní oltář a na něm nápis neznámému bohu. Aténané měli bohy na všechno. A přesto v ní hlodala tichá obava. Co když jsme na nějakého zapomněli? I tento příběh má nějakým způsobem doloženou historii, ačkoliv tato je možná ne tak doložená jako ten předchozí příběh, ale přece jen existuje historka, kterou vypráví jeden z těch básníků, které tu Pavel bude citovat, kdy Atény zasáhla velká morová rána
A ať dělali, co dělali, nebyli schopní jí zastavit. A proto je poslali, šli za nějakým mudrcem a ten je poslal do Delfské věštírny a ta jim poradila to, že prostě mají vzít ovce a nějakým způsobem je nechat chodit tam po pahorku, no a tam, kde si ovce lehnou, tak měli prostě obětovat a protože prostě nevěděli, komu to obětovali, tak v tom příběhu je, že to bylo neznámému bohu. Nebyl to nápis na oltáři, ale prostě v tom příběhu se objevuje, že oni vlastně nevěděli, kdo zastavil tu konkrétní, ten konkrétní mor, protože skutečně ten mor ustal poté, co provedli ty správné oběti. Jo, takže tímto způsobem se vlastně ukazuje, že pravděpodobně Bible měla naprostou pravdu, protože v jeden moment Aténané také měli, kromě těch všech bohů, které uměli pojmenovat, představu o tom, že jim asi ještě nějaký schází a pro jistotu teda mu postavíme olštář. Adresovaný komukoliv, na koho jsme zapomněli. A to je ten náš instinkt z celého dnešního pořadu vytesaný do kamene. To tušení, že za vším něco stojí, je tak silné, že mu jako lidé klidně postavíme oltář, i když neznáme jméno. A Pavel tento příběh použije a řekne, toho, koho ctíte, aniž ho znáte, vám teď zvěstuji. Toho neznámého Boha já vám pomůžu pojmenovat. A protože nemají společnou historii, společné písmo, tyto lidé Mojžíše nikdy nečetli, tak udělá to, co v Listře. Postaví most od toho, co znají, k tomu, co neznají. Tentokrát dokonce použije jejich vlastního básníka, kterého cituje, když říká o Bohu, že v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Jsme totiž jeho rod. A to neřekl žádný řecký nebo hebrejský prorok. Řekl to básník. A Pavel říká, že ten básník měl víc pravdu, než možná věděl sám. A znovu je tu příležitost, aby Pavel uvedl charakter Boží na pravou míru. A znovu je to portrét, který je musel zarazit. Ten Bůh stvořil svět a všechno, co je v něm. Je pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama, takže všechny ty aténské svatyně ho nemohou obsáhnout. A hlavně od nás lidí nic nepotřebuje. Nedává si sloužit lidskýma rukama, jako by něco postrádal. Naopak je to on, kdo dává život, dech a všechno, co existuje. Slyšíte, jak to obrací celou logiku jejich zbožnosti? Oni si mysleli, že bohy je třeba krmit, obsluhovat, usmířovat si, aby jim něco dali. Možná s nimi dokonce manipulovat. Ale Pavel říká, je to přesný opak. Ty Boha nekrmíš, on živí tebe. A tento nesmírný soběstačný Bůh, který nikoho nepotřebuje, je zároveň blíž, než bych si lidé mysleli, zvláště ti epikurejci samozřejmě. Určil národům jejich časy a hranice, říká Pavel, a to všechno proto, aby ho lidé hledali, zda by ho snad nahmatali a nalezli. A dodá tu větu, kvůli které dnes celý ten příběh vypráví. Vždyť není daleko od nikoho z nás. Bůh je majestátní stvořitel, ale je také velmi blízký. Bůh, který nás nepotřebuje, ale zároveň o nás stojí. A tady ta řeč by mohla skončit. Je to krásné. Ale Pavel udělá poslední celkem nečekaný krok. To hledání a tušení totiž nenechá viset ve vzduchu, neřekne, tak ho tedy hledejte, snad ho nahmatáte. Řekne něco mnohem rozhodnějšího. Bůh podle něj už nenechá lidstvo dále tápat. Dal všem veřejnou záruku za to, že existuje. Ustanovil den, kdy bude svět spravedlivě soudit skrze muže, kterého k tomu určil. A že to myslí vážně, dokázal tím, že toho muže zkřísil z mrtvých. A to je okamžik, který celé to posluchačstvo rozdělí. Protože vzkříšení těla byla pro řeka nesmysl. Duše se přece osvobozuje od těla, ne aby se do něj vracela.
Takže se jedni začnou smát. Ale všimněte si, přesně na tomhle Pavel celou řeč postavil. Vzkříšení není ozdoba na konci něčeho, takový přívěšek, ale je to to zásadní, na čem celý ten příběh stojí. Není to teď jen obecné, možná za tím světem někdo je. Je to někdo se nám ukázal. A jak to dopadlo? No přesně, jak by to dopadlo dnes. Někteří se mu vysmáli. Někteří řekli, my si tě poslechneme zase jindy. A někteří uvěřili. Například muž jménem Dionysos a žena jménem Damaris a další, kteří tam byli s nimi. Ať si o té Pavlově řeči myslíme vlastně cokoliv, jedno pravda není, že by to bylo neúspěšné. Pavel neselhal, protože se mu vysmáli. Udělal něco, co dodnes zůstává vzorem pro nás, pro všechny. Vzal ten instinkt, se kterým se ti lidé narodili, to tušení, které je vedlo k tomu, že postavili oltář bez jména, a nezesměšnil ho, ale převedl ho a pojmenoval ho. A to jméno je Ježíš Kristus. A tak se po písničce můžeme potom zamyslet také, co to znamená pro nás.

Vítejte zpátky u závěru dnešního pořadu Kudy kam. Od mikrofonu vás ještě stále dnešním programem provází Kateřina Fridrichová. A před písničkou jsme se zastavili v Aténách s apoštolem Pavlem, který kázal na aténském Areopágu. Všiml si oltáře neznámému bohu a představil jim ho. Představil jim to, co hledali, dal mu konkrétní tvář. A já jsem vám slíbila, že se podíváme na to, co to znamená pro nás. A protože už všichni tak nějak asi jsme pochopili, že existuje v lidech jakýsi instinkt, který říká, že prostě za světem někdo stojí. Hledají zatím nejen nějakou sílu, ale aktéra, někoho, kdo má osobnost, kdo má motivy, kdo má přání a vůli. A samozřejmě jako lidé jsme to schopni připisovat i kolečkům, které běhají ve čtverečcích a obdélnicích, protože prostě takto jsme naše mozky nastavené. A to tušení není omyl. Není to nějaká dětinská chyba, ze které dospělý člověk musí vyrůst, když jenom trochu zjistí, o čem je svět. Bible říká pravý opak, než říká český skeptik. Bible nám neříká, vy z toho vyrostete, ale Bible říká, máte pravdu. A my, nebo já, ve smyslu to písmo, vám teď představíme, kdo to je. Kdo stojí za celým vesmírem. A když si vzpomenete na toho pozorovatele auta, z první části pořadu, toho, který byl z těch nejchytřejších komentátorů, rozebral motor a prohlásil, vidíte, všechno se dá vysvětlit mechanikou, takže můj závěr je, že zatím nikdo nestojí. Tak k tomu bychom se mohli ještě trochu vrátit. Ten člověk udělal jednu chybu. Zaměnil si ty dvě různé otázky, jak to funguje a kdo zatím je. Matematik John Lennox to říká jiným obrazem. Představte si dort tety Matildy. Můžete k němu pozvat vědce a on vám řekne o tom dortu vlastně všechno. No, jaká proběhla chemie, prostě při jakých teplotách nastává Maillardova reakce, abyste získali, aby to prostě cukr skaramelizoval. A dokonce vám může možná zjistit i při jaké teplotě se pekl a kdybychom do toho investovali ještě víc, tak třeba i DNA, no možná ne DNA, tady nebudu spekulovat, nejsem konec konců odborník, ale možná by i rozebral typ materiálu, který tam je, typ mouky, možná dokonce by byli schopni při dostatečné investici pro testování, tak určitě odkud ta mouka pochází. Ale to všechno nám samozřejmě neodpoví na otázku, proč existuje dort. Proč ho teta Matilda vlastně upekla? A pro koho? Dort samotný vám to neprozradí. To vám může říct jenom teta Matilda. Může vysvětlit, jak něco funguje. Nikdy není to samé, jako vědět, kdo to udělal a proč. To jsou prostě jiné otázky. A jenom jedna z nich se dá objevit tím, že rozeberete motor. Takže ten lidský instinkt, že za vším tím něco stojí, má pravdu. Jenže ta druhá půlka příběhu je, že ten instinkt sám o sobě nestačí. Viděli jsme to dnes vlastně pořád, dokola. Tušení je správné, ale ten adresát nebo ten aktér je identifikovaný špatně. A někdy nás to vyleženě svede na cestí, protože instinkt umí naznačit, že tamhle něco je, ale neumí říct jméno. Nedokáže vám povědět, jestli je ten někdo mstivý Zeus nebo John Froome nebo prostě nějaký bůh, na kterého jsme zapomněli. A to je přesně důvod, proč nestačí jenom něco cítit. K pravě o bohu se nedohádáme ze zdola. Ze svých dojmů nebo instinktů, ačkoliv jsou jakkoliv pravdivé. Potřebujeme, aby se nám ozval sám, aby se nám dal poznat. Tomu se říká zjevení. A o tom je také podstata Bible. Není o lidech, kteří se šplhají za Bohem, ale o Bohu, který sestupuje k lidem.
A tady je ten point, nebo to, proč jsme si celý ten příběh vyprávěli. Všimněte si, kterým tím směrem ten náš instinkt míří. Vždycky nahoru a ven. Člověk stáhne ruce k nebi a hádá, staví oltáře. Domýšlí si jména. Je to pohyb stoha nahoru, případně snaha se vyšplhat, ale to by byla ještě jiný příběh. Ale zjevení jde přesně opačným směrem. Ne my nahoru k Bohu, ale Bůh dolů k nám. A došel dál, než si Atéňané u toho svého oltáře dokázali představit. Ten neznámý Bůh totiž nakonec vzal lidskou tvář. Ježíši Kristu se ten někdo za vším stal někým, koho je možné vidět, slyšet, dotknout se ho. Sám Ježíš to říká zcela jasně, kdo viděl mne, viděl Otce. A ten nápis na atenském oltáři neznámému Bohu vlastně už neplatí. Už není neznámý. Má jméno a obličej. A když se na tu tvář podíváte, uvidíte přesně to, co Pavel maloval v Lystře i v Aténách. Nemstivého Boha, kterého si musíte usmiřovat, aby vás nezničil, ale toho, kdo dává déšť a úrodu a život. Ten, který dává, nevymáhá dluhy. A ten, který není daleko od nikoho z nás. A jestli tohle je pravda, pak to mění dvě věci. Za prvé, mění to, jak mluvíme s ostatními. Pavel nám ukázal, jak se to dělá. Nezačal u lidí, kteří Boha neznají, se slovy mýlíte se. Začal u toho, co v sobě už měli, toho jejich vlastního tušení, dokonce začal jejich oltáři a jejich básníky. A řekl, toho, koho už napůl tušíte, vám můžu pojmenovat. A my můžeme dělat to tež. Skoro každý člověk kolem vás v sobě to tušení někde má. Samozřejmě možná se stydí, nebo to prostě zakrývá svojí vědeckou erudovaností, nebo na tohle já přece nevěřím, nebo naopak už má spoustu svých vlastních vysvětlení o nějakých třeba neosobních silách a sympatiích, které ovládají tento vesmír a stačí si něco a jak se to tam říká, různé pojmy, já nebudu do toho zabývat. Těm lidem možná nemusíte vysvětlovat, že za tím vším někdo je, ale stačí je dovést k tomu jménu. A za druhé, to samozřejmě má důsledek i pro nás samotné, protože ten Bůh, o kterém je řeč, není nějaký vzdálený hodinář, který našteloval vesmír a nechal ho běžet čistě podle přírodních zákonů. Je to ten Bůh, který ještě stále nás živí a je nám blíž, než tušíme. A v Kristově tváři je to tvář, která se, nebo prostě člověk, který se za nás obětoval. A když nám tohle dojde, nebo když si tohle připomínáme, tak přece nemůžeme než být nadšení. To totiž není chladné náboženství nebo nějaké hmatání a tápání. To je ta nejlepší zpráva, kterou znám. A takovou dobrou zprávu si nemůžeme nechat pro sebe. Když se podíváme na začátek a vzpomeneme na pradědečka, který tam mlátil holí do televize a člověka, který se snažil odvodit pana Škodu z nápisu na autě, tak u nich víme, že se prostě nespletli v tom, že by za tou technologií někdo stál, ale spletli se v tom, jak to funguje. A přesně je to s tím tušením v nás. Až se zase příště někdy ozve, třeba při prohledu vánoční oblohu, nebo když se teď zamyslíte nad Boží dobrotou, možná nad novorozencem, nebo chemickým principem, který je tak neuvěřitelný, že funguje, tak vy samozřejmě už znáte toho, na koho se obrátit se svojí chválou. Nad tím se můžete zamyslet a přiznat si, že je to pravda, ne nějaká dětinská chyba nebo nějaká evoluční přebytek. Není to chyba v systému, ale je to stopa, která nám znovu a znovu ukazuje, že ten Bůh je skutečný a laskavý. A když kombinujeme ty dvě věci, to znamená to správné tušení s tím, že nám někdo Boha a Krista představil, tak potom i ten náš život získává ten rozměr, kdy už můžeme
pomyslně spíše než fyzicky stavět oltáře tomu správnému a známému Bohu. A s tím se s vámi také od mikrofonu už rozloučím a nechám vás. Začíná nová série Otisky v nás a s tou se setkáme zase za několik týdnů. Od mikrofonu se loučí Kateřina Fridrichová a z režie Michal Crhák.

Ve středu 23. září posloucháte Rádio 7, kterým vás aktuálně provází Aneta Lofítková. Za námi je 10. hodina a před námi čtení na pokračování, které tady bude už za 15 minut. Teď písnička Pramen v podání křesťanských sborů Vsetín, Zlín a Vizovice.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více

V minulém dílu čtení na pokračování z knihy manželů Dolejších Plavčík Žán jsme sledovali, jak na lodi Jitřenka vypukla otevřená vzpoura. První důstojník Flaubert nabídl mužům svobodný život a peníze, pokud se k němu přidají v pirátském řemesle. Většina posádky se přidá, ostatní jsou odzbrojeni a uvězněni. Flaubert marně pátrá po zmizelém Žánovi.

0: 8. kapitola, červenec, léta páně, 1676, kořist. Kapitán Bikarat, který ležel spoutaný na podlaze, polohlasně klel. Už hodnou chvíli si bez viditelného úspěchu snažil osvobodit ruce a nohy stažené konopným provazem. Jediným výsledkem byly odřené klouby na prstech a zápěstí. Jak se cítíte, kavalíre? Obrátil se nakonec s otázkou na šlechtice, který na rozdíl od něho snášel svůj stav s klidnou odevzdaností. Není to nejlepší, ale přiznám se, že na jezuitské koleji jsem byl nucen snášet dost často ještě větší nepohodlí. Jednou z lekcí, v níž nás naši představení důsledně vyučovali, bylo umrtvování těla. Zkoušel jste například ležet 3 dny bez pohnutí na studené podlaze a k tomu bez jídla a pití? Nikdy jsem netoužil stát se jezuitou. Zavrčel Bikarat a znovu zacloumal pouty. Dostat tak toho chlapa do rukou. Zatím je tomu žel právě naopak. Zasmušil se de la Salle. Nikdy bych si býval nepomyslil, že se to semele tak rychle. Poslyšte, co myslíte, že s námi Flaubert udělá? Přijde na to. Pokud mu budeme dělat problémy, tak nás pověsí. Když se budeme snažit nedávat o sobě příliš vědět, vysadí nás na místě, kde lišky dávají dobrou noc. Opravdu skvělé vyhlídky. Jestli si vzpomínáte, varoval jsem vás. Po chvíli ticha se opět ozval Bikaratův netrpělivý povzdech. Mít tak alespoň volné ruce a nohy. Tohle přání se vám může docela lehce splnit, kapitáne. Uslyšeli náhle spod lasalého lůžka tlumený hlas. Oba muži otočili bleskově své hlavy k místu, odkud se neslo tiché šramocení, a pak už jen nevěřícně sledovali plavčíka, který si protahoval stuhlé údy. Musel jsem vás nechat chvíli čekat, omlouval se Jean. Někdo z těch venku se mohl docela klidně vrátit, vysvětloval, zatímco oběma zajatcům rozvazoval pevně utažená pouta. Byl to od vás znamenitý nápad schovat se v mé kajutě, Žáne, pochvaloval si de la Salle a masíroval si přitom zdřevěnělé nohy. Zatraceně šťastná náhoda. Takže naše končetiny jsou pohyblivé, mumlal tiše Bikarat. Ale co dál? Řekl bych, že nám nezbývá než čekat, posadil se na židli šlechtic. Na našem postavení se moc nezměnilo, kromě toho, že se nám zlepšil krevní oběh. Kde pak čekat? Odsekl podrážděně kapitán a sňal ze stěny kajuty 2 dlouhé kordy a 3 těžké jezdecké pistole s křesadlovým zámkem. Čekání mám už plné zuby, máchl s kusmo kordem. Moc šancí nemáme, krotil jeho výbojnost de la Salle. Každý, kdo sem strčí hlavu, dostane kulku nebo bodnutí. Možná, že se nám jich podaří několik zabít, připustil bez zjevného nadšení druhý důstojník, ale pak počítejte s tím, že s námi zatočí. Počkat, jak se věci vyvinou, se mi zdá, řekněme, taktičtější.
1: Aha, podle vás se tedy věci nevyvinuly ještě dost?
0: Zvedl oči ke stropu Bikarat.

Mladý šlechtic chápal kapitánův vztek a chtěl ho nechat poněkud vychladnout. Seděl se skloněnou hlavou, jakoby zaposlouchán do dusotu nohou a úsečných rozkazů. Občas bylo slyšet, jak přede dveřmi kajuty přešlápl námořník, jehož úkolem bylo je hlídat. Zatracená práce, nadával Bikarat tiše. Zatracená práce! Rozčiloval se, zatímco hluk na palubě zjevně utichal. Za chvíli se do sebe pustí, odhadoval de la Salle situaci. A my budeme trpně čekat, jestli nás ten Holanďan nepošle náhodou ke dnu, skřípal zuby Bikarat. Vy nemáte strach, mladý muži? Obrátil se s otázkou na Žána, který stál u malého okénka a sledoval volnou hladinu za lodní zádí. Žán se zamyslel a pak potřásl hlavou. Není to tak dávno, pane, co jsem ležel ve stodole plné proschlého sena. Kousek dál ode mne vraždili muži v uniformách bezbrané lidi a já byl nucen poslouchat jejich křik a sténání bez toho, že bych jim mohl nějak pomoci. Nakonec podpálili stodolu, v níž jsem se skrýval. Byla to beznadějná situace a pouze hrůza z toho, že padnu do rukou těch surovců, mi dodávala sílu se nehnout. Prosím, pokračujte. Vybídl Bikarat plavčíka s neskrývaným zájmem, když viděl, že se mladík odmlčel. Už toho moc nezbývá, pousmál se Žán. Žiji, a to díky pomoci, které se mi tenkrát dostalo a v níž se odvažuji doufat i nyní. Pomoc? Kroutil hlavou Bikarat. Neživte v sobě plané naděje, mladý muži. Možná, že tehdy jste měl z pekla štěstí, ale dnes? Ujišťuji vás, že široko daleko není nic jiného než slaná voda a pochybuji, že ta holandská posádka vydrží vzdorovat déle než půl hodiny. Já také nespoléhám na pouhou náhodu, pane, ale na Boha. No, samozřejmě, rozhodil Bikarat rukama. Mohlo mě to napadnout hned, i když v jednom vám dávám za pravdu. Pokud nám nepomůže Bůh, pak už nikdo. Co vy na to, příteli? Popíchl bývalého jezuitu, který zaraženě mlčel a nespouštěl z plavčíka upřený pohled. Teď už vím, kdo jste, Žáne. Prohlásil s určitostí de la Salle, aniž by zaznamenal Bikaratův sarkazmus. Před několika minutami jsem to pouze tušil, ale... V té chvíli zahřměly salvy a po nich se rozlehl vítězný pokřik. Už je to tady, vyskočil Bikarat. Tohle byly muškety Holanďanů, ale na jejich místě bych se příliš neradoval. V zápětí se loď prudce zakymácela a pak zůstala stát, jako by narazila na nějakou nepřekonatelnou překážku. Levasseur by k ní zakormidloval určitě líp, ale i tak to nebylo nejhorší. Hodnotil Bikarat výkon bezuchého námořníka, zatímco oba mladíci zaraženě mlčeli. Bitvu na moři prožívali oba na rozdíl od kapitána poprvé v životě a navíc v uzavřeném prostoru těsné kajuty, což jim nepřidalo. Ozvala se nová salva, doprovázena tentokrát kletbami, sténáním raněných a třeskem zbraní. Muži v kajutě zmlkli a zaposlouchali se do postupně narůstající bitevní vřavy. Za chvíli vypukne na lodi pořádný zmatek, prorokoval Bikarat. Možná by nebylo na škodu zkusit štěstí a dostat se z téhle myší díry do nějakého pořádného úkrytu. Jako v odpověď se prudce rozletěly dveře a dovnitř nakoukla rozježená hlava. Patřila starému Baskovi Bertránovi, držícímu v ruce skrvavený hák na tuňáky.

0: Lapré zuřil. Už dlouhou dobu v sobě dusil vztek a zlost, o nichž nevěděl, z čeho vlastně pramení. Dráždila ho Flaubertova nadutost, vadila mu dlouhodobá nečinnost a štvala ho celá tahle plavba, kterou od samého začátku považoval, kdo ví proč, za pochybný podnik. Teď se nemohl dočkat chvíle, až si bude moci konečně vybít svou špatnou náladu. Mlčky svíral rukojeť meče, zatínal zuby a netrpělivě sledoval záď holandského dvojstěžníku, který se začal k jitřence zvolna natáčet bokem. Zřejmě se chystají vypálit zděl, sledoval těžkopádný manévr. Mýlil se. Namísto hřmění děl se ozvaly muškety a v zápětí následoval nadšený pokřik holandské posádky. Výsledek střelby byl totiž překvapivě účinný. Lapré zahlédl koutkem oka, jak několik mužů nalevo od něho rozhodilo doširoka ruce a zůstalo tiše ležet na palubě.
1: Kryjte se! Ke všem čertům! Kryjte se!
0: Zaburácel Flaubertův hlas.
1: Ti ďáblové budou střílet znovu!
0: Měl pravdu. Kapitán dvojstěžníku byl pravděpodobně zkušený muž a tak druhou salvu naplánoval přesně na okamžik, kdy jitřenka přirazila nepříliš šetrně k boku lodi a námořníci měli plné ruce práce se zahákováním.
1: Hněďte sebou, chlapi, řval Flaubert s rudlí námahou. Nebo chcete, aby nás postříleli jako veverky?
0: Háky se skřípotem zaryly do palubního zábradlí. Lapré si všiml, že Holanďané odhodili vystřílené zbraně a ve slunci se zaleskly ostré čepele.
1: Za mnou!
0: Křikl Flaubert a první přeskočil z paluby na palubu. Je to přece jenom odvážný chlap, pomyslel si s jistým uspokojením Lapré a skočil za ním. Ještě se nestačil ani pořádně rozkoukat, když se mu postavil do cesty zarostlý chlap se širočinou v ruce. Konečně je to tady. Sevřel zuby a zuřivě ťal mečem. Námořník zaječel, pustil sekeru a pak se ještě chvíli svíjel v tratulišti krve. To už ale tady byli další dva. Sáhl k pasu a jednomu z nich vystřelil z těsné blízkosti do obličeje. Druhého divoce bodl dvakrát do prsou a zároveň se otočil. Právě včas, těsně kolem hlavy mu zasvištělo ostří. Uskočil do strany a než útočník stačil zvednout zbraň podruhé, máchl prudce proti jeho břichu. Muž se zlomil v kolenou a s tichým zaúpěním padl na obličej. Na chvíli měl kolem sebe místo. Rychle se rozhlédl. Všude okolo zuřil boj muže proti muži. Holanďané, i když v početní menšině, bránili své životy i majetek se zarputilou houževnatostí. Zahlédl Flaubera, který se právě zbavil svého protivníka tím, že mu košem těžkého kordu rozbil hlavu. Bezuchý Claude, s tváří s černalou střelným prachem, se kolem sebe oháněl vystřelenou hákovnicí jako kyjem. Nepříčetně přitom ječel a chrčivě se rozesmál pokaždé, když se mu podařilo srazit některého z protivníků na zem. Po palubě se začala rozlévat krev, kterou nestačila vsakovat ani poměrně silná vrstva rozhozeného písku. Prkna se stávala nepříjemně kluskými. Výkřiky, kletby, nadávky, dupot nohou, ojedinělé výstřely i řinčení sečných zbraní, to vše začalo splývat v jeden jediný zvuk. Lapré měl pocit, že se kousek od něho zablesklo. Zvedl oči a spozoroval ústí hlavně dlouhé ručnice, od něhož se odrazil slunečný paprsek. Než však stačil cokoliv udělat, dopadlo křesadlo na ocílku a šlehl výstřel. O levou tvář se mu otřel závan horkého vzduchu a v zápětí na to ucítil nepříjemné pálení. Když neznámý střelec viděl, že minul, uchopil ručnici za hlaveň, rozmáchl se a vší silou ji proti Laprému mrštil. Pak sáhl k pasu po dlouhém kordu a čekal.
1: Tak jen pojď si to rozdat s anglickým šlechticem, Lotře,
0: vyzýval muž banditu dobrou francouzštinou, poznamenanou anglickým přízvukem. Lapré, jemuž se po tváři poraněné výstřelem řinula krev, divoce zaklel a vrhl se vpřed. Angličan však jeho útok s pozoruhodnou lehkostí odrazil. Bývalý královský poručík zvedl meč znovu a zasypal protivníka sérií krátkých, tvrdých úderů. Angličan na malou chvíli zakolísal, ale v příštím okamžiku přešel do rychlého protiútoku. Prudký výpad a Lapré ucítil, jak mu špička mužova kordu projela ramenem. Tiše sykl a stiskl zuby bolestí. Zoufale se rozhlédl kolem sebe, ale v blízkosti nebyl nikdo, od koho by mohl očekávat pomoc. Ten chlap mě snad nakonec zabije, blesklo mu hlavou. Takhle hloupě a zbytečně skončit svůj život. Stále ještě stál ve střehu, těžce oddychoval a snažil se sebrat zbývající síly. Angličan ho pozoroval klidným, trochu výsměšným pohledem. Dobrá, chcípnu, zaskřípal Lapré zuby. Ale ty to máš spočítaný taky, i když o něco později. Sevřel rukojeť meče a vyrazil. Prudký náraz čepelí vyvolal v jeho rameni tak prudkou bolest, že se mu zvedl žaludek. Tak bodni, zařval nepříčetně. Jako v mlze uviděl ruku s napřaženou zbraní, ale rána již nedopadla. V posledním zlomku vteřiny byl totiž uštědřen Angličanově hlavě prudký úder Claudeho hákovnicí a někde za jeho zády se ozvala Flaubertova slova: Všechny je zažeňte napříč!

Lapré stál se skloněnou hlavou a čekal, až přejde nejhorší nápor bolesti. Měl sucho v krku, chvěl se vyčerpáním, ale zároveň si s divokou radostí uvědomoval, že žije. Pomalu se mu vracel dech do plic. Urval od pasu kus košile a stáhl si krvácející ránu. Nejlepší by bylo jít za tím tlustým kuchařem a nechat si zranění pořádně ošetřit, uvědomoval si. Rozhlédl se. Několik kroků od něho se černal vchod do podpalubí. Tichý, tmavý jícen neznáma jej začínal přitahovat a lákat čím dál tím víc. Napadlo ho, že ten Angličan nebránil tohle místo jen tak pro nic za nic. Překročil mužovo nehybně ležící tělo a začal vrávoravě sestupovat po malých schůdkách. Pod nimi uviděl se válet blikající olejovou lampu. S mečem v jedné a svítilnou v druhé ruce tápal pomalu kupředu. Zranění se mu občas připomnělo výstřelem bolesti, ale jeho zvědavost byla silnější. Vládlo zde ticho, až na slábnoucí dupot, kdesi nad jeho hlavou. Konečně se dostal do nákladního prostoru, kde bylo vyrovnáno množství velkých žoků. Nedočkavě jeden z nich rozpáral a protáhl zklamaně obličej tabák. No ovšem, s čím jiným by mohli Holanďané obchodovat. V druhé polovině skladiště však zahlédl něco, co mu rázem spravilo náladu. Do výšky tam byly naskládány stohy kožešin. Žádný zlatý poklad, ale pár tisícovek to určitě hodí, odhadoval v duchu a přejížděl přitom dlaní po hebké srsti jemu naprosto neznámých zvířat. Právě ve chvíli, kdy se rozhodoval vrátit zpět na palubu, zachytil jeho jemný sluch jakýsi nepatrný pohyb. Otočil se k místu, odkud se šelest ozval, a zvedl lampu. Její světlo odhalilo dvě vyděšené ženské tváře, skrývající se za vysoko narovnanou hromadou zboží. Ale, podivil se Lapré a s přehnanou galantností se uklonil. Tohle není nejvhodnější místo pro dámy, řekl a pak špičkou kordu zvedl obličej té mladší. No vida, taková krasavice, a ona by se přede mnou chtěla schovávat. Kdo jste, pane? Našla konečně odvahu ta starší. Madam? Uklonil se znovu Lapré, na jehož obličeji plný zasychající krve, byl ošklivý pohled. Věřila byste tomu, že každá žena, která se ocitne v podobné situaci jako vy, pokládá většinou stejnou otázku? Proč vás tolik zajímá, kdo jsem? Přepadli jste naši loď. Pak je tedy odpověď na bílé dni. Co s námi chcete udělat? Nevím, ale nejspíš to, co se sezajatci, ve vašem případě sezajatkyně, mi dělá. Chcete nás zabít? O nikoli, ujistil Lapré ženu mnohoznačně. Ve vašem případě by to byla přinejmenším škoda. Co se stalo s mužem, který hlídal vchod do podpalubí? Máte příliš mnoho otázek, madam. Je to můj manžel. Lapré ji přejel pobaveným pohledem, zaklonil hlavu a rozesmál se nepříjemným řezavým smíchem. Chcete to opravdu vědět? Zeptal se a nasadil prosebný tón. Nenuďte mě k tomu, prosím. Žena sklopila hlavu a objala svou mladší společnici kolem ramen. Bůh se o nás postará, Patricie. Musíme věřit, zašeptala jí anglicky. Už žádné další otázky? Chystal se k odchodu Lapré. Žena potřásla mlčky hlavou. Jdeme, pokynul jim raněný pirát a sám vykročil jako poslední.

Knihu Plavšík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka a jako hudební doprovod tu byl Tomáš Najbrt.

0: Některé písně a chvály jsou inspirovány nějakým životním příběhem nebo životní událostí. A podobně to bylo i u téhle písně, kterou složil Mark Hall v den, kdy se dozvěděl, že má rakovinu. Promlouvá v ní ke své duši a přesvědčuje jí, aby to nevzdala. Stejně jako David v jeho biblických žalmech, kde promlouvá ke své duši a upokojuje jí. Moje duše, nejsi sama. Je místo, kde se bude muset strach setkat s Bohem, kterého znáš. Vydrž jen jeden další den, on vytvoří cestu. Ukaž jim, jak to dokážeš odevzdat, protože nejsi sám. A tak věřím tomu, že i tahle píseň, ta slova té písně můžou být pro nás všechny pozbuzením, že nejsme sami a že je tady Bůh, který nám tvoří cestu a ukazuje nám ten správný směr a chce po nás, ať se mu plně odevzdáme a ať to nevzdáme.
1: Hledíme si do tváří, celý svět se rozzáří, jenom když jsem tady s tebou. Jak dlouho tady budem stát, to bych taky věděl rád.

0: Přivítali jsme poslední hodinku večerního vysílání Rádia 7 a také posledního dne ze středy 23. září. Touto hodinkou vás ještě bude provázet Aneta Lofítková, ale ne dlouho, protože před námi je pořad Za obzor, kde se vydáme do Itálie, konkrétně do Říma.
1: Za obzor. Cestovatelský týdeník Rádia 7.

0: 6 týdnů v Itálii. No nejsou to 2 roky prázdnin, ale docela dlouhý časový úsek, aby člověk to konkrétní město, tu konkrétní oblast poznal. Mými hosty v dnešním cestovatelském magazínu Za obzor jsou Luzka a Filda Mesároš, kteří tenhle ten čas strávili v jedné části Itálie a já jsem je pozvala, aby nám o svých zkušenostech povyprávili, protože to báječné na vašem pobytu je, že jste prostě mohli Itálii poznat jinak, než když turisté přijedou na týden a pobíhají po pláži a vlastně by klidně mohli být někde u Mácháče a ten rozdíl by nebyl až tak výrazný. Vítejte, jsem ráda, že jste tady dneska. Kde bychom tak začali? Asi bych byla ráda, kdybychom zazumovali to místo, kde jste se pohybovali, kde jste pobývali.
1: Tak my jsme bydleli vlastně měsíc v Tivoli, což je takové malé město v římské provincii, ale abych byla úplně upřímná, tak my jsme nevěděli, že budeme bydlet v Tivoli. My jsme si mysleli naivně, když jsme letěli do Itálie, že budeme bydlet v Římě. A až když jsme doletěli na letiště v Římě, tak jsme si hledali cestu, jak se dostaneme na to naše ubytování a zjistili jsme, že bydlíme asi 30 kilometrů od Říma, tak to pro nás bylo velké překvapení, ale vlastně ve výsledku jsme byli rádi, protože bydlet v metropoli není to stejný, jako bydlet v tom malém městě, kde můžete zažít italskou kulturu a tu italskou jako lásku, to, jak žijou, tu veselost a tu hravost toho národa.
2: Ono to totiž to bylo tak, že my jsme vlastně to ubytování řešili asi 3/4 roka předtím, než jsme išli do Talianska a mezi tím jsme stihli zabudnout, kde jsme se vlastně ubytovali alebo kde jsme to ubytko zohnali a my jsme mali kopu povinností doma, řešili jsme nový byt, takže jsme len vedeli, že musíme zaletět do Ríma a keď jsme došli do Ríma, tak jsem se konečně pozrel na mapu, že ako se teda dostaneme na ubytko. A my jsme celý čas vravili kamarátom, že hej, že budeme priamo v Ríme bývať mesiac a nakoniec sme zistili, že to bola vlastne taká dedinka alebo také mestečko za Rímom nejakých asi 30 kilometrov.
1: A pak jsme se vlastně přesouvali na 2 týdny do Osty, to je pořád součást jako římské provincie, ale je to na jinou stranu a je to přímo u moře. Takže jsme potom 2 týdny bydleli u moře a tam ta kultura taky byla zase úplně jiná. A ve výsledku, když teďka na mě vyskakují různý jako videa na Itálii, na Řím, tak všichni říkají, že když jste v Římě, tak se zajďte podívat jako do Tivoli, protože to stojí za to. Takže jsme vlastně to vychytali a byli jsme v tom podle mě nejlepším místě, v jakým jsme mohli být, protože to bylo fakt takové to pravé italské město.
0: Když jste mluvili o tom, že jste hledali si dopravu do toho místa, jak se dopravuje člověk z letiště Fiumicino, je to? Mm-hmm. Z římského letiště Fiumicino do Tivoli.
1: Blbě.
0: Aha.
1: Ta cesta byla... To je tvůj oblíbený zážitek.
2: Ta cesta byla komplikovaná, protože my jsme museli měnit spoj a autobus a vlak asi 2x alebo 3x. A bylo to také komplikované, že jsme museli vlastně dojít najprv do centra Ríma a tam potom presadať, myslím, že nějakým metrom jsme išli a potom jsme išli jako ďalej nějakým autobusom, protože jsme zmeškali vlak, takže to bylo jako celkom komplikované. Mm-hmm. A ta naša cesta priamo do toho Ríma byla tiež taká nepríjemná, že nám celý deň pršalo a už jsme byli prostě unavení a z predošlého dňa letelo nám to, myslím, o 4. ráno, takže jsme vlastně jako boli radí, že jsme potom jako dorazili a išli jsme rovno spať, jak jsme dorazili na byt.
1: Ono totiž jako jedna věc o Italech a jejich systému dopravy je, že oni jako neřeší časový rozpis moc. A je to tam hrozně, nebo na nás Čechy, je to hrozně chaotické. Já mám tendenci mít o věcech přehled, kontrolu a v Itálii tohle to bylo něco, co jsem musela úplně pustit, protože my, když jsme odjížděli z toho letiště, tak jsme chytli jako dobře podle mě ten vlak, to bylo v pohodě. Pak nám ujel nějaký autobus, tak jsme stáli na nástupišti a už jsme měli domluvený teda, že pojedeme dalším autobusem, no a řidič potom přijel a když mě viděl a Filda dobíhal ještě koupit lístky, protože to bylo tam nějaké matoucí, tak prostě řidič se na mě podíval a řekl, tak já jedu na vás, nebudu čekat. A prostě odjel. Takže jsme čekali potom na další autobus a to jsou takový jako malý městský, to nejsou jakoby meziměstský, jak my jsme zvyklí, že prostě Brno Olomouc jezdí normální jako takový ten velký autobus. To bylo fakt jak městská doprava prostě ve velkém městě a všechno fungovalo na znamení. A ty když nevíš, kde máš vystoupit, protože neznáš to město, tak Filda ležel prostě v Google mapách a koukal, jestli jako už...
0: Kde právě jste?
1: Jo, kde jako si už se přibližujeme tomu místu, kde máme jako vystoupit. Byli jsme fakt celý mokří, ty jsme měli ty velký kufry, protože jsme jeli na dlouho Nikdo tam neuměl anglicky, takže jako ta cesta byla fakt katastrofální. A podle mě jako hřebíček úplně bylo to, že my jsme došli do toho města, my jsme měli tu adresu, teď jsme hledali to bydlení, jako kde teda budeme, ten náš byt. A oni měli hrozně blbě označený ty domy, takže my jsme ani nemohli najít ten byt, kde jsme jako bydleli. Teď pršelo, my oba unavení, já už jsem byla úplně na pokraji svých jako sil, Filda už byl dávno za hranicema, protože ten na nějakým nádraží si tam sedl na zem, opět rezignoval. Já už nikam nejedu, já to tady nemám rád, to je hrozný. A já jsem ho tak nahecala, říkám, ne, pojď, to zvládneme, poslední spoj.
2: Já jsem byl ještě mírně chorý vtedy, takže to bylo fakt náročné.
1: To byla fakt jako blbá kombinace. No, došli jsme prostě na tu ulici, kde ten byt měl být, ale nebylo tam to číslo. A já už jsem byla fakt úplně zoufala, takže já v tom dešti jsem prostě začala křičet jméno toho našeho bytného. Takže já jsem na ulici prostě si stoupla s těma kufarama a s tím deštníkem a jenom jsem křičela, Josefe, Josefe! A fakt vylezl pán a byl to náš majitel. Takže prostě vylezl a řekl, a už jste tam.

0: Ne, v Tivoli.
1: Jo, tak Tivoli bolo úplne také krásne mestečko, neviem presne koľko obyvateľov, ale také tie krásne úzke talianské uličky, všade nejaké ako domčeky, kaviarničky, obchodíky, a tí ľudia boli strašne príjemní a ako veľmi sa nám tam páčilo, no, takže vždy tam mi prišli, že tí ľudia sú ochotní a zhruba vedeli rozprávať ako po anglicky, takže sme sa vždy vedeli nejak ako dorozumievať s nimi, takže to bolo tak moc fajn.
2: Jo, já jsem na ty vole milovala a asi budu vždycky milovat to, jak to bylo malý, tak my jsme se tam hrozně rychle cítili jako doma. My jsme podle mě už druhý den nebo třetí jsme šli prostě do jednoho podniku, jmenovalo se to Ugo, to byla naše oblíbená restaurace, kde my jsme tam šli na takovou tu italskou snídaní, což je přesně něco mezi jako obědem, jako brunch by se dalo říct, mezi prostě snídaní a obědem, protože oni obědy mají posunutý. A to nám vysvětlo slunko a to bylo podle mě ten moment, kdy jsme si řekli, jo, udělali jsme dobře, protože jsme seděli, já miluji na Itálii to, že oni mají ty kavárny venku. V Itálii moc nefunguje, že by byl prostor kavárny vevnitř, takže oni všechno tahají ven. A my jsme seděli venku na tom náměstí, objednali jsme si ten talíř prostě těch salámů, těch sýrů, objednali jsme si aperol, protože v Itálii prostě aperol o'clock, protože aperol hodina je pořád. A opět jsme vydechli na tom slunku, opět si pamatuju ten den a fakt jsme tam seděli a říkali jsme si, jo, to bude dobrý. Mm-hmm. A to ty vole fakt bylo skvělé v tom, že jak bylo malé, tak o nás všichni věděli. Jako do týdne nás na ulici zdravili, čau Bella. A bylo to hrozně hezký, já jsem si tam fakt připadala jak doma, pak už jsme tam měli víc svých oblíbených podniků. Já jsem teda se začala učit italsky, takže já jsem se snažila s nima mluvit italsky, takže jsem objednávala v italštině a oni už potom věděli i moji objednávku, takže už jsem nemusela mluvit, jenom jsem přišla a oni čau, čau a už nám to nesli jako na stůl. Tak to bylo hrozně, hrozně krásný a ty vole je fakt místo, kde obecně celá Itálie jako protkaná historií hrozně moc a já miluji historii a Tivoli je protkáno takovou tou, ne tou známou, tam je Villa d'Este, my jsme bydleli kousíček od ní a to je vila prostě, která patří rodině d'Este. Já jsem později zjistila, že třeba je to ta rodina, co známe ten útok z první světové války, František Ferdinand d'Este, jo, to byla jeho rodina. A je to nádherná vila s nádhernou zahradou, nádhernýma vodopádama, takže je to trošku turistický místo, ale to město je fakt jako historický v tom, že jsou tam, jak říkal Filda, ty starý domy, ty starý uličky a ty lidi si toho jako váží a fakt je to maloměstský. Mm-hmm. Není tam ten turismus nějak jakoby velký, je tam jedno náměstí, kde jsou takový ty klasicky turistický jako obchůdky, miluju Itálii, miluju Řím, ale vlastně jinak to bylo hrozně domácí a mě to na tom hrozně bavilo. A vlastně ještě kousek od toho, kde jsme bydleli, tak byl park Gregoriana.
1: Park byl jako velmi pěkný a byly tam vlastně také asi tři velké fontány v tom parku, takže to byla taká ikona možno jako toho města.
3: Chodí i místní do parku. Mám si to představit jako opravdu Hyde Park, kde ty lidi prostě piknikují na dekách a tak, nebo spíše klidnější prostor?
2: Já si myslím, že do Gregoriany chodili zejména turisti a ono to možná, to byla jako vila Gregoriana, kolem kterého byl ten park a ono, jakoby park je v tomhletom podle mě velmi zavádějící, protože podle mě to byla jako přírodní nějaká rezervace. To bylo fakt obrovský, krásný vodopád. A není to, že by lidi piknikovali jako na zemi, to ne, spíš se jdou fakt projít. Nevybavuju se, že by někdo v tom městečku piknikoval někde na zemi. Oni ti Italové, jak mají ty kavárny venku a vlastně všechno je venku, tak oni jsou tam. Oni sedí jako na lavičkách, sedí prostě v těch restauracích a oni ten život žijou na těch ulicích. Ono, když prší, tak Itálie je zavřená. Nebo minimálně Tivoli, nevím teda jak Řím, ale Tivoli, když pršelo, tak byť měli otvírací dobu, tak ona prostě neexistovala. Oni prostě zavřeli a nešli do práce, když pršelo.
3: Jak často tam pršelo? Hladověli jste?
1: No pršelo tam ten prvý deň, jak sme prišli, tak si pamätám, že Lucka ostala na byte a ja som išiel zháňať nejaké jedlo a bolo to ako fakt náročné, no, že asi, našiel som si asi tri obchodíky a dva z nich boli zavreté, jeden bol otvorený a ten pán v tom obchodíku vôbec nevedel ako po anglicky, takže som nejak ako posunkovou rečou nám niečo ako objednal A je fakt, že to město bylo tak jako celkom uzavřené, keď pršelo.
2: Ale pršelo na

0: A možná jeden týden, dva na začátku a pak už to jako, my jsme tam byli na přelomu dubna, května, takže v tom dubnu nám to jako propršelo, ale květen už potom byl vyjasněný a už bylo teplo, fakt jsme chodili jako v šatech a v kraťasích a bylo to moc fajn.
1: Nakupování, krom toho, že jste se někam zašli, krom malých obchodíků, něco jako supermarket, kde se člověk obslouží sama, ten jazyk ani moc nepotřebuje, našli jste?
2: Byl tam jeden, myslím, v celom městě a byli jsme v něm, myslím si, že len raz. Takže jako snažili jsme se nakupovat jako vždy nějak jako blízko v těch malých obchodíkoch právě. A myslím si, že raz jsme spravili tak jako větší nákup v tom supermarketě. A vyzeralo to podobně jako nějaký Lidl u nás.
1: Vemte nás do toho vašeho bytu. Je něco, co vypadalo třeba jinak v domácnosti, než v našich domácnostech?
2: Dláška byla studená. To je prvá věc, co jsme si všimli, že jsme byli jako strašně premrznutí a byla tam taká mramorová podlaha,
1: V
2: která
1: celém
2: byla
1: bytě.
2: v celom bytě, která byla jako strašně chladná, keď člověk jako nemal papuče, čo vlastně my jsme nemali, takže to
1: To
2: bylo
1: by
2: jako
1: mě
2: z
1: taky
2: začátku.
1: nenapadlo si vzít. No.
2: Hej, takže zo začátku to bylo jako dost náročné, že my jsme byli jako obaja mírně jako chorí, plus tam pršalo a plus tam byla jako zima, takže jsme potom jako neskôr zháňali papuče, aby nám nebylo až tak zima. A ten náš majitel bytu nám nechcel úplně jako topit v tom bytě, takže to bylo troška.
1: Zkoušeli jste se zeptat, jestli by zatopil, nebo že tam je chladno?
2: Ano, my jsme mu vravili, že jsme jako zo začátku jako trochu chorí, takže on nám jako trošku zatopil, ale jako bylo vidět, že z toho nie je jako nadšený a potom se nás jako každý druhý den jako pýtal, že či už jako může znížit a prostě jako výkon toho topení, takže to bylo tak jako problematické trošku jako s ním.
0: Oni Italové obecně jako moc netopí a podle mě fakt topí hlavně klimatizací. My jsme neměli klimatizaci, my jsme měli malé topeníčko, ale fakt jako malé, což v celém tom bytě, jak říkal Felda, mramorové podlahy, to je hrozně studený. A žádný jako koberce, byla tam jedna deka podle mě jenom a jako peřiny a fakt to bylo jako hrozně studený a u toho topení se člověk jako neohřeje. Ono už potom někdy bylo venku teplej než jako v tom bytě vevnitř a na tom druhém bytě jsme taky měli vlastně mramor. Oni fakt jako by mají studený a já to chápu přes to léto, což oni tam mají fakt jako vedra, tak já chápu, že oni se snaží ty byty mít co nejvíc chladný, ale já potom nerozumím tomu, jak tam vydrží přes tu zimu, protože tam není jako teplo. Tam je fakt jako 14 stupňů, když jsme tam byli my, a to jako člověk pocítí.
1: A
0: Takže
1: místní to zvládají.
0: místní to zvládali úplně jako s přehledem. My jsme chodili prostě v mikině a v bundě a oni chodili jako v jarních bundičkách, v sukních. A já jsem byla velmi překvapená. A co mě ještě překvapilo, a to nám taky nedošlo, když jsme tam jeli, tak my jsme neměli mikrovlnku. Oni mají paníny, troubu. Oni všechno mají ty paníny, takže i to vybavení v kuchyni bylo jako jiné, takže měli jsme místo mikrovlnky, tak jsme si mohli udělat jenom paníny a pak tam byl jako klasický sporák a měli moka konvičku. To bylo příjemné, že jako Italové fakt na tu kávu si lpí, byť teda trošku jinou, než na co my jsme zvyklí, to je Fildovo oblíbené téma v Itálii a jinak si myslím, že tam všechno bylo jako podobný, jo, bidet ještě. Tak to je něco, na co nejsme zvyklí, jako u nás v Česku, tak oni mají na záchodě bidety.
1: Tak než si pustíme první písničku, pojďme ještě do kávové kultury.
2: Tak kávová kultura, já milujem kávu aj s mojou ženou a ponovom se snažím kreslit latte arty, takže se to učím také tě jako kreslenia srdiečok a různých prostě jako tvarov do kávy, ale nie som nejaký jako profesionálny barista, to jako vôbec nie, ale jedna z vecí, na čo som sa ako najviac tešil do toho Talianska, bolo práve ako jedlo a kafe. A vlastne teraz ako spätne, keď to hodnotím, tak kafe bola vec, v ktorej som sa asi ako najviac sklamal v tom Taliansku. Pretože Taliani sú tam zvyknutí na espressa, ale nám tam ako vôbec nechutili, že oni tú kávu majú ako hodne prepraženú a hodne ako horkú. A plus mi príde, že tým, že to kafe tam ako
1: Což je v
2: robia.
1: češtině hořkou, ne, že by, není to o teplotě, ale je to, že je hořká, ano,
2: Áno, áno,
1: děkuji.
2: áno. A oni tam to kafe valia ako jedno za druhým, takže mi príde, že to robia strašne narýchlo a nečistia si ako kávovary po sebe. Že mňa trebárs ako jeden barista učil robiť ako kafe a vravil mi, jak sa čistí ten kávovár a že po každom espresse ho treba proste ako vyčistiť a podobne. A oni to tam ako vôbec nerobia. Takže tam jako valia jedno espresso za druhým a mi přijde, že potom ta káva má nějaké také usaděniny v sebe a že nechutí vůbec jako dobré, jako by mohla.
0: To je pravda. A hlavně nás jako oba s Filipem překvapilo, mně přijde, že každý, kdo slyší Itálii, tak první, co člověka napadne, je těstoviny a káva. Jako všude máš italskou kávu. A my jsme byli překvapeni, když jsme dojeli do toho města, že oni nám vůbec nerozuměli, jakou kávu si jako objednáváme. Vůbec, my jsme si objednávali, my jsme chtěli lungo, což jakoby je přímo italské slovo. Jakože lung je prostě jako dlouhá. A ani vůbec nechápali, co to jako je za kávu. Takže my první den, když jsme si objednávali kafe, tak to byla fakt jako sranda a zážitek, protože oni měli plagát s různýma kávama a já jsem řekla přesně to, co měli na tom plagátu a oni mě nechápali. Oni vůbec nechápali, co chci jako za kafe. A je pravda, že ta kultura je tam kávová úplně jiná. Oni třeba pijou kapučíno jenom dopoledne. A v momentě, kdy si člověk objedná kapučíno jako po obědě, tak je barbar. A Italové to nechápou a nemají to rádi.
1: Zažila jsi to? Zažili jste to? Nebo to jenom víte z nějakých těch...
0: Já to jako vím, že to tak jako je, ale nemyslím si, že na nás... My jsme si totiž kapučíno nedávali. My jsme pili, my už jsme se potom naučili, že to, co nám nejvíc jako vyhovuje, tak je amerikáno, což je prostě lungo, jo, dejme tomu, že to je prostě kafe s mlíkem, ale ne s našlehaným. Ale oni fakt měli problém rozumět našim objednávkám kávy a to já jsem mluvila italsky. Takže si myslím, že ještě jsem jim to zjednodušila. Filip, když si objednával, tak dostal přesně opak toho, co chtěl. On chtěl hodně kávy, málo mlíka a dostal našlehanou pěnu a kousek kafe v tom. Jo. Takže my jsme si jako s kávou v Itálii užili fakt svoje a já si myslím, že Italové nejsou takový, že by ti vmetli jako do tváře, že něco děláš špatně, ale pomyslí si jako spoustu věcí a mezi sebou se koukají a tím, že oni mluví beze slov, jako gestama, očima, to je prostě jejich jako primární komunikace, tak když pronikneš víc do toho jazyka, do té kultury, tak pochopíš, co si o tobě myslí. Ale neřeknou ti to.
1: My si naopak povíme více, protože oba vaše pobyty byly v okolí Říma, tak po písničce vzhůru ke Koloseu a možná ještě dál.

0: Tak byste to měli tak, že když se řekne Itálie, tak si řeknete skvělá káva, báječné těstoviny. No, mý hosté v dnešním cestovatelském magazínu Za obzor s kávou úplně ty pravé zkušenosti neměli a vlastně zůstalo ve vzduchu, jestli problém je na straně nás hostů, anebo na straně hostitelů. Zdá se, že prostě Italové vědí, o čem je káva. Malé espresso, intenzivní, které do sebe člověk kopne a jde prostě dál. No a my to máme trošičku jinak. Ale nejenom o kávě si samozřejmě budeme povídat v dnešním cestovatelském magazínu Za obzor. Jsou se mnou Lucka a Filip Mesároš, kteří strávili 6 týdnů v provincii Řím. Ve dvou městečkách s různou kulturou, s různým vibem, s různou energií, atmosférou. I o tom si budeme povídat, ale teď raději do středu celé té provincie, do středu Itálie, tedy do Říma. Kdy jste si naplánovali výpravu do Říma?
1: Já myslím, že prvou výpravu do Říma jsme si naplánovali hned nějaký první víkend, co jsme tam byli. Mm-hmm. Takže nie som si istý, či to vyšlo úplne prvý víkend, či sme ešte boli chorí alebo nie, ale ako hneď možno potom ten ďalší sme išli do Ríma. A teda ako Rím je krásne mesto, ale nás neoslovilo až tak, pretože tam bolo strašne veľa turistov. Hmm. A na to, že sme tam boli niekedy v dubnu, čo mi prišlo, že není ešte úplne ako taká turistická sezóna, tak nás tako hodne prekvapilo, že tých turistov tam bolo ako strašne veľa. A všetko tam je strašně jako preplněné, uspěchané a podobně. Mm.
2: Mělo to vlastně úplně jinou atmosféru, jiný vibe, než to město, ve kterém jsme bydleli, protože to, co jako já jsem si asi nejvíc oblíbila na Itálii, je ta siesta, ta riposta, kde jako oni přes oběd spí a je všechno zavřený a mají fakt tu pohodu a oni umí zpomalit přes ten den. A to bylo něco, co já jsem tam naprosto milovala. My jsme tam randíčkovali jako o 106, protože jsme měli ten čas. A tady to bylo jako hrozně těžký si udržet. A v tom Římě to není. Ten Řím je, a já jsem to zjistila už během svého cestování víckrát, že ty hlavní města ne úplně reflektují tu kulturu té země. A Řím tím, že je turistický, a já to chápu, prostě potřebuju vydělávat, tak je fakt hodně přelidněný, hodně uspěchaný, je špinavý a lidi jsou nepříjemní. Tím, že je to jako přeplněné, tak fakt jako ta vřelost, co my jsme si zažili v tom malém městě v Římě, moc jako nebyla. Všichni se na vás tlačí, všichni chtějí mít tu nejlepší fotku Kolosea, všichni chtějí mít prostě místo v autobuse u okna, aby mohli jako vidět. A já si pamatuju, náš nejvtipnější podle mě moment z Říma bylo, když jsme seděli na snídani před Kolosem, a dávali jsme si jako italskou snídani a koukali jsme tam na lidi před tím Kolosem, jak se jako fotí. A jako všichni tam tak chodili v té řadě, jako by uděláš si fotku, jdeš dál, uděláš si fotku, jdeš dál. A byla tam jedna slečna, mohlo jí být, já nevím, 23, jo. A ona tam jako regulérně se fotila celou dobu, co my jsme snídali. A byla přímo před náma, takže my vlastně jsme koukali jako na Koloseum a před tím Kolosem byla ona ve žlutým jako outfitu, v oblečku a její přítel jí tam prostě půl hodiny, tři čtvrtě hodiny i tam fotil jako z různých úhlů a mě bylo jako hrozně líto toho přítele a vlastně i jí, protože podle mě ta doba, ve který teď jsme, doba sociálních sítí, vede lidi k tomu, musím mít tu nejlepší fotku, musím jich mít co nejvíc, ale úplně zapomenu jako na podstatu toho, jako s čím se fotí, jakože co Kolosum jako představuje, co to vlastně je za historickou památku. A já tady jako miluji historii, ale podle mě nejhezčí zážitek historický stejně nemáme z Říma, ale máme ho z vily Hadriana, a která patřila jako římskému císaři Hadrianovi a tam jsme zažili úplně všechno z té římské jako historie, ty veliký lázně, ty veliký sauny, ty veliký sály, kde jenom jako pořádali prostě hostiny, domy prostě pro hosty, velký luxusní jako latríny, jo, tam člověk viděl všechno. A ten Řím, ono je to jako hezký, že jdeš moderním městem a najednou na tebe vykoukne prostě kus jako antického sloupu a tam nějaká socha řecká a tam jako římská, ale jako my jsme fakt zjistili, že nás Řím až tak neoslovil a já jsem byla hrozně zklamaná, protože tím, že miluju historii a hlavně období jako řecké a římské, tak já jsem byla fakt smutná z toho, že to nebylo to, co jsem jako čekala. A ty památky tam jako jsou, ale jsou jako hrozně předražený, ty vstupy všude jsou jako hrozně drahý, je tam dlouhá čekací fronta, tam se čeká prostě 4-5 hodin úplně jako normálně v průměru a ty lidi tam stojí na tom slunku a prostě jenom čekají, až je pustí rychle dovnitř, aby se to mohli rychle jako proběhnout a udělat si to. Byl jsem tam. A to jsem říkala, že to jako já vlastně nechci, že se nechci jako odvážet to, že jsem rychle někde proběhla Koloseum, rychle jsem někde proběhla Panteon. Jakože my jsme byli u těch památek, u těch hlavních podle mě, ale nebylo to asi to, co jsem jako čekala. A byli jsme i ve Vatikánu, tam jsme taky měli velké očekávání a ten nás taky zklamal. Takže my jsme jako po té historické ose jsme vlastně nedostali asi to, co jsme čekali, nebo jsme dostali něco jiného. My jsme dostali takovou tu pravou italskou historii v těch malých městech, ale ne tu turistickou.
3: Co bylo tedy ale na těch položkách vašeho seznamu? Co jste měli za to, že v Římě musíte vidět? Už jsme mluvili o Koloseu, už jsme mluvili o Vatikánu.
2: To mě jako mě na Římě bavilo, že vlastně vy můžete jít kamkoliv a někde na vás vyčouhne kus jako historický budovy, sloupořadí obrovský, jako rozpadnutý, tak to jsme viděli, to je, jako je takový jako top, co vidět jako v Římě. Pak jsme byli ono se tomu říká cirkus a tam se vlastně pořádaly hry. A jezdili tam takový ty, co znáte z Asterixe, Obelixe, takový ty vozidla prostě a měli tam ty závody, ty koňský spřežení, tak to jsme viděli, tak to bylo zajímavý, teď je to udělaný čistě jenom jako parčík, takže je to celý jako zelený, jenom dole je vyježděná ta tráva, ale tam jsme měli dobrý historický zážitek. My jsme tam byli na oslavě Říma, když slavili nějaký velký výročí.
1: Výročí je založeně města, takže tam byly vlastně taky ty praví rímskí vojáci a gladiátori, že tam mali jako tie úbory a podobne. A bolo to strašne pekné, že tam mali také stanové mestečko, v ktorom vlastne oni prespávali alebo ako ukazovali, ako to vyzeralo, keď sa treba ako rímska armáda sťahovala a keď ako pobývala na nejakom mieste, takže to bolo fajn ako vidieť to z prvej ruky, ako to vyzeralo.
2: Jo, a bolo to hrozne vtipný, když si jdete sednout do restaurace a máte tam ty lidi v tom moderním oblečení, prostě turisti, jo, klasika, kamera, telefony. A pak vám tam jako nastoupí ten římský gladiátor.
3: Nebo té tunice.
2: Přesně, v té tunice, v té zbroji s tím mečem, s tím štítem, s tím, co mají na té hlavě s tou přilbicí. Nebo tam nastoupí prostě žena v nějakých římských šatech, ve starých. A oni fakt jako to drželi, že tyhle lidi neměli ani telefony, že fakt na nich nešlo vidět ta moderní doba, že oni fakt přišli v tom historickým a fakt mně přišlo, že celé to město to ctilo, že byly tam jako rodiny, tam byly prostě rodiny, rodiče s dětma, kteří byli oblečení v historických oblečcích, malí gladiátoři tam jako pobíhali a přišlo mi to jako hrozně hezký. My už jsme potom se museli vracet jako domů, ale vím, že tam měli na programu gladiátorské hry. Že měli vyloženě mít nějaký jako souboj mečovej gladiátoři, tak to bylo hezký, že to město ctilo tu tradici toho založení a že jsme tam vlastně fakt viděli ty dobový kostýmy a fakt chodili i v těch sandálech, jako neměli normální boty, ale fakt jako úplně do detailu propracovaný jako kostýmy a fakt to ctili, tak to bylo jako hrozně hezký. Přemýšlím, co jsme ještě viděli v Římě.
1: Vatikán.
2: No, tak tam jsme viděli Sixtínskou kapli, tam jsme viděli všechny ty knihovny, ty historické muzea a to bylo, viděli jsme svatopeterské náměstí i tu kapli, takže jako takový ty velký věci, který turisti jedou, aby tam viděli, tak jsme je viděli, ale nebylo to jako to, co si z toho odnášíme, proto si ani jeden nepamatujeme jako ty názvy, protože to pro nás nebylo jako klíčový. Bylo to jako hezký, ale vlastně jsme v tom byli jako hrozně zklamaní v něčem. Třeba Sixtínská kapla mě hrozně zklamala. Já jsem čekala, že to bude nějaká nádherná kaple s nádhernýma obrazmi. Všichni o tom mluví, všichni to znají, ty nástěnné fresky. A pak jsem si připadala, jak kdybych vešla jako do tělocvičny, kde nahoře teda byly jako krásný jako fresky, ale byly hrozně malý. Takže pokud člověk vidí špatně jako do dálky, což já jsem, tak nedokáže ocenit všechny ty detaily těch nástěnných jako maleb A hlavně tam byli sekuritáci, kteří jako furt křičeli, buďte ve středu toho prostoru, nestůjte jako v uličkách, nebo si běžte sednout. A bylo to takový hrozně rušivý a úplně mě jako mrzelo, že z toho zmizel ten duchovní aspekt, že to vlastně nebyla kaple. Že to byla prostě fakt tělocvična podle mě s lavičkama jako na boku. A já vím, že možná někoho urazím, když o tom takhle mluvím, jo? Ale můj pocit byl takovej a fakt mě tam chyběl takový to jenom, když přijdete jako do kostela a sednete si a máte tam takovej ten moment jako wow, tak tohle jsem v Sixtínský kapli jako neměla. Ani s těma lidma a ani s tím, jak to jako vypadalo. A když jsme vlezli do každého kostela někde po cestě jako v Římě nebo i v Tivoli, tak byl mnohem hezčí podle mě, než jako Sixtínská kaple.
1: Já si myslím, že ten zážitok z toho Vatikánu by si ľudia oveľa viac užili, alebo my by sme si ho oveľa viac užili, keby sme tam boli ako sami. Lenže ono, treba až do tej Sixtínskej kapilunky, keď sa človek chce dostať, tak si to ako môžete predstaviť, ako keď skončí koncert alebo skončí futbalový zápas a teraz sa vyhrnie ten dav ľudí a vyjdete s tým davom ľudí. Tak do tej Sixtínskej kaplunky to trvalo asi 2 hodiny v takomto dave, že idete v kuse rôznymi uličkami, dívate sa ako na rôzne obrazy, ale vlastne všade okolo vás sú ako ľudia a vy tak hodinu a pol, možno 2 hodiny vlastne idete tým davom, aby ste sa do tej kaplnky ako dostali. Takže vy kým tam ako prídete, tak už vás ako bolia nohy, bolí vás všetko, ste otrávení z tých ľudí a potom prídete do Sixtínskej kaplnky, kde vás vlastne upozorňujú, kde máte stáť, kde nemôžete stáť, kde sa musíte ako pohnúť a bolo to také strašne ako preľudnené a turistické.
2: A to je to presne, co sme s Feldou říkali, akože ti turisti sú fakt nepříjemní. Jako já teda obecně vždycky, když jako někde do zahraničí cestuju, tak nerada říkám, že jsem jako z Česka, protože nemají úplně dobrou pověst jako v zahraničí. A i když jsme byli v jedné z těch vil, tak tam bylo super, že tam jsme byli jako sami. By tam byli jako lidi, ale ono, jak to bylo rozlehlý, tak tam si fakt člověk dokázal projít tu historii, nastudovat si jako o čem
3: to... Ve které jsme byli?
2: Hadrianovi.
3: Tohle je Hadrianovi.
2: To je Hadrianova vila a to byl obrovský komplex, který nám podle mě trval projít jako 4 hodiny a stejně jsme ho neprošli jako celý. A tam se ty lidi ztratili a měli jsme fakt čas si pročíst, co se kde dělo, co jsou ty lázně a to v tom Vatikánu ani v tom Římě moc možný nebylo a hlavně ty turisti fakt jako tlačí. Já chci tady fotku, tady mi udělejte fotku a tady se musím postavit a stojíte mi v záběru a je to hrozně. Jako já na jednu stranu tomu rozumím, taky ty fotky chci mít, ale mě tatínek, když jsem byla mladší, tak mi řekl hrozně moudrou větu. Veškerý fotky tady těch významných jako míst jsou na internetu lepší, protože ti fotografové mají přístup, kam ty nemáš. Ty si to nefoť, ty si foť ty zážitky. Takže my, a i když jsme procházeli album, my nemáme fotky těch památek, my máme jako naše vzpomínky, ale nemáme ty památky vyfocený, protože přesně na internetu najdeš mnohem lepší jako obrázek všech těch historických míst. A mě potom, co přišlo jako největší paradox, když jsme jeli do toho druhého ubytování, tak ten náš majitel měl očividně velkou zálibu v historii a celou knihovnu měl jakoby o historii Říma. Takže já jsem si tam vzala knížku z Vatikánu a já jsem si prošla Vatikán v té knize a vlastně jsem z toho měla mnohem víc, než když jsme tam byli jako fyzicky, protože na mě nikdo netlačil. Já jsem si mohla přečíst, co znamenají jednotlivé obrazy, co se tam jako dělo a přišlo mi to mnohem lepší, než když jsme tam jako byli, protože tam neslyšíte toho průvodce, ať už ho máte jako v uších nebo fyzicky, protože furt na vás někdo se někde tlačí, žducha, takže fakt jako já to chápu, že to lidi chtějí vidět, ale myslím si, že v tom všem turismu jsme zapomněli na to, že jsme jako pořád lidi. A že nejde o to mít tu nejlepší fotku, ale jde o to pochopit, o čem to místo je.
3: Tak jsem ráda, že nám návštěvu Říma rehabilitovali oslavy založení města, že to, co jste tam zažili, pro vás bylo příjemné vidět lidi, kteří fakt vstupují do těch historických rolí a připomínají si takhle založení města. No a po písničce tady opustíme Řím a máme svoje důvody a půjdeme ještě dál, půjdeme se dál podívat do vašeho druhého ubytování, do setkání, do momentek možná těch vašich italské kultury. Cestovatelský magazín za obzor hostí v Itálii v provincii Řím s mými hosty Luskou a Filipem Mesároš.

0: naplánovat si 6 týdnů života, najít byt a mít opravdu tu příležitost stát se součástí komunity. I o tom je řeč v dnešním cestovatelském týdeníku Za obzor s mými hosty Luzkou a Fildou Mesároš, kteří se vypravili na přelomu dubna a května do italské provincie Řím, do přilehlých městeček. Ubytování první bylo v městečku Tivoli, na které jste pěli chválu. Pak jsme se dostali do Říma, který schytal docela krutou kritiku, ale zdá se, že nejenom ne to město jakoby samo kvůli sobě, ale kvůli tomu, co my jako turisté, jako lidé lačnící po zážitcích a takových jakoby umělých zprostředkovaných dokážeme. A druhé místo, které jste navštívili, respektive jste pobývali, bylo městečko Ostie. Proč jste se vlastně přesouvali, když vám v Tivoli bylo tak dobře?
1: My jsme chceli asi zjistit, jako to funguje na nějakom jinom městě, že nechceli jsme být jako 6 týdnů jako na jednom, tak jsme si to rozdělili jako na 2 pobyty a ta Ostia byla vlastně aj blízko letisku, odkiaľ jsme potom jako letěli naspět do Viedne. Takže nám to jako přišlo, že to bude fajn. Plus tam bylo more, takže jsme mohli být jako pri pláži a užít si jako trocha tej pláže.
2: Jo, jako já nebudu lhát. Já jsem skoro obrečela to, že jsme odjížděli z Tivoli. Já jsem fakt, a obecně jako celý návrat z Itálie do Česka pro mě byl jako hrozně těžký. Filda to nesl mnohem lépe, ale já jsem se tam fakt jako zamilovala natolik, že to byl můj domov. A to, jak ty lidi jako tam byli, jak jsme se bavili, to, jak ta kultura tam fungovala, já jsem se tam cítila hrozně dobře a já miluji moře a je pro mě velmi terapeutické a vždycky tam mám super zážitky s Pánem Bohem, takže já jsem jako na druhou stranu potom byla ráda, že jsme jeli k tomu moři, protože jsem se tam otevírala nějaké věci s Pánem Bohem, ale fakt, když jsme opouštěli Tivoli, tak jsem byla smutná a říkala jsem, my teď jedeme pryč z našeho domova, jaký bude to druhý město.
0: Jaké bylo?
1: Bylo super. Jako mali jsme být kusok od pláže, fakt asi 5 minút možno peši od pláže a mne sa tam ako veľmi páčilo, že hneď pod našim bytom bola kaviareň, kde robili skvelé miešané drinky. Takže sme tam ako často chodili ako na randíčka a mali tam skvelé reštaurácie. Pláž bola kúsok, takže sme chodili ako na pláž sa vykúpať a podobne. Takže to bolo ako fakt dobré.
2: Jo, ono Ostia...
1: A plus tam bylo teplejší o dost, jako, jo, jako v Tivoli.
2: To je pravda. Ostia byla už o dost větší než Tivoli, to už bylo fakt, a bylo víc i turistů, tím, že je to jako u pláže, tak asi to nebyli turisti úplně jako cizinci, ale hodně Římanů tam právě jako jezdilo k tomu moři, protože to
0: bylo to
2: jako
0: znát třeba o víkendech, že tam bylo mnohem více lidí, dá se to takhle vysledovat?
2: Jo, podle mě jo. A potom už my, když jsme odjížděli vlastně v květnu, tak tam už se jakoby otevírala sezóna, takže už jakoby hotely měly mnohem víc jako lehátek, už to fakt fungovalo víc, ty restaurace byly víc otevřený, další dobu otevřený a už těch lidí tam bylo víc. My když jsme tam přijížděli, tak to bylo ještě takový jako polomrtvý město a když jsme odjížděli, tak už to fakt bylo jako zase ne přeplněné, ale už jako šlo znát, že začala sezóna a že lidi jako přijíždějí, už tam začalo být víc rušno, což jako je věc, kterou máte spojenou s Itálií? Vždycky, když tam jedete, tak Italové jsou jako hluční, ale my tím, že jsme bydleli přímo jako nad restaurací u náměstí, tak ten hluk potom už rušil. Jakože to, že tam zpívali, nebo že tam třískali talíře, když jako umývali, tak už to potom rušilo v tom nočním jako klidu a už to bylo takový náročnější. Ale mě si Ostia získala mořem a měli to fakt moc jako krásně, měli dlouhý krásný pláže, takže my jsme chodili na procházky a byli jsme tam i v lázních, které měly výhled přímo na to moře. Takže to bylo skvělý, to byl wellness s bazénem, takže jsme se jenom opřeli v tom bazénu a koukali jsme na moře. Zrovna pršelo, takže bylo fajn, že jsme byli v suchu a mohli jsme se koukat na moře. A Ostia byla už tak úplně italská, ale pořád ty lidi byly hrozně milí a ty pamlsky, co jsme se jako naučili v Tivoli, tak ty měli i tam. Takže jsme se vrátili vlastně v něčem do toho domácího. My jsme se tam zamilovali cornetto, což je croissant italský, který je plněný buď to vanilkovým pudinkem, nebo čokoládem, nebo pistáciem, a to bylo naše oblíbené. Tak to jsme hledali, doufali jsme, že to najdeme i někde jinde a našli jsme. To bylo fajn. Hm.
0: Ty jsi mluvila o řeči těla, mluvila jsi o tom, že jsi zkoušela italštinu a komunikovat s nimi italsky. Máte nějaký zážitek právě s tím jejich takovou expresivností, rychlostí a takovým tím, co já mám někdy dojem, že vypadají, že se hádají, ale přitom si prostě povídají.
2: Máme moc hezký zážitek.
1: Máme. Můj oblíbený je, a ono se to v rádiu bude těžko vysvětlovat, ale my jsme seděli v kaviarni vedla išli auta na cestě a jedno auto nedalo přednost druhému autu. A oni si stiahli jako okienko a začali po sebe jako ukazovať práve ako tie talianské gestá a bolo to strašne vtipné, že vlastne na diaľku vôbec nebolo vidieť, ako o čom sa bavia, ale vlastne ste to poznali z toho, že jak po sebe ako kričali a bolo to fakt vtipné, no, že po sebe ako tak ukazovali.
0: A frčelo se dál potom.
1: A frčelo se dál, hej.
2: A oni jako používají i ty gesta třeba při řízení, jako když odbočují, tak oni nedávají blinkry. Jen třeba vystrčí ruku jenom z toho okýnka. Vím, že když jsme takhle jeli buď do té Ostie nebo i do Pompeji, tak Felda řídil a myslím si, že to pro něho byla velká škola řídit s Italama, protože oni to fakt neřeší, oni jsou strašně chaotičtí, nedávají přednost, dávají myšky a troubí furt. Takže jakoby tam podle mě jediný pravidlo, který je v italské dopravě, je trup, a prostě někdo tě pustí, anebo to prostě profrčíš na prasáka.
0: Byli jste svědky nějaké havárky?
1: To naštěstí ne.
0: To totiž říkají lidé, že v těchto těch kulturách, vlastně jiných než středoevropských, že to je obrovský chaos, ale pozoruhodné je, že k těm haváriím nakonec nedochází, že prostě nějak si to hlídáš a nějak to šlape, nějak to funguje. Co v Ostii může člověk vidět, když tam přijede? Krom toho, že si může jít na pláž, historické centrum, historická místečka?
2: Je tam jedno kousek za Ostií, kam my jsme teda nešli, protože už jsme něco podobného viděli v Římě, a je tam zase nějaká taková jako nějaký historický jako důkazy a šutry, by to člověk řekl, z té římské historie. Takže to, co my jsme viděli v Hadrianově vile, takový ty trosky a ty zbytky, tak kousek za Ostií je taky takovej kopec s těma kamenama a troskama jako těch lázní. Ale jinak vlastně nic. Oni fakt podle mě to všechno staví na tom, že tam je pláž a jsou tam jako hotely, jsou tam ty plážové místa a je tam jako centrum, které je divočejší než Tivoli, takže jsou tam jako bary, jsou tam restaurace, ale podle mě do Ostie lidi jezdí kvůli jako pláži.
0: Samozřejmě. Zmiňovali jste cestu do Pompeji, takže jste navštívili Pompeji a autem jste tam jeli, takže jste si pronajímali?
1: My jsme si prenajali auto na asi 2 alebo 3 dni a vlastně jsme vyrazili jako do Pompeji a jako bylo to super. Pompeji byly fajn, len nevyšlo nám počasie, takže nám tam jako celou dobu pršalo. Ono přišel ještě na můj brat vlastně za nami, takže jsme vzali jako nášho brata nebo mojho brata a išli jsme spolu s ním do Pompeji a jako strašně moc jsme si to užili, akurát to počasie nám nevyšlo a mě osobně jako prekvapilo v Pompejích, že to je také obrovské. Já jsem čakal, že ty Pompeje jsou prostě také 3-4 domečky prostě rozbúrané a že tam vlastně jako nič nebude, ale my keď jsme tam jako přišli, tak jsme zjistili, že to je fakt jako obrovské město s nějakým štadionem a strhmi a strašně veľa uličiek a strašně veľa domčekov a že to je tak na 3 dní, kým si to člověk jako prejde. Takže my jsme si to jako zrýchleně prešli za pol dňa.
0: A to mluvíme o tom zasypaném nebo o tom životě, který je okolo, nebo tyhle ty...
1: To jsou tě ruiny právě, které zasypal. Ano, přesně.
2: Jo, my jsme byli hodně překvapení, protože já vím, že když jsme tam jeli, tak náš nápad byl, že projdeme si Pompeje a vyšlápneme si jako Vesuv. A dojeli jsme na tom...
0: Dobře.
2: No, dojeli jsme na to místo a jenom jsme přišli k té vstupní bráně, jenom jsme zvedli tu hlavu a oni to měli fakt jakoby poschodový. A Felda říká, to jako je celý velký město, to jsem nečekal. A říkám, já taky ne. A vzala jsem si jako plánek a oni to měli rozdělený, to bylo jak fakt Brno, jakože podle mě do 10 jako městských takových jako částí.
0: A všechno mrtvé, jako...
2: Jo. Okay. Jo. Mm-hmm. A já jsem byla fakt překvapená, jak je to obrovský, a fakt v tom průvodci psali, jakože pokud chcete projít všechny Pompeje, jakože celé to město se všema těma troskama, co tam jsou, tak je to jako na 3 dny. Takže my jsme tam byli 4 hodiny, podle mě, a jakoby prošli jsme ty největší jako významnosti, takže jsme viděli ty lidi zasypaný tím popelem, a ono v něčem je to jako fakt hustý. Ta historie není jako lehká. Já si pamatuju, že když jsme byli tak v půlce, tak jsme si šli sednout do restaurace a googlili jsme si jako víc detailů té události, co se tam jako stalo, a nebylo nám z toho jako hezky. Ono to fakt bylo relativně rychle, co se tam jako by dělo, a ty lidi na to neuměli jako dostatečně rychle zareagovat. A když to člověk jako dojde v praxi, co to fakt jako znamená, a dojdou vám ty lidský příběhy, co všechno se tam stalo a jak to bylo fakt funkční město, jako veliký, tam fakt bylo divadlo, byly tam trhy, bylo tam hrozně moc domů, takže my jsme fakt procházeli jako od domu k domu a to město fakt jako žilo. A ten popel, to, co udělali, že spoustu těch věcí jako zachoval, že tam jsou jako dochovaný různý jako grafity z té doby, různý fresky, a dochovaly se tam vlastně první nějaký erotický fresky jako z té doby, takže tam to fakt bylo hrozně jako zachovaný historicky, a ti vědci nebo ti historici fakt udělali obrovský kus práce, jednak teda, že to vykopali, to město, jakože ty trámy, co tam byly, nebo ty sloupy, tak to byly prostě 2metrový. A když si představím, že oni to museli celý jako ohrabat, tak fakt udělali obrovský kus práce. Ale jako to, jak oni dokázali popsat ten život v tom městě, co tam všechno jako bylo, a fakt měli to hezky udělaný, že měli audioprůvodce, který vás provázel tím městem a fakt vám říkal, tady jste na náměstí, tady se dělali trhy, tady byli obchodníci, tady to byla, oni fakt dokázali dohledat jako rodinnou historii jednotlivých domů. Ne všech, ale těch jako hlavních. Tady můžeme vidět, že byli obchodníci, tady prostě písaři nebo něco, že fakt, já jsem byla překvapená, kolik detailů oni byli schopni jako dohledat. Ano, a na Vesuvu jsme potom samozřejmě nedošli, protože jednak pršelo a jednak nám to časově nevyšlo, protože my jsme čekali, že budeme v Pompeji, já nevím, 2 hoďky. A trošku jsme to podcenili, no.
1: A jednak na ten Vesuv sa robí rezervačka, čo sme ako my nevedeli, takže tam si to treba zarezervovať niekoľko dní dopredu, a my, kým sme to ako začali riešiť, tak už to bolo všetko obsadené, takže...
3: To je dobrá poznámka pro cestovatele, kteří poslouchají, aby tohleto mohli vést v patrnosti.
2: Obecně všechno v Římě.
3: Jako teď zase z těch cestovatelských věcí do té možnosti být na blízku kultuře. Duben, květne, to znamená, že ještě normálně běžel běžný život. Viděli jste třeba děti chodit do školy, dokázali jste jako načíst něco z toho běžného života?
2: Viděli jsme školní exkurze.
1: Do těch vil různých.
2: Jo, viděli jsme školní exkurze do různých vil a přemýšlíme se vlastně v Osty, tam, kde jsme byli, někde byla škola.
3: Nebo v Tivoli?
2: V Tivoli byla, ta byla na hlavním náměstí, ale my jsme jako hodně přemýšleli, kde ty děti do té školy chodí. Protože oni chodili hrozně brzo ze školy, to vím, že jsme jako párkrát potkali školáčky, jako brzo odpoledne. A vlastně jsme přemýšleli, jako kde do ty školy chodí. A já mám pocit, že Italové mají i posunutý prázdniny, že oni začínají podle mě dřív prázdniny než my.
1: Jako děti chodit do školy jsme asi neviděli, skôr jsme viděli lidi třeba chodit do kostola. Mm-hmm. Čiž mladých alebo starých, že to tam jako, to tam bylo vidět víc, ale jako tě školy jsme si moc nevšimli.
2: To je pravda. A jako v Itálii, nebo aspoň teda v Tivoli, ten kostel je fakt jako rodinná věc. Oni tam jako chodili celý rodiny, pak když odešli z toho kostela, tak šli společně na oběd, na zmrzlinu, a oni tím fakt jako hodně žijou. A co jsme zažili teda v Tivoli, byly nějaký oslavy Panny Marie. Uh-huh. To bylo jako hrozně zajímavé, že oni fakt jí berou jako velmi důležitou, a dělali tam obrovský průvody, visely vlaječky prostě s nějakýma heslama a motama, jakože Panna Marie nás vidí a tak. A to pro nás bylo hrozně zajímavé. Tím, že tady v Česku to není až tak jako populární, ale v té Itálii oni na to fakt hodně staví a hodně je to tam cítit ten Marín. Ne, že kult osobnosti, ale
3: se dá říct, mariánský kult.
2: Ano, mariánský kult. Takže to nás celkem překvapilo. I vlastně počet kostelů v těch malých městech. podle mě v Tivoli bylo minimálně jako 20 kostelů. A to bylo fakt malý město. A v Ostii jich taky pár bylo. Aha. A viděli jsme nějaké závěrečné, jak mývají občas děti takovou oslavu zakončení školního roku, tak to jsme viděli v Ostii, že to měli v kostele. Měli v kostele nějaký závěrečný ceremoniál školský. Tak to bylo zajímavé.
3: Tak než se s provincií Řím a s těmi dvěma městečky rozloučíme, co pro vás Itálie po tom pobytu, co pro vás znamená Itálie?
1: Dobré sladkosti ku káve.
3: Okay.
2: Pro mě asi to zpomalené tempo života. To pro mě bylo... Já jsem to hrozně potřebovala v té době a moc mi to pomohlo si nějaké věci jako utříbit a fakt se mi to líbilo, jak oni žijou zpomaleně a obecně ta kultura je taková víc na pohodu a jako jim tam spoustu věcí nefunguje a oni se z toho nestresují. Prostě když autobus nepřijede, tak přijede další. A to já třeba bylo něco, kde já jsem hodně stresovala a musela jsem se naučit jako tam vypnout v tomhletom. Takže já jsem si asi odvážela nejvíc tu pohodu.
3: Piano.
2: A tu fakt to zpomalené životní tempo. A teda dobré jídlo. Já si myslím, že jsme přibrali v Itálii.
1: To určitě.
3: Tak na závěr, co kdybyste podráždili trošku naše chuťové pohárky popisem nějakého to úplně top jídla? Co pro vás bylo?
1: On to není jakože úplně jakože top hlavné jedlo, ale mě tam strašně fascinovalo tie corneto, o ktorom sme sa bavili, že to sú také tie talianské croissanty. A ja som mal jeden v kaviarni, ktorý bol plnený nejakou nutelou, ale mi prišlo, že tej nutely je tam viac ako toho croissantu, že to proste není ako v Česku, že máte ako ten croissantík a trošičku tej nutely a že ju máte problém ako nájsť. Ale tam toho bolo strašne moc a celé to ako z toho vytekalo, z toho croissantu. Takže oni sa tam s tým ako nemaznali a fakt to proste preplnili úplne ako do maxima.
2: To není jak naše české jako blehy, kde pomalu ani tu marmeládu nenajdeš, tak tam to bylo fakt naopak. Pro mě, já jsem se tam zamilovala hrozně moc ty talíře. Oni dělají fakt jakoby mix salámu a sýru ke všemu. A jako co si budem, italský sýry. Jestli máte rádi sýry, tak prostě Itálie je na tohle to úplně výborné království, kde mají jak velmi aromatické, tak i takové ty obyčejnější. A to se úplně jako rozpouští na jazyku. Máte ohňostroj chutí, jako to začne nějak a skončí to úplně jinak, ta příchuť. To stejný jako ty kombinace. Já jsem si tam třeba zamilovala salám mortadela, což je prostě salám, který se podává s pistáciemi. Jo, kombinace, která by mě vůbec tady nenapadla a tam to bylo tak strašně dobrý a oni to prostě Italové fakt umí. Oni vaří z čerstvých surovin, všechno je tam jako čerstvé, moc dobré, takže jenom takový to obyčejný prkénko, co si dáte, tak se vám budou zbíhat sliny. Já si pamatuju, když jsem si dávala nějaký první sousto nějakého salámu nebo tam klobásky, tak jsem byla úplně, že oh, to je tak strašně dobrý, mě nebe v puse.
3: Tak můj věm, vlastně určitý protiklad svým způsobem sklidnění, umíme žít a moc věci neřešíme a vedle toho opravdu gejzír, intenzita, chutí a věmů. Jaký je váš dojem z toho dnešního povídání? Nechám na vás, protože jsme vás pozvali na výpravu a teď vlastně kéž ve vás jenom tak doznívá. V cestovatelském magazínu Za obzor byli hosty Lídy Matuškové-Luska a Filip Mesároš. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme za pozvání.
3: Arrivederci.
2: Arrivederci.

Krásný čtvrteční den vám ze studia Rádia 7 přeje Martina Zachrlová. Je půlnoc a tím nám začal nový den, 24. září. Po písničce V tebe víru mám uslyšíte přehled pořadu.

Přehled pořadu. Dnes začíná nový šestiletý cyklus pořadu Světem Bible. Teolog John Vernon McGee nás postupně provede celým písmem. Má smysl věnovat čtení a studiu Bible svůj čas? Právě tuto zásadní otázku zodpovídá první úvodní díl. Poslechněte si jej v podání Pavla Vopaleckého 15 minut po půlnoci. Hudba, která spojuje pop, gospel i soul a zároveň mluví o víře s neobyčejnou upřímností. Další vydání pořadu Pohovka představí album Give It More Time od americké zpěvačky Terjen. Čekají vás silné příběhy, povzbuzení i písně, které připomínají, že na boží čas se vyplatí čekat. Pořad Pohovka v jednu hodinu.

výpadky, strach i vyčerpání. Tím vším si Lucie prošla, ale díky znovu přijaté milosti odpuštění a upřímnému pokání zažila Boží osvobození. Do komůrky svého života s Bohem nechá nahlédnout v pořadu S Bohem od 2 hodin 30 minut. Ve čtení na pokračování čte Pavel Hromádka z knihy Manželů Dolejších Plavčík Žán. Minule došlo na lodi Jitřenka ke vzpouře. Plavčíkovi Žánovi jde o život. O dalších jeho osudech uslyšíme 15 minut po 3 hodině. Svět internetu mění nejen naše vztahy, ale i nás samotné. Jsme stejní za obrazovkami, jako za stolem s přítelem? Jak hledat autenticitu a zůstat sám sebou v digitálním světě, sdílí Ivana Eder v Akademii po 4. raní. Obecně se ví, že Betlém s jesličkami vymyslel František z Assisi. Proč ale? Zaměření nového společenství, které se kolem Františka formuje, přibližuje církevní historik František Holeček. V pokračování série o životě této významné osobnosti 13. století. Poslouchejte po 5. hodině. Nejlépe inspirujeme proto, že máme obsah, ne proto, že máme roli, upozorňuje psycholog Marek Macák v programu Uši k duši v pokračování série o začátcích. Za jakých podmínek je možné pro druhého být inspirací, vlastně takovým začátkem něčeho nového? Poslechněte si od 5 hodin 30 minut.

0: Začíná nový cyklus pořadu Světem Bible, ve kterém nás teolog John Vernon McGee provede celým písmem. Autorita Bible, která proměňuje lidské životy a dokazuje svůj božský původ skrze naplněná proroctví i historická fakta, nám nabídne spolehlivou životní moudrost. První díl o nadčasové knize, jež zůstává trvalým základem pro každou generaci, čte Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, tímto okamžikem spolu otevíráme další cyklus pořadů pod názvem Světem Bible. Není to nějak z brusu nový cyklus, ale znovu budeme vysílat pořady zabývající se biblickými knihami, které se probíraly někdy před lety. Několik následujících pořadů chceme věnovat zamyšlení vůbec nad smyslem těchto pořadů a především zamyšlení nad přístupem k Bibli jako takové. Náš učitel a průvodce v těchto pořadech vytvořil takový úvod, který nás má nejen povzbudit k poslechu pořadů, ale především ve vlastním osobním čtení a pilném studiu Bible. Je Bible tak moc důležitá? Zeptá se někdo. Bible je asi nejvíce osočovaná kniha, která kdy byla napsána. Byla napadána jako žádná jiná a přesto sloužila a slouží doslova milionům lidí po celém světě. A to už téměř 2000 let jako kompletní kánon, a pokud bychom zvažovali dobu působení jednotlivých částí, pak by to byla doba mnohem, mnohem delší. Kniha tohoto druhu, čili Bible, která po staletí měla obrovský účinek na lidstvo, si určitě zaslouží poctivé posouzení a zvážení osobního vztahu každého člověka, který se s ní dostane do styku. Sir Walter Scott prý na smrtelné posteli někoho požádal, aby mu četl. Ten, kdo byl požádán, celý zmatený, přehlížel polici s knihami napsanými samotným Walterem Scottem a ptal se, kterou z nich vám mám číst? Scott prý odpověděl, tady je pouze jedna kniha pro umírajícího člověka, ale je také knihou pro kohokoliv, kdo žije. Mnoho lidí se vůbec o Bibli nezajímá. Mnozí skutečně až do konce svého života. Někteří s ní začnou snad, když se dostanou do velkých nesnází. My, kdo ji docela pravidelně a s láskou a s pozorností čteme, dobře víme, že to není jen krásná kniha, která může být útěchou v krušných chvílích nebo třeba na samém sklonku života, ale je to současně kniha, podle které se dá žít i v plné svěžesti. Je to kniha, která může poskytnout radu a pomoc člověku, i když stojí tváří v tvář každodenním starostem. Je to kniha, která nám umožňuje řešit nepředvídané události a zmírnit otřesy, které nás v životě potkávají. Bible se prostě liší od každé jiné knihy. Vždyť ona ovlivnila velké muže na této zemi. A když se jí dali ovlivnit, pak v mnohém také oni sami velmi významně a velmi dobře ovlivnili tento svět. Dovolte, abych se s vámi podělil o některé citace různých lidí, kteří měli z Biblí své zkušenosti. Žádá nás o pozornost náš biblický učitel. Jeden africký princ, který při nějaké příležitosti přijel do Anglie, byl představován královně Viktorii. Při rozpravě pak královně položil zvláštní otázku odpovídající té době. V čem spočívá tajemství velikosti Anglie? Královna princi podala překrásně svázanou Bibli s prohlášením toto je tajemství velikosti Anglie. Pochopitelně můžeme diskutovat o širších souvislostech, jak to ve skutečnosti bylo. Náš historik a biblista dr. McGee přímo dodává, zajímalo by mne, zdali pozdější úpadek Anglie do průměru či dokonce podprůměru může být spojen s faktem odvrácení této v posledních staletích slavné země od Božího slova. Ministr Gladstone, jeden z velkých intelektuálů v Británii, řekl: mluvme o důležitých otázkách dneška. Je pouze jediná, a to je evangelium. Ono napraví všechno, když mu lidé otevřou svá srdce. Tento muž měl mimochodem touhu, aby vedoucí místa ve vládě obsazovali především upřímní křesťané, tedy především opravdu zbožní lidé. Michael Faraday, jeden z největších vědců na počátku 18. století, řekl: proč lidé schází z cesty, když mají tuto požehnanou boží knihu, aby je vedla? Možná, že by stálo za povšimnutí, co řekli o Bibli také někteří z dřívějších amerických prezidentů. John Adams, druhý prezident, řekl: prozkoumal jsem všechno, tedy všechno z pozice Bible, i svoje působiště, i svoje úmysly, i svůj zaneprázdněný život. A dovolím si říci, že Bible je nejlepší knihou na světě. Obsahuje více moudrosti i prozíravé filozofie než všechny knihovny, které jsem kdy navštívil. Prezident John Quincy Adams řekl: chci-li promluvit jako světský člověk k lidem světa, musím říci, zkoumejte písmo. Bible je knihou nad všechny ostatní. Je vhodná k četbě v každém věku a v každých lidských podmínkách. Nelze ji přečíst jednou či dvakrát a pak ji odložit. Ale je třeba ji číst po malých částech každý den. Tolik citát. Nejen Anglie a Spojené státy se odklonily od Božího slova. Jak je to s našimi národy? Nejen v minulosti, ale také dnes, právě v těchto dobách, kdy máme pocit, že je tu svoboda. A jak je tomu v našich vlastních životech? Jaké místo zaujímá písmo, Boží slovo? Čteme pro svou vlastní potřebu? Hledáme v něm Boží hlas, Boží řeč? Nebo si jen občas někde v kostele či ve shromáždění vyslechneme pár citátů? McGee se vrací k těm velkým postavám historie a dodává, že právě nyní někteří lidé ve vysokých státních funkcích říkají, že neexistuje řešení pro naše problémy. Náš učitel k tomu docela prostě dodává: to je důvod, proč vyučuji Boží slovo v jeho celistvosti. A věřím, že to je jediné řešení nejhlubších problémů jednotlivých lidí i lidstva jako celku. Jiný americký prezident, Thomas Jefferson, prý pravil: říkám a vždycky říkat budu, že upřímné studium svatého svazku udělá z lidí lepší občany, lepší manžely a lepší rodiče. Je to k zamýšlení možná právě dnes, kdy lidé jsou mnohdy ve vlastních rodinách spalováni žárlivostí a nenávistí. Rozvod se pro naprostou většinu lidí stal úplně běžnou záležitostí. Daniel Webster prohlásil: jestliže je vůbec něco v mém zázemí či v mých myšlenkách, co by mohlo být pochváleno, pak všechna čest patří mým laskavým rodičům, kteří do mé mysli vložili lásku k písmu. Pročítal jsem Bibli mnohokrát a vytvořil jsem si obyčej každý rok ji aspoň jednou projít. Je to kniha nad všechny jiné. Je užitečná pro právníky a inženýry stejně jako pro kněze. Lituji člověka, který ji neshledal jako bohatou zásobu myšlenek a spolehlivých měřítek pro jakýkoliv čin. Narozena na východě, poněkud zahalena orientální formou a představivostí, Bible kráčí všemi cestami světa a vstupuje od jedné země do druhé, dnes promlouvá k srdcím lidí ve stovkách jazyků. Přichází do paláce, aby řekla panovníkovi, že je božím služebníkem. Vchází však i do chatrče ujistit posledního rolníka, že je božím synem. Děti naslouchají jejím příběhům s bázní i s potěšením. Moudří muži hloubají nad jejími podobenstvími. Pro dobu nebezpečí má slovo klidu. Přináší útěchu v době neštěstí. Je jasným světlem v hodině tmy. Ke zraněným a kajícím promlouvá něžným hlasem, zatímco zlí a pyšní se mohou třást před jejím varováním. Vetkala se do našich nejkrásnějších snů, kde je láska, přátelství, porozumění a oddanost. Vzpomínky či naděje se oblečou do jejich šatů okrášlených vzácnou řečí, vydechující nádhernou vůni. Tolik, milí přátelé, velmi volný překlad části básně autora jménem Henry Van Dyke. Bible je prostě unikátní knihou. Jakým způsobem? Mimo mnohé jiné věci je zajímavé to, že má obecně řečeno dva autory. Ze samotného textu a struktury a především návaznosti celé Bible je vidět, že autorem Bible je Bůh, i když ji psali lidé. Zároveň je tedy autorem svým způsobem člověk. Možná víte, že Bible byla psána asi 40 pisateli v rozmezí přibližně 16 století. Je proto pochopitelné, že někteří z pisatelů neznali své předchůdce a někteří dokonce nikdy neslyšeli o těch druhých. Nemohlo zde být tedy nějaké dorozumívání mezi těmito jednotlivými 40 pisateli. Někteří se prokazatelně potkali, ale ti druzí se prostě nemohli znát. A přesto tento zvláštní tým vytvořil knihu s tou nejobdivuhodnější vnitřní spojitostí, která předčí jakoukoliv jinou knihu. Každý autor do jisté míry vyjádřil vlastní pocity a prožitky ve své generaci. Každý psal stylem, který mu byl vlastní. Nutno říci, že každý z těch pisatelů měl svoje omezení a taky svoje chyby. I chudák starý Mojžíš udělal chyby, povídá McGee. Ale když psali Bohem inspirované texty, jaksi se zde neobjevila žádná chyba. A Bůh si tuto knihu chránil a ochránil po celá staletí v procesu všech transformací lidské společnosti. Na jedné straně je to kniha velice lidská. Byla psána lidmi ze všech vrstev, princem i chudákem, vysoce vzdělanými i úplně prostými. Tak například doktor Lukáš píše téměř klasickou řečtinou v období, kdy řečtina kojné, čili řečtina novozákonní doby, byla už všude rozšířena a byla velmi populární. Lukášův jazyk je nádherný. Ale Šimon Petr, rybář, psal také řecky. Jeho řečtina není stylově tak vytříbená, ale Bůh skrze svatého ducha použil oba tyto muže, aby zapsali Boží slovo. Boží duch byl schopen je v jejich životě vést takovým způsobem, aby přesně vyjádřili to, co chtěl říci. Na druhé straně je to nepochybně Boží kniha. V Bibli se asi 2500krát objevují různé výroky v podobě Bůh řekl, nebo Hospodin praví, nebo slovo Hospodinovo zní takto, nebo stalo se ke mně slovo Hospodinovo. A podobné uvozovací věty k následujícím výrokům. Bůh jasně ukázal, že promlouvá skrze tuto knihu. Je to kniha, která vysvětluje život. Bible je Božím slovem, skrze které se může každý člověk stát Božím dítětem. Přijetím Božího slova, které žije a přetrvává navždy, se člověk může setkat se živým Bohem. Je to cesta Božího kontaktu s člověkem. Kdyby Bůh právě nyní promluvil z nebe slyšitelným hlasem, jen by se opakoval, protože všechno už řekl, co říci chtěl tomuto pokolení. Bible je tedy božská i lidská. Svým způsobem je to, jako když Pán zde kráčel po zemi. Unavil se a sedl si u studny. Přestože je Bůh, je také člověkem. Tady na zemi Pán Ježíš mluvil s lidmi, komunikoval. A Bible je kniha, která komunikuje. Mluví k dnešnímu lidstvu. Může oslovit lidi takové, jací jsou. Obrazně se dá říci, že Bible je chodbou mezi dvěma věčnostmi. Je chodbou, kterou prochází Bůh Kristus. Jeho neviditelné kroky se zřetelně ozývají už skrze Starý zákon. Tváří v tvář jej potkáváme až v Novém zákoně, kde se nám nakonec ukazuje jako svrchovaný král nade vším. A je to jedině skrze Krista samotného, že na těchto úžasných věcech můžeme mít účast. V něm jsme mohli získat spolehlivé a trvalé odpuštění hříchů a věčný život. Starý zákon se dá shrnout do jednoho slova. Kristus, čili Mesiáš, nebo jinak pomazaný. Naproti tomu nový zákon je možno shrnout do slova, či spíš jména, Ježíš. Tady jej vidíme jako člověka se vším všudy, kromě hříchu. Souhrn celé Bible je zjištění, které mnohým dělalo a dodnes dělá velké potíže, že totiž Ježíš je Kristus.

0: Jak můžeš vědět, že Bible je kniha inspirovaná Bohem? Zeptá se někdo docela přirozeně. Dříve než přistoupíme k argumentům, které nám v odpověď na tyto otázky předkládá náš učitel a průvodce v těchto pořadech, doktor teologie John Vernon McGee, chci tak nějak trochu stranou poznamenat, že boží autorství, pokud jde o Bibli, stejně jako vůbec boží existenci, nelze vědecky dokázat. Je pouze možné tyto skutečnosti, tato tvrzení, doložit určitými argumenty, na nichž pak mohou stát naše další úvahy. Některé z pozoruhodných argumentů zde už zazněly, ale základní postoj, který potřebujeme mít, když přistupujeme k božímu slovu, je stejně víra. První argument, který náš doktor McGee předkládá, je dochování. Jedním z objektivních dokladů mimořádnosti Bible, který ukazuje, že za touto knihou stojí svrchovaná božská autorita, je skutečnost, že tato kniha je vůbec zde. Jako názornou ilustraci nám doktor McGee připomíná biblický příběh, kdy jeden z králů, který odmítal Boha, dostal od proroka v psané formě boží poselství. Dočteme se o tom v Jeremiášově proroctví. Král vzal nůž a psané poselství rozřezal na kousky. Tím ovšem ten příběh nekončí. Poselství bylo znovu přepsáno a my je máme do dnešní doby k dispozici, abychom si je mohli přečíst. Jak známo, během celých staletí bylo několik doslova posedlých období, kdy se pálily Bible a najednou také ti, kdo se k pravdivému poselství Bible hlásili. I v dnešní době je mnoho nepřátelství vůči Bibli. Dnes se v naší zemi snad Bible nepálí. Myslíme si, že jsme příliš vzdělaní pro takovéto chování. Ale způsob, jakým se nepřátelé Božího slova snaží zbavit jadrné zvěsti této Boží knihy, je třeba v tom, že v některých zemích se znovu objevuje zákaz, aby se z ní vyučovalo ve školách, a mnohé aktivity, které souvisejí s šířením Božího slova, jsou dnes po všech národních, demokratických, středoevropských revolucích leckde už zase cenzurovány. A tak bychom mohli v popisu odporu proti Bibli pokračovat. Přes všechny útoky na Bibli nebo na její přímou zvěst, tu tahle kniha stále existuje a stále je jednou z nejčtenějších. I když nutno říci, že trh s Biblemi a s biblickou literaturou se pomalu nasytil, přece jsou tu stále lidé, kteří její zvěst přijímají a poznávají ji jako jedinou cestu k jedinému živému Bohu. Pokud jde o společnost jako celek, je zjevné, že Bible už dávno nezaujímá žádné důležité místo v životě našich národů, jak tomu snad bylo v některých obdobích minulosti. Přesto si myslím, že vůbec to neuvěřitelné zachování kompletního božího slova stojí za povšimnutí. Druhým argumentem je archeologie. Je to jiný prostředek, který svým způsobem potvrzuje, že za Biblí stojí mocná autorita, boží autorita. Lopatka a metlička archeologů dříve i docela nedávno odhalila mnoho věcí, které dokázaly, že tato kniha je božím slovem. Kritikové například po mnoho let popírali Mojžíšovo autorství Pentateuchu, čili prvních pěti knih Bible. Činili tak na základě domněnky, že za dob Mojžíše nebylo známo písmo. Archeologie v dalších letech však znovu a znovu potvrzovala důkazy o pravdivosti toho, co je psáno v Bibli. Město Jericho a jeho hradby, které spadly, jsou jiným příkladem. Různí učenci se podnes hádají, kdy to bylo a jakým způsobem, ale v tomto i v mnoha jiných případech archeologie prostě demonstrovala přesnost Bible. Mnohé z dalších nalezených rukopisů ukazují to stejné. Třetí argument. Vyplněná proroctví. To je další směr úvah, který bych navrhl. Vyplnění biblických proroctví je jedním z velkých důkazů, před kterými nelze uniknout. Nelze je obejít. Bible je totiž plná splněných proroctví. Snad 1/4 písma byla napsána prorocky ve smyslu předpovědi budoucích událostí. Ať už šlo jen o varování před nějakými soudy a tresty, nebo přímo o proroctví toho, co se má stát. To znamená, že byly prohlášeny události, které se měly v budoucnu stát. Velká část těchto závažných biblických výroků byla už naplněna. Mohli bychom se obrátit na mnoho míst, kde se proroctví přesně uskutečnilo. Zjistíme, že existovalo mnoho místních proroctví, která byla vyplněna přímo za života příslušného proroka, který to slovo pronesl. Například Mikajáš byl prorok, který řekl králi Achabovi, že jestliže vyrazí do bitvy, jak si to plánoval, prohraje a bude zabit. K tomu Mikajáš přidal ještě celou řadu dalších podrobností, které tu událost měly doprovázet. Achabovi falešní proroci naopak prohlašovali, že jejich král vyhraje a vrátí se jako vítěz. Jelikož se Achabovi nelíbilo, co Mikajáš řekl, přikázal, aby ho zavřeli do vězení a nechali jej pouze o vodě a chlebu, dokud se král vítězně nevrátí. Mikajáš za ním zvolal poslední slovo. Jestliže se vrátíš, králi, Hospodin skrze mne nepromluvil. A král Achab se nevrátil. Byl zabit v bitvě a jeho armáda byla poražena. Tu je pozoruhodné, že Achab se pro svou ochranu dokonce přestrojil, když šel do války. Chtěl tak snížit riziko svého ohrožení na minimum. Ale nepřátelský voják, jak je v Bibli napsáno, už téměř po bitvě náhodou natáhl luk a střelil, aniž vlastně věděl, kam střílí. V toulci mu zbyl možná poslední šíp, vložil jej do luku a vystřelil. A ten šíp našel Achaba. Proč? Protože Hospodinův prorok Mikajáš vyřkl přesné proroctví, k němuž jej vedl Hospodin, Bůh. Celý ten příběh je zapsán ve 2. Královské 22. Milí posluchači, v tuto chvíli se musíme rozloučit, příště se k těmto argumentům a myšlenkám ještě znovu vrátíme. Bůh vám žehnej.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. Pokračování vysíláme ve 20 hodin a 15 minut.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Je 1 hodina ze čtvrtku 24. září. Posloucháte Rádio 7 s Martinou Zachrlovou. V následující hodině budeme poslouchat rytmy R&B, soulu a gospelu v podání americké zpěvačky Terrien.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.

0: Ty jsi Bůh ve všech mých dnech. Ty jsi beránek, který byl zabit. Každý hřích a každá skvrna je smazána. Tvojí krví jsem ožila. Stojím zde a musím říct, že ty jsi oheň. Má hořící touha, vzduch, který dýchám. Píseň Forever Holy, na které se podílel i Joshua Aaron, snad jsem vás naladila na dnešní pořad. Krásný den od mikrofonu Rádia 7 přeje Kristýna Exnerová. Dnes se společně ponoříme do hudby americké zpěvačky Terrien a jejího alba Give It More Time. Někdy stačí pár tónů a člověk má pocit, že mu někdo rozumí, že dokáže pojmenovat věci, které sám neuměl říct nahlas. A přesně takhle na mě působí hudba Terrien. Americká zpěvačka s obrovskou energií, silným hlasem a zároveň s lidskostí a obyčejností. Celé album jsem si nesmírně užila, pouštím si ho v autě a vám přeji stejně podobně příjemný poslech. Začneme rovnou písní Honestly We Need You Jesus. A je to tak, opravdu potřebujeme Ježíše.
1: A

Therien celým jménem Therien Bass Woods vyrůstala v Memphisu v Tennessee obklopená kulturou, hudbou, rodinou a církví, kterou vedl její dědeček. Právě v této církvi zpívala své první solo. Bylo jí kolem 6 let a velmi dobře si prý pamatuje, že v tu chvíli věděla, že chce zpívat po zbytek svého života. V jednu chvíli prosila Boha, aby jí dal příležitost zpívat a v další okamžik si uvědomila, jak veliká je její tréma, třesoucí se hlas i kolena. Účastnila se všelijakých konkurzů, zpívala v kostele a šla na hudební vysokou školu, kde se učila psaní písní a vedení chval. Přihlásila se dokonce i do světově známé soutěže American Idol. Mimochodem dostala se do TOP 48. Později se stala členkou kapely Diversity v čele s Tobym Mackem a nyní se věnuje sólové scéně. Sama říká, náš Bůh je velký. Může vzít tuhle holku z centra města a poslat ji přes všechny státy, aby šířila jeho evangelium. Ano, Bůh je velký a píseň Big God právě pouštím. Yeah, yeah, yeah. With foes on my left and fears on my right, they think

Když si poslechnete pár rozhovorů s Terien, je z ní cítit radost, energie, ale zároveň obyčejnost a pokora. Často mluví o tom, že nechce ukazovat sebe, ale Boha uprostřed úplně normálního života. Pořad Pohovka, Kristýna Exnerová a píseň Give It Time. Když člověk prochází těžkým obdobím, nevidí výsledky modliteb a má pocit, že se nic nehýbe. Neznamená to ale, že Bůh nepracuje. Některé věci jen potřebují čas.

Další píseň, kterou pustím, se jmenuje It's All Good. A nemyslím si, že by tím Terian říkala, že je život vždycky jednoduchý nebo bez bolesti. Spíš připomíná, že i uprostřed chaosu může člověk vědět, že není sám. Že Bůh pořád drží věci ve svých rukách, i když jim mnohokrát nerozumíme.

Píseň He Sees You, která říká: přines svá břemena, svůj stud, polož to u jeho nohou, všechny starosti, strach i selhání. On tě vidí. Tahle píseň je na albu dokonce třikrát, pokaždé trochu jinak. Ta, která právě dohrála, byla v akustické verzi. Další singl vychází z Matoušova evangelia a Ježíšova kázání nahoře. Člověk nechce jen věřit, ale opravdu žít způsobem, o kterém Ježíš mluvil. Být světlem, milovat lidi, odpouštět, být milosrdný, čistého srdce a přinášet pokoj. Za mikrofonem Kristýna Exnerová, zpěvačka Terien a její skladba Matthew 5 právě teď.

Já bych tohle album doporučila klidně i na dlouhé cesty autem. Nedávno jsem ho poslouchala cestou do České Lípy a přesně tohle jsou písně, u kterých za prvý neusnete a za druhý vedou k přemýšlení. Terian kombinuje gospel, rap a soul. Další píseň Hope Road, vše staré odkládám pryč, už to není moje, mám novou identitu. Zpívá s ní Toby Mac a je to skvělá pecka, uznejte sami.

Každý z nás někdy prožívá nepříjemné, bolavé, strašidelné okamžiky. A důležité je, zda máme, o koho se opřít, ke komu se schoulit. A v písni Stay, jako by Terian prosila hlavně zůstaň. Je to hrozná situace, ale buď v ní se mnou. Na konci písně zpívá, pokud nic jiného, tak všechno, co potřebuju vědět, ať se děje cokoliv, je to, že mě neopustíš. Milí posluchači, je to daná pravda. Ježíš nám to zaslíbil, řekl, nikdy tě neopustím. A přesto se někdy musíme stále znovu ptát a mít ujištění. Zůstaneš? Tak tedy píseň Stay.

Pane, nechci být netrpělivý, jen to čekání je někdy těžké. Prosím, pomoz mojí nevíře. To byla slova, která Terian zpívala v předchozí písni s názvem Hold Me Up. Celkem dost písní o čekání, o chvílích, kdybychom chtěli odpovědi hned. A já vám všem přeju, ať ve svých čekáních nestrácíte naději. Ať objevíte, že některé věci opravdu stojí za to čekání. Loučím se s vámi písní Word Wait. Mám se dobře. Naučil si mě trpělivosti. Jsem v pohodě, protože ty jsi základ. Pamatuju si, kdy jsem to chtěla uspěchat, přeskočit všechny lekce a jenom získat požehnání. Ty jsi mě ale naučil trpělivosti. Konečně jsem nechala za sebou ty své dětské způsoby. Pane, spoléhám na tvůj čas. Píseň Word Wait. Přeji i vám boží trpělivost, milí posluchači. Za Rádio 7 se s vámi loučí Kristýna Exnerová. I'm good. You taught me patience.

To byla hudební hodina ve společnosti Terrien. Ať vás slova i melodie dnešních písní provázejí. Další pohovku vysíláme v pondělí ve 21 hodin.

0: S námi nejste sami. Rádio 7.
1: Vašimi společníky jsou Rádio 7 a Martina Zachrlová. Je čtvrtek 24. září a druhá hodina nás vede k poznávání kontextu Bible v pořadu Bible Guide.
0: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 5. kapitola. Ozeáš v této kapitole dál předpovídá zkázu Izraele. Boží odpovědí na hříchy bude trest, zničení jak severního, tak jižního království. Nepomůže jim žádné spojenectví s jiným královstvím. Rozhněvali totiž Boha a ten je bude právě prostřednictvím cizích armád trestat. O tom čteme. Svých skutků se nevzdají, aby se ke svému Bohu vrátili. Duch smilstva je totiž v nich. Hospodina už neznají. Pýcha Izraele svědčí proti ním. Izrael, Efraim se v hříchu potácí a Juda se potácí spolu s ním. Se svými ovcemi a kravami se za Hospodinem vydají. Budou ho hledat, ale nenajdou, nebo jim zmizel daleko. Hospodinu byli nevěrní, někomu cizímu děti splodili. Bůh nežádal od Izraelců dokonalost. Chtěl věrnost. Kniha Ozeáš proto přirovnává Mojžíšovu smlouvu k manželství mezi mužem a ženou. Smlouva, kterou spolu uzavřeli Izraelci a Bůh na hoře Sinaj, je stejnou smlouvou, jako je manželství. Nevěra ničí manželství, tak jako nevěra Izraelců zrušila smlouvu s Bohem. Smlouvu na Sinaji s Bohem uzavřel Mojžíš. On byl jednak zástupcem Izraelců před Bohem, ale také zástupcem Boha před Izraelci. O tom čteme. Hospodin Mojžíšovi řekl, hle, já k tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak s tebou mluvím, a aby i tobě věřil na věky. Mojžíš jako zástupce Izraele uzavřel smlouvu s Bohem tak, že obětoval zvířata a jejich krví pak pokropil Izraelce. O tom čteme. Mojžíš tedy vzal zbytek krve a pokropil lid se slovy, hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavírá na základě všech těchto slov, slov smlouvy. Mojžíšova smlouva zavazovala všechny Izraelce k tomu, aby plněním přikázání zákona ukazovali, že dodržují smlouvu s Bohem. Tehdy zvířecí oběti přikrývaly jejich hříchy. Neposlouchat Mojžíše a jeho zákony znamenalo odstoupit od smlouvy. Neuposlechnutím zprostředkovatele smlouvy Mojžíše smlouva přestávala platit a žádné oběti nepřikryly jejich hříchy. Tak o tom mluvil i Ježíš ve svém příběhu o boháči a chudákovi. Bezbožný boháč skončil v pekle a žádal Abrahama, ať pošle chudáka, který byl v nebi, k jeho bratrům, kteří ještě žili, aby je varoval před peklem. Abraham mu na to řekl, mají Mojžíše a proroky, řekl Abraham, ať poslouchají je, to ne, otče Abrahame,